máš to ctí známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví,

V noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi bez nich gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti snede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé.

Velký holky. Písnička kapely Madalen uvedla pořad Na cestě, ve kterém bych vás chtěla pozvat na další už 7. ročník Mohelnického folkfestu. Kapela Madalen je totiž pořadatelem této skvělé akce. Tu vám chci dnes na vlnách Českého rozhlasu Olomouc představit. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Mohelnický folkfest navazuje na více než 40-letou historii dostavníku. Konává se poslední prázdninový víkend a letos to bude od 27. do 30. srpna. Začíná se už ve čtvrtek na hradě Bouzově, kde od 18 hodin vystoupí tři účinkující. Devítka, kterou jsme právě slyšeli, potom to bude Mirek Paleček a kapela Antikvartet. Koncerty se siluetou hradu mají neopakovatelnou atmosféru a budou je uvádět zpěvačky kapely Madalen. Nádvoří hradu má omezenou kapacitu, proto je dobré si vstupenky koupit v předprodeji, stejně jako vstupenky na celý folkfest, které jsou zvlášť. Jednodenní vstupenky budou pouze na místě. Podrobnější informace najdete na webu folk-fest.cz.

0: Děkujeme moc.
1: A to už dohrála kapela For Folk, která bude prvním vystupujícím po slavnostním zahájení Folkfestu na velké scéně v pátek v 17:30. Velkou scénu najdete v Mohelnických sadech. Zároveň bude taky fungovat druhá scéna Morava v kempu, kde začíná od 17 hodin kapela Alibaba.

Právě posloucháte na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pozvánku na letošní Mohelnický Folkfest. Ráda bych vyzdvihla, že Morava scéna je pro návštěvníky volně přístupná, tedy zadarmo. Navíc se jednotlivá vystoupení streamují na YouTube kanál kapely Madalen. Velmi chvályhodný počin. Na této scéně, která bude fungovat po oba dny, uslyšíme mimo jiné i 6 kapel, které prošly programem Šance, což je vlastně konkurs, protože zájem vystoupit na Folkfestu je obrovský. My si teď poslechneme v pořadu Na cestě plzeňský COP, který zahraje v pátek na velké scéně.

Velká scéna Mohelnického folkfestu je v pátek vyhrazena kapelám zvučných jmen. Třeba Žalman a spol., Kamelot, Mezinárodní bluegrassový Nugget, Poslední šance Míry o šance, která páteční koncert zakončí. Teď si poslechneme Žalmana, který je v Mohelnici pravidelným hostem a bude to nahrávka Českého rozhlasu Olomouc z loňského folkfestu.

Písničku jen tak dál dohrál v dnešní pozvánce Českého rozhlasu Olomouc na Mohelnický folkfest další z hostů. Vojta Kyďák, Tomáško. Přidají se k němu taky muzikanti pořádající kapely Madalén, což už patří k milým tradicím. Páteční koncert na velké scéně bude trvat určitě až do půlnoci. Ovšem na Morava scéně se skončí tak, aby se nerušil osadní oheň, který začíná ve 22 hodin a bude ho mít na starosti osada Žlutý Kvítek. A tady se bude hrát až do rána. Stejně jako jam stage v Sadech, kde bude vládnout brněnská folková mafie. Sobotní program Mohelnického folkfestu začne na Morava scéně divadelkem pro děti Slepičí pohádka. A pak už bude pokračovat další porce muziky 14 vystupujících. A připomínám, že opět bude sledování scény zdarma. A na sobotní Morava scénu nás pořadu Na cestě pozve kapela Vacuum Ball.

V sobotu bude program doplněný workshopy. Houslovým, kytarovým, s jednoduchými flétnami zvanými koncovky, školou zpěvu a nebude chybět ani řemeslná dílna. Koncerty na velké scéně začínají už v 9:30. Vystoupí tady třeba stále populárnější Epidemie, která diváky Folkfestu dovede i roztančit.

0: a milovat budem.
1: Seznam vystupujících na velké scéně Mohelnického folkfestu je velmi dlouhý. Tak smení banjo band Ivana Mládka, Alan Mikušek a pokud jsem počítala správně, celkem bude všech vystupujících 50 na obou scénách, na Bouzově i doprovodných programech. K novým jménům bude na folkfestu patřit Michal Horák nebo Jirka Vondráček a Vokobere. Oba si teď poslechneme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. A abych nezapomněla, ten bude tradičně na místě a bude pořizovat záznam celého festivalu.

Na velké scéně Mohelnického folkfestu nebude chybět v sobotu ani soutěž mladých muzikantů. Tentokrát to bude jedna kapela, jedno duo a dva solisté. Budou hrát mezi známými jmény. Vítěze vybere jak porota, tak i diváci. A pro ty, kteří budou hlasovat, je připraveno překvapení. Ještě bych taky chtěla zmínit, že návštěvníci folkfestu mají možnost stanování a jako vždy je zajištěno i kvalitní občerstvení. Víťa Troníček a Marien patří k folkfestu naprosto nerozlučně a každoročně. Obvykle návštěvníky rozespívají. Nebudou chybět ani letos, stejně jako Robert Křesťan a Druhá tráva. Doprovodný program a veškeré informace najdete na webovkách folk-fest.cz.

0: Ahoj, mějte se.
1: V letošním už sedmém ročníku zakončí oficiální program Tramská legenda Hoptrop, na kterou naváže tradiční zpívání do spacáku, které plynule přejde do hudebního poděkování sadům. A hrát se bude až do neděle, kdy si třeba můžete prohlédnout Mohelnici.

Český rozhlas Olomouc bude opět na Mohelnickém folkfestu, na který jsem vás dnes pozvala, pořizovat záznam. Proto se budeme na folkfest pravidelně vracet, nejenom v pořadu Na cestě, který právě dospěl k závěru. Od mikrofonu se loučí Jarka Nosková a Hop Tropáci.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Společně můžeme vítat víkend, taky horko, které nás čeká, a taky hosta, kterého mám před sebou, Ondřej Kepka. Ahoj, Ondro.
2: Ahoj, krásné odpoledne.
1: A mohli bychom to přivítat něčím osvěžujícím, třeba krémovým nanukem, ten má dnes mezinárodní den.
2: Výborně, a je tady k dispozici.
1: Dal by si.
2: Dal bych si,
1: ale pak bychom laskali do vysílání, tak jedině potom.
2: Tak potom, dobře.
1: Dobře.
2: Tak děkuju.
0: Humoriáda.

0: Vítejte v Humoriádě, která tímto začíná a budeme vybírat první ukázku. Patrik Rozenal ve studiu, Ondřej Kepka na té druhé straně u dalšího mikrofonu a tam má taky seznam, ze kterého vybírá. Co to bude?
1: Já bych sadil na absolutní klasiku, na Jiřinu Bohdalovou a Karla Šípa.
0: Na živnostenském úřadu budu probírat
1: no,
0: věci.
1: Prosím.
2: No prosím. Vás, tak mi teda řekněte, co tam vlastně vidíte.
3: No počkejte, jo, to já nemůžu právě. To já nemůžu, protože já nemám to oprávnění, víte. Ale to přece na černo to nejde.
4: Počkejte,
3: to drahej, pane, to
4: ale
3: nejde
4: jako
3: na černo.
4: Zase jsme tady sami. Tak no, snad sami byste to, když už jste to nakousla kvůli mně, no.
3: Tak pane referente.
4: No.
3: Že jste to vy, no. Rozumíte? To já se teda na vás si dám záležet, rozumíte? Tak počkejte. Jo, tak už jsem u vás v ložnici.
4: Přímo takhle?
3: Jo, přímo v ložnici. Hergo, vy tam máte hezký obraz.
2: Jo, no to je zrzavý.
3: Jo, vaší manželky.
2: Ne, to je moje.
3: Jo, to je
2: moje, ale malý se jmenoval Zrzavý, ten
3: takhle,
2: se to maloval, víte?
3: Takhle, hlejte, ale on je nějaký nakřivo.
2: To je třeba možný, u nás se občas třesou zdi, tam dělají se zbíječkou furt okolo něco,
3: ale
2: víte?
3: Ale to nevypadá na zbíječku, ne, ne. To vypadá na toho blondiáka. Jo, podívejte se, co mi takovouhle dělá. Ježiště.
2: Prosím vás, co vy máte pořád s tím blondiákem, na to vůbec nerozumím, to jsou nějaké blondiáky. Tak mi třeba řekněte, kdy ho mám čekat, ať se na to nějak připravím,
3: jestli
2: můžu,
3: přijde. Můžu, já no? Se najedu na kalendář. Hledajte 11. května.
2: Už to kolik?
3: 11. května.
2: Teď jsme u toho. Jo, to je co? Úplně nesmysl, víte proč?
3: Jako?
2: Dneska je 11. května.
3: No právě, no právě. Ono mi to ukazuje i přítomnost. To byste neřekl.
2: Moment, počkejte, počkejte.
3: No.
2: Vy mi chcete říct,
3: co?
2: Že to, co vy tam vidíte,
3: no.
2: Ložnice, postel,
3: ložnice, postel,
2: blondiák u nás doma, že to všechno se bude hrávat teď?
3: Teď, v tento okamžik. A co já tam vidím teda, já vám řeknu, radši bych to neviděla. Ježišma.
2: Souro! Okamžitě se oblíkni! Všechno jim! Oblíkni se ti říkám! Oblíknout!
3: Ale ona už se oblíká.
2: Jo?
3: Jo, ona už se oblíká.
2: Všechno vím, oblíkni se. Spolu jsme skončili. Že se nestydíš s blondiákem. Hamb, skončili jsme. Tak a už nikdy nepřijdu.
3: Ne, tak za tři dny, až za tři dny.
2: Přijdu možná až za tři dny.
3: Jo.
2: Cože, kde budu, no kde budu, kde budu?
3: Na chalupě.
2: Na chalupě budu.
3: Se svojí sekretářkou.
2: Sám tam budu. Skončili jsme, konec, mrcho, couro, nazdar.
3: Ježišu, teda. Já vám řeknu, takovouhle ta vám dala.
2: No jo.
3: Ta vám dala.
2: Paní Mráčková, no, ještě, že jste přišla.
3: No
2: vás
3: jo,
2: mě
3: no.
2: Se slalo samo nebe. No. Vy jste mě vlastně zachránila.
3: No
2: bych
3: jo.
2: Se nikdy nedověděl tyhle no, věci. No, paní no. Mráčková, já ani nevím, jak já se vám můžu odvděčit.
3: No tak to já bych vám řekla, kdybyste mi tam razil těm.
2: Ale pro vás,
3: to jo, no.
2: Vy jste opravdu
3: já
2: machr.
3: Já bych vám to mezi tím spočetla, jo. Takže to máme, to víte, já musím mít teď účetnictví v pořádku, že jo. Tak to máme tu jednu odhalenou nevěru jako z koule, že jo? Jednu tu zatajenou nevěru, tu vaší sekretářku,
2: no,
3: že jo?
2: Tohle, no, to...
3: Jeden ten sportovní výsledek, to je ta Slávie, jo? Tak potom taky trošku amortizace koule, jo? To máme dohromady 1525 bez DPH. No.
0: Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, kouzelná koule věštecká. No počkat, tady z ní má někdo zkušenosti. Jste jí měli v Arabele?
1: No, to je pravda.
0: Jak vypadala ta koule vlastně?
1: No,
0: bylo
1: já bych
0: těžká.
1: To nerad jako lidem bral iluze, jo.
0: No ale... tak my víme všechno, že to je iluze.
1: No, iluze, no tak byla to taková úplně běžná,
0: koule.
1: Skleněná koule. Když se do ní podíval, člověk viděl sám sebe, že jo, tak jako v každé jiné skleněné kouli. A to bylo tak všechno. Všechno ostatní museli udělat. Trikaři v dobách té první Arabely, to byl pěkně těžký trik, protože to bylo velmi složité, dneska je to legrace, že jo, takovou věc udělat.
0: Jako ale, by tam byl nějaký odraz?
1: No
0: obraz.
1: Jasně, tam obraz v obraze, to v dobách filmu, to byl vrcholná akce triková. Jako když nebyly počítače, nebyly no, tyhle ty věci, no, to jsou...
0: A jak se to dělalo teda?
1: No, to se nedá lehce říct, ale v podstatě se musel podobně jako dneska, akorát ty postupy, nebylo jedno tlačítko, že jo, dneska to udělá každý na mobilu v podstatě, že jo, takovou věc, že si vymaskuje něco, dá tam něco, ale tehdy se to dělalo pomocí takových zvláštních trikových kopírek, které v trikovém ateliéru fungovaly a všechno muselo být jako od někať někam, jo, ten obraz, já nevím, jak to popsat, no prostě ten film byl film natočený, že jo, natočila se ta koule jako bez ničeho a pak se do ní kopírováním toho původního filmu a přidáváním dalšího obrazu, vrstvy vlastně, jako, a ty se pak spojovaly pomocí projekcí na jeden další film v podstatě, jo, takže to bylo velice složité. Taková prolínačka obyčejná, třeba to zmizení, že jo, kde něco se, někdo zmizí nebo se promění jedna věc ve druhou, že jo, tak se dělala, takže vlastně se ten první obraz postupně stmavoval. To se umělo, zatmívačka, to uměly některé amatérské kamery. Já ji teda neměl tak dobrou, ale některé to uměly. A vrátil se film fyzicky zpátky a na tom stejném místě, kde začala zatmívačka, se rozetmívalo nový záběr. A to šlo intenzitu k sobě vlastně, tak to bylo vypočítané, zjednodušeně řečeno, to zatmění a rozetmění, takže vlastně došlo k tomu a muselo všechno kolem být nehnuté, kamera na stativu, nesměl se pohnout stativ, trvalo to 2 hodiny, než se to připravilo, tak jediná věc, co se změnila, byla ta věc, která se proměnila, to ostatní stálo, že?
0: No vy jste tam v podstatě jenom pořád čekali, ne?
1: No to bylo, ano, proto se vypráví tolik historie, které dneska už chybí, protože dneska herec přijde na plac většinou jako šup šup, že jo, tohle jo. Sotva se doučí text, než to tehdy se čekalo, že jo. Konkrétně třeba tady u toho, té výměny, že jo, když tam byli živí herci, tak kolem stojící ty, co se neproměňovali, což bylo velmi často, že jo, někdo na někoho koukal, ten se proměnil, no tak museli zůstat buď stát nehnutě, a to většinou nešlo, proto nevydrželi, tak je pan Heislar, to byl speciální asistent trikové kamery, vypadal jak Da Vinci ze středověku, měl takovou kápi, podíval se na takovou speciální matnici, kde viděl ten obraz a zakreslil pozici těch herců živých. Hlava, všechno a ta. Odešli. Buď se nějak proměnili, anebo když měli zůstat stejní, tak zůstali stejní, nesměli se nějak jako poškodit, že jo? Kamera na stativu stála, nikdo si nesměl.
0: A zase podle té matnice je tam instalované.
1: Vrátili se a podle té matnice, takže hlavu víš, zaklon, tohle to, pozor, kde máš brýle, ježi, zapomněl jsem si brýle, jo, takhle, tohle. A pustila se kamera znovu. A sebe menší chyba znamenala celé od začátku znovu. Takže si pamatuju, když šel kolem osvětlovač, drknul do kamery, je, no a je, znamenalo -4 hodiny a celé začalo znovu.
0: A je.
1: Takže takhle to bylo v dobách, takhle vznikala ta jednička a spoustu jiných filmů, ano, třeba, ano. Že jo, kde byly další krásné triky.
0: Tak inspirování tedy Vyšteckou koulí Jiřiny Bohdalové jsme probrali Arabelu. Vážení, budeme pokračovat s další ukázkou, kde bude vystupovat Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem i Markem Vašutem, prodavačka matriošek z pořadu Za oponou, a nebo si dáme scénku s Oldřichem Navrátilem o policistovi, který hovoří s blondýnou z Barandovského Silvestra. Vybíráte vy. Telefonní číslo 731 800 900 a číslo pro SMSky 90 011 4. Humor mezera A nebo B nám stačí poslat.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Vybírejte, hlasujte, tedy jenom shrnu, hlasujete buď pro Jiřinu Bohdalovou s Karlem Šípem, nebo pro Oldřicha Navrátila. A to na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Ptáme se s Ondřejem Kepkou.
5: Dobrý den, tady Petr. A já bych dal hlas Oldřichovi Navrátilovi.
4: Dobrá, zapisuju, děkuju a jdeme dál. Dobrý den.
6: Hezké odpoledne přeje posluchačka Stanislava vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Kepku, kterého Děkuji. Mám strašně ráda, když máte v noční mikroforum. Mm-hmm. Krásně se vás poslouchá.
7: Děkuju, zdravím.
6: A vybírám Patriku Ačko. Mějte se hezky, hezký víkend.
4: I vám, ať se vydaří, děkujeme moc. Dobrý den.
8: Krásné slunečné odpoledne přeje Robert Peca z Prahy 7. Zdravím pana Ondřeje, vás Patriku, přál bych si Ačko a všem posluchačům přeju krásný víkend. Sice bude horký, ale krásný bude.
4: Ano, tak veselý a osvěžující třeba je s vysíláním Českého rozhlasu. A rozhodnu to o pár hlasů navrch. Nakonec vybíráme to, co vybral na začátku Ondra, to znamená Jiřinu Bohdalovou s Karlem Šípem. Bude tam ale navíc i Marek Vašut a půjde o prodavačku matriošek.
9: Jo, tu je pan inspektor. Česká policie. No tak to хорошо, no, to mi друзья, to mi kamarádi. Protože na naší výplatní páce polovina manšaftu české policie. To je dobře. Žádný problém není. Tak co, vypijem. Jak ti tě zavut? Dávaj, já Saša. Já Saša.
10: Já Kaja.
9: No хорошо. Vodku Kaja.
10: Já jsem tady z Prahy.
11: Ale ne, Maria, on se neptá, odkud jste, ale... On se ptá, jestli pijete vodku.
9: Da.
10: Vodku? Da.
9: No, pojďom.
10: Ale já nejsem policejní inspektor, já jsem obchodní inspektor.
11: On není.
9: Obchodní?
11: No.
9: Čojka!
11: Já.
9: No tak to je ještě lepší, to je lepší. Jestli u policie máme polovinu lidí na vyplatní pásce, čojku, my platím vsiu celuju. Aha, rozumím. Ty jsi nedostal od nás peníze a vymagáš tady na babuške 1000 korun. No tak proč? No bude problém. Ne, počkej, to není problém, protože my peníze posíli včas. To je špatná česká banka, znáš to, pomalý prevody a tak, banka to má. Ale my jsme ti svoje peníze poslali. Pamatuj, a ty taky. Babuška, Saša i naša, větě, platí vždycky včas. A kdyby něco, nějaký problémy, zavolejte a tak. No, zdravuj. Davaj,
10: davaj. Saša,
9: Saša.
10: Saša,
9: Saša. Saša! Ahoj, ahoj.
11: To jsme dopadli, co? Pane inspektor, kupte si aspoň tu jednu čepici. Koukněte se na to z ekonomického hlediska. Helejte, tohle to jde na mafii, jo? Tohle je DPH, tohle je spotřební daň, tohle je daň z příjmu. A nám do kapsy jde akorát těch pár chlupů.
9: A umíraj!
12: Dobrý den! Sasa, kapust, já vás
3: nový ochránce. Kim Jong-un.
11: Ježišmarja, oni jsou tu i tyhle. No tak.
0: Humoriáda.
4: Jaké suvenýry si z cest vozí Ondřej Kepka? Když jsme tady byli u těch matriošek Čepice, tak to se taky když se tady v Praze prodávalo.
7: No, úplně nevím proč, protože to s Čechama vůbec nesouvisí. To je takový...
4: Co si vozíš ty?
7: Já si vozím fotky, samozřejmě. Já bych to zase stočil k fotografování.
4: Počkej, žádné pohlednice, magnetky na lednici?
7: Ne. Magnetky jsem měl jednu dobu, ale pak jsem uznal...
4: Že už je plná lednice.
7: No, že ta lednice je taková nevkusná. Jako, takže mám jednu, kde jsou filmy, zase jsou focení, která je pro film. Filmy, určená, malá taková, a tam jsem si pár vybraných magnetek s takovou jako slzavou přesunul z té hezké lednice hlavní.
4: Proč se filmy dávají do lednice?
7: Filmy se by měly dávat do ledu, dokonce někdo dává do mrazáku, aby se zpomalilo stárnutí toho filmu. Jako? Filmy jako na focení, nevyfocený film.
4: Jo, takhle. No. Máš tolik.
7: Já jich mám docela dost, no protože jsou různé akce a různě výhodně člověk nakoupí něco někdy, jo, a jít koupit film teď, když ho potřebuju, tak zaprvé je těžký, protože už se málo kde seženou, že jo, a za druhý zrovna je za nějakou šílenou cenu, takže tak jako fotografové si to schraňují.
4: Teď někteří mladší poslouchají, na co filmy?
7: Na co filmy, no.
4: A pořád to je tak jako těch 24, 36 obrázků.
7: Ano, pořád, ale to není zas tak dávno, teď se třeba vrací, že jo, velký wow, 70 film, že jo, no. Ten slavný kino ho promítá, že jo, a to je z filmu, všichni jsou nadšený. No, já to říkal celou dobu, že ta filmová projekce je nenahraditelná, ale začalo nás být hodně málo, byli jsme takový staromilci,
4: i u LP desek, a jaký mají teď boom, že jo? No, jak jsou šťastní, že v lodníci ty schovali jenom do skladu ty výrobní kapacity,
7: no,
4: to nezrušili.
7: A ten filmovej, a všichni jsou hlavně překvapený, že třeba se udělá nová kopie nějakého filmu, mimochodem i Arabella vznikla na film, takže proto může vzniknout krásná nová kopie. A naskenuje se to znovu moderní technologií, třeba na 4K, nebo filmy dokázal podle mě i 8K, kvalitní film. A všichni třeba vidí Hříšní lidé města pražského starou věc, že jo, a najednou ona v televizi vypadá jak včera natočená. A já říkám, no protože to vzniklo na filmovou surovinu a film jako takovej prostě není jako papase, že jo. Ten má tolik údajů v sobě, že když se veme dobrý skener, tak vznikne nová kopie a ty filmy se renovují tímhle způsobem, že jo, Popelka už je krásně udělá a další, že jo.
4: Takže foďte na filmy a držte je v mrazáku. Rada z dnešní humoriády, ať máte na čím vzpomínat za nějakých 60 let a vnoučatům vyprávět vy jako mladí. Tak ano. Pozor, pustíme si další písničku, ano. A po ní Ondřej Kepka bude vybírat další ukázku ze seznamu dnes připravených. Tak poslouchejte dál vysílání Humoriády.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Komu uděláme radost a čím, na koho zavzpomínáme teď, koho vybereme ze seznamu? Ondřej Kepka vybírá.
2: Já bych vybral člověka, skvělého herce, zpěváka, milovníka žen, a který se proslavil ve filmu Florence 1330. Například tedy Josef Beck.
1: Žací stroj je tady na
2: Žací stroj, tak to jsem zdravej.
1: Dobře.
3: Že ale máme krásné ráno, ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
4: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
3: To proč?
4: Žací strojek je nový,
3: ale prosím
4: tě,
3: jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, který mu se nedá svěřit do ruky ani sekačka na trávu.
4: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, že jsi moudrý člověk, taky otec rodiny, manžel.
3: Prosím tě, koukej, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Pus mě k tomu.
4: Ne,
3: pus mě k tomu. Přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Potvora mizerná nechce chytit.
5: Tati, není tam benzín.
3: No tak ho tam nalej.
5: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
3: Proč?
5: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
3: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
4: Se divíš.
3: Když jsem byl kluk, prosím tě, jak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
4: no,
3: to samý.
4: No nezlob se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídeli.
3: Božem tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně.
5: Tati, nádrž je plná.
3: Počkej, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho vobuju, tak to taky zvládnu.
4: Járo, prosím tě, zavři kočku uvaž psa a připrav minimax.
3: Chytil!
4: Běží!
3: Uhněte cesty, koukněte se, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
5: Tati, jeď rovně.
3: A neraď.
5: Uber plyn. No,
3: proč?
5: No přehřeješ to.
3: Ale to nevadí. Čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
5: Tati, tak to není.
3: Ale to je známý fyzikální úkaz.
5: Ne, tati, ne.
3: Jedu. Cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nešiku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu, tatínek vykope díru na sníli jabka, tatínek se hodinou k potýce. No, vidíte to? Jedu a seču.
4: Fando, vyhni se sedmikrát skálem. Pozdě, takový krásný sedmikrát.
5: Už je v růžích.
4: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš.
5: Zatočil do brambor.
3: Udělám tady z toho pláň, širou pláň. Cítím kvění motoru, cítím, jak mě poslouká.
5: Vypně to, tati, teče z toho benzín, je to nebezpečný.
3: Co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně? Jedu! Formule 1, když na to přijde, posečuj skalku.
4: Kde je tatínek?
5: Je na střeše.
4: Já ho nevidím.
5: Ale u sousedů na střeše.
4: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
3: Jsem Fanto. Tífa zdrav a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Ese geš vaďo keši operse megamata. Sono sano e to bene. Jestem zdo rufi, pa vođi mi se dobře. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
4: Ne, to ti zakazuju.
5: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
3: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co stroje u vás na zahradě historicky? Co, Andro?
2: Jsem tušil, to byl ta... No, my jsme teda, nevím, jestli to vůbec můžu říct takhle veřejně, ale v dobách ještě, když jsem byl malý kluk, tak jsme měli s tatínkem na chalupě od původních majitelů postavenou
1: Domácí sekačku.
2: Domácí sekačku z kočárkového soustrojí, z nějakého motoru, z pračky nebo z něčeho takového, a to byl kamenostřel. On sice měl takový bezpečnostní jako rantlíčky udělaný, ale ty nějak nevymysleli původní majitele úplně přesně. A vrcholný kousek se nám s tátou podařil. Máme tam dost kamenitou zem. Nabrali jsme šutříček a vystřelili jsme ho tak, že jsme prorazili dřevěnou stodolu a udělali jsme v ní díru. Jo.
1: A vy jste byli trošku jak moderní husité.
2: No právě. A od té doby jsme jako, navíc to byla taky jak tady třífázová, takže asi nebyl z pračky ten motor, to je jedno. Prostě třífázový prout to byl a strašně silná ta se. Ona jako sekala bezvadně, brala to šutr, nešutr, zemi, všechno, perfektní, ale tyhle ty následky měla. Takže od té doby už se to odstavilo ten stroj, protože se prohlásil za nebezpečný.
1: Máte ho někdy vystavený?
2: Máme ho, už ani myslím, že ne. Že už ani není vystavené, škoda, teď by to byla rarita. Už máme teda jiné stroje, ale tohle byla moje první. A pak jsem měl zase ten totálně nezvladatelný, to jsme měli v Praze na takový malinký ten tu ruční, takovou tu, ono to vypadá kombajník. Jo?
1: Ano, ano.
2: Jo, ale ano. To bylo, já jsem to nepochopil, ten stroj. On se nedal v podstatě jako fyzicky vůbec vládat. Jako na linoleu, když jsem s ním takhle jako jezdil nebo na rovný a jenom se to točilo, tak to sotva, tak jako ten tlak, no. Ale jinak, když se s tím vjelo do nějakého trávníku, tak já nevím, to chtělo zřejmě nějakého mamuta nebo
1: nás to soused měl, já to teda on měl i tuhle tu podomácky vyrobenou sekačku podobného charakteru, tahal zatím ten kabel různě, aby si to jako napřejel.
2: No ano, to museli být dva, jeden tahal kabel, druhý sekal. No,
1: ale i tohle měl na to, aby to dotáhnul.
2: No, ty elektrický jsou po této stránce si myslím trošku nebezpečný.
1: Tak kdo ví, co měli posluchači za domácky vyrobené zahradní
2: stroje,
1: to nám teď všechno řeknou určitě.
2: No.
1: Ale taky by měli vybrat, tedy mezi Josefem Beckem, jeho vyprávěním anekdoty, anebo povídání trochu o reklamách a o svém životě. Štefan Margita, Hana Zagorová, Halina Pavlovská, ukázka z Rybiček, tak Halina Pavlovská je ve hře. Ačko, Josef Beck, Bčko, Halina Pavlovská, 731 800 900 náš telefon, SMS-kové číslo 90 011 04, pište humor mezera A nebo B a posílejte do pořadu s názvem Humoriáda.

0: Venecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochocký, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Já ještě k té akci k oslavám 10 let pochoutkového roku doplním, že to není samozřejmě všechno, co tam pro vás chystáme. Bude tam i osobní setkání s Františkem Kinským, jemuž samozřejmě zámek patří a vystoupí i na našem pódiu. Chystáme velkou bubnovou show. Několikrát v průběhu dne bude tam i karikaturista, který bude dělat rychlo karikatury, takže se budete moci nechat zvětšnit. Můžete ochutnat spoustu dalších dobrot. Představíme i knížku Sladké Česko a vystoupí další a další. Takže rozhodně stojí za to se vypravit 29. srpna do Kostelce nad Orlicí v čase mezi 11. a 16. Tam bude i Český rozhlas s velkou kavárnou pod širým nebem a s pódiem před ní. Ale teď je tu humoriáda s Ondřejem Kepkou a nabídli jsme Josefa Beka a Halinu Pavlovskou a její hosty. Co si vybíráte vy po telefonu? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Milan ze Sobiesuk, zdravím vás. A chtěl bych vybrat pana Beka.
2: Dobře. No.
3: A chtěl jsem jenom poprosit, jestli by pan
2: Kepka?
3: Ondřej Kepka vzpomněl na maminku. Určitě maminka ji potkala v lázních v Karlově Studánce, nekecám, ve Velkých Hlosinách. A strašně říkal, že fajn paní. Takže
2: děkujeme. Jezdila pravidelně do lázní maminka?
4: Docela ano, ona měla taky jednak problém se zády a potom i s ledvinami, takže to střídala různé lázně, ale nebyla moc lázeňský typ zase, že by se to nějak užívala. Já nechci zdržovat, to nevím, kde začít. No děkuji za ten názor. Máma se vždycky snažila být vstřícná vůči lidem a rozhodně si nehrát na nějakou hvězdu. Neměla to moc ráda. A lidé jí to vraceli takovou vřelostí a otevřeností. A bylo to vždycky fajn, ta setkání, ať už jenom tak na ulici, anebo při různých besedách. Ona se najezdila, udělala tisíce takových pořadů, které už dneska se v podstatě ani nedělají, kombinaci slova a poezie a besedy a tak. Takže byla to pro mě velká škola tady, musím říct si po této stránce jako profesní. Teď nemluvím jako syn, ale jako režisér a herec. No.
2: Další telefon, další hlasování v humoriádě. Pro koho teď?
5: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Kepko.
4: Dobrý den, dobrý den.
5: Dobrý den i pro vás, Patriku, a dávám hlas Josefu Bekovi.
2: Dobře, zapisujeme ten hlas od vás a moc samozřejmě děkujeme. A ještě jeden přidáme komu?
6: A dobrý den, tady pět babiček z Kroměříže, sedíme na pivečku, dneska jsme si dali jenom desítku, jinak pijem dvanáctku a chtěli by jít pětkrát Ačko. Děkujeme.
4: Jo, ty tak, brďo, tak takhle to je.
2: Tak
4: jako
2: příjemné posezení u pivka přejeme pěti babičkám.
6: Děkujem.
2: To je jak z pohádky úplně. Ano. My děkujeme za zavolání a Josef Bek vyhrál, takže tady jsou jeho anekdoty.
7: Povídá žena manželovi, v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem měl kej sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se už vrátí z práce, všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda, říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Pano, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá, pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? On pál, člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamal jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká, ty Pepo, už já mám takovou chuť na mužskýho, pál Mařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děda jako cibulička, vonilo tam kafe a říkají, dědečku, jak je to možný, že jsi se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Má to dělaj ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Pali, dědečku, vy v tomhle věku ještě kosíte trávu. On pál, ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla vercaj.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Úžasný a legendární Pepíček Beck. Ano. Jak si na něj pamatuje, Ondra? No, nebo jak ho vnímal?
4: Tak jako on nemohu nějak příliš jako říkat něco ze zákulisí osobního nebo z nějakých osobních.
2: Jenom super, takový krátký ale dojem.
4: Krátký dojem, no člověk, který neskazil nikdy žádnou legraci, to je taková fráze, a vytvářel vždycky úžasnou náladu. A z názoru kolegů, co jsem teda měl možnost, kteří ho zažili, tak to mohli jenom potvrdit a velmi ho měl rád můj strýc Jaroslav, který mimochodem dneska slaví, nebo bohužel neslaví, ale slavil by 91. narozeniny.
2: Je, takhle to vyšlo. No, no. Tak jo, tak ještě jsme se ho takhle aspoň připomněli. Škoda, nemáme ho v nabídce. No, vracím teď do hry ta Bečka, která nevyhrála. Mm-hmm. Já jsem prostě neuspěl dneska. Tak ještě jednu ukázku. Prostý Moldřich Navrátil, anebo Halina Pavlovská a její hosté. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Posíláte SMSky, když se neprovoláte. Máte tu šanci na číslo 90 011 04. Heslo Humor mezera A pro Oldřicha Navrátila, Humor mezera B pro Halinu Pavlovskou, Hanu Zagorovou a Štefana Margitu, jenom dodávám z Banánových rybiček ukázka. No a tohle je dohromady pořad
0: Humoriáda.

0: Poslední ukázku je třeba vybrat. Do hry se nám vrátili Oldřich Navrátil, tedy policista Blondýn, a Helena Pavlovská, povídání o reklamě a o vztazích spolu s jejími hosty Štefan Margita a Hana Zagorová. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Kdo?
1: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Patriku i pana Kepku, a hlasuji pro pana Navrátila.
0: Pro pana Navrátila, policisté vás. Vám taky, ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo, dobrý den? Haló?
2: Dobrý den, David, dávám Ačko.
0: Ačko, Oldřicha Navrátila, tak jo.
2: Ano.
0: Dobře, děkujeme moc za...
2: Nemáte za co, ať se daří.
0: Taky. Mladí nás poslouchají a myslím si, že máme rozhodnuto, dlouhá řada hlasů pro Oldřicha Navrátila a jeho policistu. Tak tady je ukázka.
3: Stovečku, promiň, ale já jsem troubila. Auto jedno, pitomý, žlutý auto. Co?
4: To je vaše auto?
3: Ano.
4: Víte, co jste provedla?
3: No ano, nabourala jsem do stromu, ale já jsem se omluvila. A taky jsem troubila, víte?
4: A proč jste nabourala?
3: No, tak od čeho bych měla taky nárazníky, že jo? Kdybych nesměla bourat. No a tak musela jsem si zkontrolovat ve zpětném zrcátku, jestli nemám rozmazanou tu rtěnku, že jo?
4: Šmelecká, dělala byste vůbec řidičské zkoušky?
3: No určitě vícekrát než vy.
4: No. Pozor na jazyk.
3: Je, co to máte?
4: Termosku. Jste nikde nevěděla termosku? Teplé věci uchovává teple. Studené.
3: A co v ní máte?
4: Čaj a zmrzlinu. Vraťme se k těm zkouškám. Jak vám dopadly testy?
3: No tak já jsem dělala dohromady dva, jo? Krevní a těhotenský, jo? A oba dopadly negativně. No, a to jsem se celou noc učila.
4: Asi byly těžké otázky, Mě taky zkoušeli, a ne jednou, jo? Třeba. 5 minus 7 plus 2. Kolik byste řekla, že to je?
3: To já nevím. A já nemám kalkulačku v mobilu, víte?
4: 5 minus 7 plus 2 je 0. Čistá 0. Já vám to vysvětlím názorně. Ano. V autobuse jede 5 policajtů. Ano. 7 jich vystoupí. Kolik policajtů musí nastoupit, aby byl autobus prázdný? Aha.
3: Ježiš, vy jste tak chytrej. Je vidět, že máte pod čepicí, to je z vaší hlavy.
4: Ale vraťme se k tomu řidičáku. Kolikrát jste dělala řidičské zkoušky?
3: No, celkem třikrát, jo. No, poprvé mě třeba vyhodili protože když jsme dojeli ke kruhovému objezdu a tam je, že jo, na té ceduli napsáno 30, no, tak jsem jí 30krát objela, že jo?
4: Ale přepočítala jste se?
3: To nevím. Ale řeknu vám, já už teda jako ničemu nevěřím, jo. No, tuhle jsem šla a na dveřích bylo napsáno muži.
4: Ano.
3: No tak jsem ji otevřela.
4: Ano.
3: A byl tam jenom záchod.
4: No. Kdybych věděl, že máte namířeno zrovna tam, tak jsme si tam mohli dát rande. Co mě docela líbíte. A víte, co je na vás sympatické? Že si nenecháte nic nakoukat.
3: No to ne.
4: Ale pozor, mě taky hned tak někdo neoblafne. Nedávno jsme dostali nová policejní auta. No tak jsem se hned zeptal, kolik to auto jede. A oni prej 240 km za hodinu. A zvykalo jste blbý. Hodina přece 240 km nemá, ne? Humoriáda.
0: Oldřich Navrátil. Děkujeme za to, barandovský, tedy silvestrovský pořad v režii Jakuba Wernberga. Ondřej Kepka to byl s námi. Děkuju moc za návštěvu.
5: Já moc děkuju za milé setkání, jako vždy děkuju posluchačům a přeju všem krásný zbytek léta, to je takový divný slovo.
0: Přežijte ten víkend v klidu.
5: Další část léta.
0: Ano. A zábavu i o víkendu nabízíme. Bude tu s námi Jiří Lábus ve Hvězdných návratech, to znamená ve stejném času, jaké Humoriáda po 16. hodině, a v neděli už dopředu, den dopředu, oslavíme 85. narozeniny s Uršulou Klukovou, které připadají na 17. právě srpna. Tak se mějte krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Pád větrné elektrárny u Počtátu na Přerovsku mohl podle policie způsobit silný vítr. Hygienici zakázali koupání v Plumlovské nádrži na Prostějovsku. Starý asfalt v Lipové aleji v Zábřehu nahradí mlatový chodník. Dnes bude oblačno, přechodně polojasno a teploty do 28 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Pád jedné ze čtyř větrných elektráren u Počtátu na Přerovsku šetří policie. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí olomouckého krajského policejního ředitelství Libor Hejtman. Podle něj byl větrník v době havárie mimo provoz. Zhruba 30 metrů vysoká konstrukce při pádu nikoho nezranila.
2: Spadená elektrárna byla od začátku července mimo provoz. A to z důvodu poškození jednoho z motorových táhel v lopatkách. Ty zůstaly v otevřeném stavu, protože závada neumožnila jejich sklopení. To vytvořilo iluzi plachty zachytávající vítr. Dnes ráno zde byly hodně silné poryvy větru, které mohly vést k pádu elektrárny. Případem se nadále zabýváme.
1: Hygienici zakázali koupání v Plumlovské přehradě u Prostějova. Kvalita vody ve sledované koupací oblasti se od posledního měření výrazně zhoršila a lidem hrozí akutní zdravotní potíže. Důvodem je vysoký výskyt sinic, uvedli hygienici na svých stránkách. Po novém mlatovém chodníku budou chodit lidé, kteří v Zábřehu míří na vlakové nádraží. Frekventovaná cesta vede přes Lipovou alej u Moravské Sázavy. Mlatový chodník tam do konce srpna nahradí původní starý asfalt, říká lidovecký starosta František Jon.
3: Je záměrem uchovat krásnou starou Lipovou alej. Z toho důvodu zde budujeme nový mlatový chodník, který nahradí dosloužilý asfaltový. Dneska jsme ve fázi, že se budou doplňovat nové lampy veřejné osvětlení a potom už bude položen ten finální mlatový povrch.
1: Pohonné hmoty v Olomouckém kraji po krátkodobém poklesu cen začaly opět zdražovat. Litr benzínu se u čerpacích stanic v regionu prodává v průměru za 41,83 koruny. Před týdnem byl o 35 haléřů levnější. O 94 haléřů za litr zdražila i nafta. Za litr teď řidiči dají průměrně 45,9 koruny. Sport. Hradec Králové v prvním

0: duelu posledního předkola konferenční ligy remizoval s Panathinaikosem Athény 2-2. Jabloneční fotbalisté ve stejné fázi soutěže podlehli ve Skotsku Rangers 0-1. Odvety jsou na programu za týden.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno, přechodně polojasno, ojediněle přehánky a odpoledne i bouřky. V noci na sobotu místy i silné bouřky. Teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách okolo 20. A povane slabý proměnlivý vítr, který v bouřkách zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na silnici první třídy číslo 44 mezi Mohelnicí a Šumperkem probíhá sečení a údržba travních porostů. Průjezdně je pouze jeden pruh. Omezení potrvá až do 8 hodiny raní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Do nového dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je tady pátek 21. srpna a svátek má dnes Johana. Vše nejlepší, víkend je před námi. Máte plány, poradíte, co můžeme podniknout, no vaše tipy, ale také jaké máte počasí. Pište na Facebook Českého rozhlasu Olomouc a také na SMS číslo 723 70 33 51. Za chvíli kalendárium budeme vzpomínat na léta minulá a hrajeme písně, které nestárnou. Právě teď připomene disco příběh Michal David. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 5:45. Pojďme právě teď zaspomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pátek 21. srpna. Svátek má Johana. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. První výstava průmyslových výrobků na evropské pevnině byla zahájena v roce 1791 v pražském Klementínu u příležitosti korunovace Leopolda II. Na českého krále. Nejslavnější obraz světa, dáma s tajemným úsměvem Mona Lisa Leonarda da Vinciho, byla z muzea v Louvru ukradena před 115 lety v roce 1911. Pachatelem byl Vincenzo Perugia, který dostal Monu Lisu dokonce až do Florencie, kde ji chtěl prodat.
3: Dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny přetočila vojska Sovětského svazu.
2: Invaze do Československa v roce 1968 ukončila pražské jaro a přervala všechny sny o svobodě. Postarala se o to armáda 5 zemí Varšavské smlouvy o síle až 500 000 vojáků.
3: Předsednictvo ústředního výboru komunistické strany Československa vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor.
2: Obsazena byla i hlavní budova Československého rozhlasu. Zde si boje vyžádali 15 obětí. Celkem 108 československých občanů přišlo o život. Před 10 lety skončily olympijské hry v brazilském Riu. 104 českých sportovců zasáhlo do bojů, přivezli 10 medailí, ale jen jednu zlatou.
4: Lukáši, ty jsi to dokázal!
2: A to judista Lukáš Krpálek.
5: Kolik sexuálních partnerů jste měla?
2: Neuvěřitelných 70 má britsko-kanadská herečka Kim Cattrall.
5: Počítám je.
2: Samantha ze Sexu ve městě.
5: Letos?
2: A kulatou 40 má stále nejrychlejší muž planety. Světový je rekordman na 100 i 200 metrů, Jamajčan Usain Bolt. Já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
6: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do 21. srpnového rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc. Je tady pátek, minuta po čtvrté na šest a svátek má dnes Johana. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, srpen k zimě hledí a rád vodu cedí. No dnes sluníčko, ale i přehánky a bouřky a teplota do 28 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. 18 stupňů v Hranicích, zdravím z práce, napsala Pavlína. Zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 19 stupňů a 17,5 stupně v Postřelmově, píše Hanka, chystá se do práce, ať se v ní daří.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9. hodině Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
3: Petr Šnevaj se známý jako Pedro, brněnský muzikant, autor trapských písniček, nedávno oslavil 70, ke kterému na vlnách Českého rozhlasu Olomouc chci pogratulovat a vám posluchačům nabídnout nejenom jeho písničky, zahrané s karabinou, Trump Evergreen Bandem, anebo živě u nás ve studiu jako Pedro Family Band. Pojďte si poslechnout společně se mnou příjemnou současnou trampskou muziku. Zazní v pořadu Na cestě v neděli 23. srpna po 15. hodině. U mikrofonu bude a k poslechu zve

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 17:30. Dobré ráno, na Hané odstartovala sklizeň chmele, jako první vjeli traktory do Chmelnic v Lázníkách na Přerovsku. Podle mnohých pěstitelů bude letošní úroda podprůměrná kvůli nedostatku srážek a také tropickým teplotám letošního léta.
1: Na Chmelnicích v Lázníkách už jedou celkem 3 česačky. Brigádníci zavěšují chmelové liány.
2: Momentálně jsme začali odrůdou žadecký poloraný červeňák.
1: Říká mi Martin Rypár, agronom Moravské zemědělské akciové společnosti z Prosenic.
2: Tady máme zhruba 60 hektarů chmelnic a zbytek plochy do těch 107 se nachází v Prosenicích a na Veseličku.
1: Tahle šiška má zhruba asi tak 3 cm, krásně voní.
2: Jo, přesně tak, krásně voní, vypadá, že kvalita bude dobrá, akorát to nás trochu potrápilo, vysoké větry, že ty hlávky jsou vlastně oklepané o sebe, takže trocha nějaké špatné barvy, nějaké zahnědnutí, ale jako na kvalitě se to nepodepsalo.
1: Když to roztrhneme, je tam takový žlutý prášek, to je ten lupulin?
2: To je právě ten lupulin, který zajišťuje tu hořkost budoucího piva. Zatím rozbory jsme si nedělali, takže nevíme, jak to vypadá, ale počkáme, až si to vyjede ze sušárny a budeme si dělat rozbory, ať víme, na čem teda jsme. Zatím já si troufnu říct, že jako kvalita vypadá podle obsahu toho žlutého prášku v těch hlávkách, že by mohla být dobrá.
1: Naopak nespokojení s letošní úrodou jsou pěstitelé z Žilatovic, Velké Bystřice nebo Kokor na Přerovsku. Šišek je málo a jsou malé, tvrdí Vladimír Lichnovský, předseda zemědělského družstva v Kokorách a zároveň místopředseda Svazu pěstitelů chmele České republiky. Révu pěstují na téměř 200 hektarů, nejvíce na Moravě. Kvůli suchu a horku se obává podprůměrné úrody.
3: Ta voda jednoznačně nám chybí a taky ta teplota byla hodně vysoká. Ten chmel není na to zvyklý, nelíbí se mu to, hůř zakvétá, hůř hlávkuje a podle rozboru, které máme, tak na některých porostech jsou nižší obsahy alfahořských látek.
1: V Tršické oblasti chmel roste na celkem 620 hektarech. Je to téměř 13% ploch chmelnic v České republice. Loni na nich pěstitelé sklidili 750 tun chmele, o 6% více než o rok dříve. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Markéta Šorfová.
2: Půl šesté.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Vedení Olomoucké univerzity plánuje vybudování kongresového sálu pro téměř 1000 lidí. Vyhlásí proto architektonickou soutěž. Budova by měla stát v místě současného parkoviště právnické fakulty. Sál bude možné pro běžnou výuku rozdělit na dvě posluchárny s kapacitou 450 míst a na velké akce bude spojitelný, říká rektor Michael Kohajda. Česko si dnes připomíná 58 let od okupace vojsky Varšavské smlouvy. Nejvyšší ústavní činitelé v 11 hodin položí věnce před budovou Českého rozhlasu na pražské Vinohradské třídě. Uctí tak památku obětí srpnových událostí roku 1968. Výprava do školy pro prvňáka stojí letos v průměru 3350 korun, tedy podobně jako loni. Vyplývá to z analýzy letáků velkých obchodních řetězců. Skoro polovina rodičů počítá s výdaji do 3000 korun. Ukázal to červnový průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci. Podle asociace se většina rodičů snaží na pomůckách ušetřit a nákupy si plánují. Ve Vsetíně včera začal třídenní festival United. Největší křesťanský festival v Česku nabídne koncerty, semináře i workshopy zaměřené na témata od teologie a psychologie až po víru nebo vztahy. Jeho ředitelka Dagmar Hurtová letos očekává 4 až 5 tisíc návštěvníků z celé republiky. Sport. Fotbalistům Sigmy Olomouc bude delší dobu chybět obránce Jan Král. 27-letý hráč se podrobil operaci ramene. Hanácký klub to uvedl na sociální síti X. Počasí. Dnes bude oblačno, místy s přeháňkami. Přechodně bude přeháněk a oblačnosti ubývat. K večeru se na některých místech objeví bouřky. Teploty 23 až 26 stupňů, v Jeseníkách okolo 20 a povane slabý jihozápadní vítr. Postupně jihovýchodní až jižní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D48 mezi 12. a 8. kilometrem ve směru na Olomouc je z důvodu stavebních prací provoz převeden do protisměru. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli uslyšíte vaše první víkendové tipy. 2 minuty po půl šesté přeje dobré ráno Vítek Šoukal na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 6:45. Dobré ráno. Probouzíme se do pátečního dne. Víkend před námi a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 a na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Co podniknout v době volna? Pojďme na vaše vzkazy. V sobotu bude od 15 hodin v areálu Sokolovny ve Ptení dětský den se sousedským posezením, upozorňuje na to Petr. Jirka píše, dnes bude na Střelnici v Kojetíně od 18 hodin guláš fest, ochutnám všechny guláše, tak už teď přeji dobrou chuť. V neděli bude od 15 hodin v občerstvení u Máci v Mostkovicích bleší trh, vzkaz od Petry. Dnes se od 18 hodin koná v jeskyni na Špičáku mezinárodní noc pro netopíry, na to upozorňuje Lenka. Děkuji za vzkazy a těším se na další.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je pátek 21. srpna, svátek má Johana a je 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, hřímá-li v srpnu, lze čekat 8. dne opět bouřku. No dnes sluníčko, ale i přehánky a bouřky a teplota do 28 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Břeťa napsal, je nízká oblačnost, teplota od 11 do 14 stupňů Celsia, vítr od 7 do 25 km za hodinu a vlhkost 50%. V Mohelnici máme dnes po ránu 17 stupňů zataženo a zatím klidno, zdraví Naďa, Šternberg 18 stupňů po dešti, vzkaz od Hanky.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje Zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 6 hodin, dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Dnes po 13. hodině opět otevřeme naší poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdámlovou, které zdravím a ptám se, jaké téma se tentokrát bude probírat.
1: Dobrý den.
2: A hezký poslech.
1: Dnes probereme sucho. Ne to kolem nás, ale v ústech.
2: Máte pocit, že se vám lepí pusa? Špatně se vám poliká a žvíkáte jídlo na sucho?
1: Máte dojem, že nesliníte, pořád musíte pít, špatně se vám vinou toho i mluví?
2: Míváte to po ránu, po lécích, po jídle, nebo na večer, nebo prostě poslední dobou pořád?
1: O svých problémech se suchem v puse nám můžete povědět ve formuláři na stránce www.veseleazdravie.cz nebo na našem Facebooku.
2: Nebo nám zavolejte a nechte vzkaz na telefonním čísle 221 553 770.
1: Ještě jednou pro jistotu telefon 221 553 770.
2: Těšíme se na vás tedy dnes odpoledne v pořadu Vesele a zdravě po 13. a v repríze po 20. hodině.
1: Téma je sucho v ústech.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 6 hodin. Dnes se uskuteční ve Zlatých horách tenisový turnaj partnerských měst. Podrobnosti už ve zprávách. V celou dobré ráno.

0: hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Šest hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Na Přerovsku jdou do senátních voleb jen 4 kandidáti. Hasiči z Zlínského kraje od července do poloviny srpna vyjížděli už k více než 200 případů likvidace obtížného hmyzu. Senát odmítl novelu stavebního zákona. Dnes bude oblačno, přechodně polojasno a teploty do 26 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. V přerovském senátním obvodu se budou letos o hlasy voličů ucházet jen 4 kandidáti. Budou to zástupci z hnutí ANO, ODS, SPD a ČSNS. O registraci všech kandidátů, kteří podali kandidátní listinu, rozhodl přerovský magistrát. Rozhodnutí dnes zveřejní na úřední desce, řekl Pavel Schlesinger z odboru vnitřní správy přerovské radnice. Hasiči ve Zlínském kraji v létě zasahovali už u více než 200krát při likvidaci obtížného hmyzu, tedy včel, vos nebo sršňů. Nebezpečná hnízda likvidují na veřejných prostranstvích, veřejných budovách, ale i v rodinných či bytových domech, kde hmyz ohrožuje alergiky. Pokračuje mluvčí zlínských krajských hasičů Lucie Javoříková.
3: Během června a července vyjeli ke 143 událostem, zatímco ve stejném období loni jich bylo 102. Nárůst pokračuje i v srpnu. Do 18. srpna už letos evidujeme celkem 223 těchto událostí, zatímco loni jich za stejné období bylo 160. Meziročně tak jde o nárůst téměř o 40%.
2: Stavební zákon se vrátí do poslanecké sněmovny. Po zhruba 6-hodinové diskuzi totiž neprošel horní komorou parlamentu. Senátorům například vadilo, že nejde o vládní, ale o poslanecký zákon, který neprošel běžným připomínkovým řízením mezi rezorty ani mezi odborníky. Podle některých taky nahrává velkým developerům. Zákon v Senátu předložila poslankyně Zuzana Mrázová z hnutí ANO. Hájila ho s tím, že systém povolování staveb urychlí a zjednoduší. Sněmovna se tak rozhodnutí Senátu bude snažit přehlasovat. Dnes se od 16 hodin uskuteční na tenisových kurtech ve Zlatých horách tenisový turnaj partnerských měst ve čtyřhře. Utkají se hráči ze Zlatých hor, Mikulovic a polských Glugovic. Pro návštěvníky a hráče bude zajištěno také občerstvení.
1: Sport.
2: Kvošista Jakub Solnický nestačil ve čtvrtfinále mistrovství Evropy na nasazenou dvojku Dimitriho Steinmana ze Švýcarska. 31-letý reprezentant favoritovi podlehl 3-11, 7-11 a 2-11. Hrát tak bude o 5. až 8. místo.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno, místy s přeháňkami, přechodně bude přeháněk a oblačnosti ubývat. K večeru se na některých místech objeví bouřky. Teploty 23 až 26 stupňů, v Jeseníkách okolo 20 a povane slabý jihozápadní vítr, postupně jihovýchodní až jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená

0: Na Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D35 na 253. kilometru ve směru na Olomouc stojí porouchané auto. Na místo jede asistenční služba. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, s vámi Vítek Šoukal, chodíte rádi ke kadeřníkovi. Já už teda nemám s čím, ale mám spoustu známých, kteří si tam chodí odpočinout. Prý je to skvělý relax a dozvíte se mnoho zajímavého, tak jestli tam dnes zamíříte, užijte si to i za mě. Nové příjezdy se před 100 lety objevily na hlavní trati u Olomouce, kde přesně to bylo a proč vadili zemědělcům, probereme už za chvíli. A hrajeme písničky, které nestárnou, právě teď bude zpívat Marcela Holanová, Cesty lásek. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 3 minuty bude 6:45, dobré ráno. Nové příjezdy se před 100 lety objevily na hlavní trati u Olomouce. Kde přesně to bylo a proč vadili zemědělcům, z novin zjistila Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Jeden přejezd stál těsně u Holice a druhý za Grigovem u Lesa Království. Jak novináři uváděli, takové obrovské nadjezdy přirozeně nejsou žádnou okrasou kraje ani pohodlím. Zvláště rolnictvo zle láteřilo na tyto umělé hory, kvůli kterým si museli na své vozy pořizovat brzdy, které jinak v rovinaté krajině nepotřebovali. Čtenáři se z novin dozvěděli, že materiál na nadjezd u Grigova stavaři získali z městských kamenolomů a na nadjezd v Holici přiváželi z pevnostních náspů, které se vyskytovaly na obou stranách dráhy. Na násyp bylo zapotřebí materiálu z celé jedné pevnůstky. A tak podle novinářů pozne náhlu zmizí pověstné forty z okolí Olomouce jeden po druhém.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady pátek 21. srpna, minuta po čtvrt na sedm a svátek má Johana.
1: Počasí.
0: Pranostika říká rozsíly v srpnu, silně tráva, pěkné povětří se očekává. Dnes sluníčko, ale i přehánky a bouřky a teplota do 28 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji, do Loplazy u Nezamyslic 20 stupňů, zataženo vlhkost neuvěřitelných 91%, napsal Miroslav Prostějov. Velká oblačnost, 20 stupňů, chystám se pracovat na zahrádce, hlásí Majka. A Olomouc 19 stupňů, tolik naměřila Bára, která zdraví z práce.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Vrcholem 200. koncertu série Živě v červnovém letním kině bylo vystoupení Roberta Křesťana a Druhé trávy. Nikam se nespěchalo, většina skladeb byla v pomalejším nebo středním tempu a diváci v hledišti jako uhranutí. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Roberta Křesťana a

0: Do pátečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 6:30. Dobré ráno, dnes si připomínáme 58 let od okupace Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy. Dramatické události se tehdy odehrávaly i na Vinohradské třídě. Chvíle, než do budovy Českého rozhlasu vtrhli vojáci, zachycuje nově objevená nahrávka, která po desítkách let přibližuje atmosféru prvních hodin okupace. Kdo ji pořídí a proč se na veřejnost dostává až teď, uslyšíte v následující reportáži. Upozorňujeme, že součástí jsou i zvuky střelby.
1: To je 7 hodin 45 minut.
2: Dění z rána 21. srpna 1968 na Vinohradské třídě zachytil tehdejší rozhlasový redaktor Oldřich Unger z balkónu budovy rozhlasu. Jde o jedinečný zvukový záznam.
3: V tohle kompozici je záznam z ulice, do toho vlastně záznam z rozhlasu, takže máme v reálném čase, který tam ještě vlastně oznamuje ten Oldřich Unger, úsek dost podle mě podstatné části toho prvního rána té okupace.
2: Podle Petra Markovského z archivu Českého rozhlasu nahrávka zachycuje silné okamžiky bojů o Český rozhlas, včetně střelby samopalů.
4: Co by vedlo k skutečnému krveprolití? Vyčkejte, až se ozve naše legální vláda.
2: Většina záznamů rozhlasového vysílání byla v době normalizace smazaná, vysvětluje Markovský.
3: Většinu těch záznamů, které my máme z toho 68. a z toho vysílání vlastně Československého rozhlasu, máme spíš z pozůstalostí.
2: A stejně je to i s nahrávkou Oldřicha Ungera. Když v roce 1977 s manželkou Ivanou podepsal chartu 77 a rok na to s rodinou emigroval do americké Kalifornie, tento záznam si vzal sebou. A po jeho smrti v roce 2015 se vrátila do archivu Českého rozhlasu.
5: 7 hodin 56 minut.
2: Oldřich Unger byl prvním redaktorem populárně vědeckého pořadu Meteor a jedním ze zakládajících členů divadla Járy Cimrmana. V emigraci chtěl v nahrávání ptačího zpěvu, kterému se věnoval v rozhlase, pokračovat. Po letech ale uvedl, že to byla naivní představa.
6: Když jsem zjistil, že univerzity v Americe mají 10 000 kvalitních nahrávek všech možných zvířat a ptáků. A my jsme začínali v Česku strašně pozdě. No takže to bylo takový velký zklamání.
2: V tomto pozdějším rozhovoru z archivu redaktora Marka Janáče Oldřich Unger přiznal, že v jeho rozhlasové kariéře bylo nahrávání zvuků přírody jeho nejšťastnějším obdobím.
5: Jsou tu? Zjistit to, prosím, já bych to zbalil.
6: Jo. Jo.
5: Za minutu 8.
2: Nahrávka končí asi po 15 minutách, když Ungerovi a ostatním v místnosti došlo, že do budovy rozhlasu sovětští vojáci pronikli. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Markéta Šorfová.
2: Půl sedmé.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Řidiči v Přerově budou moci od září zaparkovat svá auta bezplatně nedaleko vlakového a autobusového nádraží. Na ploše ve Škodově ulici bude 200 parkovacích míst. Radnice za její vybudování zaplatila necelé 4 miliony korun, popsala mluvčí magistrátu Lenka Chalupová. Ministerstvo vnitra bude mít příští rok větší rozpočet než letos. Počítá s navýšením platu policistům a hasičům i se zvýšením náborů, řekl to šéf rezortu Lubomír Metnar rozhnutí ANO. Po jednání s ministryní financí Alenou Buschillerovou také z ANO. Podrobnosti ale nechce sdělovat před pondělním jednáním vlády. Dodal ale, že počítá mimo jiné i s navýšením prostředků na kyberbezpečnost. Některé oblasti ale bude muset prý ještě dořešit. Prostějov pošle na opravu fasády nedalekého Plumlovského zámku. Další milion korun. Město částku na rekonstrukci památky pošle už po třetí, uvedl prostějovský primátor František Jura z hnutí ANO. Odborníci z Akademie věd České republiky a Národní galerie Praha potvrdili, že autorem orientálních kreseb v oranžerii zámku v Čechách pod Kosířem je Josef Mánes. O spojitosti malíře s kresbami v horní části stavby se dlouhodobě spekulovalo. Dochované korespondence vyplývá, že Mánes navrhoval erby nad vstupní bránou do oranžerie, uvedla Martina Vysloužilová, mluvčí Olomouckého vlastivědného muzea, které zámek spravuje. Sport. Hokejisté Olomouce v přípravě po druhé v řadě prohráli. Na vlastním stadionu podlehli Dukle Jihlava 1-3. Počasí. Dnes bude oblačno, místy s přeháňkami. Přechodně bude přeháněk a oblačnosti ubývat. K večeru se na některých místech objeví bouřky. Teploty 23 až 26 stupňů, v Jeseníkách okolo 20. A povane slabý jihozápadní vítr. Postupně jihovýchodní až jižní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pozor, v Lešanech na Prostějovsku se na silnici pohybují koně, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Lidé ve Velkém Újezdu se dlouhodobě potýkají s nedostatkem vody v obecním vodovodu. Více o tom už za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po půl sedmé na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl sedmé, dobré ráno. Pitnou vodu do obecního vodovodu ve velkém újezdu na Olomoucku musí příležitostně dovážet cisterna. V městě si se totiž dlouhodobě potýkají s jejím nedostatkem. Situaci by do budoucna měly zlepšit investice do letité sítě a taky nový vrt na vodu. Dalším opatřením je lepší kontrola spotřeby přes dálkově odečítatelné vodoměry. První začaly v obci fungovat letos na jaře, další přibydou po prázdninách.
1: Nezávislý místostarosta velkého újezdu Jaroslav Klička má ve své kanceláři dvě papírové krabice. Můžeme se podívat dovnitř?
2: To určitě můžeme. Je to další várka našich dálkově odečítaných vodoměrů, kterou, když to rozbalíme, vytáhneme v krabici, najdeme další krabičku. A v té najdeme konečně ten zázrak, dálkově odečítaný vodoměr.
1: Zařízení po instalaci posílá třikrát denně údaje o spotřebě vody na úřad městyse. Grafy, trendy a množství dat mi místostarosta ukazuje v mobilní aplikaci.
2: A jsme schopni tam opravdu vidět i to, že někdo má oproti běžnému stavu nějaký nadměrný odběr. Opravdu se to stalo. Já jsem vlastně osobně ty lidi kontaktoval a shodou okolností to byli třeba lidé, které ji osobně znám. Takže jsme si opravdu večer psali, co se tam stalo, proč se tam stalo. Dostal jsem nějakou odpověď, že to jako řízená akce, nebylo to nic jako extrémního.
1: V újezdu zatím funguje 50 prvních dálkových vodoměrů. Technologie se osvědčila a dalších 60 dostanou lidé během podzimu. Třeba paní Hana o výměně vodoměrů zatím neslyšela. Novinka jí nevadí.
3: My toho zase jako tak nějak moc nespotřebujeme a na zalívání a takový, tak to máme z vlastní studně.
1: Vlastní studnu má i paní Jana na Skruž, sedí. Díváme společně na jejím dvoře.
4: Tady byl velký hospodářství, že za první republiky bylo tady, já nevím, kolik 20 krav, proto ta studna je hodně hluboká a zatím se nestalo, že bychom neměli vodu.
1: Dálkově odečitatelné vodoměry jsou podle ní správné, byť sama žádný mít nebude. Na obecní vodovod totiž napojená není.
4: Určitě s tím souhlasím velice dobře, protože vím, že tady jsou domy, kde lidi nebydlí a že by se to mělo aj hlídat, protože ta voda může prasknout tady v těch domech a že se to tady podle toho by zjistilo, že vlastně tam teče ta voda, jo, protože už se stalo, že třeba voda tady protíkala někde a než se to zjistilo, tak spousta vody vyteklo.
1: Během příštího roku by vedení místní samosprávy chtělo mít novými dálkovými vodoměry osazených všech asi 450 odběrných míst v městysi. Z velkého újezdu Josef Čermák, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 6:45.
1: Počasí.
0: Hezký den přejí do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Marie Glufáková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí nás dnes čeká?
2: Tak bude převažovat spíše velká oblačnost, lokálně hlavně na horách se vyskytnou i přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 23 až 26 stupni Celsia, na horách mezi 18 až 22 stupni Celsia. Vítr bude foukat většinou slabý jihozápadní, postupně jihovýchodní do 4 metrů za sekundu, s tím, že někdy po 20. hodině začne postupně zesilovat vítr na 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Pojďme se podívat tedy ještě na noc a zítřejší den. Jak to všechno bude vypadat?
2: V noci nadále očekáváme velkou oblačnost, lokálně se vyskytnou přehánky nebo bouřky, hlavně v severozápadní části regionu, to znamená někde plus minus od Luké směrem k severu. Teploty se budou pohybovat mezi 16 až 13 stupni Celsia a vítr bude foukat mírný jižní mezi 3 až 7 metry za sekundu. V průběhu noci se bude měnit na severozápadní a přechodně zesílí až na čerstvý s nárazy mezi 55 až 70 km v hodině. Zítra už se oblačnost protrhá a postupně hlavně na Jesenicku se můžou vytvořit přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni Celsia, na horách mezi 14 až 18 stupni Celsia a vítr bude foukat mírný severozápadní až západní mezi 2 až 6 metry za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji hezký pátek, příjemný víkend a naslyšenou.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Na telefonu byla Marie Glufáková z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 7 hodin. Dobré ráno, je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla na šířku ramen, paže volně podél trupu. S výdechem přeneseme váhu na levou nohu, unožíme pravou nohu do strany a zároveň zvedneme ruce po oblouku nad hlavu. S nádechem připažíme a vrátíme nohu zpět na zem. Opět s výdechem opakujeme levou nohou. Celý cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 7 hodin. Dělníci dokončují rekonstrukci Olomoucké právnické fakulty. Více ve zprávách v celou.

0: Vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna, babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
2: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Nejvyšší ústavní činitelé ústí památku padlých při okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Dělníci dokončují rekonstrukci Olomoucké právnické fakulty. České volejbalistky dnes zahájí domácí mistrovství Evropy v Brně. Dnes bude oblačno, teploty do 26 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Česko si dnes připomíná 58 let od okupace vojsky Varšavské smlouvy. Nejvyšší ústavní činitelé položí v 11 hodin před budovou Českého rozhlasu v Praze věnce a uctí tak oběti srpnových událostí roku 1968. Kromě pietního aktu si Český rozhlas připravil i výstavu Praha volá svět. V galerii Vinohradská 12 k 90. výročí rozhlasové stanice Radio Prague International. Poslechu je připravené i dobové vysílání ze srpna 1968. Pokračuje Zuzana Foglarová z Českého rozhlasu.
5: Dole v galerii Vinohradská 12 máme zprovozněny historické přijímače rozhlasu po drátě a z nich budeme vysílat právě to volání tehdy, které zaznělo. Zároveň jsou v hale na Vinohradské ulici ve vitrínách vystaveny dopisy, které nám v roce 1968 psali lidé ze zahraničí, právě v reakci na ty události, které se tady děly.
4: Dělníci tento týden dokončí generální rekonstrukci části Olomoucké právnické fakulty. Trvala roka půl a stála přes 81 milionů korun. Vedení fakulty teď čeká kolaudace stavby a vybavení interiérů. Budova byla dříve sídlem okresního výboru komunistické strany Československa. Fakulta tyto prostory přebudovala a zmodernizovala, říká proděkan Pavel Petr.
6: My přicházíme s takovou spíše strohou cestou, která má být velmi elegantní, minimalistická, ale je doplněná hodnotnými materiály. Ostatně tady vedle mě vidíte dveře, které jsou z broušeného dubu. Jsou tady šedé kameninové obklady na zemi a spousta moderních prvků, které v kontextu působí velmi nadčasově.
4: Registrační úřady musí nejpozději dnes rozhodnout o přijetí nebo odmítnutí nominace do letošních senátních voleb. V celkem 27 obvodech se do horní komory hlásí 155 kandidátů. Úvodní kolo voleb do třetiny senátu bude 9. a 10. října. Druhé kolo o týden později. Sport. Češky dnes večer vstoupí do domácího evropského šampionátu žen ve volejbale. V 8 hodin se v Brně postaví Řecku, které 9krát v řadě dokázali porazit. Mistrovství Evropy žen se v Česku koná poprvé od roku 1997. Tehdy skončil domácí výběr třetí. Šance zahrát si před vlastními fanoušky si cení i kapitánka Česka Michála Mlejnková.
7: Tak asi se to nestává každý den a myslím si, že to bude asi jednou za kariéru, kdybychom se tady mohli zahrát. A jsem za to nesmírně vděčná, protože ne všichni měli tu šanci a čest tady si zahrát doma. Takže doufám, že přijde hodně fanoušků nás podpořit a že se jim odvětšíme krásným volejbalem, co jsme předváděli ve VNLce. Počasí.
4: Dnes bude oblačno, místy s přeháňkami. Přechodně budou přeháňky a oblačnost ubývat. K večeru se na některých místech objeví bouřky. Teploty 23 až 26 stupňů, v Jeseníkách okolo 20 a povane slabý jihozápadní vítr, který postupně přejde na jihovýchodní až jižní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: U obce Říkovice na Přerovsku se střetla dvě osobní auta. Počítejte tam se zdržením a projíždějte opatrně.

0: Mě.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. Říká se, že na práci jsou dobré tři věci. Výplata, dovolená a pátek. Tak minimálně ten pátek máme splněný. Ať se nám dnešní den vydaří. Za chvíli uslyšíte vaše další víkendové tipy a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Helena Vondráčková. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 7:45. Dobré ráno, probouzíme se do pátečního dne, víkend je před námi. A tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na další vzkazy. V sobotu chystá hvězdárna Prostějov Astrosobotu. Vyrazit na ní můžeme do Kolářových sadů v 15 hodin. Bude se pozorovat slunce, večerní pozorování začne potom ve 21 hodin 30 minut, napsal Honza. Milan zmiňuje, že v sobotu od 7 do 13 hodin bude na letišti v Hranicích Drahotuších automotoveterán Burza. Od dnešního dne až do neděle je ve Zlatokopeckém skanzenu ve Zlatých horách 32. ročník rýžování zlata. Soutěž o putovní zlatou pánev starosty Zlatých hor, napsala Iveta. Lukáš píše, že se v sobotu chystá na výstaviště Flora Olomouc, kde bude od 8 do 12 hodin akvatera, to je tradiční prodejní burza pro chovatele. V sobotu se v Hinčicích pod Sušinou uskuteční závod horských kol, prezentace od 9 hodin u penzionu Kraličák, napsala Vojta. Také děkuji za vzkazy, těším se na další, uslyšíte je ke konci hodiny.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Do 21. srpnového rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc, tedy pátek, čtvrt na 8 a svátek má dnes Johana.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, srpen k zimě hledí a rád vodu cedí. No dnes přehánky i bouřky, teplota do 28 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také vzkazy posíláte na náš Facebook. Děkuji. Honza z Písečné napsal, dnes se sluníčko zatím neukázalo, je zamračeno. Teplota 20 stupňů, větřík mírně pofukuje do 2 metrů za vteřinu. Vlhkost vzduchu vysoká 90%. Vypadá to, že nám během dopoledne bude pršet. V Javorníku je zataženo bez větří 21 stupňů, píše František. V Žárové je dnes ráno oblačno 16 stupňů a opět vysoká vlhkost vzduchu 99%, píše Tonda.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9. hodině Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
4: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 7:30. Dobré ráno. Hokejisté Olomouce zapsali druhou porážku v přípravných zápasech v řadě. S prvoligovou Duklou Jihlava prohráli 1-3 a to navíc snižoval až 9 sekund před koncem zápasu ranou od modré čáry obránce Petr Gevíze.
1: Takový jenom čestný gól, aby jsme tam neměli nulu, no. Jako dát gól 9 vteřin před koncem na 3-1, tak z toho jako nemůžeš mít úplně radost. Naštěstí je srpen, no. V kabině samozřejmě teď po zápase jsme si něco řekli, protože jako byť je srpen, tak tohle by se stávat nemělo.
2: Referoval po premiérovém gólu v olomouckém dresu obránce Petr Gevíze a také hledal důvody porážky Hanáků s týmem z nižší soutěže.
1: Já vím, jaký to je z druhé strany, když jako prvoligový tým se hraje proti extraligovému, tak najednou v tom prvoligovém týmu prostě všichni jsou skvělí hráči, protože hrajou absolutně bez tlaku a jenom můžou získat a najednou prostě i kluci, který nedají nahrávku na metr, tak dávají tácky na 20 metrů. Takže byl jsem na té straně, takže vím, že to tak je. Čekal jsem strašně těžký zápas, taky to byl.
2: I protože Jihlava působila sehraně a kompaktně a byla pohyblivější, nebezpečnější a přímočařejší. Naopak Hanáci si šance vytvářeli jen těžko.
3: Nebyly tam šance, protože jsme nešli do brankového prostoru, ale my jsme tam nedostávali puky. Jako můžeme stát před brankou, když tam nejde střela nebo střílená přihrávka, tak samozřejmě to přijde v ní več. A my jsme si i v těch situacích, kdy už to tam mělo letět do brány, tak jsme si ještě někoho hledali a vždycky to skončilo tím, že nám Jihlava odjela. Jo. To je věc, kterou těm hráčům sice říkáte od 10. minuty první třetiny, ale to pak na nich, aby to hráli a na nás je, aby jsme to pak do nich tloukli v tréninku, aby jsme to opravdu dělali a ne se o tom jenom bavili.
2: Hodnotil třetí představení Olomouce v přípravě trenér Petr Fiala. Jeho svěřenci navíc často místo střely volili další kombinaci, která k ohrožení branky nevedla a málo kdo z nich dokázal vzít zodpovědnost na sebe.
3: Asi žádný trenér nechce, aby se hrálo složitě. Každý říká, že se má hrát jednoduše, když je šance vystřelit to na bránu tak, aby to nešlo do lapačky, aby to šlo na betony a byla tam příležitost dohrávky a případně střelení gólu. A to tam prostě nebylo, nebyl tam ten hlad a tím pádem to nefungovalo a mohli jsme si za to sami.
2: Sami si rozhodně olomoučtí nemohou za zdravotní stav kádru. Opory Jakub Navrátil a Karel Plášek chyběli z krátkodobých důvodů. Nová posila Zach Senešin zase viditelně nestíhal extraligové tempo. Podle trenéra Fialy i kvůli lehké nadváze. A další potenciální střelec Matuš Spodňák stále nemůže do zápasu z důvodu rekonvalescence po operaci ruky. Další přípravný duel čeká Hanáky 27. srpna na ledě Vítkovic. Z Olomouce Adam Kodet, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Markéta Šorfová.
2: Půl osmé.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Na Hané začala sklizeň chmele. Dnes rozjedou česačky zemědělci v Želatovicích, Velké Bystřici a Velkém Týnci. Začátkem příštího týdne se přidá taky největší pěstitel této komodity na Moravě, zemědělci v Kokorách. Kvůli suchu a horkým teplotám tamní předseda a zároveň místopředseda Svazu pěstitelů chmele České republiky Vladimír Lichnovský očekává podprůměrnou úrodu. Platy pracovníků v sociálních sférách by se měly zvednout, řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO. Po schůzce s ministryní financí Alenou Schillerovou také z ANO. Řekl ale, že před pondělním jednáním vlády nebude říkat, na jaké částce se s ministryní domluvili. Potvrdil, že další schůzky s Schillerovou ohledně přípravy rozpočtu na příští rok už neplánují a že na klíčových bodech jsou už domluvení. Dva chodce srazilo ve středu v Přerově rameno zemědělského hnojícího stroje, které se nečekaně rozložilo při rozjezdu na křižovatce. Stroj zároveň porazil a na několik hodin odstavil semafor. Oba chodci skončili v nemocnici. Škodu policie vyčíslila na 320 tisíc korun. Oznámil to mluvčí policie Libor Hejtman. Příčinou nehody byla nepozornost řidiče, který při rozjezdu omylem ramena rozložil tlačítkem. Prostějovská radnice nechá v Kolářových sadech a v centru města instalovat dřevěné fotopointy v podobě srdce. Náklady na jejich pořízení radní odhadly na 360 tisíc korun. Dřevěné prvky vyrobí a na veřejném prostranství ukotví společnost Lesy města Prostějova, uvedl primátor František Jura z hnutí ANO. Sport. Další posilou basketbalistků pražské Slávie se stal americký pivot Pauli Polikap. 29-letý hráč působil naposledy ve španělské Manrese. Klub o jeho příchodu informoval na svém webu. Počasí. Dnes bude oblačno, místy s přeháňkami. Přechodně bude přeháněk a oblačnosti ubývat. K večeru se na některých místech objeví bouřky. Teploty 23 až 26 stupňů, v Jeseníkách okolo 20. A povane slabý jihozápadní vítr. Postupně jihovýchodní až jižní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D1 na 294. kilometru ve směru na Brno probíhá údržba silnice. Pravý pruh je tam až do 13. hodiny uzavřen.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Na Moravě začala sklizeň chmele, podrobnosti o tom za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 3 minuty po půl osmé ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: sebe.
1: Do pátečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl osmé. Dobré ráno. Na Hané odstartovala sklizeně chmele. Jako první vjeli traktory do chmelnic v Lazníkách na Přerovsku. Podle mnohých pěstitelů bude letošní úroda podprůměrná kvůli nedostatku srážek a také tropickým teplotám letošního léta.
2: Na chmelnicích v Lazníkách už jedou celkem 3 česačky. Brigádníci zavěšují chmelové liány.
3: Momentálně jsme začali odrůdou žadecký koloraný červeňák.
2: Říká mi Martin Rypár, agronom Moravské zemědělské akciové společnosti z Prosenic.
3: Tady máme zhruba 60 hektarů chmelnic a zbytek plochy do těch 107 se nachází v Prosenicích a na Veseličku.
2: Tahle šiška má zhruba asi tak 3 cm, krásně voní.
3: Jo, přesně tak, krásně voní, vypadá, že kvalita bude dobrá, akorát to nás trochu potrápilo, vysoké větry, že ty hlávky jsou vlastně oklepané o sebe, takže trocha nějaké špatné barvy, nějaké zahnědnutí, ale jako na kvalitě se to nepodepsalo.
2: Když to roztrhneme, je tam takový žlutý prášek, to je ten lupulin?
3: To je právě ten lupulin, který zajišťuje tu hořkost budoucího piva. Zatím rozbory jsme si nedělali, takže nevíme, jak to vypadá, ale počkáme, až si to vyjede ze sušárny a budeme si dělat rozbory, ať víme, na čem teda jsme. Zatím já si troufnu říct, že jako kvalita vypadá podle obsahu toho žlutého prášku v těch hlávkách, že by mohla být dobrá.
2: Naopak nespokojení s letošní úrodou jsou pěstitelé z Želatovice, Velké Bystřice nebo Kokor na Přerovsku. Šišek je málo a jsou malé, tvrdí Vladimír Lichnovský, předseda zemědělského družstva v Kokorách a zároveň místopředseda Svazu pěstitelů chmele České republiky. Révu pěstují na téměř 200 hektarů, nejvíce na Moravě. Kvůli suchu a horku se obává podprůměrné úrody.
4: Ta voda jednoznačně nám chybí a taky ta teplota byla hodně vysoká. Ten chmel není na to zvyklý, nelíbí se mu to, hůř zakvétá, hůř hlávkuje a podle rozboru, které máme, tak na některých porostech jsou nižší obsahy alfa-hořkých látek.
2: V Tršické oblasti chmel roste na celkem 620 hektarech. Je to téměř 13% ploch chmelnic v České republice. Loni na nich pěstitelé sklidili 750 tun chmele, o 6% více než o rok dříve. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je pátek 21. srpna, svátek má Johana, za půl minuty bude 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, hřímá-li v srpnu, lze čekat 8. dne opět bouřku. No dnes sluníčko, ale i přehánky a bouřky, a ty hlavně, teplota do 28 stupňů. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Bohdíkov, dnes zataženo 14 stupňů bez větří, napsala Vlaďka. U nás je 18 stupňů, po včerejším odpoledním liáku je zataženo a opět prší. Chystám se péct maso, protože se včera vše snědlo, a potom budu prát prádlo. Krásný pátek přejezdy na Zholubic. Dobré ránko z Malé Morávky, tak u nás dnes máme 15 stupňů, pohodička, klídek, jen ať to vydrží. Pěkné pozdravení všem od Jarušky a Pepy.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: 720. výročí zavraždění Václava III. V Olomouci jsme pro vás připravili reprízu původní čtyřdílné historické rozhlasové detektivky Romana Ludvy Krvavá Pavlač. V režii Tomáše Soldána účinkují Igor Bareš, Petr Kubes, Jaroslav Krejčí, Roman Wenzel, Ivana Plíhalová, Lenka Kočišová, Václav Bahník a další. Vstupte na Krvavou Pavlač a vydejte se s námi do temných středověkých časů v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v neděli po 18. hodině.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 8:15. Dobré ráno, je tady pátek, víkend před námi a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51, také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na další vzkazy. V sobotu od 15 hodin na Hasajdě začíná bohodíkovské veselo. Přijďte zjišťovat dobrá vína, zaspívat si s cymbálovkou. Děti si mohou nechat namalovat na obličej, píše Vlaďka z Bohodíkova. V sobotu bude mezi 9 a 17 hodinou v areálu kempu Žralok v Plumlově braný den pro rodiny s dětmi a kluby vojenské historie. Upozorňuje na to Filip. Hurá, je to tady, tak začíná vzkaz od Radky. V sobotu od 16 hodin bude na hradě Helvštín slavnostní zahájení kovářského fóra. Těšíme se, celá rodina, dodává. V neděli je od 10 do 18 hodin ve Smetanových sadech v Jeseníku festival Chutě kraje. Bude spousta dobrého jídla a zábavy a vystoupí například Heidi Janků, píše Marie. V sobotu bude na hradě Šternberg hradozámecká noc s netradičními večerními prohlídkami a bude, Vítku, i ohňová show. Moc se těšíme s manželem, napsala Jarmila, děkuji. Dnes večer v Pavlíně dvoře v Šumperku Revival Invaze uslyšíme Elvis Life, Revival YouTube a čas bude věnovaný Ozimu a Black Sabbath, píše Roman. Tak děkuji za vzkazy, těším se na další, uslyšíte je v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 8 hodin. Olomoučtí radní chtějí pořídit simulátor střelby pro hokejisty. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Olomoučtí radní chtějí pořídit simulátor střelby pro hokejisty. Na hranici Moravského krasu dál umírají desítky raků říčních. České volejbalistky dnes zahájí domácí mistrovství Evropy v Brně. Dnes bude oblačno a teploty do 26 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Olomoučtí radní schválili záměr postavit ve městě simulátor hokejové střelby pro HC Olomouc. V minulosti sportovci nacvičovali střelbu v malé zimní hale. Radnice ji ale na jaře nechala zbourat. Město letos zahájí projektovou přístavbu stavby, ve které bude i simulátor. Do návrhu rozpočtu na příští rok zařadí také potřebné finance. Někteří radní plán nepodpořili.
2: Přesné náklady budou podle informací tiskového oddělení radnice známé až po dokončení projektové přípravy. Náměstek primátorky Tomáš Pejpek z Koalice pro Olomouc a Piráti na sociálních sítích uvedl, že podle důvodové zprávy by mělo jít o 3 až 5 milionů korun. Dodal ale, že jsou naléhavější potřeby na obnovu sportovišť, například tartanová atletická dráha, pro té je lokomotiva. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Populaci raků říčních u Holštejna na hranici Moravského krasu dál likviduje sucho. Od pondělka se situace zhoršila. Ani deště nepřinesly dostatek srážek, aby voda v korytě potoka Bílá voda zůstala. V kolonii, kde bývá normálně raků tisíce, nachází teď ochranáři podle zoologa Antonína Krásy desítek mrtvolek.
3: Už tam nebyla ta vlhkost jako minule, mezitím od pondělka vyschlo několik dalších tůní, trošku přibylo mrtvých raků, ale i živé jsme tam viděli. Nicméně nebylo jich vidět tolik jako v to pondělí, takže aktivita se utlumila a čekají na to opravdu, až zaprší, až pořádně zaprší.
1: České zemědělství letos přijde na tržbách zhruba o 20 miliard korun, řekl na zahájení agrosalonu zeměživitelka prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal. V rostlinné výrobě způsobí pokles zejména nižší letošní sklizeň, kterou Doležal označil za nejhorší za posledních 15 let. Nepříznivá je situace i v živočišné výrobě, kde jen v sektoru mléka dosahují ztráty na tržbách kvůli nízké ceně mléka zhruba 20 milionů korun každý den. Meteorologové varují před dalšími silnými bouřkami. Ty budou odpoledne a večer postupovat hlavně přes Čechy a západní část Moravy. Doprovodit je může prudký déšť. Vítr o rychlosti až 90 km v hodině a kroupy velké 2 cm. Český hydrometeorologický ústav varuje, že voda může lokálně zatopit sklepy. Výstraha potrvá do noci na sobotu.
0: Sport.
1: Fotbalisté Plzně si zkomplikovali boj o postup do hlavní fáze Evropské ligy. V prvním zápase závěrečného předkola prohráli na stadionu Červené zvězdy Bělehrad vysoko 0-3.
0: Počasí.
1: Dnes bude oblačno, místy s přeháňkami. Přechodně bude přeháněk a oblačnosti ubývat. K večeru se na některých místech objeví i bouřky. Teploty 23 až 26 stupňů, v Jeseníkách okolo 20 a povane slabý jihozápadní vítr. Postupně jihovýchodní až jižní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D35 na 279. kilometru ve směru na Olomouc probíhá údržba a oprava silnice. Pravý pruh je uzavřen, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Chystáte se na konci prázdnin nebo v září na dovolenou? Máte nějakou vybranou? No jestli nemám tip, co dělá známá? Roztočí globus, zapíchne prst a pak nadává, že tam nejede. Napadlo vás, z čeho všeho se dá vyrobit elektřina? Za chvíli nám dá několik tipů v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík. A hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude znít skupina Buty a jejich František. Dobré ráno.

0: Do pátečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 8:45. Dobré ráno. Napadlo vás, z čeho všeho se dá vyrobit elektřina? Odpověď má Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že je možné s pomocí ovoce vyrobit elektřinu? Můžete si to doma zkusit na jednoduchém experimentu. Budete k tomu potřebovat jen citron a měděné a pozinkované hřebíky propojené drátkem. Když je do plodu zapíchnete tak, aby se nedotýkali, naměříte mezi nimi napětí zhruba 0,9 V. Stejně bude pokus fungovat i v případě, že hřebíky ponoříte do citrusové šťávy. A pokud k drátku připojíte například malé LED světlo, úspěšný pokus se projeví jeho rozsvícením. Samozřejmě elektřinu nevyrábí sám citron. Mají to na svědomí chemické látky obsažené v jeho šťávě, například kyselina citronová. Ty najdete i v jiných plodech, třeba v rajčatech, kiwi nebo kyselých okurkách. A fungují jako elektrolit, tedy vodič energie. Pokud by se LED světýlko k životu neprobudilo, zapojte do obvodu více kusů ovoce. Každý plod představuje jeden galvanický článek a jejich napětí se sčítá. A kdyby ani to nezabralo, přibližte místo ledky k obvodu malý kompas. Jeho střelku proud i přes své malé napětí vychýlí.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tedy pátek 21. srpna, je čtvrté na 9 a svátek má Johana.
1: Počasí.
0: Pranostika říká rozsíly v srpnu, silně tráva, pěkné povětří se očekává, no dnes o přehánky i bouřky, teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Prostě velká oblačnost, 19 stupňů, už jsem vytrhala okurky, hlásí Majka. Zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 19,5 stupně, Šternberg 18 stupňů, chystám se zavařovat jablíčka, napsal Josef.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
4: Petr Šnevaj se známý jako Pedro, brněnský muzikant, autor trapsích písniček, nedávno oslavil 70, ke kterému na vlnách Českého rozhlasu Olomouc chci pogratulovat a vám posluchačům nabídnout nejenom jeho písničky, zahrané s karabinou, Trump Evergreen Bandem, anebo živě u nás ve studiu jako Pedro Family Band. Pojďte si poslechnout společně se mnou příjemnou současnou trumpskou muziku. Zazní v pořadu Na cestě v neděli 23. srpna po 15. hodině. U mikrofonu bude a k poslechu

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 8:30. Dobré ráno. Pitnou vodu do obecního vodovodu ve velkém újezdu na Olomoucku musí příležitostně dovážet cisterna. V městě si se totiž dlouhodobě potýkají s jejím nedostatkem. Situaci by do budoucna měly zlepšit investice do letité sítě a taky nový vrt na vodu. Dalším opatřením je lepší kontrola spotřeby přes dálkově odečítatelné vodoměry. První začaly v obci fungovat letos na jaře. Další přibydou po prázdninách.
1: Nezávislý místostarosta velkého újezdu Jaroslav Klička má ve své kanceláři dvě papírové krabice. Můžeme se podívat dovnitř?
2: To určitě můžeme. Je to další várka našich dálkově odečítaných vodoměrů, kterou když to rozbalíme, vytáhneme v krabici, najdeme další krabičku. A v té najdeme konečně ten zázrak, dálkově odečítaný vodoměr.
1: Zařízení po instalaci posílá 3x denně údaje o spotřebě vody na úřad městyse. Grafy, trendy a množství dat mi místostarosta ukazuje v mobilní aplikaci.
2: A jsme schopni tam opravdu vidět i to, že někdo má oproti běžnému stavu nějaký nadměrný odběr. Opravdu se to stalo. Já jsem vlastně osobně ty lidi kontaktoval. A shodou okolností to byli třeba lidé, které ji osobně znám, takže jsme si opravdu večer psali, co se tam stalo, proč se tam stalo. Dostal jsem nějakou odpověď, že to jako řízená akce, nebylo to nic jako extrémního.
1: V újezdu zatím funguje 50 prvních dálkových vodoměrů. Technologie se osvědčila a dalších 60 dostanou lidé během podzimu. Třeba paní Hana o výměně vodoměrů zatím neslyšela. Novinka jí nevadí.
3: My toho zase jako tak nějak moc nespotřebujeme a na zalívání a takový, tak to máme z vlastní studně.
1: Vlastní studnu má i paní Jana na Skruš, se díváme společně na jejím dvoře.
4: Tady byl velký hospodářství, že za první republiky bylo tady, já nevím kolik, 20 krav, proto ta studna je hodně hluboká a zatím se nestalo, že bychom neměli vodu.
1: Dálkově odečitatelné vodoměry jsou podle ní správné, byť sama žádný mít nebude. Na obecní vodovod totiž napojená není.
4: Určitě s tím souhlasím velice dobře, protože vím, že tady jsou domy, kde lidi nebydlí a že by se to mělo aj hlídat, protože ta voda může prasknout tady v těch domech a že se to tady podle toho by zjistilo, že vlastně tam teče ta voda, jo, protože už se stalo, že třeba voda tady protíkala někde a než se to zjistilo, tak spousta vody vyteklo.
1: Během příštího roku by vedení místní samosprávy chtělo mít novými dálkovými vodoměry osazených všech asi 450 odběrných míst v městysi. Z velkého újezdu Josef Čermák, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Tady vládnou major Šebek a pan Kraus. Slavná komedie o dětech a jejich rodičích Pelíšky. ČT2. Hořké důsledky událostí srpna 1968. Dokument Přerušené jaro, normalizační noc. A ČT Art. Krátce po sametové revoluci se v pražské Lucerně po 20 letech znovu sešly Marta Kubišová, Helena Vondráčková a Václav Neckář. Golden Kids Comeback 2. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Markéta Šorfová.
4: Půl deváté.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Napadení Československa vojsky Varšavské smlouvy a následnou více než 20-letou sovětskou okupaci si dnes připomínají v Holešově na Kroměřížsku. Od 10 hodin se koná pietní akt v areálu střední policejní školy, tehdejších kasárnách. Právě ty ráno 21. srpna 1968 bránili před vstupem okupantů příslušníci 7. výsadkového pluku. Okupantům se kasárny obsadit nepodařilo. U Podštátu na Přerovsku spadla na pole zhruba 30 metrů vysoká větrná elektrárna. Nikdo nebyl zraněn. Okolnosti nehody vyšetřuje policie. Spadlá elektrárna byla na poli u Podštátu součástí větrného parku, který čítal 4 sloupy s turbínami. Jedná se o první podobnou havárii větrníků v České republice. Rozpočet pro vysoké školy by se měl v příštích letech postupně zvyšovat, potvrdil to ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO po druhém kole jednání o rozpočtu s ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO. Detaily ale ještě prý musí dořešit. V rozpočtu se podle něj počítá i s tím, že se navýší personální kapacity v dětských domovech a zvýší se peníze pro primární prevenci na školách. Potvrdil taky už avizovaný růst platů učitelů na příští rok. Nového chodníku na frekventované cestě k vlakovému nádraží se dočkají obyvatelé Zábřehu. Starý asfalt v Lipové aleji u Moravské Sázavy nahradí do konce srpna mlatový chodník. Nyní na místě probíhá doplnění lamp veřejného osvětlení, říká lidovecký starosta František Jon. Sport. Nejrychlejší běžec na planete Usain Bolt slaví 40. narozeniny. Bývalý sprinter má na kontě celkem 8 zlatých medailí z olympijských her a je taky 11-násobným světovým šampionem. Počasí. Dnes bude oblačno, místy s přeháňkami. Přechodně bude přeháněk a oblačnosti ubývat. K večeru se na některých místech objeví bouřky. Teploty 23 až 26 stupňů, v Jeseníkách okolo 20. A povane slabý jihozápadní vítr. Postupně jihovýchodní až jižní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: V Olomouci v ulici Domovina se střetla 2 osobní auta. Počítejte se zdržením a projíždějte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: Už za chvíli uslyšíte desítky let ztracenou skladbu Václava Neckáře s názvem Píseň pro mne. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 3 minuty po půl deváté.

Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl deváté. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. U příležitosti 58. výročí srpnových událostí roku 1968 zařazuje Český rozhlas do vysílání desítky let ztracenou skladbu Václava Neckáře s názvem Píseň pro mne, která byla objevena a znovu vydána na jaře letošního roku. Václav Neckář tehdy naspíval jako bezprostřední reakci na invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa 21. srpna 1968. A jde tak dokonce o jeho historicky první nahrávku ve spolupráci s bratrem Honzou.

0: Do současnosti byla za jejich prvotinu považována skladba Doktor Dam-di-dam z roku 1970. Reportér Vladislav Slzák navštívil Václava Neckáře u něj doma a takto na vznik písně zazpomínal.
1: Písnička vznikla v září 1968, vlastně poté, co přišli Rusáci, kteří nás okupovali. Mně tehdy bylo 24. Písničku jsem natočil pro dokument Československé televize s názvem Zvědavá kamera s podtitulem Zpráva o stavu mládeže, který byl o tom, co si mladí myslí o okupaci. Poté zazněla i na Staroměstském náměstí.
2: Písnička zazněla jen jednou, pak se na ní na dlouhá léta zapomnělo a bratři Neckářové si dlouho mysleli, že jejich první společnou písničkou byl až Doktor Dam-di-dam z roku 1970. Teprve nedávno byla objevena v televizních archivech.
1: Brácha ji napsal, když byl na vojně v Milovicích. Na kytoru za něj tehdy ve studiu Československé televize na Petince hrál Zdeněk Rytíř. Je to vlastně taková smutná písnička. Obava z té doby, co bude dál. Přesně takovou mohou mít mladí lidé i ze současného dění.
2: Václavu Neckářovi mladšímu se podařilo z archivního pásu vyjmout původní zpěv Václava Neckáře z roku 1968 a skladba získala novou moderní aranži. Doprovází ji i videoklip, který kombinuje historické záběry z okupace se současností a symbolicky tak propojuje generace mladých lidí tehdy a teď. Pro Český rozhlas Vladislav Slezák.

0: Do pátečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za půl minuty bude 8:45.
1: Počasí.
0: Ranostika říká mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují trvalé počasí. No dnes trocha sluníčka, přehánky i bouřky, teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí, psali jste také dnes ráno v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji. Jeseník 19 stupňů, vařím na oběd s Nojemskou, píše Majka, ať se vydaří. Brodek u Přerova 20 stupňů, vysvětlo sluníčko, budu mrazit kopr, napsal Jarek, a Lipník 21 stupňů. Všem krásný pátek a víkend přeje Lucie.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Jsou 8:45. Dobré ráno, je tady pátek, víkend před námi a tak jste mi dnes posílali tipy na naše SMS číslo a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na vaše vzkazy. Zuzana s rodinou se chystá dnes a zítra na festival Hrady CZ, který bude na Louce pod hradem Bouzov. Hlavně se těší na skupiny MiG 21 a Rybičky 48. Užijte si festival. Milovníci pálivého, přijeďte, napsala Eva. V sobotu se v areálu SK Červenka uskuteční od 10 do 20 hodin 12. ročník Guláš Festu a 8. ročník Chili Festu Červenský palivec. Tak to je výzva. V sobotu bude od 15 hodin v areálu Sokolovny ve Ptení dětský den se sousedským posezením, upozorňuje na to Petr. Jirka píše, dnes bude na Střelnici v Kojetíně od 18 hodin Guláš Fest, ochutnáme všechny guláše, tak přeji dobrou chuť. V neděli bude od 15 hodin v občerstvení u Máci v Mostkovicích Bleší trh, to je vzkaz od Petry. Dnes se od 18 hodin koná v jeskyni na Špičáku mezinárodní národní noc pro netopíry, upozorňuje na to Lenka. Tak děkuji za vzkazy a držím palce, ať se nám víkend vydaří.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.
2: Zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

doma. Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 9 hodin. Hygienici zakázali koupání v Plumlovské nádrži na Prostějovsku. Více o tom už ve zprávách a v celou. Vítek Šoukal se těší na slyšenou v neděli ráno a za chvíli s vámi bude kolega Tomáš Kecior.

0: Vy v roce 1968 si dnes připomenou Olomoučané od 10 hodin dopoledne v Červeném kostele. Tradiční pietní akt organizuje Olomoucký magistrát s vojenským spolkem rehabilitovaných armády České republiky. Pokračuje mluvčí Olomoucké radnice Jan Horejš.
1: Věnce a květiny k pamětní desce, která srpnové události připomíná, položí zástupci Olomouckého kraje, města Olomouce, armády České republiky, Univerzity Palackého a také vojenského spolku rehabilitovaných. Zvána je i široká veřejnost. Pamětní deska je obvykle umístěna na pedagogické fakultě Univerzity Palackého, kde okupační vojska přes 20 let sídlila, ale její budova se aktuálně stále opravuje.
0: V Plumlovské přehradě na Prostějovsku platí od čtvrtka zákaz koupání. Hygienici ho vyhlásili na základě výsledků měření z tohoto týdne. V nádrži je podle nich zvýšený výskyt sinic a zvýšená koncentrace chlorofilu A. Voda tak aktuálně neodpovídá hygienickým požadavkům a je nebezpečná ke koupání, říká mluvčí krajské hygieny Markéta Koutná.
2: Zákaz koupání vydáváme v situaci, kdy výsledky rozboru ukazují, že kvalita vody představuje zdravotní riziko. Ve vodní nádrži Plumlov došlo oproti předchozímu odběru k výraznému zhoršení sledovaných ukazatelů. Kvalitu vody budeme i nadále monitorovat a sledovat její další vývoj.
0: Schodek státního rozpočtu příští rok vzroste z letošních 310 miliard korun, bude ale pod 400 miliardami korun. Po třídenním jednání s vládními kolegy to řekla ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Přesněji výši schodku komentovat odmítla. Většina ministrů přišla na jednání s konkrétními návrhy na úspory. Podle Schillerové ale všem požadavkům vyhovět nemohla. Rezort musí návrh rozpočtu předložit vládě do konce srpna. Sport. V Brně dnes začíná mistrovství Evropy žen ve volejbale. Češky do něj vstoupí ve 20 hodin zápasem proti Řecku. Do české nominace se nedostaly nahrávačka Květa Grabovská a blokařka Silvie Pavlová. Trenér Janis Atanasopoulos naopak počítá s nedávno zraněnou Kateřinou Valkovou i 18-letou Bárou Rejmanovou. Počasí. Dnes bude oblačno, místy s přeháňkami. Přechodně bude přehánek i oblačnosti ubývat. K večeru se na některých místech objeví také bouřky. Teploty 23 až 26 stupňů, v Jeseníkách okolo 20. A povane slabý jihozápadní vítr. Postupně jihovýchodní až jižní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Prostějově v Partizánské ulici se střetlo osobní auto a cyklista. Na místě zasahují záchranné složky a dvě osobní auta havarovala na Moravském náměstí v Hranicích na Přerovsku. Projíždějte tam opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Prázdninové dopoledne Českého rozhlasu Olomouc přinese za chviličku další z pověstí z Olomouckého kraje v podání Igora Bareše. Chystáme také rozhlasovou pohlednici od pradědu na Hanou. Dnes to bude taková historická záležitost související s dnešním datem. A ve 9:45 zámecké léto další pokračování naší velké prázdninové soutěže a velkého prázdninového putování. S vámi je dnes u mikrofonu Tomáš Kedzior. Přeji pěkné dopoledne.

0: Zvěstí z Olomouckého kraje každý prázdninový všední den krátce po 9. hodině s Igorem Barešem a tady máme díl další.
1: Tajuplný Mexikán. Tož to bylo tak. Ještě nějaký čas po velké válce byla v tom stavení v Dubu nad Moravou naproti hřbitova, blíž ke kostelu, vedle horní měšťanky, hospoda. Uvnitř na stěně visel obraz, portrét starce nevlídných, zklamaných až zlostných očí s dlouhými bílými kadeřemi nazad zčesanými v koženém kabátci a s brašnou zavěšenou přes levé rameno. Jednalo se o slavný obraz tajuplného Mexikána, jehož se báli všechny děti široko daleko a přece se na něj rádi chodili dívat. Zmíněný portrét je dnes zřejmě kdesi v Kokorách, možná jinde. Mexikán, který je na plátně vyobrazen a který nejspíš ani Mexikánem nebyl, jen se mu tak říkalo, sloužil kdysi v armádě Napoleona Bonaparta. Když počátkem 19. století naším krajem procházela vojska tří císařů, povídalo se, že největší strach šel právě z armády francouzské. Před tou prý zatloukali okna i vrata, do studen sypali projímadlo, nebo to alespoň všude hlasně rozhlašovali. To proto, aby vojáci z takové obce chtěli fofrem pryč, moc se tam nezdržovali pátráním po uschovaných cenostech a dívkách a nechali ves tak nějak na pokoj. A přesně to se stalo, když Francouzi přitáhli k Dubu nad Moravou. Prý projeli vsí tak chvatně, že nejenže nic nepobrali, ale ještě tam jeden z jejich důstojníků zapomněl svého asi 5letého syna, který ho, Bůh ví proč, doprovázel. Hoch usedavě plakal, až budil lítost. Père, où est mon père? Dites-moi, où est-il? Nikdo mu zbla nerozuměl. Pochopili jenom, že se jmenuje Kristián. Otec se tehdy pro syna nevrátil. Naštěstí se Kristiána ujali dobří lidé a vychovali z něj Hanáka, jak se patří. A když se po letech starý oficír v Dubu přece jen ukázal, chtěje syna zpátky, tento kategoricky odmítl. Vždyť otci už skoro ani nerozuměl. Tak dlouho to bylo. Důstojník hořce zaplakal. Rozhodl se teda, že pro syna aspoň něco udělá. Koupil mu svobodné pole na Svárově a hospodu. Dal se vymalovat a poručil, že když nic jiného, aspoň jeho portrét v lokále musí stále viset, aby synovi pour toujours připomínal ztraceného a znovu nalezeného tatínka, slavného důstojníka de l'armée française. Krištof si svým exotickým původem příliš hlavu nelámal. Po staré vlasti netoužil a ani se tam, myslím, nikdy nezajel podívat. Škoda peněz. Oženil se, měl kupu dětí a v Dubu žil až do své smrti. Jeho potomky v obci najdete dodnes. Poznáte je podle toho, že jsou houževnatí, tvrdohlaví a nic si nenechají líbit. Za to jistě může ten jejich statečný pradědek.

0: chrastavá žaba. Na lukách u Boleloupce sekl jednou chalupník Matěj trávu. S ženou se chystali sušit seno, aby měli dost pro volky, které hodlali zakoupit. Když bylo slunko nejvýš, odložil Matěj kosu, posadili se oba rochlátku k potoku a dali se do jídla. Měli hrachovou kaši. Jak jedli, přiskákala k ním ohromná chrastavá žaba. Posadila se před ně a koulila očiskama. To se Matějově ženě nelíbilo a povídá: "Poslouche, naber tu potvoru na kosu a odhoď ji někam do říti, ať na nás furt nečučí." Ovšem Matěj neuposlechl. Myslel si, že žaba je taky tvor boží. A nabral kaše pořádně na žicu a položil ji do trávy. Žaba velkorysý sos to zhltla, zakvákala a byla fuč. "Tak pro žabu jsem se s kašou dělala a teď budeš hladné, jsi blbé nebo navedené," hněvala se chalupníkova žena. Za týden šel Matěj do Olomouce kupovat ty volky, ale jakoby v lese království zakopl obludný kořen, nemohl se z něj vymotat. Najednou před sebou mezi stromy spatřil omšelé stavení. Moc se mu nepozdávalo, ale měl alespoň naději, že se tam doptá na cestu. Zabušil na dveře. Otevřela mu jakási stará ženská.
1: "Vítám tě, Matěju," povídá. "Pranic se nediv, já jsem ta žaba, které zdal tu dobrou kašu. A vím, že jdeš do Olomouce na dobytčí trh, ale nemusíš chodit až tam. Vrať se dom a na kraju lesa potkáš chlapa se dvěma volkama. On ti je nabídne, tož je ber, ale peníze mu nedávej, jenem řekni, že mu zaplatí chrastavá žaba."
2: "To máš za tu svoju kašu."
1: "Tož ti pěkně děkuju, žabo milená."
2: "No děkuju, ty se vyplatíš."
0: Rozloučili se a žaba mu dala ještě fortelný kožený pásek. To pro ženu. Matěj uposlechl a šel na místo do města domů. Na kraji lesa opravdu potkal člověka se dvěma volky. Koupil je a pro zaplacení odkázal na chrastavou žabu. Muž souhlasil a přidal Matějovi k volkům ještě dva blištivé, jasně znějící zvonce. Když dorazil Matěj domů, zavedl volky do stáje a vzpomněl si na pásek. Co si se mu ale nezdálo, tak nejdřív zkusil uvázat pásek jejich psíkovi kolem krku. Pes se po chvíli nafoukl a praskl. Tím se chtěla chrastavá žaba Matějově ženě pomstit za to, že jí kaši nepřála. Z mrtvých vstalí. A ještě jednou o tom válečném tažení Korzikána Napoleona naší drahou Moravou. V těch letech byl na zámku ve Veselíčku u Přerova zřízen lazaret. Sváželi tam nemocné a raněné vojáky ze široka daleka. Bylo jich tolik, že zámek brzy praskal ve švech. Těch pár vykurírovaných pustili domů. Ty, kteří se zdárně uzdravovali, převezli na Pokštát nebo do Dlouhé Vsi, ale hafo vojínů, byly jich stovky, ve Veselíčku umíralo. Mohli za to těžká poranění, zanícené rány i nakažlivé nemoci, které každou takovou katastrofu oddaně doprovázejí. Mrtvé hromadně těžkými povozy odváželi na jejich poslední pouť, docela novou cestou od zámku, přímo na vojenský lesní hřbitov. To, aby lidé z Veselíčka byli ušetřeni děsivého pohledu na zpustošená těla. Vypravuje se, že na tom místě v lese, jež dodnes působí zádumčivě, odpočívá přes 700 vojáků. kladli je do šachet, posypali vápnem a pak teprv zasypali hlínou. Jednou nebo i vícekrát se stalo, že šachtu neuzavřeli hned. A který si z mrtvých se v noci probral z mrákot a vyškrábal se z hrobu ven. Vím, zní to hrozivě, ale dělo se to. Však je to i v knížkách zapsané. Za bílého dne šli v těch krušných časech dvě ženské z Radvanic silnicí k příbuzným do Veselíčka. Cestou potkali dva vojáky. Byli bez bot, na sobě jenom cáry uniformy, šosy zablácené a umazané vápnem. Neměli ani šavle, ani klobouky. Jo, kdyby to bylo v noci, ženské by vzali roha. Vojáci je prosili o kousek jídla a oni, že zrovna měli sebou, jim dali dva koláče. Ptali se, co jsou vojáci zač, kdo je tak zřídil a kam jdou. A oni říkali, že jsou zdejší, že už byli za Veselíčkem v jámě, ale zavčas se probrali, z hrobu se vyhrabali a utekli. Teď přijdou dom, jeden do Pavlovic a druhý do Kozlovic. Na to se rozloučili. Až o kus dál ženské napadlo, že se měli vojáků zeptat, proč se nevrátili na zámek, aby se o nich vědělo. Když se však po mužích ohlédli, nikoho na cestě neviděli. Možná byli ti dva už tuze daleko.

0: Pověsti z Olomouckého kraje na vlnách Českého rozhlasu Olomouc každý prázdninový všední den krátce po 9. hodině. S Igorem Barešem se tady setkáme znovu v pondělí.
1: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: přímo z místa.
1: Budovu zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje v Olomoucké Aksamitově ulici jsme navštívili v jednom z vydání cyklu Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Zjistili jsme, kdo a kde v ní slouží, jaké zázemí mají zaměstnanci i to, jak vypadá vozový park. Ideálně bez houkání sirén se zaposlouchejte do prázdninové reprízy. V neděli po 9. hodině zve Dita Vojnarová.
2: Vrcholem 200. koncertu série Živě v červnovém letním kině bylo vystoupení Roberta Křesťana a Druhé trávy. Nikam se nespěchalo, většina skladeb byla v pomalejším nebo středním tempu a diváci v hledišti jako uhranutí. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Roberta Křesťana a Druhé

Marek Ztracený v dopolední Českého rozhlasu Olomouc. Tak za chviličku pošleme tradiční rozhlasovou pohlednici od pradědu na Hanou. Dnes to bude ale takové všeliké putování a tak trošku i historické, protože máme 21. srpna a na to vzpomeneme tedy i v té příští rubrice.

0: se událostí ze srpna roku 1968 nemůže Mirek Kobza zvolit jiné téma pro dnešní pohlednici než hledání stop, které se dochovaly dodnes, nebo které zůstaly v paměti těch, co tuto dobu prožili. A tak se pojďme vydat hledat nápisy a další stopy, které ze srpna 1968 ještě stále někde najdeme.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: 21. srpen roku 1968 je pro mnoho obyvatel českých zemí symbolem zmařených nadějí. Ponechám stranou diskuzi na téma, zda by tehdy bez zásahu vojsk Varšavské smlouvy mohlo proběhnout něco, co by posunulo tuto zemi blíže k demokracii. Dějiny mají tu vlastnost, že v určitém bodě změní běh lidských osudů nevratně, tedy bez možnosti koupit si zpáteční lístek. Já sám jsem onen čas díky svému věku nezažil. Sice těsně, ale přece jen mě tato zkušenost, chvála Bohu, minula. O to víc mě překvapuje, jak dokonale se podařilo zakrýt před naší generací Husákových dětí události tak poměrně nedávné. Do svých nějakých 10, možná i 15 let jsem měl pocit, že vztahy mezi Československem a Sovětským svazem jsou bezchybné, že je to náš přítel, bla bla bla a tak dále a tak dále. Je pravda, že rodiče se občas nad vyhlášeními v naší televizi ruské výroby značky Bajkal v trpce už klíbali, ale já jsem tomu nevěnoval pozornost. Až v době, kdy puberta začala hlodat červíčkem pochybnosti ve všem, co hlásali oficiální kruhy v úvozovkách, jsem se začal pídit po tom, co se vlastně v tom roce 1968 stalo. Bylo mi divné, proč můj otec, bývalý skautský vedoucí, najednou se skautem skončil a že vlastně skončil i ten skaut. A pak jsem najednou při nějaké cestě uviděl na zdi vybledlý nápis Svoboda Dubček, věrní zůstaneme. Ludvíka Svobodu jsem znal, už v době mého dětství to byl prezident, který když zemřel, chodili jsme ve druhé třídě podepisovat smuteční archy. Podepisovali jsme, že s tím nesouhlasíme, že umřel, jak říkávala moje sestra. Ale kdo to byl ten Dubček? Naši mi to tehdy vysvětlili. Řekli mi o okupaci, o Janu Palachovi, o zmařených nadějích. Otevřeli šuplík s rodinnými dokumenty a půjčili mi noviny ze srpnových dnů, které se na jeho dně schovávaly a schovávají dodnes. Leda, co jsem tehdy pochopil. A také jsem poprvé na fotkách uviděl nápisy, které psali lidé na zeď, aby vojákům na nákladácích a tancích dali najevo, že nejsou vítáni. Dokonce mi otec tehdy ukázal i pár fotek popsaného Zábřeha, kdy na budově okresního úřadu bylo těch hesel nepočítaně. Na druhý den jsem se tam vydal. V bývalém okresním úřadě už dávno sídlilo zemědělské učiliště a na jeho zdech nebylo po nápisech ani památky. Noví mocipáni si dali hodně záležet, aby po spontánním nadšení obyčejných lidí nezůstala ani stopa. Ale ne všude. Občas pod novým nátěrem některé budovy přece jen nějaký ten štvavý nápis prosvítal. A tak jsem je začal lovit. No upřímně, moc jich nebylo. Několik nápisů prosvítalo třeba na soklu Činžáku nedaleko Olomoucké fakultní nemocnice na ulici I.P. Pavlova. Pár se jich dalo vidět na starých domech v Šumperku, které dnes už většinou nestojí. Až po revoluci jsem objevil nápis na železničním mostě u Čelechovic na Hané. Pevně stojíme za Dubčekem a Svobodou, stojí tam přímo na mostovce bílou barvou. Pátral jsem, zda někdo neví, jak je možné, že právě na tak exponovaném místě přímo nad frekventovanou silnicí nápis vydržel. Dozvěděl jsem se, že důvod je prostý. I tady nápis po roce 1968 přebílili, ale ten, kdo psal ono heslo, měl prostě kvalitnější barvu. Takže přebílení zmizelo a nápis zůstal. Tak mě napadá, že by se tyto ojedinělé stopy pohnutých dnů roku 1968 měly asi památkově chránit. Jsou totiž odrazem nadšení těch, kteří je psali. A propos, docela rád bych je poznal. Ať jsem pátral, jak jsem pátral, kdo je autorem těchto nápisů, se prostě neví. Nebo ví, ale ze setrvačnosti se nechce říci. Léta v ilegalitě patrně zanechala své stopy. Ale přesto, pokud víte o nějakém dalším nápisu, který se dochoval do dnešních dnů, nebo jste jedním z těch, kteří tyto svědky minulosti z mladické nerozvážnosti a ve víře v lepší časy tvořili, napište mi. Až budu natáčet další rozhlasovou pohlednici, rád bych byl přece jen o něco konkrétnější. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

těch nejlepších časů Věry Špinarové jsme se vydali s písničkou Já se sázím. Posloucháte páteční dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Tak už se připravuje kolega Pavel Kudrna, aby pro vás nachystal a odvysílal další premiéru našeho zámeckého léta. Znamená velkého putování po více než 50 zámcích Moravy, Slezska i Čech a také možností zasoutěžit si o pobyt na zámku. Začínáme přesně za 5 minut.

0: Dobrý.
1: Češ.
0: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
1: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
0: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
1: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
0: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
2: Soubor 6 barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
4: Také v pátek vám ze zámeckého léta přeje krásný den Pavel Kudrna. Ano, je tu další vydání našeho prázdninového pořadu. No, ten pátek je trošku zvláštní, protože nejenom, že máme denní soutěž, ale také losujeme z týdenních výherců jednoho, který získá soukromou prohlídku pro dvě osoby na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. No a už za týden budeme znát výherce tří hlavních cen, respektive tři výherce hlavní ceny jsou totiž stejné. A tou cenou, nebo těmi cenami, je pobyt na zámku Třešť, pobyt v zámeckém apartmá pro dvě osoby na dvě noci, bohatá snídaně servírovaná formou bufetu, privátní pronájem, wellness, včetně lahve sektu, zábal z bahna z mrtvého moře pro dvě osoby, parkování samozřejmě zdarma po dobu pobytu a k tomu jedna tříchodová večeře při svíčkách pro dvě osoby, no luxusní cena, takže příští týden. No a když bych vám teď řekl, že dnešní odpověď na soutěžní otázku bude znát každý, tak to nechci říkat, protože by se taky mohlo stát, že bude volat několik tisíc posluchačů a znáte to, když se telefonní linky zahltí. Takže pěkně postupně a pěkně v klídku. Nejprve má slovo František Kinský.
3: Zámecké léto.
5: Chtěl bych vás pozvat na sever Čech, kde se nad dálnicí před Turnovem vypíná zámek Sviany. Byl v roce 1578 postaven Wartenberky, později pak přestavěný Valštejny a dalšími rody. Patří k němu i pivovar. Toto místo nám teď představí Jaroslav Hoření.
6: Návštěvu zámku Sviany začínáme na nádvoří u kašny v sousedství pivovaru. A to proto, abychom připomněli, že vlastně tady nejdřív bylo pivo a až pak teprve zámek.
7: Ano, je to tak, tady na místě zámku Sviany dřív cisterciáčtí mniši vytvořili tvrz, kde začali vařit pivo. A až vlastně po několika letech převzali místo Wartenbergové a vytvořili zámek.
6: Říká Libor Stejskal, náš dnešní průvodce, manažer zámku Sviany. Zámek si prohlédneme pěkně z gruntu, tedy vlastně od sklepa.
7: Vezmeme to od podlahy, tak jak posíláme naše návštěvníky. Takže tady pozor, prudké schody a nízký stropy. Tady se dostáváme do našeho vlastně jediného sklepení. Nemáme nijak velké sklepení a vlastně tak, jak je dneska využito, tak je to tahle část, kde je malá expozice pivovarnictví a taky tajná chodba, kterou tady máme podzemní.
6: Kam vede?
7: Nikdy jsme se nedokopali konce, furt to někam vede a nevíme kam.
6: Ze sklepení jsme vystoupili do prvního patra, procházíme chodbou kolem panelů, které připomínají vlastně, jak se ten zámek znovu narodil.
7: Je to tak, vlastně tenhle první panel nám popisuje to, kdy v roce 2013 pivovar koupil opět zámek a během 3 let ho dal do stavu, v jakém ho dneska vidíme. A vlastně následně již začínáme právě tou expozicí té archeologie, která tady vůbec v této oblasti je strašně významná, ať už z pohledu doby bronzový, tak z pohledu doby kamenný. A ty nálezy, které tady vystavujeme, tak byly nalezeny několik desítek metrů od zámku, takže to je vlastně unikátní.
6: A teď už se nacházíme mezi žárovými pohřebišti a ve skutečném pravěku.
7: Tak, tohle je demonstrace toho, jak vlastně v době bronzové se pohřbívali lidé. A to, co vidíte v podlaze, ty podsvětlené hroby, tak to jsou přesně i ve správných hloubkách, ve správných pozicích nádoby, které byly nalezeny tady v Příšovicích rukama Petra Brestovanského, který tady vlastně stojí skoro za vším.
8: Cházíme do doby neolitu.
9: Mám se začít bát?
7: Jo, tak by to mělo i vyznít, protože vlastně tím přechodem do téhle místnosti jsme chtěli v lidech navodit atmosféru doby, kdy vlastně ty pazourky nebo ty exponáty, které tady dneska vidíme, tak vznikaly. Takže vcházíme do repliky jeskyně.
8: A naši malou návštěvu zámku Svijany uzavíráme v zámecké kapli, která teda původně byla vlastně rytířským sálem.
7: Ano, vlastně v 1578, kdy byl postaven zámek, tak byl postaven tenhle prostor jako rytířský sál a až v době, kdy ho vlastnil Albrecht z Valdštejna, tak se vlastně jedno pole tady celého toho prostoru zkrátilo a vznikla tahle kaple. Ale vlastně nejdůležitějším objevem, co se tady stalo, když se v roce 2013 začalo rekonstruovat, že pod nátěrem tady toho stropu se objevily tyhle fresky, takže se zjistilo, že to je výmalba vlastně erbů z doby Jáchyma Ondřeje Šlika a konkrétně vlastně jsou to erby jeho matky a jeho tří manželek. Ale vidíte jenom čtyři erby, matky a tří manželek a bohužel chudák Šlik zůstal za tou stěnou někde. A jako perlička je, že vlastně restaurátoři zjistili, že ještě pod touhle malbou vlastně je další nějaká výmalba, zřejmě teda z té doby těch Wartenberků, ale usoudili, že tohle je natolik cenný, že tam to uchovají pro další generace.
3: Zámecké léto.
5: Zámek Svijany si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Na těch webových stránkách jsou pochopitelně reportáže nebo rozhovory, které jste slyšeli u nás, které ještě uslyšíte. No a fotografie, takže určitě se tam podívejte, zámeckéleto.cz. Tak telefonní číslo znáte určitě, 731 800 900, budeme soutěžit. Já už tady pomalinku roztáčím to naše improvizované losovací osudí, ty pingpongové míčky, zatím bez pětky, protože zatím nevím, jak dopadne dnešní soutěž, jestli posluchač či posluchačka bude vědět. Kdo bude tím třetím, se dovíme už za chvíli. A pak dáme řeč, stejně jako Dalibor Janda teď vyzývá.
3: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: No já už vím, s kým dám řeč. Je to, člověk si někdy pamatuje některé věci. Když se ozvala paní Jana z Radvance Maxova, tak podle příjmení říkám, ale někdo už od vás soutěžil. No syn, a říkám, uspěl, tak jak to prozradí paní Jana? Dobrý den, tak uspěl nebo ne?
1: Dobrý den, neuspěl.
0: A on nevěděl nebo se nedostal do vysílání?
1: Nedostal se do vysílání.
0: No, tak vy teď máte velice těžký úkol, ale on mi tuším zvedl telefon, vidíte?
1: No.
0: Protože moment, vy jste bleskově přiskočil. Proč pak nesoutěžil? Měl možnost.
1: On je strašně nervózní.
0: Nervózní? Já jsem taky nervózní
1: tak
0: vždycky.
1: Netroufnul.
0: Já jsem víc nervózní, jak to dopadne, jestli všechno bude v pořádku, jestli vylosovaná čísla budou platná, to jsou vždycky. Ano, takže pan doktor Talíř, který kdysi dozoroval malé televizní sázení, pamatujete to asi ne, co?
1: To ne.
0: To nepamatujete.
1: To už, ne.
0: To už tedy, to je hrozné, to řeknu mi pamětníci. Takže, paní Jano, soutěžní otázka. Jednoduchá, taková přímo jako čajíček. S jakým nápojem je úzce spojen zámek ve Svijanech? Za A s kávou, za B s vínem, za C s pivem?
1: Tak to je opravdu jednoduchý. Za C s pivem.
0: Až hamba mi bylo položit takovou otázku. Takže je to tak, berte to při pátku tak trošku jako dárek. Ne, to říkám nesmysl. Prosím vás, máte pětku a já ji přidávám do losovacího osudí a za chvilinku se dovíme, jak to dopadne. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No, jak to dopadne, tak to roztočíme, ne? Tak a je to roztočeno a je to trojka z Vizovic, paní Bronislava Grebeničková. Gratuluju. Tak já si to tady rovnou zakroužkuji, vracím trojku na příští týden. No a příští týden vlastně už naposledy a tam to bude trošku složitější, protože nás čeká vlastně soutěž, pak vylosujeme týdenního výherce a navíc tři výherce těch nádherných cen, těch pobytů na zámku. Takže mějte se hezky, nezapomeňte zámecké leto, bude i o víkendu v čase výletu, v sobotu zámek Blatná, v neděli pak zámek Lnáře. No a půjdeme do finále, tak se nachystejte. V pondělí se na vás těším v 9:45. A od mikrofonu všem hezký pátek a víkend přeje za celý tým zámeckého léta Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Univerzita Palackého plánuje postavit kongresový sál. Kvůli opravě v ulici Stupkova budou autobusy v Olomouci jezdit po náhradní trase až do konce srpna. Navýšit investice do vodohospodářství na minimálně 4 miliardy korun ročně chce ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián. Dnes bude oblačno a teploty do 26 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv přeje Markéta Šorfová.

0: Důvodu prodlouží až do konce srpna. Původně měla skončit v pondělí. Autobusové linky číslo 10, 16, 19, 50 a 52 tak budou dál jezdit po náhradní trase. Uvedl to olomoucký dopravní podnik na svém webu, kde jsou i výlukové jízdní řády autobusů. Investice do vodního hospodářství by se podle ministra zemědělství za SPD Martina Šebestiána měly zvýšit minimálně na 4 miliardy korun ročně, řekl to na zahájení agrosalonu Země živitelka. Ministerstvo tak chce reagovat na dlouhotrvající sucho. Peníze půjdou do 4 hlavních oblastí, vysvětlil ministr Šebestián.
1: A to propojování vodárenských soustav, to znamená, aby jsme dostali tu veřejnou vodu do co nejvíce obcí v České republice, do budování malých vodních nádrží a rybníků, přípravu pro stavby strategických vodních děl, které plánujeme, a na podporu závlahových zařízení.
0: V areálu Střelnice Kojetín se dnes uskuteční Gulášfest. Akce začne v 18 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na ochutnávku různých receptů gulášů. Od 19.30 naváže taneční večer s živou hudbou v podání kapely Novios. Sport. Španělský tenista Carlos Alcaraz bude po zranění zápěstí obhajovat titul na US Open. Vítěz 7 Grand Slamů chybí na kurtech od poloviny dubna, kdy odstoupil z turnaje v Barceloně. Návrat na kurty oznámil 23-letý Alcaraz na svém instagramovém profilu. Počasí. Dnes bude oblačno, místy s přeháňkami. Přechodně bude přeháněk i oblačnosti ubývat. K večeru se na některých místech objeví i bouřky. Teploty 23 až 26 stupňů, v Jeseníkách okolo 20 a povane slabý jihozápadní vítr, postupně jihovýchodní až jižní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D1 na 241. kilometru ve směru na Brno stojí porouchaná dodávka. Projíždějte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Páteční dopoledne Českého rozhlasu Olomouc, tak to je vždy mezi 10. a 11. hodinou o prázdninách, putování a naskok do Polska. Vydáme se za chvíli do města, které je vlastně na dohled z Javornického zámku na Jánském vrchu. A znalci už vědí, že dnešní skok do Polska bude mít cíl v Pačkově. Kromě toho vás také pozveme na zajímavé akce, které se chystají právě dneska nebo o víkendu, a budeme si hrát i příjemnou muziku k dopolední. U mikrofonu je dneska Tomáš Kedzior.

0: Každý pátek po 10. hodině o prázdninách na vlnách Českého rozhlasu Olomouc putujeme a takzvaně skáčeme do Polska. Máme 21. srpna 2026 a v tento den si připomínáme vojenskou invazi v roce 1968, které se účastnila i polská armáda. Polsko se za svou účast na okupaci Československa omluvilo už v roce 1989 a později tak učinil také tehdejší polský prezident Wojciech Jaruzelski. Dnes se proto bez obav můžeme vypravit na opravdu přátelský skok do dalšího polského města, které o těchto prázdninách poznáváme. Tentokrát vás Dita Vojnarová a Mirek Kobza pozvou do města proslulého svým opevněním a také zvláštním kostelem. Nejprve ale trocha polštiny na úvod.
1: Drogi turisto, drogi pielgrzymie. Właśnie znajdujesz się przed jednym z najbardziej wyjątkowych miejsc naszej świątyni. Przed tobą znajduje się okrągła kamienna studnia z prawdziwą murowaną cembrowiną, wiaderkiem, kołowrotkiem.
2: Nevím, čemu mohli posluchači porozumět. Napovíme, že se nacházíme ve farním kostele svatého Jana Evangelisty u studny, která je vevnitř kostela.
3: Je to takzvaná tatarská studna, údajně jediná studna, která je přímo vevnitř kostela. Tady o tomto kostele se říká, že je to jeden z nejúžasnějších opevněných kostelů vůbec v Evropě. On už byl takhle stavěn, respektive přestavován. Dokonce existuje legenda, že tady stával nějaký kostelík už v době legendárního založení města někdy kolem roku 300 našeho letopočtu. Co víme jistě, takže tady stává dřevěný kostelík pravděpodobně od založení města. Ten byl později přestavován a v 16. století, kdy se obávalo město Pačkov, že by mohlo být napadeno Turky, vlastně byl celý tento kostel znovu přestavěn a to právě do této dnešní zvláštní podoby. Kdo přijede do Pačkova, rozhodně ho nemine. Vypadá trošku jako velký hrad. A když se celému Pačkovu říká Slezské Carcassonne, protože se tady krásně dochovaly okolní hradby, tak ten kostel k tomu patří. No a k té studně ještě údajně tady pán Pačková utopil nějakého Tatara, proto se jí říká Tatarská. Ve skutečnosti se tady brala voda právě v dobách obléhání a zároveň se tady měšťané schovávali. Spíš si myslím, že si tam možná schovávali svůj majetek.
2: Těch památek je tady ale celá řada. Nám stačí zvednout hlavu, abychom se podívali na celou řadu obrazů. Samozřejmě tady vidíme také v průběhu historie nejrůznější dřezby. Bářské kousky. No a vyplatí se i zvednout hlavu.
3: Je tam nádherná vlastně gotická klenba. Zvláštní je, že když sem člověk přijde, má pocit, že ten kostel vypadá zevnitř větší než zvenku. Protože tady máme pána, tak já bych doporučoval, že se přesuneme ven, abychom nerušili.
2: Přesně to jsem chtěla říct, aby měl čas k modlitbě. Proč to Carcassonne?
3: Tady je to vlastně krásně vidět. Jsme přímo u staré hradby. Pačkov byl skutečně dobře opevněným městem. To, co se nám zachovalo, jsou vlastně vnitřní hradby. Ale kdysi dávno tady byly ještě hradby jedny, takzvané vnější hradby. Ono to souviselo s tím, že město Pačkov vzniklo ve 13. století na staré obchodní cestě, která vedla z Nisy do Klacka, potom dále do Čech. Pačkov prošel spoustou taky válečných událostí. Došlo tady ke spoustě obléhání, byl tady mor, další choroby. Takže dokonce to město ztrácelo na významu tak, že v 17. století existovalo přísloví hledej mě v Pačkově, což znamenalo, že nejsme k dosažení, nejsme zastiženi.
2: Nikdo tady není.
3: Nikdo tady nebyl. A když se vrátím ještě k tomu opevnění, tak vlastně zdi vnější byly kamenné, vnitřní, jak je tady krásně vidět, byly částečně z cihel. Zůstaly tady až do toho 19. století, kdy ty vnější hradby byly zbořeny. A proto se jim říká Carcassonne, protože se zachovaly nejenom hradby, ale také některé věže, například tady na branách nebo taková válcová hláska tady na vlastně severní straně města.
2: Než se dostanou naši posluchači ke kostelu, tak by určitě měli projet náměstím, protože to je půvabné a vévodí mu obrovská radnice.
3: Pochází z poloviny 16. století, ale byla mnohokrát přestavována. Musím říct, že Pačkov měl to štěstí, že za války nebyl úplně zničen, takže to náměstí z velké části je původní. Současná podoba pochází z 19. století té radnice a co je asi zajímavé pro turisty, tak se dá vystoupat na věž a je tam vyhlídkové místo, jenom mám takové upozorněji, pokud vypadáte jako já. Je tam jedno místo, které není úplně radno podceňovat. Já už bych se tam dneska asi nevydal.
2: Čili vy prostorově výrazní, vy se podíváte na fotografie nebo si to necháte povyprávět?
3: No a já bych pozval ještě na jedno místo, a to je do Plynárenského muzea. Vzniklo vlastně ze staré plynárny, která vyráběla pro Pačkov svítí plyn už nějakých 80 let zpět a je největší svého druhu v Evropě a najdete tam třeba 300 kusů domácích plynových spotřebičů, takže fakt to stojí za to.
2: Z Pačkova, Dita Vojnarová
3: a Mirek Kobza.
2: Č. Český rozhlas.
0: A protože naše rubrika Naskok do Polska je vždy dvojdílná, tak se do Pačkova ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc za chvíli vrátíme.

0: Páteční dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Vyrazíme na kolo do muzea rychlých vozů, ale třeba i na koupání a za sportem. Tam vás ještě pozvou Dita Vojnarová a Mirek Kobza při svém dnešním skoku do Polska. Opět se vydáváme do města Pačkov nedaleko Javorníku.
1: Velmi příjemný stín najdete i v Pačkově v městském parku, kde můžete pozorovat místo, kde dříve stával hřbitov. Teď už tam vidíme jenom zbytek kostela, který není v úplně utěšeném stavu. Nicméně je to místo na oddych, protože určitě budete pokračovat třeba na kole nebo pěšky, protože ty trasy okolo jsou nenáročné a zase můžete jet z České republiky do Polska a naopak a pořád tam a zpátky.
2: Do Bílého potoka je to tady 3 kilometry, takže je to opravdu kousíček, navíc úplně po rovině, takže se to dá. Já jenom ze vlastní zkušenosti, tady bývala pod parkem taková krásná hospůdka a když jsme tam dali 3 piva, tak jsme zjistili, že v Polsku je striktně zakázáno pít alkohol na kole. A dokonce v případě, že pijete alkohol na kole, tak můžete skončit i ve vězení. Dokonce si z nás dělali legraci, že plná vězení jsou tady cyklistů. Takže pozor na to, opravdu jako pivo až na konec. Byť polské pivo je teda dobré. A já bych ještě k tomu řekl jednu věc, že kromě toho, že můžete tedy do Bílého potoka, tak je to tady kousek i do Bílé vody, přes bývalou vesnici Kamenica, která byla vlastně součástí té Bílé vody, takže můžete i poznat takovou historii, že rychlebky, co by kamenem dohodil. No a když jsme se tady projížděli okolo Otmuchova, tak jsme viděli Otmuchovské jezero, tak tady jsou také dvě jezera, kousíček za Pačkovem, jedno se jmenuje Topola a druhé se jmenuje Zálev Pačkovský, nebo tedy Rybník Pačkovský. Říká se mu taky Koželno, záleží podle toho, který název použijete. Dokonce v tom Koželno jsem se kdysi koupal, nevím, jak to tam vypadá teď, ale by to tam příjemné, takže to koupání je tady možné. No a samozřejmě, když jsme se bavili o historii, tak ještě bych možná zmínil, je tady takové malé muzeum aut. Ty správně poznamenal, že to vypadá jako James Bonda, jsou tam pěkné rychlé vozy.
1: Pokud byste se chtěli koupat, tak můžete vyzkoušet už zmíněné jezero Pačkovské, ale v Pačkově najdete také koupaliště neboli bazén Mějský, který nabízí areál, plavecký bazén, dětské brouzdaliště a také skluzavky. No a místo toho piva zase určitě nějakou typickou polskou dobrotu v podobě cukrovinek anebo zmrzliny, na kterou rozhodně narazíte. Ale klid tady je.
2: Jo, teď ano, ale umí tady být i docela randál, zejména na tom náměstí, kde se teda jezdí normálně auty. A musím říct, že mě docela baví, když si to obejdete všechny celé ty hradby. Není to úplně jednoduché, je to nějakých tuším kilometra a půl, možná dva. A fakt si jako poznáte ty jednotlivé vstupy, některé jsou úplně tiché, je to taková branka, někde jsou opravdu vjezdy pro auta, někde jsou ty věže zachované těch bran, takže i to může být vlastně taková krásná procházka, když člověk třeba není úplně zdatný, tak doporučuji.
1: A na těch hradbách, které zbyly, které zůstaly, je dobře vidět, jak to opevnění bylo vysoké.
2: No to je pravda, no tak konec konců říkám, jsme na cestě, kudy chodila vojska. Navíc berme to tak, že Pačkov byl pohraniční město tady od 18. století, takže se tak nějak jako chránil, aby se vlastně tady něco nestalo. Nakonec mu to bylo stejně hobby platné, zachránil ho průmysl, to je teda potřeba říct, protože kdyby nebyl, tak by Pačkov byl možná bezvýznamnou vesnicí, což se nakonec nestalo. A je to určitě dobře. A já bych možná ještě měli jednu takovou jako osobní vzpomínku, že když jsme tady cestovali, tak tady vede taková krásná cesta, když tady budete pokračovat na sever od Pačkova, tak tam přece jenom trošičku kopečky jsou a dostanete se vlastně až do Barda, na to známé poutní místo a potom třeba na Klacko. Jsme na takové hranici té oblasti, která spadá pod Nisu a oblasti, která už spadá pod Klacko, takže Pačkov je i tak vlastně hraničním městem.
1: Je to prostě takové dovolenkové teď v tom parčíku. Zveme do Pačkova. Dita Vojnarová
2: a Mirek Kobza.
1: Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Prázdniny jsou stále tady na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Se průběžně i v roku samozřejmě věnujeme zdraví, a to zejména v apatice a také v pořadu Vesele a zdravě s Kateřinou Cajdamlovou. A ten bude dnes ve 13 hodin.

0: Olomoucká zoo na Svatém Kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém Kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.
1: K 720. výročí zavraždění Václava III. V Olomouci jsme pro vás připravili reprízu původní čtyřdílné historické rozhlasové detektivky Romana Ludvy Krvavá Pavlač. V režii Tomáše Soldána účinkují Igor Bareš, Petr Kubes, Jaroslav Krejčí, Roman Wenzel, Ivana Plíhalová, Lenka Kočišová, Václav Bahník a další. Vstupte na Krvavou Pavlač a vydejte se s námi do temných středověkých časů v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v neděli po 18. hodině.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

že i písničky Beatles budou znít třeba na zábavách, hodech nebo jiných společenských akcích v podání různých revivalových kapel. Těch akcí se i o víkendu koná opravdu hodně, ale originální klasickou hudbu nabídne kostel svatého Matouše v Dolanech, a to dneska od 19 hodin. Bude to duchovní hudba pro flétnu a varhany. Představí se Monika Štrajtová, dcera známého fotografa Jindřicha Štrajta, a varhaník Marek Vrábel. Tak tedy dnes v Dolanech v 19 hodin v kostele.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

Ještě jedna známá italská na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Aktuální zprávy hned poté a další hodina dopoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc samozřejmě následuje. V ní bude třeba seriál, který každý prázdninový všední den představuje Zoo Olomouc na Svatém kopečku.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: 11 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Český rozhlas po letech získal unikátní nahrávku z prvních hodin okupace v srpnu 1968. Řidiči v Přerově budou moci bezplatně parkovat nedaleko nádraží. Olomoučtí hokejisté v přípravě prohráli s Duklou Jihlava 1-3. Dnes bude oblačno a teploty do 26 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Unikátní nahrávka z prvních hodin okupace Československa v srpnu 1968 se po letech vrátila do archivu Českého rozhlasu. Tehdejší redaktor Oldřich Unger pořídil z balkonu budovy rozhlasu na Vinohradské třídě. Záznam si později odvezl, když s rodinou emigroval.
4: 7 hodin 45 minut.
5: Záznam redaktora Oldřicha Ungera zachycuje nejen dramatické chvíle před rozhlasem na Vinohradské třídě, ale i vysílání, včetně střelby.
6: Můžeme dál v socialismu a demokracii.
7: Slyšíte střelbu?
5: Podobné nahrávky jsou vzácné, vysvětluje Petr Markovský z archivu Českého rozhlasu.
8: Jak započala normalizace 70. letech, tak jakékoliv záznamy z toho vysílání de facto v pohledu tehdejší války.

0: jiného osvětlení. Areál bude monitorován kamerovým systémem, doplnil Petr Školouc z Přerovského magistrátu. V tančírně v Račím údolí se dnes od 18 hodin uskuteční koncert 17 gongů. Tři hudebnice ze souboru Gong Sonas rozezní 17 gongů a 10 dalších nástrojů v prostorové zvukové meditaci. Vstupné v předprodeji je 400 korun, na místě 450. Sport. Hokejisté Olomouce v přípravě po druhé v řadě prohráli. Na vlastním stadionu podlehli Dukle Jihlava 1-3. Olomouci příliš mnoho šancí nevytvořila a snížila až gólem 9 vteřin před koncem zápasu. Trenér Petr Fiala po porážce s prvoligovým týmem s výkonem Olomouce spokojený nebyl.
1: My jsme hráčům říkali, že Jihlava, když je prvoligové mužstvo, tak má velké ambice a hrajou velice nepříjemný hokej, bruslivý a ta kvalita tam je a není možný z naší strany, aby jsme úplně tomu nepřistoupili tak, jak je potřeba. A pak už se to špatně honí v tom zápase. Tím, jak nám odskočili na 2-0, tak snaha tam sice byla, ale šance tam nebyly. Počasí.
0: Dnes bude oblačno, místy s přeháňkami. Přechodně bude přeháněk a oblačnosti ubývat. K večeru se na některých místech objeví bouřky. Teploty 23 až 26 stupňů, v Jeseníkách okolo 20. A povane slabý jihozápadní vítr, postupně jihovýchodní až jižní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Olomouci v ulici Pavlovická probíhá úklid odpadků a čištění silnice. Počítejte se zdržením a projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zbytky vína se přidají využít při úklidu i pěstování pokojových květin. Dozvíme se krátce předpolednem v rubrice Babské rady. No jsme zvědavi. Seriál, který představuje olomouckou zoo na Svatém kopečku, pokračuje. Dneska se vydáme mezi makaky, červenolící, to znamená mezi opice. A budeme také zvát na zajímavé akce, které se dnes či o víkendu konají v olomouckém kraji. To je další hodina pátečního dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Dneska s Tomášem Kedziorem.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

0: středeční dopoledne Českého rozhlasu Olomouc se vydává do zoo na Svatém Kopečku. Vedle výběhu mlků a medvědů žijí v lesním údolí drzé opičky makakové červenolící a tam se zastavíme se zoologem Pavlem Javůrkem.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém Kopečku.
2: Opice původem z japonského souostroví, kde teda žijí téměř na všech těch ostrovech, kromě Hokkaida. My těch makaků tady aktuálně máme 20. Část z nich se chová tady v tomhletom průchozím výběhu s tou vysutou lávkou pověstnou, kterou ne každý návštěvník zvládne přejít, protože se to trošku houpe. No a další makaky máme potom ještě tady v sousedství, za tady tím domečkem, za tou ubikací, kde máme výběh, kterému přezdíváme polepšovna. Ne, že bychom se je tam snažili napravovat, ale je to taková přestupní stanice třeba pro ty odchovaný zvířata, které tady jsou a odtud putují do jiných zahrad, anebo třeba tam jdou zvířata, která naopak dovezeme sem na takovou jako socializaci.
3: Předpokládám, že ta skupina má nějakou hierarchii.
2: Tu skupinu vede dominantní samice. Samci, pokud jsou zastoupeni, samozřejmě taky nejsou úplnými outsidery, ale oni mají roli spíš takových jako strážců pořádku a trošku to tam krotí emoce třeba těch mladších jedinců, kteří tam občas jako dělají nějaké rozbroje. Ale v tuto chvíli my tady teď teda chovné samce nemáme, protože noví chovní samci čekají na přesun tady do této expozice právě z polepšovny, protože tam se socializují.
3: Viděl jsem dokument, kde se koupali ve vřídlu v těch chladných krajích a právě říkali, že tam ta hierarchie hraje velkou roli a že někteří, kteří mají smůlu, se prostě do té vody nikdy nedostanou.
2: Jo, je to tak. My to tady třeba pozorujeme taky, že ti mladší jedinci, kteří prostě nemají úplně takový nějaký jako výsostný postavení, občas mají problém třeba dostat se k tomu krmivu, proto se tady krmí třeba na několika místech v rámci té expozice, aby všichni měli prostor se nažrat pohodlně a oni si jako dávají najevo jako to své postavení a hold, když prostě mají s některým z těch jedinců problém, tak si to jako vyříkají třeba fakt jako ručně.
3: Se poperou.
2: Poperou, přesně tak, no. Oni vlastně v těch horkých pramenech bývají pouze na jednom místě a to je horská oblast Nagano a tam právě jsou vybudované takové termální lázně, řekněme, které ti makaci začali využívat, protože přece jenom je tam zima a hold, když jako mají možnost se naložit do té teplé vody, tak se jim to docela líbí. My tady teda pro ně žádné vřídlo nebo žádný termální pramen nemáme, ale třeba v letním období mají možnost se jít osvěžit do potoku, který protéká tou zmolou.
3: To jsem si právě říkal, jestli jim spíš není vedro tady u nás v České republice.
2: V tom Japonsku oni ti makaci obývají různé typy prostředí a v některých těch místech v tom Japonsku můžeme mluvit skoro o subtropech na tom pobřeží. Naopak ale ty populace, které jdou nahoru do těch horských oblastí, tak ty zase musí být trošku drsnější a musí zvládat ty neúplně příznivé teploty.
3: Tam vidíme mládě.
2: Jsou tam mláďata prakticky z loňského roku a předchozích let, protože teď tu teda nejsou samci.
3: Mají velký prostor, zdá se mi, že k těm konfliktům ani nemusí docházet, protože každý jedinec si najde nějaké svoje místečko.
2: Ale dochází právě často třeba při tom krmení, ale jako je faktem to, že ten prostor je velký. Myslím si, že je to jeden z nejpopulárnějších výběhů, který tady v areálu máme. Mimo sezónu ten výběh je přístupný pouze částečně tady u makaků, dá se jít pouze na vysutou lávku, ale když sem dorazíte třeba v sezóně červenec, srpen, tak ten výběh je vlastně otevřený každý den a vždycky, což je taková zajímavost, tady musí být hlídka ošetřovatelů, bývá tady dvojice ošetřovatelů, kteří jednak korigují chování těch opic, ale zároveň taky řeší chování návštěvníků, protože ty opice neradi vidí, když byste sem třeba šli se psem, zároveň není úplně vhodné nést si třeba okatě nějaké jídlo nebo pití, protože o to by vás mohli připravit.
3: Dokonce někteří opustili zoologickou zahradu před lety a myslím, že jednoho se podařilo najít a druhý někde zmizel.
2: Je to už sice dávná historie, aspoň z mého pohledu.
3: To jste tady ještě, myslím, nepůsobil.
2: To jsem tady ještě nepůsobil, když jsem tady 9 let. Byli dva samci, kteří za takový jako zajímavý okolností opustili teda brány téhle expozice. Bylo to takové jako poměrně úsměvné, protože se naši chovatelé snažili odchytit. Nejdřív oni totiž se zdržovali tady v okolí zoologické nebo třeba i v zoo přímo, ale byli vždycky o krok napřed a těm ošetřovatelům vždycky byli schopni uprchnout. Jeden z těch samců se nějakou dobu zdržoval tady v okolí, ten druhý měl trošku jakoby jiný záměr a vydal se na dlouhou pouť až někam do východních Čech. A tenhle ten jedinec, myslím, po 9 měsících byl odchycen našimi ošetřovateli spolu ještě s partou dalších lidí. Byl teda navrácen zpátky do areálu. Ten druhý samec odputoval do vojenského prostoru na Libavou. odkud jsme dostávali příležitostné informace o tom, že tam třeba se krmí někde v krmelcích, ale nikdy se ho nepodařilo odchytit. Takže je otázkou, jestli tam třeba není doposud. Každopádně informace už nechodí, tak je spíš pravděpodobnější, že tam někde uhynul. Ten teda nebyl nikdy odchycen.
3: Jak dlouho žijí makakové?
2: Až 30 roků.
3: Z olomoucké zoologické zahrady na Svatém Kopečku, Aleš Spurný, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém Kopečku.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje, pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Kup mi den,

0: zajímavého se zítra uskuteční na střední Moravě, tak třeba v areálu SK Červenka mezi 10. a 20. hodinou chystají 12. ročník Guláš Festu a s tím souběžně i 8. ročník Chili Festu Červenský palivec. Od 12 hodin zítra pořádá myslivecký spolek Hubert Bludov myslivecké odpoledne na chatě do Vlčího dolu. Připraveny budou myslivecké speciality, bohaté občerstvení, tombola i atrakce pro děti. Krásné odpoledne letní hudební budou mít v Jezernici od 13 hodin zítra v tamním sportovním areálu. Ve 2 odpoledne začne velká akce na zahradě kulturního domu v Nové dědině, pořádají místní hasiči a je to zábavné odpoledne ze života hmyzu. Připravena budou tematická soutěžní stanoviště, tombola, skákací hrad a občerstvení. Ve Ptení mají od 15 hodin zítra v areálu dětský den se sousedským posezením se všemi dostupnými atrakcemi. No a z pohádky do pohádky se můžete vydat zítra od 15 hodin na zámku v Náměšti na Hané. Pohybovat se budeme v příbězích známých televizních rolí a bude se hrát i zpívat, i prohlídková trasa zamíří i do netradičních prostor. Řekne nám kastelánka zámku Náměšti na Hané Jitka Vychodilová.
1: Letos se uskuteční v rámci Hradozámecké noci a opět budeme hrát klasické pohádky. Určitě si i zaspíváme.
2: Předpokládám, že to bude v kostýmech?
1: Samozřejmě to bude v kostýmech. Lidé se ale budou muset přihlásit, protože kdyby všech 500 přišlo na jeden čas, tak to nejde. Začínáme ve 3.
2: Jaké scénky se připravují v rámci těchto prohlídek?
1: Tak hlavně tam musíme mít princezny, to nesmí chybět a princezny mají krásné šaty. Samozřejmě tam budou i chlapci, třeba bude zahradník, spíš ne princezny. Bude tam Václav z pohádky, šíleně smutná princezna. Já myslím, že se mají na co těšit. Bude celkem 5 pohádek.
2: Které budou ty další pohádky?
1: Takže hlavní bude Byl jednou jeden král, tam dojde i na tu zmíněnou facku, pak bude pohádka Šíleně smutná princezna, Kouzla králů a Honza málem králem.
2: Jak obvykle děti reagují při těchto prohlídkách? Kudy povede prohlídka?
1: Povede zámkem, dostaneme se i do sklepení a navštívíme ještě jednu rohovou místnost, kde je trošku víc místa.
2: Podrobné informace najdete na webových stránkách zámku v Náměšti na Hané. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: A kdyby ještě někdo chtěl ze zítřka pozvánku další, tak zvu také do fotbalového hřiště v Lužicích, kde zítra mezi 15. a 19. hodinou chystají kouzelný den plný zážitků. Skákací hrad, výtvarná dílna a hlavně žonglerská show, která bude zítra v 16 hodin.

0: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Petr Šnevaj se známý jako Pedro, brněnský muzikant, autor trapských písniček, nedávno oslavil 70, ke kterému na vlnách Českého rozhlasu Olomouc chci pogratulovat a vám posluchačům nabídnout nejenom jeho písničky, zahrané s karabinou, Trump Evergreen Bandem, anebo živě u nás ve studiu jako Pedro Family Band. Pojďte si poslechnout společně se mnou příjemnou současnou trumpskou muziku. Zazní v pořadu Na cestě v neděli 23. srpna po 15. hodině. U mikrofonu bude a k poslechu zve Jarka Nosková.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Zdraví se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc věnujeme průběžně a je to třeba také v pořadu Vesele a zdravě, který se chystá na dnešek na 13. hodinu. Samozřejmě s Kateřinou Cajthamlovou, moderátorem Patrikem Rozehnalem a dnešním tématem sucho v ústech. Tak mezi 13. a 14. jsme zvědaví. No a ještě jeden hodně veselý host tady bude. Humoriádu nabídneme po 16. hodině a dneska přijde Uršula Kulková mluvit, ale hlavně se smát.

Nevylévejte zbytky vína. Dají se prý využít při úklidu i pěstování pokojových rostlin a jak, to vás za chvíli naučí Jarka Vykoupilová a její babské rady. Popoledně nabídneme písničky na přání, Český rozhlas Olomouc v pátek 21. srpna se Zarou Ješkovou. Přejeme pěkný poslech, dobré odpoledne.

0: Babské rady.
1: Pokud jste při oslavě nestihli dopít šumivé víno a už mu dochází bublinky, oživte ho pomocí rozinky. Nesmí být tedy už úplně vyčpělé. Těsně před podáváním do vína přidejte 2 rozinky a víno bude zase připravené v podobné kondici jako při otevření. Máte-li ale zbytek jakéhokoliv vína, které už dopít nehodláte, rozdělte ho do tvořítek na led a dejte zamrazit. Až bude potřeba, snadno ho můžete použít třeba do omáčky nebo pod maso. Víno je díky svým antioxidačním vlastnostem a přírodním kvasinkám, které obsahuje, skutečným požehnáním pro rostliny a květiny. Pokud vám doma zbyla čtvrtka láhve vína, doplňte ji čerstvou vodou a použijte ji pak k zalévání. Stejně jako ocet je starší, už nepitelné víno vynikajícím odmašťovadlem povrchů. Lze ji použít k čištění skla, lednice nebo všech kuchyňských povrchů. A pozor, umí také neutralizovat pachy.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Před silnými bouřkami varují meteorologové. Ve velkém újezdu budou mít další nové dálkově odečitatelné vodoměry. Správci jeskyně na Špičáku dnes pořádají mimořádné netopíří prohlídky. Polojasno, teploty až 26 stupňů Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré poledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Varování před silnými a velmi silnými bouřkami vydali na dnešek meteorologové pro některé regiony. Zasáhnout můžou i část našeho regionu. Déšť, kroupy a nárazy větru se můžou vyskytnout odpoledne v noci na Jesenicku, Šumpersku, Prostějovsku a také v části Olomoucka. Lidé by měli být opatrní. Podrobnosti na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Technici dnes na poli pod štátu na Přerovsku odstraňují trosky větrné elektrárny. 30 metrů vysoké zařízení se zřítilo včera. Podštátská radnice požaduje kontrolu technického stavu zbývajících větrníků. Soukromý vlastník větrného parku, firma Vapol, dnes na telefonáty Českého rozhlasu nereagoval.
2: Kdyby kontrola zbývajících elektráren mohla začít, nezávislý starosta podštátu René Passinger zatím neví.
3: Bohužel zatím ne, zatím odkryty trosky.
2: Incidentem se zabývá i dopravní a energetický stavební úřad. Prověřuje se, jestli tato elektrárna spadá do jeho působnosti, říká ředitel úřadu Martin Kozák.
4: Tak se zabýváme i problematikou toho, jak tento incident vyhodnotit v rámci kontrolní činnosti našeho úřadu. Takže aktuálně zvažujeme, jak k problematice přistoupit a jaké kontroly, případně v jakém rozsahu a čeho se budou týkat.
2: Havárii prošetřuje i policie z podštátu. Josef Čermák, Český rozhlas.
0: Dalších 60 nových dálkově odečitatelných vodoměrů namontují po prázdninách obyvatelům velkého újezdu na Olomoucku. Zpětnou vazbu o spotřebě vody z nich průběžně dostanou nejen odběratelé, ale i vedení městyse. Opatření má pomoci zlepšit situaci s nedostatkem vody v obecním vodovodu. Pokračuje nezávislý místostarosta velkého újezdu Jaroslav Klička.

0: Na ukázky odchycených letounů. První prohlídka začíná v 18 hodin. Z jeskyně na Špičáku Sabina Millerová, Český rozhlas. Sport.
1: V Brně dnes začíná mistrovství Evropy žen ve volejbale. Češky do něj vstoupí ve 20 hodin zápasem proti Řecku. Do české nominace se nedostali nahrávačka Květa Grabovská, blokařka Silvie Pavlová. Trenér Janis Atanasopoulos naopak počítá s nedávno zraněnou Kateřinou Valkovou a 18-letou Bárou Rejmanovou. Počasí. Odpoledne bude oblačno, přechodně polojasno, můžou se objevit přehánky a bouřky. Pozor, silné i velmi silné. Teploty 24 až 28 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 20. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách zesílí. Zítra čekejte na střední Moravě polojasno, na horách přechodně oblačno, ojediněle přehánky. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 19. Slabý proměnlivý, místy mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Porouchané osobní auto budete míjet na dálnici D1 z Vyškova do Přerova. Stojí na 241. a půltém kilometru mezi exity Ivanovice na Hané Mořice. Projíždějte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dobré páteční poledne vám přeje Český rozhlas Olomouc. Na řadě míst Olomouckého kraje nás dnes dopoledne provázelo takové docela pošmourné, zamračené počasí a člověka v něm snadno napadaly otázky. Třeba není náhodou takto pošmourný i můj současný život, to jak žiju? No máte-li dojem, že ano, tak zkuste se ptát dál a jak ho mohu rozsvítit? Ano, můžete, můžeme. Třeba tím, že uděláme radost druhým lidem. Zavolejme jim, navštivme je, nebo alespoň třeba pošlete zprávu či pěknou písničku s pozdravem, který vždycky potěší. A tady pomáhá Český rozhlas Olomouc a písničky na přání, které právě startují. A telefon 221 555 444. Těšíme se na vás a od mikrofonu zdraví Zora Ješková.

0: zavolejte nám. 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: Máme pátek 21. srpna. No a řadu silných událostí si dnes připomínáme také v Českém rozhlase Olomouc, ale také připomínáme všechny Johany, Johanky, které dnes slaví svůj svátek a také vás, kteří dnes slavíte narozeniny. Tak moc vám blahopřejeme, jen to nejlepší. No a kudy a jakým směrem se bude ubírat to první hudební přání dnešních poledních písní na přání, tak to už nám teď poví pan Antonín z Bedihoště. Dobrý den, vítejte.
2: Hezký den. Upřímně pozdravuji všechny věrné posluchače i kolektiv rozhlasu Olomouc. Zahrajte píseň od Karla Kryla, na ní jsme se domluvili. Karel byl po celý život bojovník proti bezpráví a za spravedlnost. Připomínám 21. srpen 68, kdy na území socialistického Československa vstoupila vojska takzvaných přátelných armád v Varšavské smlouvy. Jsem pamětník, mám ty různé záběry před očima. Neodsuzuji, pouze připomínám, v židovském Talmudu lze najít výrok neodsuzuj druhého člověka, dokud se nestal na jeho místě. Tolik o tom z Bedihoště. Rozhlasu Olomouc přeji úspěšnou budoucnost. Paní moderátorko, máte můj obdiv, jak to vše kolem vysílání a vyhledávání písní zvládáte. Vládáte, mějte se moc hezky a nashledanou.
1: Karel Kryl, bratříčku, zavírej vrátka. A pan Antonín z Bedihoště, děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Písničky na přání, pozdravy, které směřujete vy tam, kam uznáte za vhodné. V tuhle chvíli máme na telefonu pana Luďka z Uničova. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Zorko, zdravím vás i posluchače.
1: Vítejte. Tak komu budeme hrát, povídejte.
2: Tak já bych chtěl nechat zahrát, respektive poprosil bych, kdybyste mohli zahrát mé mamince, která bude mít příští týden svátek a teď momentálně určitě sedí u stolu, poslouchá Český rozhlas Olomouc a chystá nějaké cukrové napečení. Tak kdybyste byli tak hodní a zahrali písničku od skupiny Holky pro mámu.
1: Velmi rádi, ale řekněte nám, jak pak se vaše maminka jmenuje?
2: Moje maminka se jmenuje Ludovika Alexandra a slaví svátek na Luďka nebo den předtím, takže myslím, že takhle to bude začít.
1: Takže ve středu 26. srpna paní Ludoviku Alexandru pozdravujeme, už teď blahopřejeme a tu písničku a pozdravy posíláme do Uničova.
2: Ano, ano, přesně tak.
1: Mamince do Uničova od Luďka a k tomu spoustu pozdravů. Naschledanou.
2: Díky moc.
1: Kapela Holky bude zpívat, musíme určitě připomenout také telefon SMS-kový k nám do vysílání a ten je 723 70 33 51, ale určitě i to telefonní číslo přímo k nám do studia, na kterém můžete vybírat písničky a to je 221 555 444. A teď už Holky.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Přímo z místa.
1: Budovu zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje v Olomoucké Aksamitově ulici jsme navštívili v jednom z vydání cyklu Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Zjistili jsme, kdo a kde v ní slouží, jaké zázemí mají zaměstnanci i to, jak vypadá vozový park. Ideálně bez houkání sirén se zaposlouchejte do prázdninové reprízy. V neděli po 9. hodině zve Dita Vojnarová.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krásnou písničku, některou z těch starších evergreenů a aby byla o lásce, tak to si přála paní Zdenička z Proskejova. Dobrý den, paní Zdeňko, vítejte.
3: Dobrý den. Prosím o zahrání Opožděným Helenkám, Helence Benešovi a Helence Nepožitkovi, aby mějte se dobře, děvčata. Hodně štěstí, zdraví a noženky, Helenko, ať tě běhají ještě. Ať tě všechno si přeješ, co máš a jenom ty noženky, ať běhají. To tě přeji, Zdena. Děkuju.
2: Blahopřejeme vašim Helenkám dodatečně k svátku, které slavili tento týden. Krásný den.
3: Děkuju.
2: To byla paní Zdeňka z Proskejova. Další vzkazy hnedle přidáváme a už také SMS-kově. Dnes slaví krásné narozeniny paní Libuška Čtvrtlíková z Břidličné. Libuško, přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenost a boží požehnání. Přeje Eva s celou rodinou. Blahopřejeme Libušce Čtvrtlíkové a hrajeme také milé Miloslavě Hradečné do Horního Benešova. Slaví narozeniny. Přejeme vám, paní Miloslavu, vše nejlepší a hlavně hodně zdraví, štěstí, lásku a krásné dny. Přeje děda, Kuba a Štěpík. Pěkný pozdrav letí všem těm, kteří do půlnoci spravovali elektřinu v obci Střeně. Děkuji je občanka Střeně. Tak ano, ano, děkujeme. Možná, že i vás ty silné bouřky postihly nějakým způsobem. Tak velké díky všem, kteří se podílejí na tom, aby vše zase bylo v pořádku. Tak v tuhle chvíli už písnička Iveta Simonová, Milan Chladil, Chraňte si lásku a pro vás opět telefon do písniček na přání Českého rozhlasu Olomouc 221 555 444.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Další písničku a pozdrav bude posílat pan Olda z Vítkova. Dobrý den v Českém rozhlase Olomouc.
2: Ano, dobrý den. A já jako vždy zdravím tady od nás z Vítkova všechny, kteří nás poslouchají. A my tentokrát s mojí paní Helenou v roli babičky a dědečka chceme popřát našemu vnukovi, a to až do Třebechovy pod Orbem. Je to náš Olda Vicha. No, takže, milý Olinku, máš dneska 19 let a za sebou máš jednu etapu života, když jsi maturoval, a před sebou máš další etapu, nastupuješ na Vysoké učení technické do Brna. Tak ať se ti tam hodně daří, nejméně jako na tom Hradeckém gymnáziu. No a nezapomeň, že jsi Oldřich IV. Našeho rodu a že jsi následník trůnu, tak si toho považuj a držíme ti palce, chlapče. No, tak a děkuji vám, paní Zorinko.
1: Ano, ono je to krásné, když se jména takhle dědí z otce, no, nebo z dědy, otce, na syna a tak dál.
2: Můj otec, takže už můj otec, děde. Já, můj syn a můj vnuk, no.
1: Ono se říká, že to...
2: Oldové,
1: ono se říká, že to potvrzuje sílu a soudržnost rodu, když se takto dědí jméno.
2: No, tak takže... proto se ho ustavil taky následníkem, víte?
1: Tak to je krásné. Tak ať rodina drží stále pohromadě a vašemu Olinkovi blahopřejeme. Naschledanou.
2: Ano, naschledanou.
1: Český rozhlas Olomouc hraje také do Běle pod Pradědem a je to paní Jiřince Haukéové, která slaví krásné narozeniny. Milá Jiřinko, my ti přejeme vše nejlepší. Zdraví a štěstí přeje Datka a Ruda od Hřiště. A pro pohodu a pěkné odpoledne hrajeme paní Aničce Koutné a Zdeničce Míčkové do Bruntálu. Děvčata, hezkou písničku do Bruntálu posílá Ivka. A hrajeme rádi i paní Zdeničce Pavelčíkové, aby věděla, že na ní moc a moc myslíme. Paní Zdeničko Pavelčíková, přejeme další pokroky v rehabilitaci, ať je vše dobré, přeje Dáša a Mirek a my se připojujeme. Hrajeme také do Mohelnice na Horní krčmy Maruš Halouskové k narozeninám. Milá Maruško, přeji ti vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenost, radost a každý den, ať je pro tebe pěkný. Ze srdce Marušce Halouskové na Horní krčmy přeje Božka. Blahopřejeme.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky na přání míří k dalšímu vzkazu a já už zdravím paní Jarku z Lubné, doufám, že jsme vybrali tu správnou písničku. Paní Jarko, vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc celý.
0: Děkujeme.
1: A chtěla bych zahrát dneska písničku mé kamarádce, která má narozeniny a je hrozně bezvadná. A chtěla bych ji zahrát hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a všeho. A je to Evička Janku z Bušína.
0: Evička Janku tedy slaví narozeniny. Blahopřeje paní Jarka z Lubné, určitě všichni přátelé a také Český rozhlas Olomouc a ať si užije krásný den třeba i s hříšným bolérem, tak jak o něm zpívá Karel Gott. Písničku posíláme a blahopřejeme. Naschledanou.
1: Naschledanou, děkuju.
0: A pěkný pozdrav letí k dnešním narozeninám naší drahé babičce, je to Milenka Hradečná z Horního Benešova. Milá babičko, k tvým narozeninám ti přejeme hlavně hodně zdravíčka a pohody do dalších let, jen to nejlepší. A pusu posílají babičce Milence Hradečné Hudecovi. Pěkný pozdrav letí Lidušce Siglové. Ne, Siglové nebo Sipelové. Lidušce a Alence do Jeseníku, stanice Dolomnice a Zdeničce do Prostějova. Já vám přeji pevné zdravíčko, kaluže, ať vám vysuší sluníčko, ať se splní každý sen a neprší každý den. Nálada ať je skvělá, deštník vám zakryje ramena celá. Ať vás baví svět a deštník vám vydrží spoustu let, to vše a mnohem víc přeje Zdena z Holubic. Blahopřejeme, tedy pozdravujeme. Paní Zdenička píše, že u nich v Holubicích je také pošmourno. No, sem tam se to tady na Olomoucku už i trošku vyčasilo, tak doufejme, že o víkendu bude lépe. Ostatně budeme se dnes ještě ptát meteorologů. Pěkný pozdrav. Ke krásným narozeninám letí také naší milé babičce, paní Milence Hradečné z Horního Benešova. K tvým narozeninám jen to nejlepší. Zdraví, štěstí a pohodu do dalších let a pusu k tomu posílají Hudecovi, tak opakujeme tento vzkaz. No a proč po rozhlasových vlnách posíláme pěknou písničku také pro pana Miroslava Vose. Pan Miroslav Vos také slaví dnes narozeniny. Přejeme hodně pohody, spokojenosti, zdravíčko do dalších let. To ti, Miroslave, přeje Maruš a Lojzík. Blahopřejeme i z Českého rozhlasu Olomouc.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Vrcholem 200. koncertu série Živě v červnovém letním kině bylo vystoupení Roberta Křesťana a Druhé trávy. Nikam se nespěchalo, většina skladeb byla v pomalejším nebo středním tempu a diváci v hledišti jako uhranutí. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Roberta Křesťana a Druhé

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Písničky na přání, ty polední zdraví také paní Toničku z Ludmírova. Dobrý den.
2: Dobrý den vám a všem věrným posluchačům. Dnes bych prosila nechat zahrát k nám do domova seniorů ke kulatým narozeninám paní Věrušce Gošové, naší zaměstnankyni, které přejeme hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, lásky, radost dětí, vnoučat a boží požehnání přejí všichni z domova. Tato písnička patří i všem zaměstnancům a všem seniorům u nás v domově. A ještě bych ji chtěla poslat do domova do Bohuslavic paní Emilce Macháčkové, bývalé Kuté, u které jsem se učila já před 60 roky na prodavačku. 3 roky jsem u ní byla a zkázala mě pozdravit po synovcové manželce, která tam dělá pečovatelku, tak písnička je i pro ní a pro paní Marušku Recovou ze Hvozdu. Také jim přeji všem hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, lásky od svých nejbližších a boží požehnání přeje Tonička z Ludmírova. A vám, paní Zorko, moc krát děkuji a nashledanou.
1: Honza Nedvěd bude zpívat. Nashledanou. Pěkný pozdrav letí také s veselou a hezkou písničkou pro kamaráda Miloška Pořízka do domova důchodců Pohoda ve Chválkovicích na pavilon C, je to pokoj číslo 14. Tak milý Milošku Pořízku, ať máš pěkné dny a ať dobře zvládáš ty zdravotní problémy v domově seniorů a ať mají zase návštěvy, tak to přeje kamarádka Helča Zamykalová z Nové ulice v Olomouci. Pěkný pozdrav posíláme také Gábince Polívkové, dnes slaví narozeniny. Je to slečna, která miluje koně. Milá Gábinko Polívková, přeji ti štěstí, zdraví, lásku a úspěchy. A anděl strážný, ať tě chrání, přeje teta Anna. Krásný den přejeme do Českého rozhlásku Olomouc. Prosíme o zahrání drahým přátelům. Je to Janička a Jiří Pospíšilíkovi, Lidunka Loníčková z Olomouce, Maruška z Krásné Kroměříže a Věruška z Olomouce. Všem krásné dny v pohodě, zdraví a radosti z každého dne. Ze srdce přeje paní Věrka Halousková s Hodným a Ochotným Adámkem. A pěkný pozdrav ještě letí také panu Františkovi Kabelovi a Marcele Papa Vasilové. Slaví krásné narozeniny, přejeme hodně zdraví, krásný den, spoustu štěstí a ať jim jde práce hezky od ruky a vnoučkovi Radulínkovi krásný zbytek prázdnin, přeje Táňa.

0: jsme si dali krásnou romantiku a teď už Marie Rotrová se svojí písní Kůně bílý pádí. Paní Anička z Olešnic vybírala pro koho, tak to už nám poví teď ona sama v Českém rozhlase Olomouc. Dobrý den.
1: Všechno vás zdravím, dobrý den. Přijel ty Gabíče Polívkové, hlavně teda štěstička, ať má vyšším, a je zdravá, plno lásky a také úspěchy v životě. A no a je strašně, ať ho chrání, přejí teď
0: a
1: Anna.
0: Gábinka Polívková slaví narozeniny?
1: Narozeniny
0: dnes tedy slaví a vy jste mi prozradila, že miluje koně, víte?
1: Miluje, jo. Ona jim obětuje každou volnou chvilku, všecko, co má čas, no, když zaměstnaná je poměrně dost.
0: Tak určitě Gábince rádi písničku posíláme. Blahopřejeme, spoustu zdraví a krásných roků a nádherný život od tety Anny z Olešnic a předává se i Český rozhlas Olomouc. Naschledanou.
1: Naschledanou, děkuji.
0: Zahrajte prosím krásnou písničku také do Jeseníku, paní Lidušce. Je to jen tak pro radost a pro potěšení. Zdravím také paní Alenku. Oběma přeji hezký den a hodně zdraví. Pozdravuje paní Dáša.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: A polední páteční písničky na přání 21. srpnové zdraví ještě paní Zdeničku a pana Václava z Lipníku nad Bečvou. Dobrý den.
2: Dobrý den. My bychom chtěli nechat zahrát paní Jarce Zapletalové. Ona je v nějakým penzionu tam ve Zlatých horách. Ona nemůže na nohy, ona je ležák. No tak hlavně hodně zdravíčka, to je nejhlavnější, a přeju jí to Zetkovi z Lipníka. A vyberte nám tam nějakou pěknou písničku.
1: Nějakou hezkou, takovou vzpomínkovou, pozitivní, ano, od Karla Kahovce jasný. Pošleme, je i pro vás. Ano. Zdravíme Lipník nad Bečvou, nashledanou.
2: Nashledanou, děkujeme.
1: A další vzkazy hrajeme také do Moravičan, do školky. Je to do kuchyně děvčatům pro krásný den a pro krásný víkend, který už je na spadnutí. Písničku do Moravičan do kuchyně posílá Babi z Mohelnice a také do rozhlasu, ano, děkujeme. A hrajeme také na Bouzov pro Evinku Ryšánka a babičku Evu. Na Bouzov zdravíme.

Tady je Český rozhlas Olomouc a polední písničky na přání, které už jsou ve svém finále. Pokud jste nestihli poslat vzkazy svým blízkým, tak nic z toho nedělejte. Po 19., tedy po 18. hodině, tady pro vás budou písničky na přání opět, lidovky a dechovky, které můžete vybírat. Po 19. pak bluesový podvečer, ale do té doby ještě celá řada setkání, třeba už za chvíli s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou budeme si povídat o suchu v ústech. No a teď aktuální zprávy za chvilku ve 13 hodin.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Dobrý den.
2: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Silné bouřky hrozí dnes odpoledne. Uzavírka Stupkovy ulice v Olomouci se protáhne. Ve Zlatých horách začíná tradiční rýžování zlata. Polojasno, přechodně oblačno, teploty do 25 stupňů Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Odpoledne přijdou silné bouřky, varuje Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí od 16. hodiny pro většinu území, kromě severozápadní a východní části republiky. Podle meteorologa Filipa Smoly je může doprovázet přívalový déšť, kroupy a silný vítr.
5: Bouřky budou přecházet do deště, v kombinaci s ním lze očekávat celkové úhrny i kolem 70 mm. Dále se mohou vyskytnout nárazy větru mezi 20 a 25 metry za sekundu, čili 70 a 90 km za hodinu, případně kroupy o velikosti kolem 2 cm.
4: Uzavírka Stupkovy ulice v Olomouci se z technických důvodů prodlouží až do konce srpna. Původně měla skončit v pondělí 24. srpna. Autobusové linky číslo 10, 16, 19, 50 a 52 tak budou dál jezdit po náhradní trase. Uvedl to olomoucký dopravní podnik na svém webu, kde jsou i výlukové jízdní řády autobusů. Olomoučtí radní schválili záměr vybudovat simulátor hokejové střelby pro HC Olomouc. V minulosti nacvičovali hokejisté střelbu v prostorách malé zimní haly. Město v letošním roce zahájí projektovou přípravu stavby, v níž bude i simulátor. Do návrhu rozpočtu na příští rok radní zařadí i potřebné finance.
6: Přesné náklady budou podle informací tiskového oddělení radnice známé až po dokončení projektové přípravy. Náměstek primátorky Tomáš Pejpek z Koalice pro Olomouc a Piráti na sociálních sítích uvedl, že podle důvodové zprávy by mělo jít o 3 až 5 milionů korun. Dodal ale, že jsou naléhavější potřeby na obnovu sportovišť, například tartanová atletická dráha pro TJ Lokomotiva. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Skanzen ve Zlatých horách na Jesenicku hostí tento víkend tradiční rýžování zlata. Kromě soutěží na návštěvníky čeká hudební a doprovodný program. Začíná dnes v podvečer více Libor Šťastný z městských kulturních zařízení.
7: Pátek to bude zahájeno táborákem a registrací do jednotlivých kategorií a hlavní soutěžní program proběhne v sobotu, kdy a večer od 6:30 zahraje pro veřejnost kapela Madalen. V neděli pak celá akce vyvrcholí finálovými koli a ve 13 hodin slavnostním vyhlášením vítězů.
3: Sport.
4: Fotbalistům Sigmy Olomouc bude delší dobu chybět obránce Jan Král. 27-letý hráč byl na operaci ramene. Hanácký klub to uvedl na sociální síti X.
3: Počasí.

0: Křenovice a Bezměrov. Příčinu střetu vyšetřují policisté, projíždějte tam opatrně a pozor, odstavené auto budete míjet u nákla na dálnici D35 ve směru na Olomouc.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
2: Začínáme opět další hodina plná rad, informací, telefonátů a také jednoho, řekněme, zdravotního problému. To nám prozradí doktorka Kateřina Cajtamová. Dobrý den.
3: Nějak mám sucho.
2: Jo, sucho.
3: V ústech.
2: Sucho v ústech.
3: Ano.
2: To je dnešní téma.
3: To bude ono.
2: Ano,
3: naštěstí tady mám vodu, takže já se napiju a bude to hned lepší.
2: A když už jsme u toho, tak přichází chlápek do hospody, sedne si k stolu, drží se za hlavu a sípe. Hostinský, honem velké pivo, mám v hubě jako požních. Hostinský se zarazí a povídá, až takové sucho. Chlápek zastená, ne, všechny zuby mám vymlácené.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: já půjdu dál.
1: Začínáme tedy s tématem sucho v ústech. Asi vás všechny napadne, že to může být i díky tomu, že třeba málo pijeme. Tak co tedy pít a jak, aby nebylo sucho v ústech? Na to se ptala i Markéta Vejvodová, doktorky Ireny Kudrnovské.
2: Tady rozhodně ne, že byste se popíjeli jenom kávu nebo čaj, protože ty působí močopudně, ty vás vlastně odvodní a ta voda, kterou do sebe nalijete, tak ta prostě zmizí. Dále naprosto nevhodné jsou všechny slazené limonády, protože ty vám dodají jenom energii, ale těch tekutin už tam zase není tolik. Takže čistá voda, ovocné čaje a podobně, ty jsou úplně ideální. A když je hodně velké vedro, tak ztrácíte potom spoustu minerálů. Takže zase tyto dodávat a tam je nejlepší osolená sodovka.
3: A co různé druhy minerálních vod, které je možné přímo zakoupit?
2: Minerální vody jsou dobré, ale nepopíjela bych toho půl druhého litru nebo 2 litry jenom těch minerálek. Stačila by jenom 1 nebo 2 sklenice 2-decové a ten zbytek, ta obyčejná čistá voda nebo ovocný čaj.
3: Můžeme do toho množství vybitých tekutin započítat i třeba polévky nebo pivo?
2: Ta polévka to je vlastně takový jakoby jontový nápoj, protože ta v sobě má ty sole, které potřebujeme, které vypotíme. A o pivu se říká, že je to tekutý chleba, takže tam taky ty minerály, ty jonty jsou, které potřebujeme, ale zase by se to nemělo přehánět, protože v tom horku toho alkoholu je pak příliš a ve vedru se stačí opít i malým pivem.
4: Vesele a zdravě.
5: Já bych s tím alkoholem byla opravdu velmi opatrná, protože alkohol je toxín a bohužel ještě navíc odvodňuje, protože ledvina se snaží těch metabolitů zbavit.
1: Doplňuje doktorka Kateřina Cajdamlová, tedy doktorku Irenu Kudrnovskou. Já bych možná začal, když už máme ten první vstup, trochu netradičně, jednou reakci od našeho posluchače k tomu tématu. Nechal nám na záznamníku vzkaz pro vás, paní doktorko.
5: Jsem s ním.
6: Víte také něco, co nevíte, paní Cajdamlová, vy víte úplně všechno. Vy byste měla být rektorkou univerzity, nebo možná prezidentkou republiky.
5: Tak já hlavně nevím, moc děkuji za tento dotaz, jak by vlastně účast v pořadu Vesele a zdravě oslovila voliče, kdybych se chtěla hlásit na prezidentku. To fakt nevím. Ale jináč moc děkuji a je to krásně veselý dotaz. Díky.
1: Víte, co nevíte. A já chci říct, že paní doktorka vždycky říká, že není odbornice v daném tématu, je to vlastně její pořad, tak se i na to dovzdělává každý týden a zároveň vždy říká za odborníkem, já vím tyhle ty základní věci, nakonec jako všichni lékaři musíte mít nějaké všeobecné vzdělání.
5: No to ano, ale já nevím, jak ten pacient je starý, jaké bere léky, co dalšího za nemoci má, jakým způsobem vlastně se stará třeba o svoji stravu, pitný režim a další věci a to všechno ví pacient a panu posluchači jenom, vždycky lékař léčí, pacient se uzdravuje a je to 20% ku 80%. To znamená, já nevím, co vy všechno víte a to, co vy víte, je 4x víc než toho, co vím já.
1: A já bych možná doplnil, že jestli tento pořad přispěje k tomu, aby ti lidé, kteří mají obavu třeba svěřit se se vším svému doktorovi, nebo možná, a to se taky stává, doktor na to tolik nemá času kvůli administrativě, pomůže tomu, že třeba ty lidi nasměrujeme na správná místa a ke správným odborníkům, tak je to jedině dobře.
5: Jsme rádi.
1: Poslouchejte dál Vesele a zdravě dnes na téma sucho v ústech. Už za chvíli to probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
4: Český rozhlas Olomouc, Rádio

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Dnes to téma připomenou zase naši posluchači, kteří básnili. Možná to, o čem jsme mluvili předtím, třeba posluchač Mirek.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych neměl v ústech sucho jako na poušti, což má žízeně nikdy nepřipouští. Často se lahodnou tekutinou zavlažují, zvláště nápojem, který tolik milují.
0: Asi tušíme všichni.
2: Ano.
0: Pak to máme posluchače druhého.
2: Ano.
3: Zdraví Petr, sucho mi nějak v puse dřepí, jazyk se na patro lepí, teď ještě ta vedra k tomu, snad abych se nehnul z domu.
2: Nádhera. Kromě toho ovšem je důležité pít, protože já tady mám takový seznam nejčastějších příčin toho, že máme sucho v ústech, a to první je nedostatečný pitný režim, to je jako číslo jedna. Další faktory může být, že jsme odvodněni anebo že pijeme moc alkoholu. Pak je velmi zajímavé, tu znáte vyschlomy v ústech, to je psychogenní příčiny, čili leknutí nebo deprese může vést k tomu, že nám vyschne v ústech. Aha. A máme sucho v ústech. Je to takzvaná centralizace oběhu, to znamená, že se jako veškerá krev stáhne do důležitých orgánů, ano, přesně tak, a v té periferii nemáme. Pak to může být nedostatek hořčíku, pak je to velká spousta léků, to možná si řekneme v nějaké reakci na dotazy, ale patří sem opiáty, antidepresiva, antiparkinsonika, léky na odvodnění. A další?
0: Vám už taky vysychá v ústech.
2: Ano, právě. Pak jsou to endokrinní onemocnění, nejčastější cukrovka nebo snížená činnost štítné žlázy, autoimunitní postižení, tam patří nejznámější Sjögrenův syndrom. Pak to může být, že ty žlázy mají ucpané vývody, to znamená, my můžeme mít i kamínky ve vývodech slinných žláz, to znamená, to je opravdu důležité dostatečně pít a nepřehánět to třeba s D-vitaminem bez toho, že bychom ho kryli hořčíkem a vitaminem K2. Pak to může být, že ty slinné žlázy po nějaké terapii, například ozařováním, se začnou zmenšovat. Další důvod, proč se zmenšují, je věk, to znamená, veškeré žlázy se věkem zmenšují, a z těch takových neúplně častých jsou to nádory slinných žláz nebo nějaká metastáza z jiných nádorů, a nebo záněty slinných žláz, zejména tuberkulóza, HIV, HPV virus a případně i příušnice.
0: Jsou ta suchost, nebo ty suchosti v ústech doprovázeny i třeba něčím jiným dalším, co by nás trápilo, protože třeba v čínské medicíně to rozdělují, mají různé suchosti podle toho, i jakých orgánů se to týká.
2: Jsem s tím.
0: Tak třeba plíce a žaludek, tam to může být doprovázeno ještě suchým krkem, žízní, nočním pocením, taky pálením žáhy, dokonce s červenáním jazyka. U ledvin, pokud je to tedy případ ledvinných věcí, tak tam je to podrážděnost a taky noční pocení, a někdy velmi, velmi silné sucho v ústech. A pak je třeba i hromadění hlenu s vnitřním horkem. Tak rozlišujete i vy si nějaké další příznaky, které souvisí se suchostí a které by ukázaly na to, co je to za problém u člověka?
2: Určitě je těch příznaků mnoho a já bych tady jenom znovu zdůraznila, že řešit cokoliv jenom podle příznaků není dobré. My musíme ještě udělat laboratorní vyšetření, ale to, čeho si může všimnout pacient sám, je palčivost až bolestivost jazyka, sliznic, obtíže při polikání a mluvení, pachutě, to znamená poruchy schopnosti rozeznat různé typy chutí, zvýšená citlivost na kořeněná jídla, a zubař vás upozorní na zvýšenou kazivost chrupu, protože sliny potřebujeme k tomu, aby nám vlastně oplachovaly celou dutinu ústní, odplavovaly zbytky jídla, bakterie a udržují zuby čisté. To znamená, těch příčin, co vlastně může být, je mnoho. Jedna z takových velmi vzácných a zajímavých příčin je nedostatek železa, což nezjistíme jinak než odběry.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová. Za chvíli už bude odpovídat na otázky, které jste dopředu buď vepsali do formuláře na stránce našeho pořadu Vesele a zdravě CZ, anebo jste nám nechali vzkaz na záznamníku. Tak těmto dotazům se budeme věnovat později těm přímo volaným k nám do studia.
4: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
6: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě dnes na téma sucho v ústech. Co všechno může tedy sucho v ústech způsobovat, už jsme trochu probrali. Teď k vašim dotazům, které jste nám nechali i na telefonním záznamníku.
1: Dobrý den, paní doktorko, tady je posluchačka z Ostravy. Je mi 83 let, beru prášky na vysoký tlak, anopirin a liricu na neuropatii v nohách. Mám hrozné problémy se suchem, až bolavě sucho v ústech. Nevím, já už se bojím jít večer spát. U postele mám pořád láhev minerálky a celou noc musím popíjet. Nevím, jsem sama a nevím, jestli je to snad tím, že chrápu. Nevím tedy proč.
2: Těch důvodů může být mnoho. Jedna, která paní hovoří o věku, který by mohl vést k atrofii těch slinných žláz, ale já bych tady doporučila zajít si na ORL, to znamená ušní nosní krční, nechat si ty slinné žlázy vyšetřit a pak bych zkusila pastilky nebo žvíkačky bez cukru, kromě zvýšení příjmu tekutin, tak jak o tom hovořila paní doktorka, tak zubní pasty obsahující xylitol, olivový olej anebo různé spreje a gely, které koupíte v lékárně a ony zvyšují produkci slin. Rozhodně bych to nevzdávala.
0: Další dotaz je z našeho formuláře na stránkách veseleazdravie.cz.
2: Ano, tady paní Miluše píše, že má problém se suchostí v ústech, hlavně suché rty. Používala různé masti od kožního lékaře, zkusí rty mazat několikrát denně a zubní lékař jí nechal udělat Shimerův test. Já se domnívám, Shimerův test je test na Sjögrenův syndrom a je to test ze slz. To znamená na produkci slz. Mm-hmm. Já bych tady ještě doporučovala Škachův test, což je test, který spočívá v měření klidové a stimulované slinné sekrece. A tam vlastně je potřeba trošku delší doba, trvá to asi 3/4 hodiny. A pak bych ještě doporučila změřit hladinu hořčíku, změřit hladinu železa, zkontrolovat štítnou žlázu a zkontrolovat, jestli pacientka nemá zvýšenou hladinu cukru.
0: Obavy má další posluchačka, která nechala vzkaz na telefonním záznamníku.
3: Dobrý den, tady posluchačka Praha Západ. Prosím, paní doktorko, mají vliv kovové implantáty zubů na suchost anebo ucpávající se krční tepna na suchost v ústech až škrcení. Špatně se mi mluví někde, promiňte.
2: Velmi zajímavá otázka. Tady bych doporučila zeptat se zubního lékaře, protože většinou, pokud ten zubní lékař najde ještě další známky suchosti v ústech, tak právě může doporučit třeba změnu různých ústních vod nebo změnu péče o ty zuby. Takže tohle, co se týče těch krčních tepen, tam si to úplně nemyslím, ale v medicíně je možné všechno. Existují i výjimky. Takže zase totéž doporučuji zajít na ORL a nechat zkontrolovat slinné žlázy.
0: Před písničkou ještě jeden dotaz psaný.
2: Paní Marie, dobrý den, velmi často se mi dělají afty na jazyku. Na ORL mi pan doktor doporučil brát vitamin B2 a jít ještě k zubaři na zbroušení zubů, to však nepomohlo. Používala různé vodičky, gely z lékárny, nic nepomáhá. Tak zkontrolovat pitný režim, zkontrolovat, jestli jí dostatek potravin obsahujících železo, a zkontrolovat hladinu hořčíku, jestli náhodou to není tím. A pozor na sladké potraviny, sladké nápoje, omezit množství kávy a alkoholu.
0: Trpíte a trápí vás sucho v ústech, probouzíte se třeba ráno právě se suchými ústy, pocitem, že nemáte žádné sliny, máte to nějaký stav po jídle, před jídlem, přes den. Podělte se o tyto problémy s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, popište a zavolejte je právě teď živě do našeho vysílání. Třeba najdeme řešení. Otevíráme naši telefonní linku.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Už řešíme vaše dotazy i během písničky, která zní v pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamovou. Téma je sucho v ústech. Trápí vás to? Ptáte se. Telefon 731 800 900. Kdo tam je teď?
1: Dobrý
2: haló,
1: den.
2: Haló, haló.
1: Dobrý den.
2: Nevydržel pacient.
1: Posluchač.
2: Neslyším.
1: A já mám prostě sucho ústek v noci a musím často pít, ale piju teplou vodu, teda
2: vlažnou asi.
1: Čistou, takovou vlažnou.
2: Ano, já bych
1: a
2: doporučila.
1: A už mi to trvá strašně dlouho.
2: Ano.
1: A to je teda špatný, že třeba ráno stanu a mám tekoucí rýmu.
2: Aha.
1: A když jím, spustí se mi tekoucí rýma úplně.
2: Ano, nějakou alergii potravní vylučovala se, jestli nemáte?
1: To, jako to se neví, nic jsem proti tomu nedělal, protože mě řekla paní doktorka, když jsem tam byl, už mi to trvá, ale několik roků taky.
2: Ano.
1: Že je to tím, že asi spím s otevřenýma ústy.
2: To může být jeden z důvodů, ano, ale tam bych nečekala úplně tu rýmu. Další, co by mohlo vést k tomu, že se nějakým způsobem výrazně vlastně změní tvorba slin, to nám volal pacient nebo pán během písničky, tak to může být problémy s krční páteří, tam se to projevuje, pokud ten člověk spí na zádech, tak může mít ještě brnění jazyka, takže to bych taky doporučila. A vždycky je důležité navštívit svého obvodního lékaře, případně zubaře a případně ještě ORL, abychom vlastně prověřili všechny možné důvody, čím by to mohlo být. Jinak to, co je důležité, je správná zubní hygiena ústní, to znamená používat neúplně pevný tvrdý kartáček, používat dentální nit, protože další důvod, proč vlastně může být nějaká zvýšená suchost v ústech, že se vlastně sliny snaží ty zuby jako očistit a oni se nám vyčerpají, nebo je jich moc prostě.
0: Tak snad takto jsme odpověděli. Přesouváme se za dalším dotazem. Kdo se dovolal do pořadu Veselé a zdravě? Téma sucho v ústech.
3: No, Rožno, zdraví Ostravu. Já se jenom chci zeptat, že mám někdy sucho v ústech, jo, ale potom mi tečou sliny.
2: Ano, to právě jsem se snažila říct, že se někdy může stát, že se nějakým vlivem něčeho zvýší produkce slin a ty slinné žlázy tak jako neumějí jich udělat během 24 hodin pořád stabilní množství, čili se může střídat suchost a zvýšené slinění. Tady bych nejvíc doporučila navštívit zubního lékaře. Jinak samozřejmě ještě dalším důvodem může být nějaký lék, takže bych doporučila přečíst si příbalový leták.
0: Dobrá, další dotaz, další telefon. Dobrý den, přejeme.
4: No, dobrý den. Tady je posluchačka Eva z Brna.
2: Ano.
4: A já jsem se chtěla paní doktorky zeptat. Já mám od 1. dubna operaci náhradního kloubu na levé ruce. Protože musím spát jenom v poloze.
2: Na
4: jako
2: zádech.
4: Na zádech.
2: Jasně.
4: Ano. Tak za 2 hodinky po spaní se zbudím, úplně mám sucho v pusy,
2: no
4: vypiju půl litru tekutiny, normálně
2: ano,
4: obyčejné
2: ano.
4: Vody, tak si zase lehnu a za 2 hodiny je to stejné.
2: Jasně.
4: Je to způsobeno tím, protože já jsem, paní doktorko, byla vždycky zvyklá spát na zádech, na pravé, na levé ruce, což teď nemůžu. Mm-hmm. Jo?
2: Ano.
4: Tak jsem se chtěla zeptat.
2: Je to možné, ano. Já bych možná zkusila, jestli byste si pořídila nějaký polštář, takový ten, který se dává právě, aby se nepřetěžovala krční páteř. Je to takový ten s tou anatomickou, protože ten by vám mohl výrazně pomoci. A další, co bych doporučila, pověsit si prostě k posteli vlhký ručník, aby ten ano? Vzduch, který vdechujete, tak aby byl zvlhčen. Ano? Zkuste to takhle. Jo. A dejte nám vědět, jestli to pomohlo.
4: Jo, děkuju moc.
2: My děkujeme.
4: A zdravím vás a mějte se hezky.
2: Vy
4: a
2: taky.
4: Hezký zbytek dne.
2: Děkujeme.
4: Mějte se nasledanou.
0: Neloučíme se se všemi, dál můžete volat a ptát se na problémy, které souvisí se suchem v ústech. Pokud máte tenhle ten pocit, často nevíte proč, proberte to s doktorkou Kateřinou Cejdamovou na telefonním čísle živě v našem vysílání. Číslo je 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě dnes na téma sucho v ústech a ptát se na problémy s tím můžete na telefonním čísle 731 800 900. Dotazů je neustále dost. Dobrý den, přejeme.
1: Ano, dobrý den. Halo, halo.
2: Dobrý den, tady Cenková. Prosím vás, já mám 80 let, používám přístroj na apnoe.
1: Ano.
2: A mám reflux žaludku.
1: Ano.
2: A já už po dvou hodinách, jak jdu na záchod nebo takhle, tak mám tak strašně vyschlý v krku, že už nevím, co mám dělat někdy. A ještě navíc jsem měla 3 měsíce jakoby knedlík v krku.
1: Rozumím. To je pravděpodobně obojí důsledek toho refluxu. Asi bych čekala možná, že víc než toho dýchacího přístroje, protože ten dýchací přístroj, vy tam máte nějaké zvlhčování.
2: Ano,
1: takže tento není. Tento podle mého není, to je spíš ten reflux, takže bych doporučila říct to svému lékaři a výrazněji řešit ten reflux. Tak. Existují léky.
2: No, to už řeším, já mám léky na to a vůbec mi to nepomáhá.
1: Aha, a jíte pravidelně, možná bych zkusila
2: ano,
1: ještě...
2: Ano, právě pravidelně druhou, úplně se dá říct skoro na hodiny.
1: Druhou
2: jo?
1: Večeři...
2: A druhou večeři nejím to, no nejím kolem 6:30 a pak už nejím. Pak
1: a
2: už
1: kolik chodíte spát?
2: No strašně pozdě, až o půl
1: tak to bude
2: noci,
1: ono.
2: Protože...
1: Prosím vás, přidejte ještě další druhou večeři, jo? Zhruba 3 hodiny před usnutím druhou večeři, to by to mohlo zlepšit.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová poradí dalšímu, doufám, že najdeme řešení. Jaký je problém se suchem v ústech? Dobrý den.
3: Dobrý den, já bych si spíš chtěl zeptat na historiku, jestli to je pravda nebo ne. Já jsem byl v lékárně.
1: No.
3: A přede mnou byla paní a ptala se lékárnici, jestli má něco na slintavku, že dělá v kravině. Je to možné? Děkuju, Luděk.
1: No tak vzhledem k tomu, že jste to zažil, tak je evidentní, že to možný je. Jestli je to fair vůči farmaceutovi lidské medicíny, to fakt nedokážu říct.
0: Děkujeme, je to veselé a zdraví.
1: Ano,
0: dobrý den, tak. Další dotaz.
1: Dobrý den.
4: No, dobrý den, tady posluchačka od Prostějova. Já bych chtěla poprosit vás, paní doktorko, mám strašně sucho v ústech, až ty se mě loupou někdy.
1: Ano.
4: A popraskaný a bolavý jazyk, ale podotýkám teda, že jsou po léčbě chemoterapii a ozařování.
1: To může být zejména důsledek toho ozařování, tam totiž dojde k tomu, že se sníží vlastně velikost těch slinných žláz, ale existuje na to možnost pomoci, protože existují léčiva, která produkují produkci slin a těch léků je víc, buď jsou lokální, čili různé gely nebo nějaké spreje, anebo jsou v tabletkách, že můžete brát. Jo? Předepisuje lékař, takže bych doporučila zajít si na ušní nosní krční, vysvětlit, co tam máme a požádat o nějaký předpis těchto léků.
4: No právě já jsem tam byla, paní doktorka mě vzala stěry a řekla, že tam nic není.
1: Dobře, tak bych zkusila třeba zajít na zubní a poprosit, jestli by nám poradili teda zubaři nějaké léky, protože oni se s tím docela často potýkají u svých pacientů.
0: Další dotaz, další telefon v našem pořadu. Dobrý den, vítáme vás. Jaký je problém? Poprosíme jenom stišit rádio, ať si dobře rozumíme, co nejrychleji, abychom nemuseli přepínat.
5: Děkuji. Už utíkám od rádia pryč.
1: Ano, dobrý den.
5: Mně je 87 roků a už takové 3-4 roky, každé zhruba 2-2,5 hodiny v noci se probouzím. Probouzí mě sucho v ústech.
1: No, tak zvlhčovat vzduch, zkontrolovat si pitný režim, abyste pil alespoň 2 litry tekutin za den, poslední pití zhruba hodinu před usnutím a v okamžiku, kdy to takhle vlastně zlobí, tak zkontrolovat polohu, protože častěji ta suchost v ústech nastává při poloze na zádech, méně často, pokud ležíte na boku.
5: Ležím na boku.
1: Ležíte? No tak, tak zkontrolujte prosím množství tekutin, které pijete. Jinak, jak už jsem říkala, existují léky na zvýšení produkce slin a existují léky, například pilokarpín, které se berou, předepisuje je lékař a mohou velice pomoci. Jinak existují gely na bázi karboxymetylhydroxycelulózy. No a další, takže doporučuji pozor na nadměrnou konzumaci kofeinu, alkoholu a dalších věcí a na užívání ústních vod s obsahem chlorhexidínu. To si zkontrolujte, jestli to tam není náhodou, protože
0: to
1: to může,
0: večer,
1: ano,
0: může to způsobit
1: taky
0: tyto
1: může
0: problémy.
1: Způsobit.
0: Před písničkou ještě jeden dotaz, jeden telefon na téma sucho v ústech. Kdo pak tam je?
6: Tady je posluchačka z Nitku. A já bych jenom chtěla říct, že já užívám Uroxal.
1: Ano.
6: A z toho je právě tak sucho v ústech.
1: Ano, to je...
6: Já jsem to vysadila právě a podle toho jsem zjistila, že je to ono.
1: A jinak dostáváte 100 bodů za to, že jste četla Příbalový leták a vytvořila si vlastně eliminační test, který vám vaší hypotézu, že to je z toho léku, potvrdil. To je dokonalé a velmi se mi to líbí.
0: Co s těmi 100 body bude dělat, posluchačka?
1: No, zašla bych ještě za svým obvodním lékařem a zeptala se, jestli vysazení toho léku nemůže mít nějaké zas jiné komplikace, jo? Ale a aby vám...
6: Já právě chodím na urologii, ano. Jako do nemocnice.
1: Ano.
6: No a říkala jsem to paní doktorce a ona říká, že to může být jako, nebo já jsem vůbec nemohla ani skoro mluvit a jazyk se mi lepil na patro úplně. Na to mě i sestřička upozornila, že co je mi.
1: Ano. Ještě existuje tahle ta věc po lécích na úzkost, na depresi, na vysoký krevní tlak, různých léků na astma, na alergii, po chemoterapii, čili těch léků, které by to mohly způsobit, je mnoho.
0: Číst prostě příbalové letáky. A když si to všimnete, že zrovna tohle je váš případ, říct to doktorovi.
1: A případně zkusit eliminační test jako naše pacientka.
0: Doktorka Kateřina Cajdomlová a ještě shrnutí dnešního tématu sucho v ústech za malou chvíli.
7: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
8: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
7: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Pokud vás trápí sucho v ústech, určitě můžete ještě své dotazy nahrát na náš záznamník 221 553 770 a možná se třeba poradit s paní doktorkou, ale zajímá mě, kdy vyrazit k doktorovi, když to nemáme.
2: Takže pokud sucho v ústech trvá déle než několik dní v kuse, čili není to takové, že hodně slin, málo slin, ale v kuse sucho, pokud máte potíže s polikáním, mluvením nebo jídlem, pokud máte zvýšený výskyt kazů nebo zápachu z úst a pokud využíváte víc léků najednou, my jsme říkali víc než 5 a pokud víc než 8, tak prostě utíkat. No a sucho v ústech se řeší a já mám ráda sedmičky, takže máme 7 zásad. Za prvé najít a řešit příčinu, což bez návštěvy lékaře většinou nejde. Zkontrolovat dostatečný příjem tekutin, hlavně vody, ideálně pravidelně po malých dávkách vyloučit alkohol, kávu a vyloučit odvodňující čaje. Další zásada, žvíkačky nebo bonbony bez cukru, které stimulují tvorbu slin. Zvlhčovat vzduch v ložnici, zubní pasty a ústní vody, které jsou přímo pro suchou ústní dutinu, nejlépe poradí zubař. Pravidelná kontrola u zubního lékaře, který kromě toho, že vám vlastně řekne prevenci z té suchosti, tak vám zkontroluje i kazy a záněty, které suchost mohou působit a v některých případech léky podporující tvorbu slin.
1: To je ta sedmička, ano. 7 zásad. Tak děkuju za veškeré informace. Dnes vměstnané do té hodiny Vesele a zdravě naší poradny. Najdete nás samozřejmě i na webu veseleazdravie.cz. Jsme i na Facebooku, tak se přihlašte, staňte se našimi fanoušky, ať vám nic neunikne a máte vždycky všechno z první ruky. A my se budeme těšit příští týden zase na setkání.
2: Mějte se moc veselé a zdravě. Naschledanou.
1: Přesně tak. A poslouchejte dál. Český rozhlas už za malou chvíli. Zase další porce zpráv.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Do komunálních voleb v Olomouci bylo zaregistrováno všech 12 podaných kandidátek. Česko si připomíná události roku 1968. Moravské divadlo nabídne poprvé v historii odprodej nepotřebných kostýmů. Polojasno, přechodně oblačno, teploty do 25 stupňů Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Olomoucký magistrát zaregistroval ve městě pro podzimní komunální volby všech 12 podaných kandidátek, žádnou neodmítl, píše se na úřední desce magistrátu. Při posledních komunálních volbách v roce 2022 vybírali voliči v Olomouci z 11 kandidátek. Letošní komunální volby se uskuteční 9. a 10. října. O registraci podaných kandidátek musí příslušné úřady rozhodnout do soboty 22. srpna. Před 58 lety začala okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Události dopoledne připomněla pieta před hlavní budovou Českého rozhlasu v Praze. Generální ředitel René Zavoral připomněl roli instituce v roce 1968. Řekl, že rozhlas byl v očích lidí zdrojem pravdivých informací, proto za něj bojovali.
3: Skutečnost, že právě zde před budovou Českého rozhlasu se odehrál největší střet mezi okupanty a pravými českými vlastenci, nebyla dílem náhody. Byl to projev instinktivní snahy české společnosti bránit Český rozhlas jako nezávislý zdroj informací.
2: Na Hané začala sklizeň chmele. Jako první spustili česačky zemědělci v Prosenicích na Přerovsku. Nasledovat je budou další, třeba největší pěstitel chmele na Moravě v Kokorách. Tam mají kvůli nedostatku vláhy a horku chmelových šišek méně a jsou malé. Předseda družstva, zároveň místopředseda Svazu pěstitelů chmele České republiky Vladimír Lichnovský očekává podprůměrnou úrodu.
4: Těch tropických dnů a nocí bylo tolik, že to není ani průměrné, ani normální a každá anomálie se vždycky podepíše na vývoji a tady u toho chmelu se podepsala u nás na těch půdách, které prostě nejsou v nějakých údolních nižších polohách, kde by byla spodní voda, takže ta rostlinka si nemá na co sáhnout a nemá z čeho žít, tak prostě nemůže vytvořit odpovídající úrodu.
2: Moravské divadlo Olomouc nabídne zájemcům poprvé na prodej nepotřebné kostýmy ze skladů. Momentálně má 10 000 kusů ošacení. Divadelním nadšencům bude k dispozici zhruba 4 500 kusů, včetně objemných operních rób. Divadlo je nabídne za symbolický poplatek od 20 do 500 korun, uvedla mluvčí divadla Vlasta Pechová. Nabídky je můžou využít jednotlivci, ale taky třeba ochotnické spolky. Prodej nepotřebných kostýmů se uskuteční 27. a 28. srpna ve skladu divadla v Holici. Ulici. Sport. Olomoučtí hokejisté v přípravě prohráli na domácím ledě s prvoligovou Jihlavou 1-3. Hanáci inkasovali dvakrát ve druhé třetině, následně pak v závěru při hře bez brankáře. 9 vteřin před koncem snížil ranou od modré čáry obránce Petr Gevíze, podle kterého nový olomoucký tým stále potřebuje čas na sehrání.
5: Určitě to chce nějaký čas, než si to sedne. A ta sestava se hodně mění, ale to v každém týmu v srpnu, na to se nejde vymlouvat. Byť ta Jihlava takhle hraje asi díl spolu, je to vidět, že jim to sedí, ale my bychom i tak měli mít navrch. No.
2: Další přípravný duel se hraje Olomouc 27. srpna na ledě Vítkovic.
1: Počasí.

Láska na klíč od nakladatelství Kazda, tak to je pohodový romantický příběh okořeněný humorem. Kniha, kterou od nás můžete získat už za chvíli v Hřebících našem vědomostním kvízu, ale není to zdaleka vše, máme tady pro vás i legendární rozhlasový cyklus Pohlednic od pradědu na Hanou, které pravidelně připravuje a uvádí náš kolega Mirek Kobza. No a na CDčku představuje prvních 7 let existence tohoto pořadu, kdy vznikly opravdu stovky reportáží z obcí a měst od Jesenických vrcholů až po Hanáckou rovinu. I tohle CD tady od pradědu na Hanou může být vaše, stejně tak jako audioknihy a další CDčka. Zora Ježková je u mikrofonu, těšíme se na vás a pokud byste měli zájem o porcelánový hrníček s logem Českého rozhlasu, i ten získáte v našem kvízu na telefonu 221 555 444.

0: hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Vítají vás hřebíky Českého rozhlasu Olomouc. Máme páteční odpoledne, tak doufám, že stále ještě jste plní síly. Před víkendem sice, ale určitě zvládneme naši soutěž. Pojďme na to, telefon 221 555 444. Doufám, věřím, že otázky nebudou náročné. O cenách jsme mluvili, tak můžeme to zkusit. Dobrý den, koho vítáme jako prvního?
3: Dobrý den, tady je František Hanušovice, já vás zdravím.
2: Dobrý den, pane Františku. Všechny zdravíte, my vás také zdravíme. Tak pojďme to zkusit, 10 otázek.
3: Tak dvojku.
2: Číslo 2, tak představte si, že byste věnoval nějaké ženě 3 tucty růží. 3 tucty růží, tucet a ty tucty budou 3. Tak kolik jí dáte celkem květin? Bude to 33 květin za A, anebo 36 květin, tedy za B, anebo za C 66. Co myslíte?
3: Já myslím, že asi to Bčko, jestli si to nepletu.
2: Protože tucet je 12, takže 3x 12, výborně.
3: Ale trošku jste mi dostala a... Musím říct, že mě říkám, no ale přece 60 je to druhý.
2: Tak správně jste to spočítal, no ano, a 3 tucty růží, to už je něco. Tak pojďme dál, prosím.
3: Tak zkusím 6, prosím.
2: Jistě víte, že Švýcarsko tvoří autonomní členské státy. Říká se jim kantony. No jo, ale kolik jich je těch kantonů celkem? Tak, je jich buď 9, nebo 15, anebo za C 26.
3: Já zkusím zase Bčko, to teď budu typovat.
2: Říkáte pořád za B. No, říkáte za B, ale tentokrát je to... 26, bohužel, škoda.
3: Nevadí, tak příště.
2: Budeme se těšit.
3: Vám všem.
2: Děkujeme, nashledanou, zdravíme.
3: Prosím, nashledanou.
2: Pan František z Hanušovic a další je na telefonu, kdo, dobrý den.
4: Dobrý den, pan Raškovice.
2: Vítejte, tady jsou hřebíky Českého rozhlasu Olomouc a otázku prosím.
4: No, 3 zkusím.
2: S touto planetou se často setkáváme na večerní či naopak ranní obloze. Teď v tomto období je krásně vidět, říká se jí večernice nebo také jitřenka. Co to je za planetu? Je to za A Venuše, za B Země nebo za C Merkur?
4: Samozřejmě, že je to Venuše, Ačko.
2: A samozřejmě, že to je pravda a první bod pro vás.
4: 5 byla?
2: Ne. Takže 5, možná jste někdy hrál ruletu, třeba dětskou. Na jaké nejvyšší číslo se v ruletě dá vsadit? To nejvyšší číslo je 36 za A, nebo 50 za B, anebo 99 za C. Nejvyšší číslo v ruletě.
4: No bohužel ruletu nikdy nehrál, tak to střelím za Bčko.
2: Říkáte 50. Číslo 50, to není, je to číslo 36, škoda.
4: No, dobře, tak
2: děkujeme, nashledanou. Tak a zdravíme v hřebicích Českého rozhlasu Olomouc, koho teď, dobrý den.
5: Dobrý den, Marie Karlovice.
2: Dobrý den, paní Marie, takže máme tady už za sebou 2, 3, 5 a 6. Ostatní otázky jsou volné.
5: Tak si dám 10.
2: Titanic se potopil v kterém století? Bylo to století 18., 19. anebo 20. století? Kdy se potopil Titanic? Říkáte 19. století. Bylo to roku 1912, tedy ve 20. století. Au, škoda. Tak jo, děkujeme, zdravíme Karlovice, nashledanou. Tohle byly Karlovice u Vrbna pod Pradědem, ale teď možná zdravíme další Karlovice, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Gondra z Velké Karlovice.
2: Tak tentokrát Velké Karlovice míříme na Valašsko, předtím jsme byli na Bruntálsku. Pane Ondro, vítejte. 4, 7, 8, 9 a 1.
6: Tak zkusíme čtvrtku.
2: Co především dělal v osudech dobrého vojáka Švejka polní kurát Kac? Polní kurát Kac za A rozdával peníze potřebným, za B ostřeloval nepřítele z kostelní věže, a nebo za C pil, jak zákon káže.
6: Ještě jednou ty možnosti.
2: Rozdával peníze, ostřeloval, pil.
6: Já bych řekl, že...
2: Honem.
6: Rozdával peníze.
2: Bohužel, pil, jak zákon káže. Vy tam máte puštěné někde rádio, nebo to máte z odposlechu a ono vám to dává zpoždění a špatně nás slyšíte. Škoda, pane Ondro. Škoda, škoda, takže příště nedávat hlasitý odposlech, nebýt blízko rádia. Děkujeme, nashledanou. Tak a pokračujeme dál. Kdo je teď s námi v Hřebicích Českého rozhlasu Olomouc? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Gábina z Hranic.
2: Paní Gábino, vítejte. Jsou tady poslední čtyři otázky. Tak, 1, 7, 8, 9. Otázka číslo 1. Ptáme se, který hudební nástroj by se do dechové kapely opravdu nehodil. Za A suzafon, za B heligon, nebo za C kvinton, který z těchto nástrojů není dechový? Suzafon, heligon, kvinton. Vy říkáte kvinton. Je to pětistrunný houslový nástroj. Výborně. Pojďme dál, prosím.
7: 7, 8,
2: ano. Sedmička se ptá, když najdete v terénu, třeba v Jeseníkách, kdybyste šla na túru, dobře otisknutou liščí stopu a vedle toho vlečí stopu. Tak co myslíte, na které bude více prstů, pokud tedy bude na některé více prstů? Takže více prstů bude na stopě liščí za A, vlčí za B, anebo je na obou stejně?
7: No, tak možná bych věděla, která je větší, ale to prsty nevím, zkusím, že budou stejně.
2: Budou tam čtyři prsty na dlaně. No. A poslední otázka.
7: Bylo tam 8 a 9?
2: Ano, ano.
7: Tak 8.
2: Kolik hráčů jednoho basketbalového družstva je přítomno při hře na palubovce? Takže z jednoho družstva při basketbalu je na hřišti na palubovce v jednu chvíli. Pokud tedy tam třeba nemáme nějaké nehody například. Takže je tam v jednu chvíli 5 hráčů, nebo 6 hráčů, anebo 7 hráčů jednoho družstva.
7: Já si myslím, že 5.
2: A i tady jsme naprosto správně, není co řešit. Máme tady jedinou výherkyni v Hřebicích Českého rozhlasu Olomouc právě dnes. Blahopřejeme, zůstává už poslední otázka a ta nám postupuje do dalšího kola, takže děkujeme moc za hru, předáme vás do režie a přeji krásný den, nashledanou.
7: Děkuji, krásný pátek všem, nashledanou.
2: Takové dnes byly Hřebíky Českého rozhlasu Olomouc, blahopřejeme výherkyni.
8: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Hřebíky s námi můžete hrát opět zítra, ale třeba v neděli s námi můžete hrát v pochoutkovém roce a také vařit. My nabídneme třetí nejlepší recept roku 2024 podle poroty a představíme vám ho alespoň stručně za chvíli.

0: Den dobrý.
1: Češ.
0: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách a co se takhle vypravit třeba do Polska?
1: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
0: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
1: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
0: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky. 720. výročí zavraždění Václava III. V Olomouci jsme pro vás připravili reprízu původní čtyřdílné historické rozhlasové detektivky Romana Ludvy Krvavá Pavlač. V režii Tomáše Soldána účinkují Igor Bareš, Petr Kubes, Jaroslav Krejčí, Roman Wenzel, Ivana Plíhalová, Lenka Kočišová, Václav Bahník a další. Vstupte na Krvavou Pavlač a vydejte se s námi do temných středověkých časů v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v neděli po 18. hodině.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Iveta Bartošová nám dospívala skoro přesně ve 14.30. Je pátek, máme 21. srpna. Páteční odpoledne Českého rozhlasu Olomouc vás již tradičně zve k dalšímu vydání pochoutkového roku. Ten letošní rok je už 10. No a při této příležitosti spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let bojují o cenu desetiletí a my si každý týden připomínáme jejich recepty, ale pozor, už je nechystají oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude chystat jakýsi masový koláč se salátem od Zdeňky Chatové z Doudleb v jižních Čechách, tedy třetí nejlepší recept roku 2024 podle poroty, kuchař Ivan Vodochodský. Patrik Rozehnal také zjišťoval, co měl Ivan Vodochodský naposledy k jídlu.
1: Bez vás naposled, čověče. Jo, ráno jsem na takový pišinkr, co dělá moje žena Dáša. Pišinkr s kafem. To bylo dobrý.
2: Ty v kuchyni máš tady nápis Nikdy nevěřte hubenému kuchaři.
1: Ano.
2: Platí to.
1: Tak vidíš mi, jak vypadám, ne, samozřejmě, že jo. Věříš mi?
2: Věřím.
1: No, vidíš. Ale jako malej teda jsem prej jedl hodně, protože jsem byl podvyživený, jak mě sytili a babičky, dědové mě hodně vykrmovali a pak mi to zůstalo teda, jako jo.
3: A začali jsme s dobrotou, kterou kdysi před léty dělala v jižních Čechách Zdeňka Chatová. Masový bochánek je vlastně něco jako haše v pekáčku, v silné vrstvě, takový masový koláč s echt mletým masem všeho druhu, až jeho tam Ivan dal dost. A taky to kořenil a solil.
2: Jak ti drhne strojek?
1: Asi by to chtěl promazat.
2: Jo, promiň, to jsou tvoje klouby.
1: Staroba.
3: Jak by se ten recept dal shrnout pár slovy?
1: Nameleš, promícháš, upečeš, zažereš.
3: No, ochutnávali jsme s radostí.
1: Pojď, ne?
2: No, klidně můžeš držet talíř a to
1: bude. Já to držím. To si potrčku dej, no. Já popřeju našim posluchačům dobrou chuť, zachovejte nám přízeň a vařte, vařte, vařte.
0: No, vypadá to, že ten recept může být docela jednoduchý. Tak tuhle pochoutku vyzkoušejte, jak velké jsou rozdíly v obou receptech, získáte v neděli po 10. hodině v pochoutkovém roce. Ale recept na masový bochánek s bramborovým salátem od Ivana Vodochodského najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu, později také na stránce pochoutkovýrok.cz. Ten původní recept s doudlebským bramborovým salátem od Zdeňky Chatové z Doudleb bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích let soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let. Tak hrajte s námi.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

Je 21. srpna, dnes si připomínáme výročí vstupu takzvaně spřátelených armád na naše území ve snaze o potlačení demokratizace zřízení, které zde panovalo v roce 1968. Po stopách odporu proti tomuto obsazení se vydáme i v dnešní rozhlasové pohlednici Mirka Kobzy. Za chvíli teď posíláme Abu.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Petr Šnevaj se známý jako Pedro, brněnský muzikant, autor trapských písniček, nedávno oslavil 70, ke kterému na vlnách Českého rozhlasu Olomouc chci pogratulovat a vám posluchačům nabídnout nejenom jeho písničky, zahrané s Karabinou, Trump Evergreen Bandem a nebo živě u nás ve studiu jako Pedro Family Band. Pojďte si poslechnout společně se mnou příjemnou současnou trapskou muziku. Zazní v pořadu Na cestě v neděli 23. srpna po 15. hodině. U mikrofonu bude a k poslechu zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho

けます。

0: Dnes máme 21. srpna a tak v připomínce událostí ze srpna roku 1968 nemůže ani Mirek Kobza zvolit jiné téma pro rozhlasovou pohlednici než hledání stop, které se dochovaly dodnes, anebo které zůstaly v paměti těch, kteří tuto dobu prožili. A tak se pojďme vydat hledat nápisy a další stopy, které z té doby ještě stále někde nacházíme.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: 21. srpen roku 1968 je pro mnoho obyvatel českých zemí symbolem zmařených nadějí. Ponechám stranou diskuzi na téma, zda by tehdy bez zásahu vojsk Varšavské smlouvy mohlo proběhnout něco, co by posunulo tuto zemi blíže k demokracii. Dějiny mají tu vlastnost, že v určitém bodě změní běh lidských osudů nevratně, tedy bez možnosti koupit si zpáteční lístek. Já sám jsem onen čas díky svému věku nezažil. Sice těsně, ale přece jen mě tato zkušenost, chvála Bohu, minula. O to víc mě překvapuje, jak dokonale se podařilo zakrýt před naší generací Husákových dětí události tak poměrně nedávné. Do svých nějakých 10, možná i 15 let jsem měl pocit, že vztahy mezi Československem a Sovětským svazem jsou bezchybné, že je to náš přítel, blablabla a tak dále a tak dále. Je pravda, že rodiče se občas nad vyhlášeními v naší televizi ruské výroby značky Bajkal v trpce ušklíbali, ale já jsem tomu nevěnoval pozornost. Až v době, kdy puberta začala hlodat červíčkem pochybnosti ve všem, co hlásali oficiální kruhy v úvozovkách, jsem se začal pídit po tom, co se vlastně v tom roce 1968 stalo. Bylo mi divné, proč můj otec, bývalý skautský vedoucí, najednou se skautem skončil a že vlastně skončil i ten skaut. A pak jsem najednou při nějaké cestě uviděl na zdi vybledlý nápis Svoboda Dubček, věrní zůstaneme. Ludvíka Svobodu jsem znal, už v době mého dětství to byl prezident, který když zemřel, chodili jsme ve druhé třídě podepisovat smuteční archy. Podepisovali jsme, že s tím nesouhlasíme, že umřel, jak říkávala moje sestra. Ale kdo to byl ten Dubček? Naši mi to tehdy vysvětlili. Řekli mi o okupaci, o Janu Palachovi, o zmařených nadějích. Otevřeli šuplík s rodinnými dokumenty a půjčili mi noviny ze srpnových dnů, které se na jeho dně schovávaly a schovávají dodnes. Leda, co jsem tehdy pochopil. A také jsem poprvé na fotkách uviděl nápisy, které psali lidé na zeď, aby vojákům na nákladácích a tancích dali najevo, že nejsou vítáni. Dokonce mi otec tehdy ukázal i pár fotek popsaného Zábřeha, kdy na budově okresního úřadu bylo těch hesel nepočítaně. Na druhý den jsem se tam vydal. V bývalém okresním úřadě už dávno sídlilo zemědělské učiliště a na jeho zdech nebylo po nápisech ani památky. Noví mocipáni si dali hodně záležet, aby po spontánním nadšení obyčejných lidí nezůstala ani stopa. Ale ne všude. Občas pod novým nátěrem některé budovy přece jen nějaký ten štvavý nápis prosvítal. A tak jsem je začal lovit. No upřímně, moc jich nebylo. Několik nápisů prosvítalo třeba na soklu Činžáku nedaleko Olomoucké fakultní nemocnice na ulici IP Pavlova. Pár se jich dalo vidět na starých domech v Šumperku, které dnes už většinou nestojí. Až po revoluci jsem objevil nápis na železničním mostě u Čelechovic na Hané. Pevně stojíme za Dubčekem a Svobodou, stojí tam přímo na mostovce bílou barvou. Pátral jsem, zda někdo neví, jak je možné, že právě na tak exponovaném místě, přímo nad frekventovanou silnicí, nápis vydržel. Dozvěděl jsem se, že důvod je prostý. I tady nápis po roce 1968 přebílili, ale ten, kdo psal ono heslo, měl prostě kvalitnější barvu. Takže přebílení zmizelo a nápis zůstal. Tak mě napadá, že by se tyto ojedinělé stopy pohnutých dnů roku 1968 měly asi památkově chránit. Jsou totiž odrazem nadšení těch, kteří je psali. A propos, docela rád bych je poznal. Ať jsem pátral, jak jsem pátral, kdo je autorem těchto nápisů, se prostě neví. Nebo ví, ale ze setrvačnosti se nechce říci. Léta v ilegalitě patrně zanechala své stopy. Ale přesto, pokud víte o nějakém dalším nápisu, který se dochoval do dnešních dnů, nebo jste jedním z těch, kteří tyto svědky minulosti z mladické nerozvážnosti a ve víře v lepší časy tvořili, napište mi. Až budu natáčet další rozhlasovou pohlednici, rád bych byl přece jen o něco konkrétnější. Pohlednici z kraje mezi Pradědem a Hanou vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

v 16 hodin ve Zlatých horách na tenisových kurtech startuje tenisový turnaj partnerských měst ve čtyřhře Zlaté hory Mikulovice Glucholazy. Zajištěno bude i občerstvení, tak přijďte podívat, chcete-li. No a kousek dál v jeskyních na Špičáku, tak tam se bude konat Mezinárodní noc pro netopíry, ale na to vás budeme zvát třeba ve zprávách Českého rozhlasu Olomouc v 15 hodin a to bude za 3 minuty. Počkejte si s Českým rozhlasem Olomouc. Teďka jim minok.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Varování před bouřkami vydali meteorologové. Trosky po pádu větrné elektrárny odstraňují na poli u podštátu. Netopíří prohlídky budou dnes v jeskyni na Špičáku. Polojasno, přechodně oblačno, teploty do 25 stupňů Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Varování před silnými a velmi silnými bouřkami vydali na dnešek meteorologové. Pro některé regiony zasáhnout můžou i část Olomouckého kraje. Déšť, kroupy a nárazy větru se můžou vyskytnout odpoledne a v noci na Jesenicku, Šumpersku, Prostějovsku a také v části Olomoucka. Technici dnes na poli pod štátu na Přerovsku odstraňují trosky větrné elektrárny. 30 metrů vysoké zařízení se zřítilo ve čtvrtek. Podštátská radnice požaduje kontrolu technického stavu zbývajících větrníků. Soukromý vlastník větrného parku a firma Vapol dnes na telefonáty Českého rozhlasu nereagoval.
4: Kdyby kontrola zbývajících elektráren mohla začít, nezávislý starosta podštátu René Passinger zatím neví.
5: Bohužel zatím ne, zatím odkryty trosky.
4: Incidentem se zabývá i dopravní a energetický stavební úřad. Prověřuje se, jestli tato elektrárna spadá do jeho působnosti, říká ředitel úřadu Martin Kozák.
6: Tak se zabýváme i problematikou toho, jak tento incident vyhodnotit v rámci kontrolní činnosti našeho úřadu. Takže aktuálně zvažujeme, jak k problematice přistoupit a jaké kontroly, případně v jakém rozsahu a čeho se budou týkat.
4: Havárii prošetřuje i policie z podštátu. Josef Čermák, Český rozhlas.
3: Dalších 60 nových dálkově odečítatelných vodoměrů namontují po prázdninách obyvatelům velkého újezdu na Olomoucku. Zpětnou vazbu o spotřebě vody z nich průběžně dostanou nejen odběratelé, ale i vedení městyse. Opatření má pomoci zlepšit situaci s nedostatkem vody v obecním vodovodu. Pokračuje nezávislý místostarosta velkého újezdu Jaroslav Klička.
7: Abychom trošku byli schopni vidět tu spotřebu a uměli si to porovnávat v čase, viděli, kde je třeba špička. A ta druhá funkce je taková kontrolní hlídací pro toho samotného, řekněme, občana, kdy je možno vidět, že nějaký nadměrný odběr ve smyslu tom, že třeba ten člověk je na dovolené a najednou mu tam teče voda.
3: Prvních 50 zařízení začalo fungovat na jaře. Všech zhruba 450 odběrných míst v újezdu by mělo být touto technologií osazeno během příštího roku. V jeskyni na Špičáku nedaleko Supíkovic na Jesenicku se dnes konají mimořádné netopíří prohlídky. Vedle nich se návštěvníci dozví také různé zajímavosti ze života těchto živočichů.
8: Návštěvníci se dozvědí více o různých druzích letounů, jejich stavbě těla i potravě. Součástí programu budou také ukázky metod výzkumu vrápenců a netopírů nebo průběžné ukázky odchycených letounů. První prohlídka začíná v 18 hodin. Z jeskyně na Špičáku Sabina Millerová, Český rozhlas. Sport.
3: V Brně dnes začíná mistrovství Evropy žen ve volejbale. Češky do něj vstoupí ve 20 hodin zápasem proti Řecku. Do české nominace se nedostali. Nahrávačka Květa Grabovská a blokařka Silvie Pavlová. Hrát by měly nedávno zraněná Kateřina Válková a 18-letá Bára Rejmanová.
2: Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno, odpoledne přechodně oblačno, místy přeháňky, teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 16 a mírný západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Dělníci uklízejí a čistí vozovku D1 do Ostravy, jedou mezi Lipníkem nad Bečvou a hranicemi mezi 298. a 308. kilometrem levým pruhem.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Tady
0: Tady je Český rozhlas Olomouc. My se v této hodině budeme věnovat samozřejmě pozvánkám.

0: My se v tuhle chvíli vracíme k našemu zámeckému létu. Po dnešním dopoledni máme totiž dalšího výherce soukromé prohlídky zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Poslední možnost zapojit se do této naší soutěže zámeckého léta máte ještě příští týden. Soutěžíme každý všední den krátce před 10. hodinou a vždy předtím vás zveme na jeden ze zámků. Tak slovo opět dostává František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Chtěl bych vás pozvat na sever Čech, kde se nad dálnicí před Turnovem vypíná zámek Sviany. Byl v roce 1578 postaven Wartenberky, později pak přestavěný Valštejny a dalšími rody. Patří k němu i pivovar. Toto místo nám teď představí Jaroslav Hoření.
3: Návštěvu zámku Sviany začínáme na nádvoří u Kašny v sousedství pivovaru. A to proto, abychom připomněli, že vlastně tady nejdřív bylo pivo a až pak teprve zámek.
4: Ano, je to tak, tady na místě zámku Sviany dřív cisterciáčtí mniši vytvořili tvrz, kde začali vařit pivo. A až vlastně po několika letech převzali místo Wartenbergové a vytvořili zámek.
3: Říká Libor Stejskal, náš dnešní průvodce, manažer zámku Sviany. Zámek si prohlédneme pěkně z gruntu. Tedy vlastně od sklepa.
4: Vezmeme to od podlahy, tak jak posíláme naše návštěvníky. Takže tady pozor, prudké schody a nízký stropy. Tady se dostáváme do našeho vlastně jediného sklepení. Nemáme nijak velké sklepení a vlastně tak, jak je dneska využito, tak je to tato část, kde je malá expozice pivovarnictví a taky tajná chodba, kterou tady máme podzemní.
3: Kam tak vede?
4: Nikdy jsme se nedokopali konce, furt to někam vede a nevíme kam.
3: Ze sklepení jsme vystoupili do prvního patra, procházíme chodbou kolem panelů, které připomínají vlastně, jak se ten zámek znovu narodil.
4: Je to tak, vlastně tenhle první panel nám popisuje to, kdy v roce 2013 pivovar koupil opět zámek a během 3 let ho dal do stavu, v jakém ho dneska vidíme. A vlastně následně již začínáme právě tou expozicí té archeologie, která tady vůbec v této oblasti je strašně významná, ať už z pohledu doby bronzový, tak z pohledu doby kamenný. A ty nálezy, které tady vystavujeme, tak byly nalezeny několik desítek metrů od zámku, takže to je vlastně unikátní.
3: A teď už se nacházíme mezi žárovými pohřebišti a ve skutečném pravěku.
4: Tak, tohle je demonstrace toho, jak vlastně v době bronzový se pohřbívali lidé. A to, co vidíte v podlaze, ty podsvětlené hroby, tak to jsou přesně i ve správných hloubkách, ve správných pozicích nádoby, které byly nalezeny tady v Příšovicích rukama Petra Brestovanského, který tady vlastně stojí skoro za vším.
3: Cházíme do doby neolitu. Mám se začít bát?
4: Jo, tak by to mělo i vyznít, protože vlastně tím přechodem do téhle místnosti jsme chtěli v lidech navodit atmosféru doby, kdy vlastně ty pazourky nebo ty exponáty, které tady dneska vidíme, tak vznikaly. Takže vcházíme do repliky jeskyně.
3: A naši malou návštěvu zámku Sviany uzavíráme v zámecké kapli, která teda původně byla vlastně rytířským sálem.
4: Ano, vlastně v 1578, kdy byl postaven zámek, tak byl postaven tenhle prostor jako rytířský sál a až v době, kdy ho vlastnil Albrecht z Valdštejna, tak se vlastně jedno pole tady celého toho prostoru zkrátilo a vznikla tahle kaple. Ale vlastně nejdůležitějším objevem, co se tady stalo, když se v roce 2013 začalo rekonstruovat, že pod nátěrem tady toho stropu se objevily tyhle fresky, takže se zjistilo, že to je výmalba vlastně erbů z doby Jáchyma Ondřeje Šlika a konkrétně vlastně jsou to erby jeho matky a jeho 3 manželek. Ale vidíte jenom 4 erby, matky a 3 manželek a bohužel chudák Šlik zůstal za tou stěnou někde. Jako perlička je, že vlastně restaurátoři zjistili, že ještě pod touhle malbou vlastně je další nějaká výmalba, zřejmě teda z té doby těch Wartenberků, ale usoudili, že tohle je natolik cenný, že tam to uchovají pro další generace.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Sviany si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
0: Byli jsme na zámku, zveme i na hrad. V sobotu v 16 hodin na hradě Helvštín začíná slavnostní zahájení 38. kovářského fóra. Doplní ho koncert. Tak chcete-li, přijďte. Další pozvánky na víkend přineseme za chvíli v Českém rozhlase Olomouc.

0: Příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje, pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Vrcholem 200. koncertu série Živě v červnovém letním kině bylo vystoupení Roberta Křesťana a Druhé trávy. Nikam se nespěchalo, většina skladeb byla v pomalejším nebo středním tempu a diváci v hledišti jako uhranutí. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Roberta Křesťana a

0: den může být na nejrůznějších kulturních, společenských i sportovních akcích, které jsou pro vás na tento víkend, tedy nadcházející dny, opět připraveny. No tak třeba taková obec Nová Dědina, tamní sbor dobrovolných hasičů na Přerovsku vás zve zítra na zahradu kulturního domu v Konici Nové Dědině. Je tam zábavné odpoledne pro děti s dětmi na téma ze života hmyzu. Začíná se ve 14 hodin. A stejně tak sbor dobrovolných hasičů v Bedihošti vás zve na hřiště na takzvanou srpnovou noc. Začíná se v 14:30 odpoledne a je to dětské odpoledne, skákací hrad, tvořivé dílny, ukázky záchranářů, výcviku psů, hasičské techniky, no a večer samozřejmě diskotéka. Další hezká akce se chystá v Sokolovně ve Ptení v sobotu v 15 hodin, dětský den se sousedským posezením. A třeba, pokud rádi hledíte ke hvězdám, hvězdárna Pruskejov zve na astro sobotu do Kolářových sadů. Sluníčko můžete pozorovat od 15. hodiny, večerní pozorování pak začíná v 9:30 večer. Pokud bychom se vypravili na Přerovsko, tak tam vás zveme třeba na automoto veterán Burzu do Drahotuší v Hranicích. Koná se v sobotu na letišti od 7. do 13. hodiny. A také v sobotu, ale v 16 hodin, jak jsme říkali, na Halštíně startuje Kovářské fórum. V evangelickém kostele v Hranicích na Šromotově náměstí v sobotu v 18 hodin vystoupí smíšený sbor z Bavorska Provokantus. A ještě jeden hezký tip z Přerovska na neděli. Od 9 do 12 hodin se uskuteční v Hranicích v projektu Superhouse ve Velké ulici den bagrování s malými mistry. Je to velice zajímavá věc, protože děti si mohou pod dohledem vyzkoušet základy ovládání bagru a užít si technicky laděné dopoledne. Tedy projekt Superhouse Hranice a je to neděle 9. až 12. hodina.
1: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: Za chvíli se ale rozhlédneme více napříč Olomouckým krajem. V Olomouckém kraji po vlně veder sice zapršelo a další přehánky i bouřky. Meteorologové slibují i na dnešek a víkend. Jenže jak moc ty současné přehánky pomohly a pomohou vyprahlé půdě zemědělcům anebo vyschlým řekám a potokům, jsou ty změny díky suchu někde i nevratné. I o tom si za chvíli budeme povídat s naším reportérem, teď Eláni.

0: Konečně déšť. Srážky tento týden ukončily další vlnu letošních veder. Horké počasí za sebou nechalo vyschlou půdu, vyprahlá pole a také prázdná koryta potoků i řek. Stačily poslední bouřky a deště k jejich naplnění a pomohly zemědělcům, ale i přírodě. Odpovědi na tyto otázky pro Český rozhlas Olomouc zjišťoval náš kolega, reportér Michal Poláček, a teď je s námi ve studiu. Vítej, hezký den.
1: Pěkný den.
0: Včera v Olomouckém kraji konečně pořádně pršelo, tak víme přesně, kolik srážek v regionu spadlo?
1: Na úvod je třeba říct, že déšť včera nepadal v celém Olomouckém kraji. Ty čtvrteční srážky zasáhly především jižní polovinu regionu a naopak na severu Olomouckého kraje v Jeseníkách nepršelo téměř vůbec, jak popisuje meteoroložka Marie Glofáková z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Za čtvrtek včerejší den spadlo nejméně srážek na severu kraje, na Jesenicku, kde nespadl lokálně někde ani milimetr. Ovšem v jižní polovině kraje spadlo nejčastěji mezi 5 až 10 milimetry. V bouřkách spadlo klidně i ke 30 milimetrům.
1: Doplním, že podobné množství vody spadne v Olomouckém kraji také dnes v noci a zítra. Ovšem hlavní vlna bouřek a srážek, které se v České republice dnes a v následujících dnech objeví, Olomoucký kraj mine podél západní hranice regionu.
0: V Olomouckém kraji, stejně jako ve zbytku republiky, panuje dlouhodobě půdní sucho. Pomohou ty aktuální srážky?
1: Pomohou, a to dokonce výrazně, a detailněji jsem o tom mluvil s Petrem Hlavinkou, členem týmu projektu Intersucho z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Pro srovnání, před současnými dešti a bouřkami chybělo podle Petra Hlavinky v půdě 20 až 40 mm srážek.
3: Před aktuální vlnou srážek byl deficit půdní vláhy do hloubky 1 metru zhruba na úrovni 20 až 40, lokálně až 60 mm vodního sloupce. Čili pokud ty kumulativní srážky dosáhnou těchto hodnot a podaří se, aby zasákly do půdního profilu, tak tu situaci výrazně zlepší.
0: Na větší a trvalejší déšť dlouho čekali také zemědělci. Mohou se i oni těšit na výraznější zlepšení?
1: Na polích je ta situace složitější v tom, že se horko a sucho už negativně projevily na stavu plodin, které na polích ještě jsou. I tady ovšem Petr Hlavinka z projektu Intersucho vidí šanci na zlepšení.
3: Z hlediska zemědělských porostů již ten stres trval tak dlouho, že se promítl do jejich stavu. Nicméně i ty srážky, které můžeme očekávat, nebo které přišly a můžeme očekávat, tak zlepší stav pro ty porosty, které na polích stále jsou, jako je například cukrová řepa, anebo zlepší podmínky pro scházení již zase těch ozimých plodin, jako je například řepka ozimá.
0: Dosavadní sucho je snad nejvíce viditelné při pohledu na vyschlá koryta řek a potoků. Vrátí se do nich voda i život?
1: Vrátí, ano. Také v tomto mohou ty aktuální deště a bouřky výrazně pomoci. Ovšem i tady platí určité ale. I když na první pohled bude potok či říčka po deštích vypadat jako dřív, ta obnova ekosystému v korytu a plnohodnotný návrat vodních organismů bude trvat ještě řádově týdny, jak upozorňuje hydrobiolog Martin Rulík z katedry ekologie a životního prostředí Olomoucké univerzity Palackého.
4: Když pak dojde k opětovnému zaplavení toho toku vodou, tak ta obnova života může trvat 1 až 1,5, možná 2 měsíce, záleží samozřejmě na tom, jak dlouho trvalo to období toho sucha. Obecně tedy platí, že čím déle zůstává koryto suché, tak tím déle ta obnova trvá.
0: Říká hydrobiolog Martin Rulík a zjišťoval také náš kolega Michal Poláček pro odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Za informace děkujeme. Hezký den.
1: Naslyšenou.
5: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: olomoucká zoo na Svatém Kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje Zoo na Svatém Kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc, máme pátek, to znamená i prostor pro celou řadu pozvánek a tipů napříč Olomouckým krajem. Už jsme vás zvali na Pruskyjovsko, na Přerovsko, tak teď třeba Šumpersko a Jesenicko. Tak třeba, pokud byste chtěli do Hanušovic na 7. ročník benefičního festivalu Road Card Fest, tak můžete přijít jednak dnes a jednak také zítra. Hlavními hvězdami programu budou Turbo Argema nebo třeba Komunál. Právě dnes také v Pavlíně dvoře v Šumperku od 19. hodiny začíná letní hudební večer pod širým nebem. Areál se pro hudbu otevírá v 18 hodin a 30 minut. Tak to je Šumperk. Jedna zajímavá akce se pro vás na sobotu chystá v muzeu v Zábřehu. Od 9. do 17. hodiny je tam připraven jeden den pračlověkem. No a pokud přijdete, i s dětmi určitě, vyzkoušíte si pravěká řemesla a každodenní činnosti, jako třeba práce s hlínou, výroba ozdob, tkaní, drcení obilí, pečení, placek i třeba lov mamuta. Tak to je muzeum v Zábřehu a den pračlověkem. Máme tady ještě pozvánku do rezortu Červený dvůr v Raputíně. Tam se slavnostně otevírá nová kavárna a čeká vás tam grilování s DJem. No a pokud byste chtěli na barokní hudbu, tak přijďte do kostela Zvěstování Panny Marie v Šumperku na koncert Tafel Music. Začíná v 19 hodin a je to kostel Zvěstování Panny Marie v Šumperku v sobotu 22. srpna. Mnohé zajímavé pro vás chystají také třeba na Jesenicku tančírna v Račím údolí, ta se dnes od 18. hodiny rozezní tóny hned 17 gongů a budou na ně hrát 3 hudebnice. Pokud by vás zajímal tento meditativní zážitek, pak tedy tančírna Račí údolí dnes 18. hodina. Pokud byste chtěli na festival designu, který pořádá bývalá textilka Moravolen, pak můžete v sobotu od 10. až do večerních hodin přijít do areálu Vox v Jeseníku. Další zajímavá akce se koná v zrcadlovém sále lázeňského domu Prysnic v Lázních Jeseník a je to v sobotu v 19 hodin cestopisná přednáška s projekcí snímků o Peru. Provázet vás bude cestovatel a fotograf Libor Turek. No a ještě jedna pozvánka a ta je do Smetanových sadů v Jeseníku na festival Chutě kraje. Koná se v neděli a to od 10. do 18. hodiny a nabízí tradiční i moderní pokrmy z místních, tedy jesenických surovin. V Jeseníku festival Chutě kraje.
1: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
0: Samozřejmě, že nás čeká také ještě Olomoucko, které taktéž nabízí celou řadu pozvánek a tipů na víkend za chvíli. Teď Petr Kolář.

0: Petr Kolář dospíval, tak ještě pár tipů tady z Olomoucka. No, pokud byste na Olomoucku například chtěli na koncert duchovní hudby, tak přijďte dnes večer v 19 hodin do Dolan u Olomouce do kostela svatého Matouše. Čeká vás tam koncert pro flétnu a varhany, flétnistka Monika Štrajtová a varhaník Marek Vrábel. Na hradě Bouzov, respektive pod hradem Bouzov, jak už jsme vás také informovali v Českém rozhlase Olomouc, se dnes a také v sobotu bude konat hudební festival Hrady CZ. A na olomouckém výstavišti Flora můžete navštívit Aquateru 2026. Je to prodejní burza pro chovatele, nabízí akvaristické a teraristické vybavení. Je to zítra od 8. do 12. hodiny na Flóře. V Zámeckém parku ve Velké Bystřici se koná tradiční pohárová soutěž hasičských družstev mužů a žen zítra od 9. do 13. hodiny a Guláš Fest a Chili Fest se koná v července zítra od 10. až do 20. hodiny v areálu sportovního klubu Červenka. V sobotu na fotbalovém hřišti v Lužicích můžete prožít kouzelný den plný zážitků. Pro děti především jsou připraveny jízdy na koních, skákací hrad, výtvarná dílna, soutěžní stanoviště, také žonglérská show. Všechno to začíná v Lužicích v sobotu v 15 hodin. O víkendu vás také čeká Hradozámecká noc, no a můžete na ní přijít třeba na zámek v Náměšti na Hané, ten bude propojen pohádkovými prohlídkami pro děti i dospělé, začínají v 15 a končí ve 21 hodin. No a Hradozámecká noc se bude konat také na státním hradě Štenberg, prohlídky budou netradiční, průvodci v historických kostýmech, no a také místnosti, které navštívíte, budou netradiční. Začátky prohlídek 18, 19, 20 a 21 hodin. A nebude chybět ani ohňová show skupiny Plameňáci.
1: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: No a teď jednu perličku, nebo doslova perlu pro vás máme připravenou, a to za chvíli. Krátký úvod, doktor Dumdydum, tak určitě víte, že tahle písnička byla dlouho považována za první nahrávku vzešlou ze spolupráce bratrů Václava a Jana Neckářových. Po několika desetiletích se ale objevila skutečná rarita už v září roku 1968, totiž jako reakci na invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa naspíval Vašek Neckář melodii svého bratra Jana a text Ivo Fischera. Vznikla z toho skladba Píseň pro mne. Jaké vlastně byly okolnosti jejího vzniku, jak ta skladba zněla, tak to vám za chvíli v Českém rozhlase Olomouc také prozradíme.

0: příležitosti 58. výročí srpnových událostí roku 1968 zařazuje Český rozhlas do vysílání desítky let ztracenou skladbu Václava Neckáře Píseň pro mne. Byla objevena a znovu vydána na jaře letošního roku. Václav Neckář tehdy naspíval jako bezprostřední reakci na invazi vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa a jde tak dokonce o jeho historicky první nahrávku ve spolupráci s bratrem Honzou. Reportér Vladislav Slezák navštívil Vaška Neckáře u něj doma a takto na vznik písně vzpomínal.
1: Písnička vznikla v září 1968, vlastně poté, co přišli Rusáci, kteří nás okupovali. Mně tehdy bylo 24. Písničku jsem natočil pro dokument Československé televize s názvem Zvědavá kamera s podtitulem Zpráva o stavu mládeže, který byl o tom, co si mladí myslí o okupaci. Poté zazněla i na Staroměstském náměstí.
2: Písnička zazněla jen jednou, pak se na ní na dlouhá léta zapomnělo a bratři Neckářové si dlouho mysleli, že jejich první společnou písničkou byl až doktor Dam-di-dam z roku 1970. Teprve nedávno byla objevena v televizních archivech.
1: Brácha ji napsal, když byl na vojně v Milovicích. Na kytoru za něj tehdy ve studiu Československé televize na Petince hrál Zdeněk Rytíř. Je to vlastně taková smutná písnička. Obava z té doby, co bude dál. Přesně takovou mohou mít mladí lidé i ze současného dění.
2: Václavu Neckářovi mladšímu se podařilo z archivního pásu vyjmout původní zpěv Václava Neckáře z roku 1968 a skladba získala novou moderní aranži. Doprovází ji i videoklip, který kombinuje historické záběry z okupace se současností a symbolicky tak propojuje generace mladých lidí tehdy a teď. Pro Český rozhlas Vladislav Slezák.

0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Tohle opravdu vzpomínkovou písní Vaška Neckáře jsme se už přiblížili k 16. hodině. Za 2 minuty nás čekají nové zprávy, výstraha před bouřkami a pak už také humoriáda dnes s Uršulou Klukovou. Dobrý poslech přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc Zora Ješková.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Silné bouřky hrozí dnes odpoledne. Všechny penze by měly od ledna vzrůst o 300 korun. Ve Zlatých horách začíná tradiční rýžování zlata. Polojasno, přechodně oblačno, teploty do 25 stupňů Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Odpoledne přijdou silné bouřky, varuje Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí od 16. hodiny pro většinu území, kromě severozápadní a východní části republiky. Podle meteorologa Filipa Smoly je může doprovázet přívalový déšť, kroupy a silný vítr.
2: Bouřky budou přecházet do deště, v kombinaci s ním lze očekávat celkové úhrny i kolem 70 mm. Dále se mohou vyskytnout nárazy větru mezi 20 a 25 metry za sekundu, čili 70 a 90 km za hodinu, případně kroupy o velikosti kolem 2 cm.
0: Starobní, invalidní a pozůstalostní důchody by se měly od ledna zvýšit o 300 korun. Zvednout se má solidární pevná část penze z letošních 4900 na 5200 korun. Zásluhový díl, v němž se odrážejí odpracované roky, výše výdělků i počet dětí se zvyšovat nebude. Vyplývá to z připravovaného nařízení, které na svém webu zveřejnila vláda. Olomoučtí radní schválili záměr vybudovat simulátor hokejové střelby pro HC Olomouc. V minulosti nacvičovali hokejisté střelbu v prostorách malé zimní haly. Město v letošním roce zahájí projektovou přípravu stavby, v níž bude i simulátor. Do návrhu rozpočtu na příští rok radní zařadí i potřebné finance.
3: Přesné náklady budou podle informací tiskového oddělení radnice známé až po dokončení projektové přípravy. Náměstek primátorky Tomáš Pejpek z Koalice pro Olomouc a Piráti na sociálních sítích uvedl, že podle důvodové zprávy by mělo jít o 3 až 5 milionů korun. Dodal ale, že jsou naléhavější potřeby na obnovu sportovišť, například tartanová atletická dráha, pro té je lokomotiva. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Skanzen ve Zlatých horách na Jesenicku hostí tento víkend tradiční rýžování zlata. Kromě soutěží na návštěvníky čeká hudební a doprovodný program. Začíná dnes v podvečer. Pokračuje Libor Šťastný z městských kulturních zařízení.
4: Pátek to bude zahájeno táborákem a registrací do jednotlivých kategorií a hlavní soutěžní program proběhne v sobotu, kdy a večer od 6:30 zahraje pro veřejnost kapela Madalen. V neděli pak celá akce vyvrcholí finálovými koli a ve 13 hodin slavnostním vyhlášením vítězů. Sport.
0: Fotbalistům Sigmy Olomouc bude delší dobu chybět. Obránce Jan Král, 27-letý hráč, byl na operaci ramene. Hanácký klub to uvedl na sociální síti X.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno. Odpoledne přechodně oblačno, místy se můžou objevit přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 16 stupňů, povane mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Práce na vozovce omezují provoz na silnici první třídy číslo 46 u Dolan na Olomoucku, úsek za křižovatkou na Hlušovice. Objížďka vede přes Trusovice, pro nákladní auta přes Šternberg a Bělkovice. Dělníci uklízejí a čistí vozovku dálnice D1 do Ostravy. Jedou mezi Lipníkem nad Bečvou a hranicemi mezi 298 a 308 kilometrem levým pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Začíná další díl, dnes trochu řekněme slavnostnější, protože už v neděli jsme si připomněli v našem pořadu Hvězdné návraty, to jedno výročí, v pondělí pak naplno i v Humoriádě a dnes tu sedí naživo oslavenkyně půlkulaté krásné narozeniny měla Uršula Kluková, už se usmívá, má z toho radost.
6: Mám z toho radost, že jsem to přežila.
5: Ty oslavy, anebo ano. Celý ten život?
6: No, ne, ty oslavy.
5: Jo.
6: Celý život samozřejmě ten byl báječnej.
5: Jasně, no. Takže jsi ráda, že zaprožila.
6: No, úplně.
5: Jo.
6: No jo, já jsem nadšená.
5: Z toho, že je tady.
1: Humoriáda.

0: koukala třeba na východ slunce?
1: Na východ slunce já koukám každý den, protože každý den slunce vychází. Já vždycky už zase leze.
0: Počkej, ráno slunce chodí... nebo Uršula z postele?
1: Ne, no tak já ráno vstávám, protože já mám psa a on chce jít ven. Jo, že jo?
0: No to musíš naučit, aby chtěl později.
1: No a jak se to dělá?
0: No, musíš být silná.
1: To je pravda. A já jsem slaboch, jak je známo. Teď já jsem se, ona je tak rozmazlená, ta moje Fenka, jak byla u těch lidí, když jsem byla nemocná, jo, tak ona chce spát v posteli. Hele, to si neumíš přizat, to jsou boje.
0: A vytlačuje tě nohama ven z vlastní postele určitě.
1: To ne, to ona je malinká.
0: No to nevadí, ale to má každý pes, je malej.
1: No dobře, on má 2 kila, takže to ani necítím. To je, jak když na mě sedne moucha.
0: Když jí zavalím, ani to nevím.
1: No právě.
0: Uršulí, co vybereme? Jakou první ukázku s kým?
1: Já bych vybrala Josefa Fouska. Pepíka Fouska a jeho epigramy. To je úžasný.
2: S příchodem impotence se mnozí zoufalci dávají na politiku v domnění, že tam dosáhnou postavení. Je zajímavé, že ačkoliv vůl nemůže mít potomků, vymřením u nás rozhodně nehrozí. Kdyby u nás za zlodějnu kat zkracoval údy, chodili by v zemi české možná samé zrůdy. Dva moudří se dohodnou vždycky. Dva blbci nikdy, ale mohou mít společné cíle. Je zajímavé, že je u nás tolik otrávených lidí, ačkoliv všichni známe houby. Stojíš-li u kolotoče, na kterém jede blbec, pokaždé se s ním setkáš. Jediná možnost, aby si se s ním nesetkal, je s ním na kolotoči. Mě tak napadlo nedávno, jsem napsal, když jsem ten volební boj, tak jsem taky mi to zasáhlo jako básníka. Napsal jsem, až podlehnu zcela chmurnu, na leasing si koupím urnu. Ono už to pomalu zlidovělo, že? A představte, taky se mi líbilo, divný národ tihle Češi. I když je pes pokouše, sotva se jim rány zhojí, znovu volí komouše. Už jste slyšel, pane Novák, mou poslední zprávu? Klonovat prý v Čechách budou místo vola krávu. Kráva to je užitečná, můžete jí dojit. Vůl má pouze tenkrát význam, když se chodí volit. Na celém tom širém světě těžko najdeš slušný stát. Jak se ale krade u nás, té lidi unikát. Když nakradeš miliony, tak zůstaneš bez viny. Běda ale kdybys ukrad u trafiky noviny. Tenhle market, to je obchod, že mu není rovno. Snadno neseš, co si koupil. Z důchodu máš polovic.
0: Pepa Fousek, úžasný to. Pepa,
1: já jsem taky napsala jednu takovou pro Pepika zase. Fousku, kup mi housku. Já mám pořád hlad a ty mě máš rád.
0: Už to od tebe slyšel nebo dostal napsáno?
1: Už to i slyšel a tvářil se, že mi ji koupí.
0: Napsal ti i někdy písničku?
1: Napsal několikrát. No a pak jsem se jí musela učit. Teď já nemám hudební sluch ani paměť, jak říká Petr, spálený. A tak jsem se to musela nadřít a byla to Slepička.
0: Ano, to známe.
1: Ano, to znáte. A potom jsem ještě jak se to jmenovalo. Nakonec měla taková bába měla ve sklepě bombu, víš.

0: ale já teď nevím, jak se ta písnička jmenovala, bylo to vtipný hodně. Mm-hmm. A potom 6 mužů Uršuly Klukové se jmenovalo. Já jsem o každém tom muži zpívala jednu sloku.
1: A co jsi s nima provedla?
0: Oni odešli sami.
1: Opustili Uršulu Klukovou. A zůstala sama. Bez 6. muže, nebo?
0: Měla 6.
1: Toho si nechala.
0: No, ten tam pak zůstal, to byl takový dědek.
1: Jo. Tvoje významní muži v životě, kdybys měla jmenovat?
0: Tak jeden z mých nejvýznamnějších mužů, a vlastně ne, bylo jich strašně moc. Tak můj manžel byl jeden velikánský, to byl Pavel Fiala, který mě vůbec seznámil s divadlem, protože já jsem nikdy se o tohle to nezajímala, ani jsem nechtěla hrát divadlo, nebo no to už vůbec
1: tomu ne. Tomu můžeme vděčit za to, že to dneska sedíš.
0: Ano. A potom jsem poznala strašnou spoustu dobrých a báječných a chytrých lidí, i tebe. Vlastně.
1: Děkuju, no, ale čekala jsem, že tu bude dlouhý výčet jiných lidí.
0: Ne, no tak já to všechno nechci jmenovat, protože to bych tady seděla hodně dlouho, ale Slávek Šimek a Luděk Sobota a Jirka Cízler a Jirka Krampol a Jirka Bednář a doktor Plzák, do toho jsem byla i jednu dobu zamilovaná, ale jenom tajně, protože jsem věděla, že ten by si ze mě hodně utahoval.
1: Říká Uršula Kluková, náš dnešní host. Vybrala si tedy Pepu Fouska. Můžeme s ním pokračovat dalším vyprávěním o Austrálii, anebo si dáme vyprávění o strachu a hrůze. Nebojte se, bude to vtipné, protože to na starost může mít Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák. Ukázka z roku 1977. Vy rozhodujete na telefonním čísle, však už ho dobře znáte, ale připomenu 731 800 900 nebo SMS-kou, kterou pošlete na číslo 90 011 04 s heslem to musí být humor mezera A na konto Josefa Fouska nebo humor mezera B pro dvojici Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák. No ušlo mi to, teď budeme sčítat a brát ty telefony, jo?
0: Ano.
1: Výborně, tak jdeme na to a vy nám pomožte, těšíme se.
2: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
4: Ve studiu je Patrik Rozehnal a
5: Uršula Kluková.
4: A na telefonu v této chvíli kdo by nám chtěl něco říct a prozradit, pro koho hlasuje. Vítejte.
6: Dobré odpoledne, Honza z Lukavín. Zdravím vás, Patriku, i paní Uršulku.
4: Ano.
5: Děkujeme.
6: Přeji k jejím narozeninám pondělním hlavně hodně zdraví a úsměvu do dalších let.
5: Děkuju moc.
4: A co vybíráte, Honzo?
6: A vybírám určitě dál Pepíka Fouska, to je další velká osobnost.
4: Dobře, děkujeme za to, děkujeme. Ať se daří i vám. A další telefon, další hlas, kdo to je?
7: Dobrý den, Breno z Martina.
5: Dobrý den.
7: Hlasujem za Ačko a prajem vám pohodový víkend. Dovidenia.
5: Děkujeme.
4: I vám, ať se vydaří, děkujeme moc, mějte se pěkně. Dobrý den, kdo pak tu je?
8: Dobrý den, Dajenda, Orlický hory, já vás zdravím, Patriku, i paní Uršulu, a batyši českého humoru, přeji všechno nejlepší, hodně zdraví, aby tady hodně rozdávala radost. Je dobře, že jste se vy dva potkali, protože dřív by to nešlo, protože svatou Uršulu stěli 2 roky předtím, než se Patrik narodil. A tadyhle ta jedna taková předvolební, ale to je od Jana Amose Komenského. Hlavně, že je korito, ale svině se už vždycky najdou.
4: Ano. Dobře.
8: Uvidíme se u Kinskýho na zahradě v parku asi.
4: Ano, oslava 10 let pochodkové roku, tak se těším a děkuju, ať se daří.
5: Děkujeme.
8: A Pepu Fouska samozřejmě.
4: Ano, pochopil jsem mi podle toho básnění. Mistra. Výborně, zapsáno, děkuju.
5: Děkujeme.
4: Pravda, příští sobotu 29. oslava 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí od 11 hodin. Kromě těch věcí, které avizujeme, tak třeba i kouzelník, bubeníci, karikaturista. Kdo je na telefonu teď?
9: Dobrý den, tady Magdalena, já vás zdravím, určitě se přeju všechno nejlepšího.
5: Dobrý den, děkuju.
9: A prosila bych mého milovaného celého Fouska, žádný kousek.
4: Dobře, máte ho mít celého, celou tu ukázku o Austrálii.
10: Totiž já anglicky opravdu umím akorát take it easy a bye bye. A teď už umím víc, už mám 20 slov. A on se na mě podíval a pak come on. A já měl operaci sluchu taky z boxu, možná nevím. Ale měl jsem těžký dětství, že babička mi koupila v makovině, abych spal. A taky... tak on mi, opravdu mi pak come on, a já to blbě slyšel a já myslím, že mi říká kámo. A tak jsem k němu přišel a pám Czech Republic. A on tak kategoricky mávnu ruku a pám depak, tady není legrace. Tak jsem se uklonil a on začal prohlížet všechno a moje manželka mi dala léky sebou a dala mi, protože já jsem kardiak, žiju po infarktu, tak užívám kardilan, diakordin, aspirin a takový ty věci, nitroglycerin. A jelikož jsem profesionál, to má rodinu už celý život, téměř, tak jsem si to dal do takový, tak mi to dala do takový, dávám to pohromadě a chutám to vždycky chutí. A ona mi to dala do takový té skleničky a tam na tom byla napsáno majoránka. A on čet. Ten celík se zarazil a povídá ten australský majoránka. Já pám no Mariana, no, já normální člověk, já nemusím, mi stačí rum. Teď jsem viděl, jako, že to je vedle. A on začal hledat, už se vysypal ty prášky, bílý a povídá drugs. No a já, jako drogy, to je všude na světě, všechno jsou to lékařské věci, lékárenský. Pám yes, drugs. A byl jsem tam hodinu a půl navíc.
0: Humoriáda.
4: taky jsi zažila nějakou takovouhle důslednou kontrolu na hranicích?
5: Na hranicích jsem nezažila důslednou kontrolu.
4: A kde?
5: No, prostě já jsem někam...
4: No ne, to z toho vyplývá, že jsi zažila někde jinde důslednou kontrolu.
5: Jo, kontrolu jsem zažila, samozřejmě. Různé kontroly, no ale...
4: Napřed?
5: Na hranicích ne.
4: Na hranicích ne.
5: Kontrolu u lékaře. Několikrát, no.
4: Jo.
5: Ano.
4: To. Bolí mě v krku, svlékněte se. Něco takové jako důslednou kontrolu.
5: No, tak zase ne. Že jo. Ale svlékněte se bylo často.
4: A bojíš se doktorů?
5: Nebojím, proč? Ty se bojíš doktorů?
4: No co vím, tak ty se bojíš zubaře určitě.
5: No zubaře se bojím.
4: Já to nepočítám mezi doktory, víš?
5: No jistě, že ne, to je instalatér. No, ne, bojím se strašně zubařů, protože a přitom někdy může být i u zubaře sranda, že jo?
4: No,
5: já tam přijdu, že jo, a teď oni se sedněte si a tohle a počkejte, vy jste přišla nějak dřív, to se mě jednou přihodilo takhle, já jsem tam, oni mě měli vyplachovat kanálek, ale já jsem tam přišla nějak dřív, tak tam byla nějaká paní, takhle tam ležela, dneska se u zubaře leží, že jo, ano. Dříve se sedělo a stálo.
4: No to, abys neutekla před zákrokem.
5: No právě.
4: To bylo horší.
5: Tak tam ležela nějaká paní, už tam byla vypláznutá celá a počkejte, tady dali mě kafičko ještě, jo, a dali tam takovou plentičku a teď já jsem poslouchala, protože cizí neštěstí se potěší vždycky, tak jsem, co se děje a teď slyším, jak paní a pan doktor, no už to bude, tak klid, už to bude. No tak paní, prosím vás, neblázněte, teď za chvilku jste hotová. Pane doktore, už to nevydrží. No prostě, takhle to bylo za tou plentičkou, to musím se smát. Ale pak mě smích přešel.
4: Když jsi slehla místo paní ty, já šla si na řadu, ano. Vážení, Uršula Kluková je naším hostem a teď řekl bych v podstatě její kamarád hudebně, Dalibor Janda, ten ti napsal taky nějakou písničku,
5: ano,
4: co?
5: Do kavárny Urši. Ano, to byla taková písnička, kterou jsem musela taky zpívat trošičku, ale jenom trošičku, protože jsem se to naučila, on vždycky, než jsem to začala zpívat, tak mě vždycky do mě trošku šťouch, abych viděla, že je u mě.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Co bychom si asi teď vybrali? Tuhle otázku teď dávám Oršule Klukové, to je dnešní host Humoriády. Mimochodem jenom připomínám, že oslavila s námi 85.
2: No,
1: narozeniny.
2: Nemusíš to tak často říkat.
1: Ale tak jo, ať si posluchači uvědomí, jaký skvost tu máme dneska. Mm-hmm. Tak Oršule, koho bys připomněla?
2: No, já bych připomněla Laďku Kozderkovou. Protože tady je úžasná věc, tady Automoto Reví, Vlaďka Kozderková a Vladimír Bedrna.
3: Dále.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Vy jste vedoucí auto opravny?
3: Ano, prosím. Co si mě tak prohlížíte?
4: No, teď jste průděl. Tak jako koukám, jestli jste.
3: Dejte, já tyhle ty finty, ty já znám.
4: Jo, to.
3: O co jde?
4: Vojeno rozbitý auto, pane vedoucí.
3: Oh, prosím vás, neříkejte.
4: No jo, říkám, tak já si dovolíte. Hanáková.
3: Havel, těší mě.
4: No, to vám to dlouho nevydrží.
3: Co?
4: No, myslím to potěšení. On ten auták, víte, on je na tom zle.
3: No, posaďte se.
4: Můžu?
3: No, prosím.
4: Můj kecoli. Dobrý chlap.
3: Vy jste bourala?
4: Já? No tak jo, no to víte, no, tak. Když člověk jezdí, že jo, tak se stane ledacos. No, to znáte, ne?
3: Když člověk jezdí, tak no. To jistě.
4: No, to víte.
3: To se stane ledacos.
4: No.
3: Ale když jezdí ženská, no. To je hotová pohroma. No. Víte, jestli si vybrala zrovna naší firmu, no. My tady na zázraky nejsme zavedeni.
4: No, oni v dílně říkali, že ze mě nebudete mít radost. Vy nemáte, víte, no.
3: Nevím, proč bych měl jásat.
4: A počkejte, pane vedoucí, a opravujete opravdu všechno?
3: Tady jsme kouzelníci.
4: No to já vypadám.
3: Tady je autoopravna.
4: No to jsem.
3: Podívejte se, když mi sem někdo přijede s rozbitou šunkou, tak od nás nemůže čekat, že mu z toho sestavíme Ford Escort, milostivá paní.
4: Pane vedoucí, já jsem slečna.
3: No tak to promiňte, já dívkám ve vašem věku už říkám paní.
4: A jo, no tak vážně, pane vedoucí. Jste začátečníci, nebo jste umělci, umíte to vůbec, jako?
3: Já vůbec... Do teďka nevím, co chcete opravit.
4: No co? Bílýho Čikulíka. Teda, pane vedoucí, počkejte, on, jako, že byl bílej, jo, tak to bílej byl. Ale že to je Čikulík, tak to už není moc poznat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Úžasný manžele tady, tak máme Laďku Kozderkovou, Vlastimila Bedrnu.
2: Ano.
1: Když řídí ženská, tak je to pohroma. Myslíš si to taky?
2: Já si to nemyslím. Já jsem taky řídila. A pohroma se nestala.
1: Ne?
2: Ne. Já jsem si koupila nový auto a každý mi říkal, teď prosím tě, tobě, když jsi si dělala řidičák, tak už bylo 59. Tak si kup něco starého, ne? Protože to je jasný, že to nabouráš. No já jsem říkala, no já chci nový auto, že jo? No tak jsem si koupila nový a vůbec jsem ho nenabourala. Dokonce jsem ho i prodala.
1: Jezdila jsi s ním?
2: Ano, mě asi třikrát.
1: Ze servisu domů a pak zpátky a mezi tím na pumpu.
2: No, ze servisu domů, ne, to jsem si musela zavolat kámošku, aby s tím odjela. Protože já, když jsem to auto viděla zblízka, tak jsem se tak lekla.
1: Čeho?
2: No to, jak je to veliký.
1: A ty jsi neměla žádnou limuzínu, ne?
2: Ne, já jsem měla mikru.
1: No, ještě ten název. Žádný tyrák nebo něco takového.
2: Ne, tyrák, no pak tohle.
1: Představ
2: ne,
1: si, že bys řídila autobus třeba. To... A že bys vezla kolegy na zájezd.
2: Ne, to vůbec bych si nepředstavovala, protože to je nesmysl, to by se nepovedlo. Já jsem teda řídila, já jsem jezdila ukázněně, pomalu, já jsem vůbec nenaboudala a jezdila jsem asi 6 roků. A do Broumova. To je 200 kilometrů. A z Broumova, pochopitelně, takže to je 400 kilometrů. A nic se nestalo. Byla jsem pyšná.
1: Vozila jsi i někoho?
2: Ano, psa a kočku.
1: Ostatní se báli nastoupit, jo, nebo co?
2: Ne, tak ostatní jsem nezvala.
1: Uršula Kluková, se kterou je vždycky veselo vážení, vybrala tedy návštěvu automotoservisu, kde je Laďka Kozderková jako zákazník a jako vedoucí Vlastimil Bedrná. Ještě se tam vrátíme, abychom zjistili, jak to dopadne. Budete to chtít, pak hlasujte pro Ačko. Jestli chcete změnu, nabízím, a to možná potěší Uršulu, Miloslava Šimka, povídku Jak jsem se vyučil, to je varianta B. Tak Ačko nebo Bčko za slovem humor pošlou ti, co teď poslouchají, na číslo 90 011 04. SMS brána čeká. A taky studiové číslo 731 800 900 na vaše rozhodnutí. K tomu Leona Machálková, jedna písnička a pak vysíláme to, co si vyberete většinou. Taková je humoriáda.

0: Švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Ano, do té naší rozhlasové pozvánky se všechno úplně nevešlo, jak bohatá to akce bude právě toho 29. srpna, tak jenom doplním, že samozřejmě tady František Kinský ano, nebude chybět, bude tam dvakrát na takovou malou talk show, ale uvidíte třeba i kouzelníka, jedno z našich nejlepších, Michala Nesvedu, zazní i koncert Bubenický od Tamtam Batukáda a bude tam i Rychlo karikaturista, kromě těch dobrot, které budou v celém parku k dostání a vám k dispozici, takže jste zváni a budeme tam v sobotu 29. srpna od 11 hodin, třeba taky proto, aby vám představili speciálně tu naši poslední velkou kuchařku Sladké Česko se 170 sladkými recepty. Podrobnosti na webu pochoutkovýrok.cz a těším se osobně tedy příští sobotu, doufám, že se tam potkáme. Teď se potkáváme v Humoriádě s těmi, co hlasují buď pro Laďku Kozderkovou nebo Miloslava Šimka. Naslouchá dnes i Uršula Kluková a ptám se tedy, komu naslouchá, kdo teď rozhoduje. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Dana z Pardubic. Já vás oba zdravím.
4: Dobrý den.
3: Paní Klukové. Dobrý den, paní Klukové, přeju hlavně zdravíčko.
4: Děkuji.
3: To je nejdůležitější. Opatrujte se a dala bych Bčko.
2: Pana Šimka, děkujeme za to, za hlas a děkuju. Za hlasování.
4: Děkujeme.
2: Ano, děkujeme vám a přesouváme se za dalším, kdo nám tedy volá v této chvíli. Vítejte u nás, dobrý den.
5: Dobrý den, Patriku Božena, já to zdravím vás a především zdravím srdečně naši milou a usměvavou Uršulku, které přeji do jejich, k jejich krásným narozeninám hlavně hodně zdraví, štěstí, radost a ať tady s náma jste hodně dlouho, protože smích a humoriáda s váma je něco úžasného. A byla bych pro Bčko, tak jak jste si vypřála. Takže vám přeju opravdu krásné dny.
2: Děkujeme. A hodně
4: štěstí. Já vám děkujeme. Moc děkuju za všechno. Děkuju.
2: Kdo dál?
6: Dobrý den, Patriku. Tady Alice z Kostelce.
2: Ano.
6: Dobrý den, Uršulko.
4: Dobrý den.
6: Přeji vám také hodně štěstí k narozeninám, hlavně zdravíčko.
4: Děkuju.
6: A hlavně buďte tady co nejdéle s námi. Máme
4: děkuju.
6: Vás všichni moc rádi.
4: Ani se nehnu.
2: Od té chvíle zůstává, ano. A co vybíráte?
6: Tak jo, a vybírám Bčko, prosím.
2: Dobře, děkujeme moc a uděláme změnu. Chceme Šimka, tedy chce veřejnost, hlasující a humoriádníci, tak jak jsem se vyučil, bude znít teď éterem.

0: Jak jsem se vyučil? Na formování mého charakteru v dospívání měli vliv tito lidé. Služebná Olga znalá věci, trafikant Vávra a hostinský Trejbal, jehož heslem bylo i dítě má žízeň. Nejvíce mě však ovlivnil strýček Urban Světoběžník. Pravda, u nás doma nebyl příliš oblíben, neboť jeho pověst kasaře nebyla pro náš rod tou nejlepší vizitkou, ale já ho miloval. Líbila se mi jeho sbírka falešných vousů, lesklé kasařské náčiní, kýchací prášek proti policejním psům, padělané bankovky všech měn, které stály za to, bodky s podpatkem vpředu ke zmatení stop, které nesundal z nohy, a dokonalá napodobenina uniformy seržanta zahraniční tajné služby. Na rozdíl od nás měl Urban vždy hodně peněz. Maminka se mi sice snažila namluvit, že její bratr hodně spoří, ale já dobře věděl, že bez ustání a bez ostychu krade. Ondy jsem si schoval za ucho žvíkačku a jedva mě strýc pohladil po hlavě se slovy si hodný a bohatý chlapec, už tam nebyla, a naopak Urbanovin se začaly pravidelně pohybovat čelisti. Tato a podobné příhody mě se strýčkem zblížily. Začínal jsem si jeho podivné práce vážit. Některé kousky mě přímo nadchly. Ku příkladu o Vánocích, kdy se v domě na 10 vteřin zhaslo, aby mohl Ježíšek nerušeně přijít, stačil ukrýt stromeček, ozdoby i cukroví, nehledě na to, že sousedé pohřešovali ryby a synků velocipe. Byl jsem proto nesmírně šťasten, když si mě strýček vyhlédl za učedníka, neboť, jak řekl rodičům, mám dlouhé štíhlé prsty, které jinde sotva najdou využití. Maminka sice mínila, že bych mohl být truhlářem, ale Urban se jen usmál a prohlásil, že lépe počkat, až stůl bude plný. Ani otec se nemohl smířit s myšlenkou, že budu šmatákem. Když má štíhlé prsty, ať je hodinářem, není to krása takové zlaté hodinky? A zadíval se podivně na zápěstí. Nehledej, švagře. Podával mu strýc hodinky společně i s plnicím perem. Víš, trénuji mezi řečí, abych nevyšel ze cviku. No, abychom tu trapnou debatu skončili. Kluk se bude učit u mne a když se ti rozbijou hodinky, přinese ti jiné.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Kdy jsi měla první hodinky, Uršulo?
3: První hodinky jsem dostala, když mě bylo 18. A to mě dali naši.
2: Aby se zvrátila domů včas.
3: Ne, to ne. No, dali mi jenom tak jako... Protože mi dali jako dárek, když mě bylo 18.
2: A dnes máš ty moderní, chytré hodinky?
3: To mám chytré, protože sama jsem blbá.
2: Vážení, tohle je Uršula Kluková ve svých 85. Tak čím to uzavřeme? Miloslavem Šimkem, tím jeho vyprávění o tom, jak se vyučil, anebo scénkou Žádlivý manžel s Daliborem Gondíkem a Adelou Gondíkovou, nabízím je taky proti varianta B. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Vybírejte, hlasujte a ať to stihnete.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Každý klub

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Humoriádu, ve hře Miloslav Šimek a pak na druhé straně Dalibor Gondík a Adéla Gondíková. Představte si, že si tady povídáme, byly tak přetížené linky, že nám zamrznul počítač, přes který přichází linky, ty telefonní i do vysílání. My samozřejmě máme hlasů docela dost a už se nám vyrýsovalo i to vítězství, ale v tomhle počasí prostě počítač se
2: normálně zmrzne. No je to tak, prostě to, zmrzne to i v létě. Když je to takhle, že jo?
1: Jo. Ale máme vaše hlasy do té doby zaznamenané a ty rozhodli o tom, že chcete pokračovat s Miloslavem Šimkem. Tak jak jsem se vyučil, dokončíme tu povídku.
2: Ano.
3: Přestěhoval jsem se tedy ke strýčkovi. Jak krásný byt to byl. 3 tajné vchody, 2 podlaha i strop, knihovna plná kriminalistických sborníků a tucty dalších lákadel pro mladého chlapce. Výuka začala hned ráno, neboť bylo třeba ukrást snídani. Půjdeme udělat samoobsluhu, rozhodl strýc, neboť tam si vybereš, co chceš. Chodím tam už 5 let a používám stejný trik, zvaný těhotná žena. Dneska však zvolím jiný způsob. Vezmeš košík a naložíš ho, co hrdlo ráčí. A nějakou maličkost strč pro cvik za kabát. Byl jsem překvapen, že strýc hodlá platit, neboť zůstával u pokladny, rozmlouva je s vedoucím o zločinnosti mládeže. Náhle, to už jsem měl koš vrchovatý a za kabátem mraženou kachnu vykřikl. Támhle je ta straka. Vrhl se na mě a na mou hlavu pršely pohlavky. Vyrval mi kachnu ze zánětří a mával s ní nad hlavou volal. Je to možný? Vlastnoručně ho nezdaru odvedu na policii a hnal mě ke dveřím. Za hodinu je tu zboží zpátky s pokutou, ujistil ještě vedoucího. Ale nebylo. Za hodinu jsme byli už po snídani a v troubě se pekla kachna. Strýc pak ještě vzkázal telefonicky do samoobsluhy, že vedoucí je vůl. Jak přijít rychle k penězům na cestách bez cestovní vkladní knížky, mě strýček naučil také záhy. Stačila k tomu páska pomocníka veřejné bezpečnosti a vybírání pokut za nepřiměřenou rychlost, kterou Urban odhadoval během vedle auta. Když se stmívalo a bylo třeba dopravit se domů, nechal posledního řidiče vystoupit z vozu, řka, že přeskouší, jak fungují brzdy. Automobil jsme pak prodali dychtivým servisům na součástky. Strýce Urbana provázelo při práci neobyčejné štěstí. Jen jednou se pamatuji, že padla kosa na kámen. To se totiž strýček zastavil u slepce na nároží a vsypal si obsah jeho klobouku do dlaně. Dřímající nebožák se vymrštil a začala honička, kterou by nikdo od invalidy nečekal. Zaběhu po nás házel nevidomý dlažební kosky s nebývalou přesností, což svědčilo o tom, že ten člověk nejenom vidí jako sokol, ale že i ruce a nohy má v nejlepším pořádku. Strážníka na křižovatce tato situace vyvedla z míry natolik, že začal střídat světla na přechodech tak rychle, až slepci přecházel zrak. Díky zmatku jsme mu tedy unikli, ale přesto bylo slyšet, jak volá mávé bílou holí, že se ještě uvidíme. Tato nicotná příhoda se nám zdála velmi zábavná, ale bohužel jsme se se slepcem skutečně ještě viděli. Moje učednická léta byla tak násilím přerušena. Strýc v nucené samotě, jak se zdá, zatrpkl, neboť na motáku z vězení se dal slyšet, že nemá cenu dělat poctivé řemeslo, když svět je plný podvodníků.
1: Humoriáda. Ta byla dnešní Humoriáda s Uršulou Klukovou. Ještě jednou všechno nejlepší, Uršulo, ať se ti daří, hodně zdraví, štěstí a humoru do tvého života a přinese ho i trochu nám zase někdy do rozhlasu.
2: Samozřejmě, že ale pomalu s tím humorem.
1: Opatrně dávkovat po troškách,
2: ano,
1: po kapkách.
2: Po kapkách. Ne, ale jestli máte nějaký smutek na duši, pohleďte pejska a kočičku, nebo kočičku a oni vám to ocáskem všechno rozeženou.

0: Servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Olomoucký magistrát zaregistroval pro podzimní volby 12 kandidátek. Česko si připomíná události roku 1968. Na střední Moravě začala sklizeň, chmele, polojasno, přechodně oblačno, teploty do 25 stupňů Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Koříne. Olomoucký magistrát zaregistroval ve městě pro podzimní komunální volby všech 12 podaných kandidátek, žádnou neodmítl, píše se na úřední desce magistrátu. Při posledních komunálních volbách v roce 2022 vybírali voliči v Olomouci z 11 kandidátek. Letošní komunální volby se uskuteční 9. a 10. října. O registraci podaných kandidátek musí příslušné úřady rozhodnout do soboty 22. srpna. Před 58 lety začala okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Události dopoledne připomněla pieta před hlavní budovou Českého rozhlasu v Praze. Generální ředitel René Zavoral zdůraznil roli instituce v roce 1968. Řekl, že rozhlas byl v očích lidí zdrojem pravdivých informací. Proto za něj bojovali.
4: Skutečnost, že právě zde před budovou Českého rozhlasu se odehrál největší střet mezi okupanty a pravými českými vlastenci, nebyla dílem náhody. Byl to projev instinktivní snahy české společnosti bránit Český rozhlas jako nezávislý zdroj informací.
3: Na Hané začala sklizeň chmele. Jako první spustili česačky zemědělci v Prosenicích na Přerovsku. Následovat budou další, třeba největší pěstitel chmele na Moravě v Kokorách. Tam mají kvůli nedostatku vláhy a horku chmelových šišek méně a jsou malé. Předseda družstva a zároveň místopředseda Svazu pěstitelů chmele České republiky Vladimír Lichnovský očekává podprůměrnou úrodu.
5: Těch tropických dnů a nocí bylo tolik, že to není ani průměrné, ani normální a každá anomálie se vždycky podepíše na vývoji a tady u toho chmelu se podepsala u nás na těch půdách, které prostě nejsou v nějakých údolních nižších polohách, kde by byla spodní voda, takže ta rostlinka si nemá na co sáhnout a nemá z čeho žít, tak prostě nemůže vytvořit odpovídající úrodu.
3: Moravské divadlo Olomouc nabídne zájemcům poprvé na prodej nepotřebné kostýmy ze skladů. Momentálně má 10 000 kusů ošacení. Divadelním nadšencům bude k dispozici zhruba 4,5 tisíce kusů, včetně objemných operních rob. Divadlo je nabídne za symbolický poplatek od 20 do 500 korun, uvedla mluvčí Vlasta Pechová. Nabídky můžou využít jednotlivci nebo například ochotnické spolky. Prodej nepotřebných kostýmů se uskuteční 27. a 28. srpna ve skladu divadla v Holické ulici.
6: Sport.
3: Olomoučtí hokejisté v přípravě prohráli na domácím ledě s prvoligovou Jihlavou 1-3. Hanáci inkasovali dvakrát ve druhé třetině, následně pak v závěru při hře bez brankáře. 9 vteřin před koncem snížil ranou od modré čáry obránce Petr Gevíze, podle kterého nový olomoucký tým stále potřebuje čas na sehrání.
7: Určitě to chce nějaký čas, než si to sedne. A ta sestava se hodně mění, ale to v každém týmu v srpnu, na to se nejde vymlouvat. Byť ta Jihlava takhle hraje asi díl spolu, je to vidět, že jim to sedí, ale my bychom i tak měli mít navrch. No.
3: Další přípravný duel se hraje Olomouc 27. srpna na ledě Vítkovic.
6: Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno, odpoledne přechodně oblačno, místy přeháníky. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 16 stupňů a mírný západní vítr.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Porouchanou dodávku budete mít na silnici mezi Přerovem a Želatovicemi, projíždějte tam opatrně. Odstavené nákladní auto je na dálnici D1 do Ostravy za Lipníkem nad Bečovou za 3,5 kilometrem. Pozor, krávy jdou po silnici mezi obcemi Hraničné, Petrovice, Jívová na Olomoucku. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost. Práce na vozovce omezují provoz na silnici první třídy číslo 46 u Dolan na Olomoucku, úsek za křižovatkou na Hlušovice. Objížďka vede přes Trusovice, pro nákladní auta přes Štenberg a Bělkovice.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: 17 hodin a 5 minut, také v pátek je tady pro vás Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý podvečer. Je 21. srpna a proto budeme vzpomínat na vysílání Olomouckého rozhlasu po okupaci vojsky Varšavské smlouvy před 58 lety s tehdejším olomouckým hlasatelem Bohuslavem Matyášem. Přiblížíme vám, jak fungují dálkově odečitatelné vodoměry, které pomáhají odhalit případné ztráty vody v domácnostech ve velkém újezdě. A zeptáme se odborníků, jestli pár dnů dešťů už skyhlo doplnit deficit vody v krajině. No a jak to bude s deštěm a vůbec počasím dál? Vyspovídáme meteorologa už za chvíli po přehledu událostí. Nerušený poslech přeje Zora Ješková.
8: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.

0: Souhrn událostí pátku 21. srpna má Jiří Kořínek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Technici dnes na poli u Podštátu na Přerovsku odstraňovali trosky větrné elektrárny. 30 metrů vysoké zařízení spadlo ve čtvrtek a podštátská radnice požaduje kontrolu technického stavu zbývajících větrníků. Podrobnosti zjišťoval redaktor Josef Čermák.
3: Kdyby kontrola zbývajících elektráren mohla začít, nezávislý starosta Podštátu René Passinger zatím neví.
4: Bohužel zatím ne, zatím odkryty trosky.
3: Incidentem se zabývá i dopravní a energetický stavební úřad.
2: Varování před silnými a velmi silnými bouřkami vydali na dnešek meteorologové. Pro některé regiony zasáhnout můžou i část Olomouckého kraje. Déšť, kroupy a nárazy větru se můžou vyskytnout odpoledne a v noci na Jesenicku, Šumpersku, Prostějovsku a v části Olomoucka. Uzavírka Stupkovy ulice v Olomouci se z technických důvodů prodlouží až do konce srpna. Původně měla skončit v pondělí 24. Autobusové linky číslo 10, 16, 19, 50 a 52 budou dál jezdit po náhradní trase. Uvedl to olomoucký dopravní podnik na svém webu, kde jsou i výlukové jízdní řády autobusů. Dalších 60 nových dálkově odečitatelných vodoměrů namontují po prázdninách obyvatelům velkého újezdu na Olomoucku. Zpětnou vazbu o spotřebě vody z nich průběžně dostanou nejen odběratele, ale taky vedení městyse. Opatření má pomoci zlepšit situaci s nedostatkem vody v obecním vodovodu. Olomoučtí radní schválili záměr vybudovat simulátor hokejové střelby pro HC Olomouc. V minulosti nacvičovali hokejisté střelbu v prostorách malé zimní haly. Město v letošním roce zahájí projektovou přípravu stavby, v níž bude i simulátor do návrhu rozpočtu na příští rok. Radní zařadí i potřebné finance. Prostějovská radnice bude od ledna příštího roku obyvatelům města rozdávat další sady tašek na tříděný odpad. Vyzvednout si je můžou zdarma na finančním odboru magistrátu. Podmínkou pro předání sady je zaplacení poplatku za odpady. Skanzen ve Zlatých horách na Jesenicku hostí tento víkend tradiční rýžování zlata. Kromě soutěží na návštěvníky čeká hudební a doprovodný program. Začíná dnes v podvečer. V jeskyni na Špičáku nedaleko Supíkovic na Jesenicku se dnes v 18 hodin konají mimořádné netopíří prohlídky. Vedle nich se návštěvníci dozví také různé zajímavosti ze života těchto živočichů.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Na telefonu meteoroložka Marie Glofáková. Vítejte, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Jak pak se nám vyvíjelo počasí v Olomouckém kraji? Pršelo ještě?
2: Vyskytly se přeháňky lokálně, hlavně v Jeseníkách. Teploty dnes zešplhaly na nějakých 23 až 27 stupňů Celsia. Výjimkou byla stanice Přerov, kde se teplota vyšplhala až na 28 stupňů Celsia. No a vítr stále fouká mírný jihovýchodní mezi 2 až 6 metry za sekundu.
1: Jak se nám počasí bude tvářit večer a co v noci?
2: Oblačnosti bude pořád hodně, v průběhu noci se musíme připravit na to, že zaprší, možná, že se někde objeví i nějaká bouřka, která by mohla být i poměrně silná, hlavně s nárazovitým větrem nebo přívalovými srážkami. Nejnižší teploty klesnou na 16 až 13 stupňů Celsia a k ránu budou srážky ustávat a oblačnost se protrhá. Vítr bude foukat mírný jižní mezi 3 až 7 metry za sekundu, s tím, že v průběhu noci se bude měnit na západní a hlavně v bouřkách se můžou vyskytnout nárazy větru přes 70 km v hodině.
1: Mnozí, kteří máme zahrady, se těšíme, že nám ta půda trošku povolila po tom období sucha a že bychom po deštích mohli konečně vyrazit trochu okopávat záhony, ale chtělo by to, aby přes víkend nepršelo, tak jak bude v sobotu a v neděli?
2: V sobota bude zpočátku s malou oblačností, odpoledne jí bude přechodně více. Lokálně se vyskytnou přehánky, ale jenom lokálně, opravdu to nezasáhne celý kraj. Nejvyšší teploty se vyšplhají nejčastěji na 22 až 26 stupňů Celsia, na horách na 14 až 18 stupňů Celsia. A vítr bude foukat mírný západní až severozápadní mezi 2 až 6 metry za sekundu.
1: Sluníčko?
2: V neděli potom zpočátku ráno a večer bude slunečno. V průběhu dne oblačnosti přechodně přibude, ale už to bude beze srážek. Nejnižší noční teploty ovšem klesnou ještě níže, budou se pohybovat nejčastěji mezi 12 až 8 stupni Celsia. Nejvyšší denní se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni Celsia. Vítr bude slabý, v průběhu dne přechodně trošičku zesílí a bude foukat mírný západní až severozápadní mezi 2 až 5 metry za sekundu.
1: A vypadá to, že bychom si od deště tedy na pár dnů mohli odpočinout. Víte?
2: Určitě, ano. Vypadá to, že minimálně první polovina následujícího týdne bude úplně bez jediné kapky deště.
1: Říká meteoroložka Marie Glofáková. Děkujeme za informace a klidnou službu přejeme. Naschledanou.
2: Taky den naslyšenou.
0: Český rozhlas Olomouc. Den v kraji.
1: Šetříte vodou a máte u vás v obci městské vody stále dostatek? No pozor, není to tak všude. Za chvíli navštívíme velký újezd, kde vodu musí hlídat dokonce speciální vodoměry. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na rarohaloveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Přímo z místa.
2: Budovu zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje v Olomoucké Aksamitově ulici jsme navštívili v jednom z vydání cyklu Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Zjistili jsme, kdo a kde v ní slouží, jaké zázemí mají zaměstnanci i to, jak vypadá vozový park. Ideálně bez houkání sirén se zaposlouchejte do prázdninové reprízy. V neděli po 9. hodině zve Dita Vojnarová.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: Ve velkém újezdě na Olomoucku mají vody nedostatek a pitnou vodu tam musí dokonce čas od času dovážet i cisterna. Městy se tento problém řeší dlouhodobě, situaci mají postupně zlepšit jednak opravy stárnoucí sítě i nový vrt vody. Obec zároveň nasazuje dálkově odečitatelné vodoměry, které několikrát denně posílají údaje o spotřebě a taky mohou pomoci odhalit případné ztráty vody. Prvních 50 zařízení už funguje od jara, dalších 60 chce městy zinstalovat na podzim. Tak se pojďme podívat, jak to funguje.
2: Nezávislý místostarosta Velkého újezdu Jaroslav Klička má ve své kanceláři dvě papírové krabice. Můžeme se podívat dovnitř?
3: To určitě můžeme. Je to další várka našich dálkově odečítaných vodoměrů, kterou, když to rozbalíme, vytáhneme v krabici, najdeme další krabičku a v té najdeme konečně ten zázrak, dálkově odečítaný vodoměr.
2: Zařízení po instalaci posílá třikrát denně údaje o spotřebě vody na úřad městyse. Grafy, trendy a množství dat mi místostarosta ukazuje v mobilní aplikaci.
3: A jsme schopni tam opravdu vidět i to, že někdo má oproti běžnému stavu nějaký nadměrný odběr. Opravdu se to stalo. Já jsem vlastně osobně ty lidi kontaktoval a shodou okolností to byli třeba lidé, které ji osobně znám, takže jsme si opravdu večer psali, co se tam stalo, proč se tam stalo. Dostal jsem nějakou odpověď, že je to jako řízená akce, nebylo to nic jako extrémního.
2: V újezdu zatím funguje 50 prvních dálkových vodoměrů. Technologie se osvědčila a dalších 60 dostanou lidé během podzimu. Třeba paní Hana o výměně vodoměrů zatím neslyšela. Novinka jí nevadí.
4: My toho zase jako tak nějak moc nespotřebujeme a na zalívání a takový, tak to máme z vlastní studně.
2: Vlastní studnu má i paní Jana na Skruž, se díváme společně na jejím dvoře.
5: Tady byl velký hospodářství, že za první republiky bylo tady, já nevím, kolik 20 krav, proto ta studna je hodně hluboká a zatím se nestalo, že bychom neměli vodu.
2: Dálkově odečitatelné vodoměry jsou podle ní správné, byť sama žádný mít nebude. Na obecní vodovod totiž napojená není.
5: Určitě s tím souhlasím velice dobře, protože vím, že tady jsou domy, kde lidi nebydlí a že by se to mělo aj hlídat, protože ta voda může prasknout tady v těch domech a že se to tady podle toho by zjistilo, že vlastně tam teče ta voda, jo, protože už se stalo, že třeba voda tady protíkala někde a než se to zjistilo, tak spousta vody vyteklo.
2: Během příštího roku by vedení místní samosprávy chtělo mít novými dálkovými vodoměry osazených všech asi 450 odběrných míst v městysi. Z Velkého újezdu Josef Čermák, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Po vlně veder se v Olomouckém kraji konečně objevily srážky. Co myslíte, pomohou ještě přírodě, vyprahlé půdě, anebo jsou změny suchem, třeba ve vyschlých korytech v toku už nevratné? Zeptáme se odborníků za chvíli.

0: kraji.
1: Po dlouhých vedrech tento týden konečně přišel déšť. Horké počasí ale zanechalo vyschlou půdu, pole i koryta potoků a řek. Jsou dosavadní srážky pro kraj dostatečné, dokážou zmírnit sucho a pršelo v celém Olomouckém kraji? Ptáme se našeho reportéra Michala Poláčka.
2: Na úvod je třeba říct, že déšť včera nepadal v celém Olomouckém kraji. Ty čtvrteční srážky zasáhly především jižní polovinu regionu a naopak na severu Olomouckého kraje v Jeseníkách nepršelo téměř vůbec, jak popisuje meteoroložka Marie Glofáková z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Za čtvrtek včerejší den spadlo nejméně srážek na severu kraje, na Jesenicku, kde nespadl lokálně někde ani milimetr. Ovšem v jižní polovině kraje spadlo nejčastěji mezi 5 až 10 milimetry. V bouřkách spadlo klidně i ke 30 milimetrům.
2: Doplním, že podobné množství vody spadne v Olomouckém kraji také dnes v noci a zítra. Ovšem hlavní vlna bouřek a srážek, které se v České republice dnes a v následujících dnech objeví, Olomoucký kraj mine podél západní hranice regionu.
1: V Olomouckém kraji stejně jako ve zbytku republiky panuje dlouhodobě půdní sucho. Pomohou ty aktuální srážky?
2: Pomohou, a to dokonce výrazně, a detailněji jsem o tom mluvil s Petrem Hlavinkou, členem týmu projektu Intersucho z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Pro srovnání, před současnými dešti a bouřkami chybělo podle Petra Hlavinky v půdě 20 až 40 mm srážek.
4: Před aktuální vlnou srážek byl deficit půdní vláhy do hloubky 1 metru zhruba na úrovni 20 až 40, lokálně až 60 mm vodního sloupce. Čili pokud ty kumulativní srážky dosáhnou těchto hodnot a podaří se, aby zasákly do půdního profilu, tak tu situaci výrazně zlepší.
1: Na větší a trvalejší déšť dlouho čekali také zemědělci. Mohou se i oni těšit na výraznější zlepšení?
2: Na polích je ta situace složitější v tom, že se horko a sucho už negativně projevily na stavu plodin, které na polích ještě jsou. I tady ovšem Petr Hlavinka z projektu Intersucho vidí šanci na zlepšení.
4: Z hlediska zemědělských porostů již ten stres trval tak dlouho, že se promítl do jejich stavu. Nicméně i ty srážky, které můžeme očekávat, nebo které přišly a můžeme očekávat, tak zlepší stav pro ty porosty, které na polích stále jsou, jako je například cukrová řepa, anebo zlepší podmínky pro scházení již zase těch ozimých plodin, jako je například řepka ozima.
1: Dosavadní sucho je snad nejvíce viditelné při pohledu na vyschlá koryta řek a potoků. Vrátí se do nich voda i život?
2: Vrátí, ano. Také v tomto mohou ty aktuální deště a bouřky výrazně pomoci. Ovšem i tady platí určité ale. I když na první pohled bude potok či říčka po deštích vypadat jako dřív, ta obnova ekosystému v korytu a plnohodnotný návrat vodních organismů bude trvat ještě řádově týdny, jak upozorňuje hydrobiolog Martin Rulík z katedry ekologie a životního prostředí Olomoucké univerzity Palackého.
5: Když pak dojde k opětovnému zaplavení toho toku vodou, tak ta obnova života může trvat 1 až 1,5, možná 2 měsíce, záleží samozřejmě na tom, jak dlouho trvalo to období toho sucha. Obecně tedy platí, že čím déle zůstává koryto suché, tak tím déle ta obnova trvá.
1: Uvedl hydrobiolog Martin Rulík, no a děkujeme také našemu reportérovi Michalu Poláčkovi. Já ještě doplním, že další srážky by měly do našeho kraje dorazit k večeru a až do zítřejšího dopoledne platí výstraha před lokálně silnými bouřkami. Dávejte na sebe pozor.
0: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
1: Je 21. srpna. Na svobodné vysílání Olomouckého rozhlasu po okupaci vojsky Varšavské smlouvy před 58 lety budeme vzpomínat už za chvíli. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc.

0: Když 21. srpna 1968 obsadila Československo vojska Varšavské smlouvy, rozhlasové vysílání se stalo jedním z hlavních zdrojů aktuálních informací. Také olomoučtí rozhlasáci pokračovali v práci, i když se museli přesunout na tajná stanoviště. Jak protestní vysílání pod názvem Dubček, císař ABX v prvních dnech okupace fungovalo, přibližuje vzpomínka tehdejšího hlasatele Bohuslava Matyáše.
1: Jedno studio bylo na Dvořákově ulici ve škole. Tam je taková boční cimérka malá, tak asi 2x2 metry, kde měli spojaři nějaké takové propojovací pracoviště. Ale protože to bylo malinkaté a protože byly prázdniny a děti do školy nechodili a přeci jenom za mnou tam občas přijelo auto a dovezl mi Jarolím Kout nějaké zprávy ke čtení zas a tak dále. Nechtěli jsme budit pozornost. Tak ti spojaři potom to přestěhovali do podobné místnosti, ale už daleko větší. Něco ve stylu kočárkárny nebo kolárny na Neředinském sídlišti v jednom paneláku. V tom sklepním okénku jsme jednoho dne pozorovali holinky vojenské a měli jsme zprávu od Ječmínka z Litovle, že nás nějak hledají a zaměřují. Takže to by se ve mně byl krve dosti nedořezal, protože jsme nevěděli, co bude. Že? Tam jsme byli sice v té místnosti zamčení, no ale tak vojáci, že tam mohli se dobývat nějak. No a nestalo se naštěstí.
2: Nemůžeme přijmout takový kompromis, který by vrátil vývoj v naší vlasti zpět do nedemokratických poměrů. Vyzýváme všechny naše občany, komunisty i nekomunisty. Vyzýváme především okresní výbor strany v Olomouci, aby vyjádřil jasné a nedvojaké stanovisko k nejnovější situaci, která vznikla po zveřejnění komuniké z porady našich nejvyšších představitelů v Moskvě. Poslouchejte vysílání legálního rozhlasu a sledujte pozorně každé slovo. Nedejte se vyprovokovat. Zachovejte rozvahu, rozum a klid. Tady je Haná, tady je legální svobodné vysílání Československého rozhlasu ze stanoviště Dubček Císař ABX. Děkujeme vám za slovo, vracíme je Severní Moravě.
1: Následoval Vyhazov z redakcí obou, Vyhazov tenkrát to byl Svaz československých novinářů. Postupně jsme končili na panelárně v Olomouci na Bělidlech u pozemních staveb, kde jsem teda dělal mazače na peci. 12 hodin denně jsem s dekalamitkou obcházel takovou tu rouru, nevím, jestli to tam do dneška existuje, jestli se tam pálí břidlice na expandit. Držel jsem se asi vždycky toho známého Nerudova, čím jsem byl, tím jsem byl rád, takže mě neobtěžovalo ani dělat jeřábníka, mě to bavilo, mě neobtěžovalo dělat ani skladníka a vůbec mě neobtěžovalo 30 let se živit jako revizní technik tlakových nádob a zdvíhacích zařízení a taky mě to bavilo. Teď už jsem to všecko pověsil na hřebík, už jsem v důchodu.
0: Vzpomínal na dramatické dny roku 1968 a jejich následky tehdejší hlasatel olomouckého rozhlasu Bohuslav Matyáš. Zemřel v listopadu minulého roku ve věku nedožitých 83 let.
3: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
0: Český rozhlas Olomouc, za malou chvíli míříme do olomoucké zoo v našem seriálu a čekají nás veselé opičky makrkové červenolící.

0: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém Kopečku.
1: Ano, je to přesně tak. V zoo vedle výběhů vlků a medvěda žijí v lesním údolí drze malé opičky, makakové, červenolící. My se teď u nich zastavíme s Pavlem Javůrkem.
2: Opice původem z japonského souostroví, kde teda žijí téměř na všech těch ostrovech, kromě Hokkaida. My těch makaků tady aktuálně máme 20. Část z nich se chová tady v tomhletom průchozím výběhu s tou vysutou lávkou pověstnou, kterou ne každý návštěvník zvládne přejít, protože se to trošku houpe. No a další makaky máme potom ještě tady v sousedství, za tady tím domečkem, za tou ubikací, kde máme výběh, kterému přezdíváme polepšovna. Ne, že bychom se je tam snažili napravovat, ale je to taková přestupní stanice třeba pro ty odchovaný zvířata, které tady jsou a odtud putují do jiných zahrad, anebo třeba tam jdou zvířata, která naopak dovezeme sem na takovou jako socializaci.
3: Předpokládám, že ta skupina má nějakou hierarchii.
2: Tu skupinu vede dominantní samice. Samci, pokud jsou zastoupeni, samozřejmě taky nejsou úplnými outsidery, ale oni mají roli spíš takových jako strážců pořádku a trošku to tam krotí emoce třeba těch mladších jedinců, kteří tam občas jako dělají nějaké rozbroje. Ale v tuto chvíli my tady teď teda chovné samce nemáme, protože noví chovní samci čekají na přesun tady do této expozice právě z polepšovny, protože tam se socializují.
3: Viděl jsem dokument, kde se koupali ve vřídlu v těch chladných krajích a právě říkali, že tam ta hierarchie hraje velkou roli a že někteří, kteří mají smůlu, se prostě do té vody nikdy nedostanou.
2: Jo, je to tak. My to tady třeba pozorujeme taky, že ti mladší jedinci, kteří prostě nemají úplně takový nějaký jako výsostný postavení, občas mají problém třeba dostat se k tomu krmivu, proto se tady krmí třeba na několika místech v rámci té expozice, aby všichni měli prostor se nažrat pohodlně a oni si jako dávají najevo jako to své postavení a hold, když prostě mají s některým z těch jedinců problém, tak si to jako vyříkají třeba fakt jako ručně.
3: Se poperou.
2: Poperou, přesně tak, no. Oni vlastně v těch horkých pramenech bývají pouze na jednom místě a to je horská oblast Nagano a tam právě jsou vybudované takové termální lázně, řekněme, které ti makaci začali využívat, protože přece jenom je tam zima a hold, když jako mají možnost se naložit do té teplé vody, tak se jim to docela líbí. My tady teda pro ně žádné vřídlo nebo žádný termální pramen nemáme, ale třeba v letním období mají možnost se jít osvěžit do potoku, který protéká tou zmolou.
3: To jsem si právě říkal, jestli jim spíš není vedro tady u nás v České republice.
2: V tom Japonsku oni ti makaci obývají různé typy prostředí a v některých těch místech v tom Japonsku můžeme mluvit skoro o subtropech na tom pobřeží. Naopak ale ty populace, které jdou nahoru do těch horských oblastí, tak ty zase musí být trošku drsnější a musí zvládat ty neúplně příznivé teploty.
3: Tam vidíme mládě.
2: Jsou tam mláďata prakticky z loňského roku a předchozích let, protože teď tu teda nejsou samci.
3: Mají velký prostor, zdá se mi, že k těm konfliktům ani nemusí docházet, protože každý jedinec si najde nějaké svoje místečko.
2: Ale dochází právě často třeba při tom krmení, ale jako je faktem to, že ten prostor je velký. Myslím si, že je to jeden z nejpopulárnějších výběhů, který tady v areálu máme. Mimo sezónu ten výběh je přístupný pouze částečně tady u makaků, dá se jít pouze na vysutou lávku, ale když sem dorazíte třeba v sezóně červenec, srpen, tak ten výběh je vlastně otevřený každý den. A vždycky, což je taková zajímavost, tady musí být hlídka ošetřovatelů, bývá tady dvojice ošetřovatelů, kteří jednak korigují chování těch opic, ale zároveň taky řeší chování návštěvníků, protože ty opice neradi vidí, když byste sem třeba šli se psem, zároveň není úplně vhodné nést si třeba okatě nějaké jídlo nebo pití, protože o to by vás mohli připravit.
3: Dokonce někteří opustili zoologickou zahradu před lety a myslím, že jednoho se podařilo najít a druhý někde zmizel.
2: Je to už sice dávná historie, aspoň z mého pohledu.
3: To jste tady ještě, myslím, nepůsobil.
2: To jsem tady ještě nepůsobil, když jsem tady 9 let. Byli dva samci, kteří za takový jako zajímavý okolností opustili teda brány téhle expozice. Bylo to takové jako poměrně úsměvné, protože se naši chovatelé snažili odchytit. Nejdřív oni totiž se zdržovali tady v okolí zoologické nebo třeba i v zoo přímo, ale byli vždycky o krok napřed a těm ošetřovatelům vždycky byli schopni uprchnout. Jeden z těch samců se nějakou dobu zdržoval tady v okolí, ten druhý měl trošku jakoby jiný záměr a vydal se na dlouhou pouť až někam do východních Čech. A tenhle ten jedinec, myslím, po 9 měsících byl odchycen našimi ošetřovateli spolu ještě s partou dalších lidí. Byl teda navrácen zpátky do areálu. Ten druhý samec odputoval do vojenského prostoru na Libavou. odkud jsme dostávali příležitostné informace o tom, že tam třeba se krmí někde v krmelcích, ale nikdy se ho nepodařilo odchytit. Takže je otázkou, jestli tam třeba není doposud. Každopádně informace už nechodí, tak je spíš pravděpodobnější, že tam někde uhynul. Ten teda nebyl nikdy odchycen.
3: Jak dlouho žijí makakové?
2: Až 30 roků.
3: Z olomoucké zoologické zahrady na Svatém Kopečku, Aleš Spurný, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Také zítra v sobotu budeme pro vás sledovat aktuální dění v České republice, ale nabídneme, věřím, také spoustu pohody. Třeba rybářské historky s Igorem Barešem dopoledne před 9:00, a nebo další zastavení v krajině. Tentokrát se zastavíme u Lacilovy kapličky u Vidnavy, a to mezi 11:00 a 12:00. Poslouchejte také zítra Český rozhlas Olomouc. Bude toho mnohem víc.
4: Český rozhlas Olomouc. Den v kraji.
1: Teď už se blíží 18. hodina, nové zprávy, a pak hrajeme pro radost lidovky a dechovky na přání. A nezapomeňte na bluzový podvečer po 19. hodině. Krásný víkend přeje Zora Ježková.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Tady vládnou major Šebek a pan Kraus. Slavná komedie o dětech a jejich rodičích Pelíšky. ČT2. Hořké důsledky událostí srpna 1968. Dokument Přerušené jaro, normalizační noc. A ČT Art. Krátce po sametové revoluci se v pražské Lucerně po 20 letech znovu sešly Marta Kubišová, Helena Vondráčková a Václav Neckář. Golden Kids Comeback 2. Páteční večer s Českou televizí.
2: 18 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Stále platí varování před silnými bouřkami, vydali ho meteorologové. Trosky po pádu větrné elektrárny odstraňovali dnes na poli u Podštátu na Přerovsku. Prostějov rozdá další sady tašek na tříděný odpad. Polojasno, přechodně oblačno, teploty do 25 stupňů Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobrý podvečer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Varování před silnými a velmi silnými bouřkami vydali na dnešek meteorologové. Pro některé regiony zasáhnout můžou i část Olomouckého kraje. Déšť, kroupy a nárazy větry se můžou vyskytnout odpoledne a v noci na Jesenicku, Šumpersku, Prostějovsku a taky v části Olomoucka. Trosky větrné elektrárny odstraňovali dnes na poli u Podštátu na Přerovsku. 30-metrové zařízení se zřítilo ve čtvrtek. Podštátská radnice chce kontrolu technického stavu zbývajících větrníků.
4: Kdyby kontrola zbývajících elektráren mohla začít, nezávislý starosta Podštátu René Passinger zatím neví.
5: Bohužel zatím ne, zatím odkryty trosky.
4: Incidentem se zabývá i dopravní a energetický stavební úřad. Prověřuje se, jestli tato elektrárna spadá do jeho působnosti, říká ředitel úřadu Martin Kozák.
6: Tak se zabýváme i problematikou toho, jak tento incident vyhodnotit v rámci kontrolní činnosti našeho úřadu. Takže aktuálně zvažujeme, jak k problematice přistoupit a jaké kontroly, případně v jakém rozsahu a čeho se budou týkat.
4: Havárii prošetřuje i policie. Z Podštátu Josef Čermák, Český rozhlas.
2: Dalších 60 nových dálkově odečitatelných vodoměrů namontují po prázdninách obyvatelům velkého újezdu na Olomoucku. Zpětnou vazbu o spotřebě vody z nich průběžně dostanou nejen odběratelé, ale i vedení městyse. Opatření má pomoci zlepšit situaci s nedostatkem vody v obecním vodovodu. Pokračuje nezávislý místostarosta velkého újezdu Jaroslav Klička.
7: Abychom trošku byli schopni vidět tu spotřebu a uměli si to porovnávat v čase, viděli, kde je třeba špička. A ta druhá funkce je taková kontrolní hlídací pro toho samotného, řekněme, občana, kdy je možno vidět, že nějaký nadměrný odběr ve smyslu tom, že třeba ten člověk je na dovolené a najednou mu tam teče voda.
2: Prostějovská radnice bude od ledna příštího roku obyvatelům města rozdávat další sady tašek na tříděný odpad. Vyzvednout si je můžou zdarma na finančním odboru magistrátu. Podmínkou pro předání sady je zaplacení poplatku za odpady. Podrobnosti na webu města.
8: Sport.
2: Tenistka Sara Bejlek nastoupí po 19. hodině k zápasu čtvrtfinále turnaje v Cincinnati proti Američance Madison Keysové. 20-letá Češka v minulém kole vyřadila světovou jedničku Bělorusku Arinu Sabalenkovou. Poprvé v kariéře se tak dostala mezi nejlepších 8 hráček na turnaji tisícové kategorie okruhu WTA.
3: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno, odpoledne přechodně oblačno, místy přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 16 stupňů a mírný západní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Porouchané nákladní auto budete mít na dálnici D1 do Ostravy. Stojí za Lipníkem nad Bečvou za 299,5 kilometrem a nedaleko něj jsou zbytky roztrhané pneumatiky. Pokud tam míříte, projíždějte kolem opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Větivě, možná chladně, ale selankovitě, víkendově zní ta zítřejší předpověď počasí, ale předtím ještě, jak radary a také předpověď na zbytek dneška a noc potvrzují, větrno, srážky, bouřky, však jsme o tom také v první půli dne informovali. No a ty radary to potvrzují, zatím to tak nevypadá, ale od západu přijdou a budou poměrně asi výrazné, poměrně také trvalejší a občas i silné. Tak pojďme teď i pro uklidnění a přípravy zahrát někomu pro radost a samozřejmě i vám. Když se zavoláte, když se ozvete, pokud jste se třeba už dlouho neozvali, dejte vědět ostatním, pozdravte na lince 221. 555 444. Dneska je 21. srpna. Včera byl Světový den rozhlasu, dneska je jeden významný historický, nejen rozhlasový, ale státní den. No a jinak důležitý den také pro Johany, Johanky, Jovany anebo Střezislavy. Těch Johanek je v Olomouckém kraji zhruba 200.

0: Hrčína, Zeničce do Holubic, Milace do Přáslavic, Zeničce do Hrochova a Jiřímu do Litovle. Vám, pane Bosku, moc děkuji a zase někdy naslyšenou.
1: Děkujeme pěkně, tak to potvrdíme z těch radarových detekcí srážek. Ano, ano, Ústecko, tedy severní Čechy, západní Čechy a pak hodně do Německa a pak do jižních Čech, dokonce i taková ta černavá místečka na radarech. Takže prší vydatně, jen tak to nepostupuje, ale přijde to zřejmě od západu také na východ republiky. Tak prosím, počítejte s tím, jestli jste ještě neslyšeli, ta bouřková činnost se bude asi týkat opravdu celé republiky a předpověď ještě na zbytek pátku 21. i pro Olomoucký kraj hlásí opravdu přibývání oblačnosti, lokálně přehánky, později večer bouřky, které mohou být silné a ještě doznívat během noci a ustávat spíše až nad ránem. No a pak už se uklidní, možná i polojasno zítra v sobotu, ale předtím pozor na to. No a teď ještě pozor na další zprávy od vás na čísle 723 70 33 51. Zahrát máme Milánkovi, který bude slavit narozeninky, takže ho zdraví jeho kamarádky, kamarádi, sousedi, sousedky a především pozdravujeme také skvělou ženušku, která přichystá krásné narozeninové oslavy a pro oslavence nejedno nádherné, velmi nevšední překvapení. Tak jsme jenom naznačili to, co tady píšou odesílatelé, gratulanté pro jednoho jubilanta. Milánka, pěkně zdravíme. Další zprávy samozřejmě i od vás, k mání, anebo výběr písničky po téhleté veselé od Dua Yamaha z Kroměříže, tedy výběru paní Marušky z Kroměříže, učitelské pianovské, můžete zase nechat zahrát vy.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc

0: nás to naučila, hlavně protagonistu, vypravěče, zpěváka od Dua Yamaha. Učitelka Karolina nebyla taky vůbec líná, 18, 15, 21. srpna a po pár dnech jsme zase propojeni tentokrát s Tovačovem a konkrétně s panem Laďou. Pěkně zdravíme, moc vás vítáme, dobrý den.
1: Dobrý den, pane redaktore. Zdravím vás ještě jednou, děkuji vám za vybraní písničky, děkuji vám, že jste mě vzal. Zdravím Český rozhlas Olomouc, všechny posluchače. Tuto písničku bych chtěl poslat paní Vlastice do Krnova, paní Lidušce do Olomouca, paní Jiřince do Sudkova, paní Stance do Lomnice, paní Zdenice do Horochova a mé srdce do Kroměříža na Edemku. Všem děkuju za písničky, které mě hrajete, vracím a děkuju všem posluchačům a toto písničku a i za sestru posíla. Děkuju, nashledanou.
0: Děkujeme moc. Pozdravy posíláme teď momentálně též do Přerova pro oslavence Jarka, toho zdraví rodinka, maminka. A děkuji, že má takového syráčka, tak krásné narozeniny, krásné vyznání rodinné, jak se patří, moc krásné, moc rádi vyřizujeme a gratulujeme též, ale hlavně ta rodinka. No a rádi též pozdravujeme od Hřiště, od Rudy, od Datky, tentokrát do Bělé pod Pradědem paní Jiřinku Haukeovou. K narozeninám všechno nejlepší, zdravíčku, štěstí přejí Datka a Ruda. Paní Jiřince, též s dovolením gratulujeme a přidáváme ještě také píseň, ta bude mimochodem od sfleretovského období Jarunky Šulákové, jak chtěl paní Šulákovou Ladík, no a krásně dojemně máme zahrát taky, jak to umíme u nás v Českém rozhlase Olomouc, pro radost či pro vzpomínku pro Mariana, kterého moc zdraví Katuška, Jiřinka a těší se na setkání po hodně, hodně dlouhatánské době. Opatrujte se všichni z naší party, prý to máme vyhlásit. Nuž, stalo se.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

0: husaři a rozglábené kabáty a i košule. To byla jedna z Valašska od Flirtu a Jarunky Šulákové. A teď trošku do tanga, do tance, do vzpomínání a romantiky, protože teď bílé růže rozkvetou, a to pro paní Zdeničku. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane Božku. Srdečně vás zdravím. Prosím, dnes hudební dárek poletí do Roštění, kde 24. srpna slaví své krásné narozeniny Janíška Pospíšilková z Roštění. Milá Janíško, k narozeninám vám přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdraví, spokojenosti, radosti do dalších let. To vám ze srdce přeje rozhlasová kamarádka Zdenka a Jarmilka z Rochova. A pro radost nechám vám zahrát. Děkuji za písničku Marušce do Kroměříže a Vláďovi do Tovačova. Od dálky a příště. Děkuji vám, pane Božku, a zase někdy nahledanou.
0: Vyřizujeme hned také SMS pozdravení do Hrochova z Roštění. Hned to takhle krásně vyšlo, krásně se to sešlo. Takže Zdeničce a určitě i kamarádce do Hrochova přáníčku pozdravení, tentokrát písemně SMS formou od Jany a Jiřího, ale určitě i Věrušce s Adámkem, Zdeničce z Prostějova, Zdeničce z Hrochova, tedy Josefovi a Jarušce z Malé Morávky, Staňce z Lomnice, Zdeničce z Holubic i Jirkovi z Litovle. Písničku ze srdce opět dnes posílají Jana, Jiří. No a Janě a Jiřímu do Roštění, ale i Marušce do Hrabišína, Zdeničce do Hrochova, Lidušce v Olomouci, hned ta sousední zpráva míří od Břetika ze Štítů a ještě ta další, ta zase míří tentokrát ovšem Zdeničce do Pískova, kamarádce od kamarádky. Písnička pro radost, pro dobrou náladu a ta další přání k mání a k odeslání ovšem ve formátu SMS. Chodí nám často MMSky a to neumíme, to neumí systém. Číslo 723 70 33 51.

0: dobrý.
1: Češ.
0: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách a co se takhle vypravit třeba do Polska?
1: Jenom na skok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
0: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
1: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
0: Na skok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
2: Petr Šnevaj se známý jako Pedro, brněnský muzikant, autor trapsích písniček, nedávno oslavil 70, ke kterému na vlnách Českého rozhlasu Olomouc chci pogratulovat a vám posluchačům nabídnout nejenom jeho písničky, zahrané s Karabinou, Trump Evergreen Bandem, anebo živě u nás ve studiu jako Pedro Family Band. Pojďte si poslechnout společně se mnou příjemnou současnou trumpskou muziku. Zazní v pořadu Na cestě v neděli 23. srpna po 15. hodině. U mikrofonu bude a k poslechu zve Jarka Nosková.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: U mikrofonu Bořek, teď ve studiu živě v 18.29 a u telefonu a teď i ve vysílání paní Zdenička Uničov. Dobrý den.
5: Dobrý den, já zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny dobré lidičky a písničku pro klidný večer a pohodový víkend posílám Lidušce Siglové do Moravičan, Lidušce Uchytilové do Jeseníku, Marušce do Kroměříže, Hadičce Kalábové do Předmostí a Toničce Kvapilové do Ludmirova a všem přátelům a známým. Mějte se hezky, zdraví vás moc a moc zde nás Uničová. Děkuji.
4: Děkujeme za všechny. Přidáváme také ještě pozdravy pro ty, kdo si hrají a krásně ještě budou hrát do 19. hodiny za krásné vyhrávání. Moc, moc zdraví a děkuji děda Babi z Prostějova. Tak zdravíme posluchače, kteří se takto podepsali krásně, jako by jsme byli rodinka. No a teď ještě krásná přátelská pozdravení směrem do Babic z SMSky přání příjemného podvečera, pokud možno bez škod od vody a deště, a že přijde, a že přijde a dá o sobě vědět. Moc hezký poklidný víkend z Písková, tedy pozdravy do Babic od posluchačky, posluchačky, zřejmě kamarádky. No a tady je ta klasika spjatá také s paní Zdeničkou Uničovou.
3: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Pokračování po půl sedmé, 21. srpnového podvečera a dáme si jednu svíčkovou, prosím. A platí Český rozhlas Olomouc, oběd dává pan Karel. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, zdravím Český rozhlas Olomouc. A kdybyste mi zahrali tu písničku, co jsme se domluvali. A bylo to, chtěl by jako do Roudna a Honzu Pánkovi. Byl to můj nejkamarád od lesu a hodně se známý i jako myslivec. A všem, jako co lidi, jako lidem zahrajou, všem jako zdravým a postižením tu písničku. Přeju, i vám přeju, Božku, tu písničku. Mějte se krásně, naschledanou.
0: Objednáváme tedy svíčkovou pro všechny, mysliveckou, snad bude ale do bíla a bude chutná tak akorát i měkkounka, kapela Atlas, myslivecké písně, i ta svíčková pro všechny, no a platíme my tedy tu písničku. No a písnička ta udělá, doufám, radost také oslavenci Strejdovi Mirovi. Moc ho pozdravujte, vyhlaste do rády a že se moc těšíme na krásné oslavy a hlavně setkání celé široké rodinky, snad za ideálního víkendového počasí, i když to vypadá všelijak s bouřkami, ale snad bude fajn. No, bude možná i dokonce zima, prý jenom nad 20, 25, tak maximálně o víkendu, ale hezké oslavy přejeme a hlavně všechno nejlepší. Přidáváme se též tentokrát ke gratulantům. No a ještě máme přidat další pozdravy z další SMS zprávy, tentokrát míří co by vyznání nejhodnějšímu manželkovi, skvělému tatínkovi, fanouškovi, taky bude brzy slavit a budeme brzy slavit i jedno společné výročí, též pěkná pozdravení a hodně nadále i toho společného štěstí.
2: Zavolejte nám 221 555 444 Český rozhlas Olomouc.

0: Tak akorát měkonka, to byla ta myslivecká od Atlasu, ta Papací a teď ta přátelská od paní Lidušky. Dobrý podvečer.
1: Krásný dobrý podvečer, pane Bořečku, přeji vám do Českého rozhlasu Olomouc, děkuji za milý přivítání. No a dnesky mám takové, no krásné jako den a popřeju k dnešním narozeninám paní Janičce Pospíšilíkové z Roštění, která má dnešní krásný narozeninový den a přeji taky teda všechno nejlepší k těm narozeninám. Pevné zdravíčko, štěstí, lásky, boží požehnání, panenka Marie Svatohostýnská, ať ti ochraňuje a taky manžela pana Jiřího a přeji ještě pěkný dlouhý život prožitý ve zdraví a lásce s manželem Jiřím. A včera měla taky narozeninový den paní Martička Šperlichová ze Svinova. Tak bych jí taky chtěla poslat hudební dárek k narozeninám. Všechno nejlepší přeji. Hlavně pevný zdravíčko, štěstí, lásky se svým manželem a se svými nejbližšími a pěkná ještě dlouhá léta prožitá ve zdraví a lásce. A písničku ještě posílám také její rodině, a to sestře paní Daně Stejskalové z Mitrovy s manželem Mírkem. Taky jim přeji hlavně pevný zdraví. A za polední písničku děkuju dnes paní Zdeničce Výborné básničce z Holubic, nebo také i ze Ptení, a Zdeničce Pavelčíkové Uničová, no ale teď už je v Olomouci a na rehabilitaci, a manželům Gottwaldovým z Doubravice, Lidušce Jendovi a celé jejich rodině a panu Oldovi Crhákovi z Nemile a taky ještě manželům Sedláčkovým z Újezda u Mohelnice, Jožince a Františkovi a všem přátelům a posluchačům. A Bořičko, také vám posílám písničko. Mějte se krásně, pěkné večer a moc děkuju.
0: Děkujeme pěkně. Pokračujeme ještě s přáními, která přišla od manžela pro Katušku, nejhodnější manželku. Taky moc krásné vyznání, taky moc pěkně zdravíme vás oba. No a ještě pozdravení taky všem, kdo si dneska moc hezky hrají, za jejich slova, za ty tóny. No a jen tak dál, vydržme s Českým rozhlasem Olomouc a nechme si pěkně zahrát. Ano, ještě tak minimálně čtvrt hodinky by to šlo. Teď jedna klasická, ale umíme i jiné z toho širokého archivu, tak můžeme způsobit i nějakou změnu. Spácháme rádi na 221 555 44.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Vrcholem 200. koncertu série Živě v červnovém letním kině bylo vystoupení Roberta Křesťana a Druhé trávy. Nikam se nespěchalo, většina skladeb byla v pomalejším nebo středním tempu a diváci v hledišti jako uhranutí. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Roberta Křesťana a Druhé.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jedno večerní, noční, tichounké tango od manželů Homolkových Březovské desítky bychom tady měli tentokrát pro paní Marušku z Věžek. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, páteční, přeju vám, pane Božku, a taky celému Českému rozhlasu Olomouc a všem milým posluchačům. A já bych dnes pro pěknou náladu a pro potěšení chtěla zahrát tuto písničku a věnuji i všem dechovkářům z Věžek. Moc krát děkuji za zahrátí a někdy zase se těším na shledanou.
1: Moc děkujeme a snad vám zpříjemníme dnešní podvečer. Možná bouřky budou hlasité až hlučné, zatím se to nezdá, ale ticho před bouřkou asi na Moravě je. Už o tom ví i Praha, lehce to jde směrem na ten východ, takže na tu Moravu. Takže se nám to asi nevyhne. Přijdou srážky, přijdou. Teď dokonce spíš do jižních i těch středních Čech. Takové ty zlověstnější černé, černavé tóny. Prosím, počítejte s tím, ať nejsme zaskočeni, překvapení. Ale pak snad vydařený víkendek. A písnička na hezký víkend taky pro toho oslavenca Mariánka, kterého zdravíme taky za celou partu, tentokrát z Olomouce, jeho dřívějšího někdejšího působiště. Tak i od nás věřte krásná pozdravení. Moc rádi. No a pak ještě písnička, která určitě udělá radost a necháváme pěkně zahrát v Českém rozhlasu Olomouc pro radost Danušce a Božence z Valšova. Posílá jim to někdo z čísla 704 a td.

buďme připraveni a nebude snad lít příliš mnoho, uvidíme v jakém stavu a kdy to vlastně dojde na tu Moravu. Ale už o tom vědí v Čechách, že zapršelo a zaprší. A my ještě zjišťujeme, že máme moc pozdravovat dalšího skvělého pána jménem Jirka. Moc ho zdravíme na cestu z práce, snad ještě v pořádku, za sucha dorazí a hlavně moc se na něho těšíme, tak mu to vyřiďte. Verča a Verunka pěkně zdraví. A pěkná pozdravení taky všem moc hodným posluchačům za dnešní vyhrávání od Mařenky z Prostějova.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Před silnými bouřkami varují meteorologové. Důchody příští rok porostou minimálně o 300. Ve Zlatých horách startuje tradiční rýžování zlata. Polojasno, přechodně oblačno, teploty do 25 stupňů Celsia. Mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobrý večer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Před silnými bouřkami varuje Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí pro většinu území, kromě severozápadní a východní části republiky. Podle meteorologa Filipa Smoly je může doprovázet přívalový déšť, kroupy a silný vítr.
2: Bouřky budou přecházet do deště, v kombinaci s ním lze očekávat celkové úhrny i kolem 70 mm. Dále se mohou vyskytnout nárazy větru mezi 20 a 25 metry za sekundu, čili 70 a 90 km za hodinu, případně kroupy o velikosti kolem 2 cm.
0: Starobní, invalidní i pozůstalostní důchody příští rok vzrostou minimálně o 300 korun, vyplývá to z dokumentu na webu úřadu vlády. Jde o řádnou valorizaci o inflaci, kterou kabinetu ukládá zákon. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO Českému rozhlasu napsal, že i dál pokračují vyjednávání o navýšení penzí nad pravidelnou valorizaci. Olomoučtí radní schválili záměr vybudovat simulátor hokejové střelby pro HC Olomouc. V minulosti nacvičovali hokejisté střelbu v prostorách malé zimní haly. Město v letošním roce zahájí projektovou přípravu stavby. V níž bude i simulátor. Do návrhu rozpočtu na příští rok radní zařadí i potřebné finance.
3: Přesné náklady budou podle informací tiskového oddělení radnice známé až po dokončení projektové přípravy. Náměstek primátorky Tomáš Pejpek z Koalice pro Olomouc a Piráti na sociálních sítích uvedl, že podle důvodové zprávy by mělo jít o 3 až 5 milionů korun. Dodal ale, že jsou naléhavější potřeby na obnovu sportovišť, například tartanová atletická dráha, pro té je lokomotiva. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Skansen ve Zlatých horách na Jesenicku hostí tento víkend tradiční rýžování zlata. Kromě soutěží na návštěvníky čeká hudební a doprovodný program. Začíná dnes podvečer, více Libor Šťastný z městských kulturních zařízení.
4: Pátek to bude zahájeno táborákem a registrací do jednotlivých kategorií a hlavní soutěžní program proběhne v sobotu, kdy a večer od 6:30 zahraje pro veřejnost kapela Madalen. V neděli pak celá akce vyvrcholí finálovými koli a ve 13 hodin slavnostním vyhlášením vítězů.
0: Sport. České hokejistky prohrály i druhý zápas na Euro Hockey Tour v Klotenu, Švédsku, podlehl národní tým 2-4. Fotbalistům Sigmy Olomouc bude delší dobu chybět obránce Jan Král. 27-letý hráč byl na operaci ramene. Hanácký klub to uvedl na sociální síti X.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno, odpoledne přechodně oblačnou, místy přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 16 stupňů a mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Osobní auto srazilo chodce v Olomouci ve Volkerově ulici. Na místě zasahují záchranáři, příčinu střetu vyšetřují policisté. Projíždějte tam opatrně. Práce na vozovce omezují provoz na silnici první třídy číslo 46 u Dolan na Olomoucku, úsek za křižovatkou na Hlušovice. Objížďka vede přes Trusovice, pro nákladní auta přes Šternberg a Bělkovice. Zelená vlna vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Začíná další vydání bluesového podvečeru, u jehož poslechu vás zdraví Antonín Šindler. Festival Blues Alive letos slaví 30 let své existence a proto se v našem pořadu vracíme k vystoupením, která se zapsala do historie festivalu. Jedním z nich byl koncert dánské kapely Thorbjørn Risager and the Black Tornado, která v roce 2014 vystoupila na Blues Alive jako reprezentant dánské bluesové scény.

0: Thank you so much.
1: Právě posloucháte bluesový podvečer z Olomouce a záznam koncertu Thorbjörna Risagera and the Black Tornado z festivalu Blues Alive 2014 v Šumperku. Thorbjörn Risager je dánský zpěvák, kytarista a skladatel, který se na evropské bluesové scéně prosadil už na začátku tisíciletí. Jeho kapela The Black Tornado vznikla v roce 2003 a postupně se vypracovala mezi nejuznávanější evropské blues soulové formace. Jejich zvuk je postavený na kombinaci blues, rocku, soulu a rhythm and blues, doplněný výraznou dechovou sekcí a charakteristickým Risagerovým hlasem.

0: Thank you very much.
1: V dnešním bluesovém podvečeru z Olomouce jste slyšeli záznam koncertu Thorbjorna Risagera and the Black Tornadoes z festivalu Blues Alive 2014, kapely, která se díky svému osobitému zvuku a energickému projevu zařadila mezi nejvýraznější evropské bluesové formace a zároveň patří k důležitým jménům 30leté historie festivalu Blues Alive. Přeji vám příjemný podvečer společně s vysíláním Českého rozhlasu Olomouc, kdy se s vámi loučí od mikrofonu Antonín Schindler. Hell yeah!

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Lidé si u budovy Českého rozhlasu v Praze připomněli výročí sovětské okupace. Na dnech NATO v Ostravě se představí 14 armád s 80 vojenských letounů. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, přechodně i zataženo s deštěm nebo přeháňkami a teplotami v Čechách do 22 a na Moravě do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Před 58 lety vpadla do Československa vojska zemí Varšavské smlouvy. Skončilo tak Pražské jaro. Pokus československých komunistů o tzv. Socialismus s lidskou tváří. Výročí připomněl i pietní akt před budovou Českého rozhlasu v Praze.
2: Po položení věnců promluvil prezident Petr Pavel. Potleskem ho přivítali podporovatelé, pískotem píšťalek odpůrci. Podle Pavla trauma z okupace v naší společnosti přetrvává.
3: V důsledku tohoto traumatu bychom ale jako národ mohli a měli být vnímavější a citlivější k agresivním a rozpínavým tendencím dnešního Ruska a snad i odolnější vůči jeho propagandě.
2: Pískotu a pokřiků se pak zase v opačném gardu dočkal předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
4: Tehdy umírali lidé, kteří nepřišli bojovat se zbraní v ruce. Přišli bránit pravdu, svobodu slova a právo národa rozhodovat o své budoucnosti.
2: Jen při boji o rozhlas 21. srpna 1968 zemřelo 17 lidí. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Zářijové dny NATO v Ostravě veřejnosti představí nový letoun Millennium ve službách české armády. Poprvé se ve vzduchu předvede taky německý bojový letoun Tornado. Právě německá armáda je letošním partnerem největší bezpečnostní přehlídky v Evropě. Celkem účast zatím přislíbilo 14 spřátelených armád. Statisíce návštěvníků čeká podle pořadatele dnů NATO Zbyňka Pavlačíka víc než 18 hodin ukázek vojenské techniky ve vzduchu i na nebi.
5: Premiéru nás bude německé Tornado, to vlastně nikdy nebylo u nás za celé čtvrtstoletí. A jednali jsme o tom z Luftwaffe několik let, až se to tedy letos podařilo. Highlightem bude dynamická ukázka letounu, který má měnitelnou geometrii křídel. Pak tedy je to český letoun Millennium, který bude u nás poprvé představen v českém zbarvení.
0: Vinaři z Vysočiny začali prodávat burčák. Například vinařství v Kojeticích na Třebíčsku tradičně začíná sezónu 20. srpna. Podle majitele Lubomíra Lampíře hroznům neuškodilo ani dlouhodobé sucho. Mají vyšší cukernatost a burčák tak nebylo nutné doslazovat, vysvětluje Lampíř.
6: Bude to celkem rychle kvasit, protože ty hrozny byly zdravé, nebyly napadeny díky tomu v uvozovkách, díky tomu klimatu, nebyly napadeny žádnými plísněmi a myslím si, že těch 80 milionů kvasinek, co je v 1 mm krychlovém, že tomu pomůže ke krásné fermentaci.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Hlavně v severozápadní polovině se místy objeví déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Později začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22 stupňů, na Moravě až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 na 46. kilometru směrem do Prahy havarovalo osobní auto. A silnice 112 je u Benešova kvůli padlému stromu neprůjezdná. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
7: Začínáme opět další hodina plná rad, informací, telefonátů a také jednoho, řekněme, zdravotního problému. To nám prozradí doktorka Kateřina Cajdamová. Dobrý den.
8: Nějak mám sucho.
7: Jo, sucho.
8: V ústech.
7: Sucho v ústech.
8: Ano.
7: To je dnešní téma.
8: To bude ono.
7: Ano,
8: naštěstí tady mám vodu, takže já se napiju a bude to hned lepší.
7: A když už jsme u toho, tak přichází chlápek do hospody, sedne si k stolu, drží se za hlavu a sípe. Hostinský, honem velké pivo, mám v hubě jako požních. Hostinský se zarazí a povídá, až takové sucho. Chlápek zastená, ne, všechny zuby mám vymlácené.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeidhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Začínáme tedy s tématem sucho v ústech. Asi vás všechny napadne, že to může být i díky tomu, že třeba málo pijeme. Tak co tedy pít a jak, aby nebylo sucho v ústech? Na to se ptala i Markéta Vejvodová, doktorky Ireny Kudrnovské.
1: Tady rozhodně ne, že byste se popíjeli jenom kávu nebo čaj, protože ty působí močopudně, ty vás vlastně odvodní a ta voda, kterou do sebe nalijete, tak ta prostě zmizí. Dále naprosto nevhodné jsou všechny slazené limonády.

0: sole, které potřebujeme, které vypotíme. A o pivu se říká, že je to tekutý chleba, takže tam taky ty minerály, ty jonty jsou, které potřebujeme, ale zase by se to nemělo přehánět, protože v tom horku toho alkoholu je pak příliš a ve vedru se stačí opít i malým pivem.
1: Vesele a zdravě.
2: Já bych s tím alkoholem byla opravdu velmi opatrná, protože alkohol je toxín a bohužel ještě navíc odvodňuje, protože ledvina se snaží těch metabolitů zbavit.
3: Doplňuje doktorka Kateřina Cajdamlová, tedy doktorku Irenu Kudrnovskou. Já bych možná začal, když už máme ten první stup, trochu netradičně jednou reakci od našeho posluchače k tomu tématu. Nechal nám na záznamníku vzkaz pro vás, paní doktorko.
2: Jsem s ním.
4: Víte také něco, co nevíte, paní Cajdamlová, vy víte úplně všechno. Vy byste měla být rektorkou univerzity, nebo možná prezidentkou republiky.
2: Tak já hlavně nevím, moc děkuji za tento dotaz, jak by vlastně účast v pořadu Vesele a zdravě oslovila voliče, kdybych se chtěla hlásit na prezidentku. To fakt nevím. Ale jináč moc děkuju a je to krásně veselý dotaz. Díky.
3: Víte, co nevíte. A já ještě... teda chci říct, že paní doktorka vždycky říká, že není odbornice v daném tématu, ano. Je to vlastně její pořad, tak se i na to dovzdělává každý týden a zároveň vždy říká za odborník. Já vím tyhle ty základní věci. Nakonec, jako všichni lékaři, musíte mít nějaké všeobecné vzdělání.
2: No to ano, ale já nevím, jak ten pacient je starý, jaké bere léky, co dalšího za nemoci má, jakým způsobem vlastně se stará třeba o svůj stravu, pitný režim a další věci. A to všechno ví pacient. A panu posluchači jenom, vždycky lékař léčí, pacient se uzdravuje a je to 20% ku 80%. To znamená, já nevím, co vy všechno víte a to, co vy víte, je 4x víc než toho, co vím já.
3: A já bych možná doplnil, že jestli tento pořad přispěje k tomu, aby ti lidé, kteří mají obavu třeba svěřit se vším svému doktorovi, nebo možná, a to se taky stává, doktor na to tolik nemá času kvůli administrativě, pomůže tomu, že třeba ty lidi nasměrujeme na správná místa a ke správným odborníkům, tak je to jedině dobře.
2: Jsme rádi.
3: Poslouchejte dál Vesele a zdravě dnes na téma sucho v ústech. Už za chvíli to probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Dnes to téma připomenou zase naši posluchači, kteří básnili. Možná to, o čem jsme mluvili předtím, třeba posluchač Mirek.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych neměl v ústech sucho jako na poušti, což má žízeně nikdy nepřipouští. Často se lahodnou tekutinou zavlažují, zvláště nápojem, který tolik milují.
0: Asi tušíme všichni.
2: Ano.
0: Pak to máme posluchače druhého.
2: Ano.
3: Zdraví Petr, sucho mi nějak v puse dřepí, jazyk se na patro lepí, teď ještě ta vedra k tomu, snad abych se nehnul z domu.
2: Nádhera. Kromě toho ovšem je důležité pít a pít a pít, protože já tady mám takový seznam nejčastějších příčin toho, že máme sucho v ústech, a to první je nedostatečný pitný režim, to je jako číslo jedna. Další faktory může být, že jsme odvodněni anebo že pijeme moc alkoholu. Pak je velmi zajímavé, tu znáte vyschlomy v ústech, to je psychogenní příčiny, čili leknutí nebo deprese může vést k tomu, že nám vyschne v ústech. Aha. A máme sucho v ústech. Je to takzvaná centralizace oběhu, to znamená, že se jako veškerá krev stáhne do důležitých orgánů, ano, přesně tak, a v té periferii nemáme. Pak to může být nedostatek hořčíku, pak je to velká spousta léků, to možná si řekneme v nějaké reakci na dotazy, ale patří sem opiáty, antidepresiva, antiparkinsonika, léky na odvodnění. A další?
0: Vám už taky vysychá v ústech.
2: Ano, právě. Pak jsou to endokrinní onemocnění, nejčastější cukrovka nebo snížená činnost štítné žlázy, autoimunitní postižení, tam patří nejznámější Sjögrenův syndrom. Pak to může být, že ty žlázy mají ucpané vývody, to znamená, my můžeme mít i kamínky ve vývodech slinných žláz. To znamená, to je opravdu důležité dostatečně pít a nepřehánět to třeba s D-vitaminem bez toho, že bychom ho kryli hořčíkem a vitaminem K2. Pak to může být, že ty slinné žlázy po nějaké terapii, například ozařováním, se začnou zmenšovat. Další důvod, proč se zmenšují, je věk, to znamená, veškeré žlázy se věkem zmenšují, a z těch takových neúplně častých jsou to nádory slinných žláz nebo nějaká metastáza z jiných nádorů a nebo záněty slinných žláz, zejména tuberkulóza, HIV, HPV virus a případně i příušnice.
0: Jsou ta suchost, nebo ty suchosti v ústech doprovázeny i třeba něčím jiným dalším, co by nás trápilo, protože třeba v čínské medicíně to rozdělují, mají různé suchosti podle toho, i jakých orgánů se to týká.
2: Jsem s tím.
0: Tak třeba plíce a žaludek, tam to může být doprovázeno ještě suchým krkem, žízní, nočním pocením, taky pálením žáhy, dokonce s červenáním jazyka. U ledvin, pokud je to tedy případ ledvinných věcí, tak tam je to podrážděnost a taky noční pocení, a někdy velmi, velmi silné sucho v ústech. A pak je třeba i hromadění hlenu s vnitřním horkem. Tak rozlišujete i vy si nějaké další příznaky, které souvisí se suchostí a které by ukázaly na to, co je to za problém u člověka?
2: Určitě je těch příznaků mnoho a já bych tady jenom znovu zdůraznila, že řešit cokoliv jenom podle příznaků není dobré. My musíme ještě udělat laboratorní vyšetření, ale to, čeho si může všimnout pacient sám, je palčivost až bolestivost jazyka, sliznic, obtíže při polikání a mluvení, pachutě, to znamená poruchy schopnosti rozeznat různé typy chutí, zvýšená citlivost na kořeněná jídla, a zubař vás upozorní na zvýšenou kazivost chrupu, protože sliny potřebujeme k tomu, aby nám vlastně oplachovaly celou dutinu ústní, odplavovaly zbytky jídla, bakterie a udržují zuby čisté. To znamená, těch příčin rovin, co vlastně může být, je mnoho. Jedna z takových velmi vzácných a zajímavých příčin je nedostatek železa, což nezjistíme jinak než odběry.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová. Za chvíli už bude odpovídat na otázky, které jste dopředu buď vepsali do formuláře na stránce našeho pořadu Veselé a zdravě.cz, anebo jste nám nechali vzkaz na záznamníku. Tak těmto dotazům se budeme věnovat později těm přímo volaným k nám do studia.
4: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
6: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Veselé a zdraví je dnes na téma sucho v ústech. Co všechno může tedy sucho v ústech způsobovat, už jsme trochu probrali. Teď k vašim dotazům, které jste nám nechali i na telefonním záznamníku.
1: Dobrý den, paní doktorko, tady je posluchačka z Ostravy. Je mi 83 let, beru prášky na vysoký tlak, anopirin a liricu na neuropatii v nohách. Mám hrozné problémy se suchem, až bolavě sucho v ústech. Nevím, já už se bojím jít večer spát. U postele mám pořád lahev minerálky a celou noc musím popíjet. Nevím, jsem sama a nevím, jestli je to snad tím, že chrápu. Nevím tedy proč.
2: Těch důvodů může být mnoho. Jedna, která paní hovoří o věku, který by mohl vést k atrofii těch slinných žláz, ale já bych tady doporučila zajít si na ORL, to znamená ušní nosní krční, nechat si ty slinné žlázy vyšetřit a pak bych zkusila pastilky nebo žvíkačky bez cukru, kromě zvýšení příjmu tekutin, tak jak o tom hovořila paní doktor, tak zubní pasty obsahující xylitol, olivový olej anebo různé spreje a gely, které koupíte v lékárně a ony zvyšují produkci slin. Rozhodně bych to nevzdávala.
0: Další dotaz je z našeho formuláře na stránkách veseleazdravie.cz.
2: Ano, tady paní Miluše píše, že má problém se suchostí v ústech, hlavně suché rty. Používala různé masti od kožního lékaře, zkusí se rty mazat několikrát denně a zubní lékař jí nechal udělat Shimerův test. Já se domnívám, Shimerův test je test na Sjögrenův syndrom a je to test ze slz. To znamená na produkci slz. Já bych tady ještě doporučovala Škachův test, což je test, který spočívá v měření klidové a stimulované slinné sekrece. A tam vlastně je potřeba trošku delší doba, trvá to asi 3/4 hodiny. A pak bych ještě doporučila změřit hladinu hořčíku, změřit hladinu železa, zkontrolovat štítnou žlázu a zkontrolovat, jestli pacientka nemá zvýšenou hladinu cukru.
0: Obavy má další posluchačka, která nechala vzkaz na telefonním záznamníku.
3: Dobrý den, tady posluchačka Praha Západ. Prosím, paní doktorko, mají vliv kovové implantáty zubů na suchost anebo ucpávající se krční tepna na suchost v ústech až škrcení. Špatně se mi mluví, promiňte.
2: Velmi zajímavá otázka. Tady bych doporučila zeptat se zubního lékaře, protože většinou, pokud ten zubní lékař najde ještě další známky suchosti v ústech, tak právě může doporučit třeba změnu různých ústních vod nebo změnu péče o ty zuby. Takže tohle, co se týče těch krčních tepen, tam si to úplně nemyslím, ale v medicíně je možné všechno, existují i výjimky. Takže zase to též doporučuji zajít na ORL a nechat zkontrolovat slinné žlázy.
0: Před písničkou ještě jeden dotaz psaný.
2: Paní Marie, dobrý den, velmi často se mi dělají afty na jazyku. Na ORL mi pan doktor doporučil brát vitamin B2 a jít ještě k zubaři na zbroušení zubů, to však nepomohlo. Používala různé vodičky, gely z lékárny, nic nepomáhá. Tak zkontrolovat pitný režim, zkontrolovat, jestli jí dostatek potravin obsahujících železo a zkontrolovat hladinu hořčíku, jestli náhodou to není tím. A pozor na sladké potraviny, sladké nápoje, omezit množství kávy a alkoholu.
0: Trpíte a trápí vás sucho v ústech, probouzíte se třeba ráno právě se suchými ústy, pocitem, že nemáte žádné sliny, máte to nějaký stav po jídle, před jídlem, přes den. Podělte se o tyto problémy s doktorkou Kateřinou Cajdamovou, popište a zavolejte je právě teď živě do našeho vysílání. Třeba najdeme řešení. Otevíráme naši telefonní linku.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Už řešíme vaše dotazy i během písničky, která zní v pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamovou. Téma je sucho v ústech. Trápí vás to, ptáte se, telefon 731 800 900. Kdo tam je teď?
1: Dobrý
2: haló,
1: den.
2: Haló, haló.
1: Dobrý den.
2: Nevydržel pacient.
1: Posluchač
2: Neslyším.
1: A já mám prostě sucho v ústech v noci a musím často pít, ale piju teplou vodu, teda...
2: Vlažnou asi.
1: Čistou, takovou vlažnou.
2: Ano, já bych doporučil...
1: A už mi to trvá strašně dlouho.
2: Ano.
1: A to je teda špatný, že třeba ráno stanu a mám tekoucí rýmu.
2: Aha.
1: A když jím, spustí se mi tekoucí rýma úplně.
2: Ano, nějakou alergii potravní vylučovala se, jestli nemáte?
1: To, jako to se neví, nic jsem proti tomu nedělal, protože mě řekla paní doktorka, když jsem tam byl, už mi to trvá, ale několik roků taky,
2: ano.
1: Že je to tím, že asi spím s otevřenýma ústy.
2: To může být jeden z důvodů, ano, ale tam bych nečekala úplně tu rýmu. Další, co by mohlo vést k tomu, že se nějakým způsobem výrazně vlastně změní tvorba slin, to nám volal pacient nebo pán během písničky, tak to může být problémy s krční páteří, tam se to projevuje, pokud ten člověk spí na zádech, tak může mít ještě brnění jazyka, takže to bych taky doporučila a vždycky je důležité navštívit svého obvodního lékaře, případně zubaře a případně ještě ORL, abychom vlastně prověřili všechny možné důvody, čím by to mohlo být. Jinak to, co je důležité, je správná zubní hygiena ústní, to znamená používat neúplně pevný tvrdý kartáček, používat dentální nit, protože další důvod, proč vlastně může být nějaká zvýšená suchost v ústech, že se vlastně sliny snaží ty zuby jako očistit a oni se nám vyčerpají, nebo jejich moc prostě.
0: Tak snad takto jsme odpověděli. Přesouváme se za dalším dotazem. Kdo se dovolal do pořadu Veselé a zdravě? Téma sucho v ústech.
3: No, Rožnou zdraví, Ostravu. Já se jenom chci zeptat, že mám někdy sucho v ústech, jo, ale potom mi tečou sliny.
2: Ano, to právě jsem se snažila říct, že se někdy může stát, že se nějakým vlivem něčeho zvýší produkce slin a ty slinné žlázy tak jako neumějí jich udělat během 24 hodin pořád stabilní množství, čili se může střídat suchost a zvýšené slinění. Tady bych nejvíc doporučila navštívit zubního lékaře. Jinak samozřejmě ještě dalším důvodem může být nějaký lék, takže bych doporučila přečíst si příbalový leták.
0: Dobrá, další dotaz, další telefon. Dobrý den, přejeme.
4: No, dobrý den. Tady je posluchačka Eva z Brna.
2: Ano.
4: A já jsem se chtěla paní doktorky zeptat. Já mám od 1. dubna operaci náhradního kloubu na levé ruce. Protože musím spát jenom v poloze.
2: Na
4: jako
2: zádech.
4: Na zádech.
2: Jasně.
4: Ano. Tak za 2 hodinky po spaní se zbudím, úplně mám sucho v pusy,
2: no
4: vypiju 0,5 litru tekutiny, normálně
2: ano,
4: obyčejné
2: ano.
4: Vody, tak si zase lehnu a za 2 hodiny je to stejné.
2: Jasně.
4: Je to způsobeno tím, protože já jsem paní doktorko byla vždycky zvyklá spát na zádech, na pravé, na levé ruce, což teď nemůžu. Mm-hmm. Jo?
2: Ano.
4: Tak jsem se chtěla zeptat.
2: Je to možné, ano. Já bych možná zkusila, jestli byste si pořídila nějaký polštář, takový ten, který se dává právě, aby se nepřetěžovala krční páteř. Je to takový ten s tou anatomickou, protože ten by vám mohl výrazně pomoci. A další, co bych doporučila, pověsit si prostě k posteli vlhký ručník, aby ten ano? Vzduch, který vdechujete, tak aby byl zvlhčen. Ano? Zkuste to, Kle. Jo. A dejte nám vědět, jestli to pomohlo.
4: Jo, děkuju moc.
2: My děkujeme.
4: A zdravím vás a mějte se hezky.
2: Vy
4: a
2: taky.
4: Hezký zbytek dne.
2: Děkujeme.
4: Mějte se, nashledanou.
0: Neloučíme se všemi, dál můžete volat a ptát se na problémy, které souvisí se suchem v ústech. Pokud máte tenhle ten pocit, často nevíte proč, proberte to s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na telefonním čísle živě v našem vysílání. Číslo je 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě dnes na téma sucho v Ústech a ptát se na problémy s tím můžete na telefonním čísle 731 800 900. Dotazů je neustále dost. Dobrý den, přejeme.
1: Ano, dobrý den. Halo, halo.
2: Dobrý den, tady Cenková. Prosím vás, já mám 80 let, používám přístroj na apnoe.
1: Ano.
2: A mám reflux žaludku.
1: Ano.
2: A já už po dvou hodinách, jak jdu na záchod nebo takhle, tak mám tak strašně vyschlý v krku, že už nevím, co mám dělat někdy. A ještě navíc jsem měla 3 měsíce jakoby knedlík v krku.
1: Rozumím. To je pravděpodobně obojí důsledek toho refluxu. Asi bych čekala možná, že víc než toho dýchacího přístroje, protože ten dýchací přístroj, vy tam máte nějaké zvlhčování.
2: Ano,
1: takže tento není. Tento podle mého není, to je spíš ten reflux, takže bych doporučila říct to svému lékaři a výrazněji řešit ten reflux.
0: Tak.
1: Existují léky.
2: No, to už řeším, já mám léky na to a vůbec mi to nepomáhá.
1: Aha, a jíte pravidelně, možná bych zkusila
2: ano,
1: ještě...
2: Ano, právě pravidelně druhou, úplně se dá říct skoro na hodiny.
1: Druhou jo? večeři...
2: A druhou večeři nejím to, no nejím kolem 6:30 a pak už nejím. Pak
1: a
2: už
1: kolik jenom chodíte spát?
2: No strašně pozdě, až o půl
1: tak
2: jedné
1: to bude
2: roky,
1: ono.
2: Protože...
1: Prosím vás, přidejte ještě další druhou večeři, jo? Zhruba 3 hodiny před usnutím druhou večeři, to by to mohlo zlepšit.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, poradí dalšímu, doufám, že najdeme řešení. Jaký je problém se suchem v ústech? Dobrý den.
3: Dobrý den, já bych se spíš chtěl zeptat na historiku, jestli to je pravda nebo ne. Já jsem byl v lékárně.
1: No.
3: A přede mnou byla paní a ptala se lékárnici, jestli má něco na slintavku, že dělá v kravíně. Je to možné? Děkuju, Luděk.
1: No tak vzhledem k tomu, že jste to zažil, tak je evidentní, že to možný je. Jestli je to fair vůči farmaceutovi lidské medicíny, to fakt nedokážu říct.
0: Děkujeme, je to veselé a zdraví.
1: Ano,
0: dobrý den,
1: tak.
0: Další dotaz.
1: Dobrý den.
4: No, dobrý den, tady posluchačka od Prostějova. Já bych chtěla poprosit vás, paní doktorko, mám strašně sucho v ústech, až písemně loupou někdy.
1: Ano.
4: A popraskaný a bolavý jazyk, ale podotýkám teda, že jsou po léčbě chemoterapii a ozařování.
1: To může být zejména důsledek toho ozařování. Tam totiž dojde k tomu, že se sníží vlastně velikost těch slinných žláz, ale existuje na to možnost pomoci, protože existují léčiva, která produkují produkci slin a těch léků je víc, buď jsou lokální, čili různé gely nebo nějaké spreje, anebo jsou v tabletkách, že můžete brát. Jo? Předepisuje lékař, takže bych poručila zajít si na ušní nosní krční, vysvětlit, co tam máme a požádat o nějaký předpis těchto léků.
4: No právě já jsem tam byla, paní doktorka mě vzala stěry a řekla, že tam nic není.
1: Dobře, tak bych zkusila třeba zajít na zubní a poprosit, jestli by nám poradili teda zubaři nějaké léky, protože oni se s tím docela často potýkají u svých pacientů.
0: Další dotaz, další telefon v našem pořadu. Dobrý den, vítáme vás. Jaký je problém? Poprosíme jenom stišit rádio, ať si dobře rozumíme, co nejrychleji, abychom nemuseli přepínat dál. Děkuji.
5: Už utíkám od rádia pryč.
1: Ano, dobrý den.
5: Mně je 87 roků a už takové 3-4 roky, každé zhruba 2-2,5 hodiny v noci se probouzím. Probouzí mě sucho v ústech.
1: No, tak zvlhčovat vzduch, zkontrolovat si pitný režim, abyste pil alespoň 2 litry tekutin za den, poslední pití zhruba hodinu před usnutím a v okamžiku, kdy to takhle vlastně zlobí, tak zkontrolovat polohu, protože častěji ta suchost v ústech nastává při poloze na zádech, méně často, pokud ležíte na boku.
5: Ležím na boku, paní.
1: Ležíte? No tak, tak zkontrolujte, prosím, množství tekutin, které pijete. Jinak, jak už jsem říkala, existují léky na zvýšení produkce slin a existují léky, například pilokarpín, které se berou, předepisuje je lékař a mohou velice pomoci. Jinak existují gely na bázi karboxymetylhydroxycelulózy. No a další, takže doporučuji pozor na nadměrnou konzumaci kofeinu, alkoholu a dalších věcí a na užívání ústních vod s obsahem chlorhexidínu. To si zkontrolujte, jestli to tam není náhodou, protože
0: když si čistíte zuby večer, může to způsobit tyto problémy.
1: Může způsobit.
0: Před písničkou ještě jeden dotaz, jeden telefon na téma sucho v ústech. Kdo pak tam je?
6: Tady je posluchačka z Nitku. A já bych jenom chtěla říct, že já užívám Uroxal.
1: Ano.
6: A z toho je právě tak sucho v ústech.
1: Ano, to je...
6: Já jsem to vysadila právě a podle toho jsem zjistila, že je to ono.
1: A jinak dostáváte 100 bodů za to, že jste četla Příbalový leták a vytvořila si vlastně eliminační test, který vám vaší hypotézu, že to je z toho léku, potvrdil. To je dokonalé a velmi se mi to líbí.
7: Co s těmi 100 body bude dělat, posluchačka?
1: No, zašla bych ještě za svým obvodním lékařem a zeptala se, jestli vysazení toho léku nemůže mít nějaké zas jiné komplikace, jo, ale a aby vám...
6: Já právě chodím na urologii, ano. Jako do nemocnice.
1: Ano.
6: No a říkala jsem to paní doktorce a ona říká, že to může být jako, nebo já jsem vůbec nemohla ani skoro mluvit a jazyk se mi lepil na patro úplně. Na to mě i sestřička upozornila, jo. Že co je mi.
1: Ano. Ještě existuje tahle ta věc po lécích na úzkost, na depresi, na vysoký krevní tlak, různých léků na astma, na alergii, po chemoterapii, čili těch léků, které by to mohly způsobit, je mnoho.
0: Číst prostě příbalové letáky. A když si to všimnete, že zrovna tohle je váš případ, říct to doktorovi.
1: A případně zkusit eliminační test jako naše pacientka.
0: Doktorka Kateřina Cajdomlová a ještě shrnutí dnešního tématu sucho v ústech za malou chvíli.
8: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
9: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
8: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Pokud vás trápí sucho v ústech, určitě můžete ještě své dotazy nahrát na náš záznamník 221 553 770 a možná se třeba poradit s paní doktorkou, ale zajímá mě, kdy vyrazit k doktorovi, když tohle máme.
1: Takže pokud sucho v ústech trvá déle než několik dní v kuse, čili není to takové, že hodně slin, málo slin, ale v kuse sucho. Pokud máte potíže s polikáním, mluvením nebo jídlem, pokud máte zvýšený výskyt kazů nebo zápachu z úst a pokud využíváte víc léků najednou, my jsme říkali víc než 5 a pokud víc než 8, tak prostě utíkat. No a sucho v ústech se řeší a já mám ráda sedmičky, takže máme 7 zásad. Za prvé najít a řešit příčinu, což bez návštěvy lékaře většinou nejde. Zkontrolovat dostatečný příjem tekutin, hlavně vody, ideálně pravidelně po malých dávkách vyloučit alkohol, kávu a vyloučit odvodňující čaje. Další zásada, žvíkačky nebo bonbony bez cukru, které stimulují tvorbu slin. Zvlhčovat vzduch v ložnici, zubní pasty a ústní vody, které jsou přímo pro suchou ústní dutinu, nejlépe poradí zubař. Pravidelná kontrola u zubního lékaře, který kromě toho, že vám vlastně řekne prevenci z té suchosti, tak vám zkontroluje i kazy a záněty, které suchost mohou působit a v některých případech léky podporující tvorbu slin.
0: To je ta sedmička, ano. 7 zásad. Tak děkuju za veškeré informace. Dnes vměstnané do té hodiny Vesele a zdravě naší poradny. Najdete nás samozřejmě i na webu veseleazdravie.cz. Jsme i na Facebooku, tak se přihlašte, staňte se našimi fanoušky, ať vám nic neunikne a máte vždycky všechno z první ruky. A my se budeme těšit příští týden zase na setkání.
1: Mějte se moc veselé a zdravě. Naschledanou.
0: Přesně tak. A poslouchejte dál. Český rozhlas už je za malou chvíli. Zase další porce zpráv.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas. Zprávy.
3: V Česku udeřily silné bouřky, v Praze intenzivně prší. Zatěžkávací zkouška mostu na 24. kilometru dálnice D1 ve směru od Prahy o víkendu omezí řidiče. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, přechodně i zataženo s deštěm a teplotami v Čechách do 22 a na Moravě do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Přes Česko dál prochází silný déšť a bouřky. Ty jsou hlavně v oblasti jižně od Prahy a další míří z Německa a Rakouska směrem na Šumavu a Novohradské hory. Meteorologové o tom informovali na síti X. Vydatně prší na Benešovsku, Táborsku, v okolí Slap a taky v Praze. Tam už se hladina potoků Botič dostala na první, tedy nejnižší stupeň povodňové aktivity. Středočeští hasiči mají kvůli dešti už desítky výjezdů. Hladiny vodních toků můžou v Praze a taky část severních Čech stoupat až do zítřejšího poledne. Řidiči v noci neprojedou 8-kilometrovým úsekem mezi sjezdy na Mirošovice a Chocerady na dálnici D1. Na 24. kilometru ve směru od Prahy budou silničáři provádět zatěžkávací zkoušku mostu Šmejkalka. Objízdná trasa povede přes Benešov a Soběhrady. Zpět na dálnici se auta vrátí na nájezdu u Ostředku. Omezení bude platit od 22 hodin do 6 hodiny ráno, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
4: Jsou to dva paralelní mosty, ten jeden už je prakticky hotový, tam půjde ta testovací zátěž. V okamžiku, kdy projde, budeme převádět veškerou dopravu už na novou mostovku a začneme stavět tu druhou půlku, tak abychom v polovině příštího roku měli kompletní 24. kilometr na D1 hotový.
3: Stejná uzavírka bude platit taky během noci za soboty na neděli. V bývalých městských lázních v Chomutově má do roku 2030 vzniknout knihovna a kulturně kreativní centrum s názvem Lázně 21. Náklady odhaduje město na 1,2 miliardy korun. Doplňuje primátor města Milan Merc z hnutí Nový sever.
5: Nám tady velice výrazně chybí prostor pro pořádání plesů, chybí nám tady prostor pro koncerty. Samozřejmě je to důležité, aby to bylo hodně interaktivní, aby to bylo založeno na hernách, na moderních věcech.
3: Město chce na přestavbu získat peníze z příštího dotačního období. Konkrétní program ani možnou výši podpory, ale zatím radnice nezná. Sport. České hokejistky prohrály na švýcarských hrách i druhé utkání. Po Finkách tentokrát podlehly Švédkám 2-4. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Hlavně v severozápadní polovině se místy objeví déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Později začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22 stupňů, na Moravě až 26.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Svijanský újezd se srazila 3 osobní auta. Je to 64. kilometr a podle policie blokují krajnici. A na D8 z Ústí nad Labem do Prahy u sjezdu na Kralupy narazilo osobní auto do svodidel. Je to na kilometru 9,5, místo je průjezdné bez držení. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A po zprávách už je tu pořad Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
6: Odtajníme vám další zajímavý lidský příběh.
7: Na jeho začátku byl dopis v růžové obálce, který spojil životy dvou mladých lidí.
6: Dopisovateli bylo tehdy 21 let a adresátce rovných 20.
7: Alfred Meissner kdysi řekl, Když se ženíme, přejímáme zapečetěný dopis, o jehož obsahu se dovídáme teprve, když jsme na širém moři.
6: Tenhle dopis byl psaný láskou, která vydržela 65 let.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je pořadem, kde se dozvídáme, kterak se lidé mohou mít rádi.
1: Dostali jsme také dopis, ve kterém se nám představili Miluše a Stanislav Strašilovi z Chebu.
0: Jí je 86 let, on je o rok starší. Oba pocházejí ze západních Čech. On z Masákovy Lhoty na Šumavě, ona od Domažlic.
1: S kyticí a touhou naslouchat se za nimi vydal náš kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, vy budete Stanislav.
4: Ano, já jsem Stanislav.
3: A tady máme Miluši, dobrý den.
5: Dobrý den, já jsem manželka.
3: Stanislava, ne moje.
5: Stanislava, ano.
3: Vy jste ano. Miluše a Stanislav, jak dlouho jste spolu?
5: Jak dlouho jsme spolu? Ve středu to bude 65 let.
3: My jsme to také trefili.
5: Ano.
3: No tak to chce kytku, je tady.
5: Děkuju, jste moc hodný.
3: Skoro svatební, ať to můžete dostavit, no, možná vydrží.
5: To určitě do středy vydrží. Tak my vás tady u nás vítáme.
3: Jste připraveni povídat oba?
5: Ale jo, jsme připraveni povídat, že jo.
3: Jo.
5: To víte, že jo.
3: Budu se snažit.
5: On muž toho moc nenapovídá, víte?
3: To byste se možná divila, to říká hodně manželek. Jo. A pak se nakonec pánové rozpovídají, protože máme na to čas.
5: Jo, tak to jo. Času máme, habaděj.
3: Ajajaj, co pak se to nese?
4: Bábovku a koláče švestkový.
3: To se to bude povídat.
4: Manželka je hodně šikovná, jako kuchařka.
3: A vy rád konzumujete, máte rád sladké?
4: Mám.
1: Července roku 1959 byla Miluška jako družička na svatbě své kamarádky v Horšovském Týně.
0: V tom též městě sloužil mladý Standa jako voják u tamní posádky a svému kamarádovi taky v Zeleném byl za družbu.
1: A tak se tihle dva za zády nevěsty a ženicha poprvé potkali. Po svatbě se sice rozjeli, ona domů, on do kasáren, ale jak tušíte, byl to začátek jejich vztahu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Co dobu se mi líbil, he?

0: hudba. No, ale prostě on se nedal odmítnout, on prostě...
1: Bojoval.
0: Bojoval.
2: Svatba skončila, tak co, vy jste dala nějaký kontakt Standovi, aby, nebo věděl, kde vás najde? Jak jste se skontaktovali, abyste si mohli dát nějaké klidné rande, ne to svatební? No,
0: pak byla za měsíc na Václava pouť ve vedlejší vesnici a on mě tam pozval. On právě věděl, že já chodím na prodejnu, já jsem měla prodejnu, byla jsem jako vedoucí prodejny, ale to byla malá vesnička, kde jsem byla jako sama. A on viděl, že se ta vesnička jmenuje Věvrov, tak mi napsal dopis v růžový obálce, kde bylo napsáno jenom Styčná Miluška, vedoucí prodejny Věvrov. A prostě, jak to znáte, na vesnici tam jsou všichni. Tam chodili, bylo tam lahvový pivo jsem prodávala, takže tam chodili i chlapi v poledne si vždycky dát pivo, že jo. No a přišel pošťák a chlapi se mi smáli a říkají, poslouchej, koho zase má, že tě píše v růžový obálce? Já říkám, to já nevím, kdo to je. No a tak mě pozval právě na tu zábavu do toho Křakova, jo, a že se tam sejdeme. Prostě on to bral hopem.
1: Tak musel, no.
0: No, musel, no, protože věděl, že jde do civilu a asi nechtěla bych mu, abych si tam namluvila jiný.
2: Když jste jí viděl, že přijela, co se ve vás tak jako hnulo?
3: Měl jsem strašnou radost, že ho jsem měl.
0: No, tancovali jsme, odvez mi domů, až před barák, no samozřejmě pusa byla. Pusa byla, no a pak jsme se scházeli pomalu každý týden, pokud jako mohl s kasárem ven. Protože já jsem bydla u Horšovského Týna, to bylo 7 kilometrů, on sloužil v Horšovském Týně, základní službu, no a když měl volno, tak prostě přijel.
3: 300 kilometrů to bylo.
2: Měli jste nějaké svoje místo, kam jste vždycky zamířili, když jste takhle randili, nebo...
3: No ani ne, byli jsme normálně doma v baráku jsme byli, jako...
2: U vás?
0: U mě.
2: Co rodiče na to?
0: No rodiče, no, moje maminka, ta na nás byla přísná, my jsme byli 3 holky, 1 kluk. No a já jsem taky přišla sobota, že jsem říkala, to ještě byl jako na vojně, že jo? A já jsem říkala, že půjdu tancovat, samozřejmě jsem chtěla jít s děvčatama tancovat a maminka řekla, máš ho tále v Týně na vojně, tak nikam nepůjdeš a budeš doma. No, takže... A on potom v říjnu odcházel do civilu, že jo? No a pak jezdil pomalu každý týden, 14 dní. Jak to šlo, tak přijel.
2: Stando, kdy vy jste tak jako poznal, věděl v tom svém srdci, že s Miluškou už chcete být a že i když vojna skončí, že prostě za ní budete jezdit. Kdy ta jistota, že je to ta správná do života přišla?
3: No jistota, jsem byl si jistý, že to bude dobrý, protože přede mnou jsem měl kamarádky a byli takový do větru. Tohle to bude pro mě ženská na celý život. Tohle.
2: A věděl jste to po první, druhé, třetí, jaké schůzce?
3: Po první schůzce jsem tohle zjistil. Jsem se snažil, no zkrátka, abych jich získal.
0: Samozřejmě, že jsme šli do přírody, že jako mladí měli jsme se rádi, ta pusa padla nebo takhle, jo, no. Taky mi nosil dárky. Kytku přines, na Vánoce dárek, to mi koupil krásný krajkový spodní prádlo.
1: Ne.
0: Na to nezapomenu. Tomu zřejmě asi kupovala sestra, protože nevím, že on by to takhle vybral, jo.
2: A trefil se velikostí.
0: Trefil se velikostí.
2: I vkusem.
0: I vkusem se trefil, no.
2: Jak jste na to přišel? Vy jste jí v tom chtěl vidět, nebo?
3: No já jsem přemýšlel, co bych jí měl koupit. A tak sestra mi řekla, hele, kup tohleto, to prádlo.
2: To udělá ženský radost. A udělal jste radost?
3: Jo, udělal. Já jsem si udělal radost, i ona si udělala radost.
2: Tak když jsme se i k takovým věcem dostali, jak moc bylo tehdy myslitelné, že by ještě nesezdaní dva mladí lidé spolu něco měli blíž, intimního? Platilo, že až po svatbě, anebo už byla příležitost ještě před svatbou?
3: To platilo, jo, ale my jsme to museli dřív zkusit, protože jsem... Třeba se stalo, že se vzali a nemohli mít rodinu. Tak jsme to museli vyzkoušet. No a ono se to povedlo potom. Takhle.
2: A kde jste to poprvé zkoušeli?
3: U nich v ložnici tam.

0: to bylo?
1: Bylo to jako dílo spontánnosti, nebo se na to tak jako mladí připravují a těší?
2: No.
1: Na to první.
2: No, jak bych vám to řekla. Asi jsme se na to těšili oba dva. Rodiče hlídali, ale neuhlídali. Vzpomínky jsou hrozně hezký. Kdyby se to nechalo vrátit, brala bych třeba ten rok před tou, než jsme se vzali to poznávání naše a prostě ty chvilky společný. To už můžeme jenom vzpomínat.
3: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes náš pořad patří manželům Miluši a Stanislavovi Strašilovým.
2: Kdy se rozhodli, že svému vztahu a lásce věří natolik, aby se vzali?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: My jsme se rozhodli, protože jsme museli.
4: Jo, takhle. Zabralo to spodní prádlo.
3: Zabralo asi to spodní prádlo. Prostě tak jsme se rozhodli, já jsem měla obavy, já jsem mu to říkala s pláčem, teda, že jsem v jiném stavu.
4: Vy jste se bála, že by vás odmítl?
3: No, ne, že bych mu nedůvěrovala, ale prostě taková jiskřička ve mně byla, jo. Tak a on říká, proč brečíš, když to je přesně něco nádherného, já jsem to svalně udělal. Tak to bylo to naše rozhodnutí na tu svatbu, jenomže mě mezi tím umřel děda, tak jsme jako museli potom ještě chvilku počkat, ale jako k svatbě došlo ještě ten rok.
4: Vy jste se k tomu postavil chlapsky, ale pro ženu i něžně, že jste jí uklidnil, že tohle přece je krása, že budete mít dítě.
5: Mě to strašně uklidnilo tohle. Měl jsem radost, že to, z toho, jo? Že se to povedlo, tohle všechno. Těšil jsem se na to, jo.
2: Matka Tereza kdysi řekla, pokud chcete změnit svět, choďte domů a milujte svoji rodinu.
1: A protože oba dva, Miluška i Stanislav, chtěli pro své dítě pevné zázemí, bezpečí a pro svou lásku pevný přístav, rozhodli se, že se vezmou.
3: Tak byla svatba. Byla svatba velká. Bylo nás 102. No, celá vesnice, když to znáte, tenkrát bývaly jiný svatby na vesnici. Koláče se pekly ještě v té době v peci. Prase se zabilo, husy byly, kachny byly. Tatínek dostal srnku od myslivce. Říkám, 102 lidí bylo.
4: To je jak z pohádky.
3: No, naši, když mysleli, že bude stačit to pivo, tak potom v jednu hodinu, než se odjíždělo na vodavky, museli sebrat auto jet pro další sud piva. Když vám řeknu, že se spalo na seně, spali hosti a někteří vůbec nespali, bylo krásně, tenkrát bylo šílený horko 27. srpna. A ještě u nás jako na vesnici, tam na tom Domažlicku bylo zvykem, že jako první družička měla proslov, než prostě my jsme si museli kleknout, rodiče nám museli dát požehnání, to bývalo úplně něco jiného. A první družička, která byla, tak měla povídání. A já ještě si dodnes pamatuju, vím, že tam bylo, pane ženichu, já se vám ptám, co vám tady na talířku mám? Kapesníček? Já už si to všechno taky nepamatuju. Co si z toho ze všeho vyberete? Jo? A on musel říct jako nevěstu. A to bylo něco nádherného, když to tam všichni, jako ty rodiče a ty starší lidi brečeli, plakali.
4: Kde jste tu svatbu, ten obřad, to sezdání měli, Stando?
5: My jsme to měli v kostele, to bylo, a potom na radním výboru, v Horšovské Týně.
4: Měli jste to krásný určitě.
5: No, bylo to nádherný teda, to až moc hezký to bylo teda.
4: Měla Miluška závoj?
5: Jo, měla závoj. Jsem ho musel potom odkrejt a dát si pusu tam. V kostele to bylo taky nádherný. My museli jít kolem oltáře, jak nás odával potom flář. Sváteční to bylo v tom kostele.
3: Tam bylo zvykem, že nevěsta musela požádat ženicha, jestli jí dá peněženku. A to znamenalo to, že když tu peněženku dá, že jako budete mít ta nevěsta, že bude mít navrh, že bude mít prostě kasu. Jo?
4: Dál nebo...
6: Dál?
3: Dál, to víte. Dál.
4: Když říkal Standa ano, bylo to slyšet nebo to bylo nesmělé?
3: Bylo to hodně slyšet.
4: Když skončil ten obřad, jak to vypadalo? Vyšli jste před kostel, ještě něco proběhlo, bylo focení, čekal na vás někdo?
5: No, to se museli rozvít talíř, jo. Teď jsem musel vzít koště a zametat to tam, jo. Nevěsta držela lopatku a já jsem to zametal, jo, ty střepy.
4: A pak jste se přesouvali kam?
5: Domů jsme jeli.
3: Měli jsme 11 aut. 11 aut nás jsme měli a my jsme měli jako novomanžele tenkrát Volhu. Přijeli jsme domů, byl oběd.
4: Co bylo k obědu?
3: Jo, k obědu bylo vepřo, knedlo, zelo. Byly husy pečený, byly kachny pečený, prase bylo, vepřo, knedlo, zelo. Samozřejmě polívka hovězí, že jo. Dostali jsme jeden talíř, museli jsme jíst jednoho talíře.
4: Šlo vám to?
3: Ale jo, šlo. Pak se dalo káva, zákusky, že jo. No a obložený mísy a prostě jídla bylo mraky. Jako na vesnici prostě, tam se to všechno vařilo, tam jsme měli asi 4 kuchařky, maminčino sestry 2 vařily. Vám říkám, až do rána se jedlo, pilo, hodovalo.
4: Tak zasvěcení asi tušili, že svatební noc může být, ale už bylo zaděláno.
3: Už by. My jsme ani žádnou svatební noc neměli, protože s náma spala v pokojíčku v takovým malým jeho sestra, která jako už v tu dobu taky chodila, měla vážnou známost. No, protože se to tam muselo nějak poskládat. Sice byl barák velký, ale na spaní to tam moc nebylo, ale žádná svatební noc u nás nebyla.
4: Co to ráno? První, manželské, po svatbě, druhý den?
3: No, druhý den ráno jsme vstali, sedlo se ke stolu, jedlo se, pilo se znova, ale my jsme tak kolem 11. hodiny, možná během dopoledne jsme odjížděli do toho Českého Krumlova s tím jeho bratrancem. Jako.
4: Na svatební cestu.
3: Na svatební cestu. A tam jsme pobyli asi 3 dny a od něho jsme potom z Českého Krumlova jsme jeli právě k jeho tatínkovi.
4: Byl jste v tu chvíli rád? Těšil jste se, že prostě spolu prožijete ten zbytek života?
5: Těšil, jo. Těšil jsem se na to. No, vydržel až do teďka zase, už se máme rádi teda.
7: 3 jsem tě dal.
4: Vy jste divoch.
5: No, já jsem takový šumavák, jo, takový.
3: Mě překvapil.
6: Tak

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Je to už 65 let, co si své ano řekli Miluška a Stanislav Strašilovi. Svatbu měli 27. srpna roku 1960.
2: Za pár měsíců po veselce se narodil syn Stanislav. Radost měli oba dva a taky to pořádně oslavili.
3: Já jsem se ošral, hodně. Jo. Radost jsem z toho měl, no. Bude tady po mně potomek, kéž by byl jako já, ale spíš je po hově, po manželce.
4: Jaký pocit člověk má, když se mu narodí syn?
5: No plno radosti, to víte. První dítě, ještě kluk, že jo, no. Já jsem sice chtěla holčičku, protože, no ale jsme se dohadovali na meně, jo, a náš tatínek říkal, co se budete dohadovat, bude to Standa po tátovi, no tak to byl Standa po tátovi a bylo to. No dneska už je mu 64 let.
4: Pořád je to váš malej kluk?
5: Pořád je to náš malej kluk, no někdy taky ještě dostane ode mě vynadáno, když si to zaslouží, ale zaplať pánbůh, že ho máme, on je tak šikovnej, on se postaví ke každé práci. A první dítě, když se vám narodí, ježiš, to je radosti. Ono je radosti i z druhého.
4: Kolik dětí máte?
5: Měli jsme dvě, máme jedno.
4: Co se stalo?
5: Nerada na to vzpomínám. Měli jsme... Narodila se nám za 2,5 roku, se nám narodila dcera Ivanka. Když jí bylo necelých 41 let, tak zemřela. Dostala nádor, no, na mozek. Ona dcera si jako začala stěžovat, že jí bolí hlava, nikdy jí hlava nebolela. A tak potom jako šla k lékaři, no a tak potom z té nemocnice mi volala a říká, no oni mi našli něco, že jí tlačí na mozek, jo. A říkají, že je to maličkost, to nic nebude. A říká, zítra nastupu do nemocnice. No a oni, pak jsme za ní šli a oni říkali, že jako půjde na operaci, ale že to bude lehká operace, jo, že jí to odstraní a že to nic nebude. No jenom, že to byl operovalý v Plzni na neochirurgii. Říkali, že by měla jít na ten gamma nůž do Prahy ještě, protože jí to nemohli odstranit všechno. Jenomže jakmile Praha to odmítla, tak já jsem věděla, že je zde.

0: Přesto Ivanka žila dál. Celý rok se o ní rodiče i její rodina starali.
1: Na 2 měsíce odjela do lázní Karviná, kde se léčila, ale svůj boj nakonec prohrála.
0: Jak napsal starověký učenec Euripides, největší bolestí na světě je vidět umírat své dítě.
2: Kolikrát se dělala takhle, koukala nahoru a manžel říká, co tam vidíš? A já tam vidím andělíčky, ale nikdy nebyla, že by byla nějaká pobožná holka, to nemůžu říct, jo. No, tak vím, že jsme šli 5. května, jsme šli na kontrolu. Paní doktorka nám řekla na rovinu, ta vám umře hodně brzy. To byla rána. I když to člověk tak nějak čekal. No a v sobotu, že půjdeme zase s tím jejím manželem a on přišel, byla jedna hodina, zazvonil, já říkám, tak pojď, já se obleču a půjdeme. A mně nedošlo, že má tašku v ruce. A on říkal, babi, nepůjdeme. A já říkám, počkej, já se obleču a jdeme. Nepůjdeme. No a teď se rozbrečela. Ve 12 hodin sebrali v květnu, ve 12 hodin v květnu zemřela.
3: Jak se to říká, že nedoporučují květnu veselky? Se říká máji, máry, jo, že budou. Jo.
4: No to bylo hrozný teda, to... Já jsem nevěděl, co máme dělat tu dobu. To ono bylo strašně tak hodná, tak chytrá holka to byla.
2: Nechala tady 2 holky. Tady bylo 18, tady bylo 22. No, vidíte.
5: Dá se to vůbec popsat, když rodiče přežijí vlastní děti?
2: Nedá. Dá. To je to nejhorší, co může být. To nejde ani sobě říct. To nejde ani říct. To se vám zhroutí celý svět. To se nedá. To se nedá popsat. To si říkáte, že to není možné, že to není pravda, že to je sen, nebo prostě. Proč zrovna ona musela odejít? Proč se nám to muselo stát? Je to těžké, když koukáte, když pohřbíváte svoje dítě. To ona měla pohřeb, možná, že 100 lidí bylo málo. A říct. Taková holka, jako byla naše dcera, takových je málo, jako byla máma. To říkali ty moje kamarádky nebo ty lidi, co jí znali. Taková máma, jako je Ivanka, takových je málo. Zrovna manželova sestra říkala, tak jak to umí Ivanka s dětma, tak to umí málo kdo. Skutečně. A taky ty holky, obě dvě, byly po ní, se dá říct.
5: Jak často si na ní vzpomenete?
2: Každý den. Možná i 10krát za den. Kolikrát si tak říkáte, jak by asi dneska vypadala? Jo. A navíc potom ještě... A zemřela roku 2004 a v roce 2011 zemřela její dcera, které jí bylo 27. Ta mladší, ta si stěžovala, že jí bolí pořád hlava. Byla kolikrát v nemocnici, nikdy na to nepřišli a měla výduť hlavě na mozku a to jí prasklo. tak ji operovali. Operace dopadla dobře a říkali, že záleží na tom, jak byla v umělým spánku, jak to přijme mozek, jo, když nastal otok mozku a byl konec. Takže ten život jsme neměli taky tak lehký. I když leta plynou, ale zapomenout se nikdy nedá. Nikomu bych to nepřála, aby se to stalo. A když už se to stane, tak to člověk musí nést, i když si pobrečíte všechno, ale život jde dál. Musíte se ohlízet, že tady máte jako další dítě. A vzpomínat, ale nikdy nezapomenout. Můžu říct, že i syn byl pro nás v té době oporou, protože on byl starší a nebýt jeho, tak by to bylo možná ještě horší. Že jsme se zase upřeli na syna.
5: Povídáte si s ní někdy?
2: Povídám si s ní na hřbitově. Zrovna jsme tam byli 13. měla, by jí měla narozeniny, tak jsem, máme tam i tu vnučku, tam máme. Tak říkám, holky, já jsem tady, máte tady hezký stín, je tam takový, myslím, že je to jalovec, ten strom, jak se říká. Říkám, máte tady hezký stín, říkám, mějte se hezky, má dávám sem kytičku, kolikrát si, i v noci si s ní povídám, i povídám si s obouma. Dneska by bylo vnučce 41.
5: Je důležité v ten okamžik, kdy tohle se stane, mít vedle sebe toho, kterého jste si vybrala už na začátku?
2: Samozřejmě. Kdyby byl člověk sám, tak já nevím, kdybych byla sama, tak bych to asi ani nepřežila. Ani by jsem to nepřežila, protože ve dvou je to přece jenom snaží. Nebýt jeho, tak já bych asi tady dneska nebyla. Když se to stalo s dcerou. To je fakt.
5: Byl oporou?
2: Byl a hodně velkou oporou. Hodně velkou. My jsme byli oporou jeden druhýmu. Protože když se to tenkrát, když dcera zemřela a on přišel, on byl na zahradě a když přišel, tak jako zeťák mu to říkal, on si se ta doslova brečel. Je to chlap. Některý chlap by to třeba sobě udržel, ale on brečel.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Miluši a Stanislav Strašilovi prožili opravdu kruté chvíle. Přesto na život nezanevřeli a žijí a těší se ze své lásky dál.
2: A my jim za to chceme poděkovat. Proto jsme jim jako dárek poslali dva zlaté hrnečky Zlaté lásky a velké digitální rádio.
3: Jebra.
4: Ty to bude pořád puštěný u nás.
3: Ono je tamto malinký, tak teďka bude tuplovaně puštěný. Manžel ten ráno stane a rádio muž je doma, jde celý den.
5: To jsme rádi, že nás poslouchá.
3: Jak hůř slyší, tak mě někdy říkám, já už to seslap, mě praskají bubinky.
5: Tohle půjde ještě krásný. Líp, Stando.
3: To je krásný.
4: Ten moc hezký.
3: Tak moc krát panu Koskovi a paní Majerový, Carmen Majerový, moc krát a moc krát děkujeme. Moc nás překvapili a ještě jednou tisíce díky, pane Kosko a paní Majerová.
5: Ještě jedna drobnost. Ať si můžete dát, ať už na zahrádce nebo doma, kafíčko do zlatých hrnečků.
3: No to je krásný. Tak já z toho určitě to kafíčko pít budu.
5: To jsme rádi.
4: Já se to taky naučím pít. Já radši pivo teda, ale...
3: Ale dáváš si ho se mnou většinou.
4: Taky se dávám, no.
5: Tak... Příště budeme vozit zlaté půl litry. A tomu dáme zlatýho bažanta.
4: Mě úplně vytisky srdce ve očích.
5: Tyhle dárky neocení to, co vy jste prožili a že jste to sdělili i nám všem, posluchačům, protože třeba mnohým to i pomůže.
3: No určitě. Určitě to víte, že jo. Aby byli na sebe hodní, jestli se budou hádat a kvůli každé maličkosti se pohádají nebo si nadávají, s tím nevyřeší nic. Musí být tolerantní, upřímní, nelhat si, porozumět jeden druhýmu, stát jeden za druhým. Takhle potom docílí toho, že skutečně spolu vydrží.
0: Zlatá láska.
1: Miluška a Stanislav už znají recept na spokojené manželství. Vědí, co je důležité a o co je třeba ve vztahu pečovat.
2: A teď si je oba trochu vyzkoušíme.
1: Patrik Rozehnal si připravil několik netradičních otázek, aby zjistil, jak jim to klape a jak se znají.
2: Odpovídali každý zvlášť. Netušili, jaké otázky dostanou.
5: Jak dlouho trvalo první rande?
4: No jeden večer asi.
3: Jeden večer.
5: Co byl jeho frajerský kousek?
3: Měl hezky tancovat. Krásně.
4: Já jsem každou sobotu a neděli jezdil tancovat. Jo.
5: Co ráda nosila vaše žena na krku?
4: No řetízek měla. Řetízek.
3: Stříbrnej.
5: Kam vás nejraději líbal?
3: Na tvář, na rty.
4: Neposu.
5: Kdo usíná dřív?
3: Manžel.
4: Já.
5: Jak vypadá kuchyň, když dovaříte?
3: No, tak my máme malinkou kuchyňku, takže musím stát a jít umýt nádobí, protože by to tady bylo jak pobytě.
4: No, má to roztáhný takhle všude. No, takhle to je, no, nevím.
5: Co umíte doma dokonale opravit?
4: Skoro všechno.
3: Je to zámečník, takže...
5: Zámek nejlépe.
3: Zámek nejlépe.
5: Jaké tři věci si vezmete na dovolenou, bez čeho se prostě neobejdete?
3: Zubní pastu, kartáček, mýdlo.
5: Jaké tři věci si vezme vaše žena na dovolenou, bez čeho se prostě neobejde?
4: Řeven, malvátko, narty, to asi všechno. Vystačí s tím.
5: Co nejčastěji hledáte v kabelce?
3: Dá se říct klíče.
4: No klíče, taky klíče v obytu.
3: Ty honím pořád.
5: Co nejraději děláte spolu?
3: Na zahradě.
4: Prostě na zahradě.
5: Kdo hlídá narozeniny? Kdo kdy má v rodině?
4: Manželka. ta tam má všechno v hlavě. To je takový policajt, já říkám.
5: Rodinej.
4: Jo.
3: Já to mám v hlavě. Já si pamatuju vnoučat, pravnoučat.
5: Takových čísel?
3: Ano. Neržu, přísahám.
5: Jak často měníte ložní prádlo?
3: 3 neděle, měsíc.
4: Ta by to měnila každý týden. Já teda ne, teda.
5: Co ho spolehlivě rozesměje v posteli?
3: Co ho rozesměje, když řeknu nějakou blbost asi.
5: No on řekl taky hezkou blbost.
3: Jo, já nevím.
5: Ale týkala se zvuku.
3: Já asi vím co, nechci to vyslovit.
5: Ne, tohle se vyslovit dá.
3: Ne, to nemůžu říct. To nejde.
4: Jdeš jako strašně chrápat.
5: Jak vy dáte vědět, že máte, nebo měl jste chuť na něžnosti?
4: No, kolem krku a se pomazlíme spolu. Tak.
5: Co udělá?
3: Přitulí se.
5: Raději ráno nebo večer? Něžnosti.
4: Večer.
3: Spíš večer, protože ráno se chodilo do práce.
5: Jaké bylo jeho nejněžnější oslovení na vás?
3: Miluško nebo Miláčku. Většinou Miluško.
4: Miluško, říkám. A ona mi řekne zase Stáničku.
3: Stáničku s Tandulkou.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Zajímalo nás také, jak Miluška a Stanislav žijí. Jak se k sobě mají. A co je baví.
1: A tak víme, že Miluška ráda peče, rozmazluje vnoučata a pravnoučata a Standa skoro denně jezdí na jejich zahrádku.
3: No, má tam včeličky, má tam 5 slepiček a kohouta. Letos mi nasázel pomalu celou zahradu brambor. Já říkám, nehoň se, už jsi starší, jo, už to taky tak nejde. Ne, on to nemůže, já říkám, necháme to zatravnit. Ne, no stará se o včeličky.
5: Jaké jsou, jaké to je starat se v tomhle věku o včely?
4: No, to je něco nádherný, to je nádherný. Jo. Já tam vydržím sedět a koukat na ně, jak pracujou, jo. Nedovedu si představit bez těch včel, rozumíš? To...
5: Je to kvůli tomu medu, který od nich je? Je to kvůli energii, která v nich je? Proč?
4: Já si myslím energii, jakou já mám. Tak. Ten med ani nemusím mít, jo. Mně stačí ten pohyb. Já tam musím pořád denně na zahradě být.
5: Já bych k tomu ještě doplnil, kdo má rád zvířata, ten má rád lidi.
3: To je pravda. To je pravda. Můj muž, kdyby mohl, tak by tam tu zahradu snad dal všechny zvířata, které by byly.
5: Kdy si během toho dne třeba dáte pusu, pohladíte, potěšíte?
3: Většinou na noc. Většinou na noc, když jdeme spát. Ale pohladit mě taky přes den, kolikrát pohladí.
5: Jo, hladíte svou ženu?
4: Jo, tak jo. To jo, to vždycky pohladíme.
5: Má to hlazení ráda už od mládí?
4: Jo, to máme rád. Jo. A mám ji rád i teďka.
3: Má o mě hodně velkou starost, prostě, když jsem v nemocnici, je nešťastný. Jo, on sice v nemocnici byl asi jednou jenom, ale já jsem teďka poslední dobou byla hodně často v nemocnici, takže někdy jsem viděla, že má i slzy ve očích, když jsem odjížděla, když pro mě přijela sanitka, což je fakt pravda.
5: To je důkaz lásky?
3: Asi jo, my se máme opravdu rádi.
4: No, mami, já jí mám strašně rád, rozumím.
3: On je hrozně klidný člověk, jo.
5: A hodnej?
3: No, to se nedá ani slovy říct, jak je hodnej. Tolerantní prostě. Opravdu. No, hrajte, my jsme spolu ve středu, to bude 65 let a na té ruce bych spočítala, kolikrát jsme se pohádali. Na té jedné ruce. Jeden bez druhého jsme snad v životě nikde, akorát v nemocnici. To jsme byli jeden bez druhého, jinak ne.
5: Dobře jste si vybral?
4: Já jsem si nedobře, ale výborně jsem si vybral.
5: Jste šťastní za to, že že jste pořád spolu, že jste se takového věku dožili a jste tu pořád vedle sebe a pro sebe?
3: Jsme až moc šťastní a jsme rádi, že jsme se potkali vůbec v životě, protože jeden pro druhého znamenáme hodně. Moc znamenáme jeden pro druhého. A růžová obálka s dopisem je asi tím naším osudem nebo tou náhodou, že jsme se poznali, že jsme dneska spolu.
5: Co je hezkého na tom, když jsou dva a milují se?
4: To je nádherný, to je opravdu nádherný teda. Je taky pocit hřejivý u srdce, jo, takový, no, mám z toho radost, jo, taky.
5: Jak moc tu svou ženu milujete?
4: Zkrátka pořád jim mám rád, ta láska. Mám je strašně rád, teda.
5: Jakou tu lásku k sobě máte?
3: Cítím k němu něžnost, cítím k němu velkou oporu v něm. Je mi vším, takhle bych to řekla, shrnula do jednoho slova, je mi vším prostě. Já ho nemí, tak nevím, kdyby se s ním jednou něco stalo, nevím, jak by to se mnou dopadlo.
5: Milujete jí?
4: Miluju, jo. Láska je důležitá.
3: Aby jsme vydrželi spolu, aby jsme byli šťastní spolu. A zároveň je důležitá i k výchově dětí ta láska. Protože jakou lásku máte jeden k druhému, takovou lásku si odnášejí děti do života. Jo.
5: Milujete ho?
3: Hrozně. Hrozně. I když už mě dneska staří, tak jako opravdu.

0: Miluše a Stanislav Strašilovi cítí, že jejich láska je přivedla ke štěstí. Oba dávno vědí, že milovat můžete až za hrob, že krásné city vám pomohou překonat těžkosti a žít spokojeně i ve stáří.
1: Jak řekl Vincent van Gogh, láska dovolí vidět mnohé věci klidněji, protože jen s tímto klidem se může něco podařit.
0: Ať klid, mír a pokoj v duši provází i vás. Ať se vám v srdci rozprostře láska, bez které se nedá žít.
1: To dobře ví Carmen Majerová.
0: I Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
2: Přes Česko dál přechází silný déšť a bouřky. Středočeští hasiči mají už přes 130 výjezdů. Důchody příští rok porostou minimálně o 300. O dalším zvýšení vláda dál jedná. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, přechodně i zataženo s deštěm nebo přeháňkami a teplotami v Čechách do 22 a na Moravě do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česko znovu zasáhly bouřky a taky silný déšť. Třeba na Benešovsku a v okolí Slapské přehrady podle meteorologů napršelo až 50 mm za hodinu. Silně prší taky na Táborsku. Středočeští hasiči mají už asi 130 zásahů. Nejčastěji výjíždějí k popadaným stromům nebo čerpání vody, říká jejich mluvčí Jan Sýkora.
3: Mimo to jsme zaznamenali i několik dopravních nehod nebo požárů. Například na Benešovsku aktuálně řešíme požár trafostanice po úderu blesku.
2: Středočeští hasiči zároveň taky aktuálně zasahují u požáru nízké budovy v Podlešíně na Slánsku. Vyhlášený je druhý stupeň požárního poplachu. Hasiči na síti X informují, že z hořící budovy vynesly dvě tlakové lahve. Požár zatím nemají pod kontrolou. Starobní, invalidní i pozůstalostní důchody příští rok vzrostou minimálně o 300 korun. Vyplývá to z dokumentu na webu úřadu vlády. Jde o řádnou valorizaci o inflaci, kterou kabinetu ukládá zákon. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO Českému rozhlasu napsal, že i dál pokračují vyjednávání o navýšení penzí nad pravidelnou valorizaci. Dříve mluvil až o částce kolem 600 korun. Například starobní důchod pobíralo v Česku na konci června přes 2 miliony 300 tisíc lidí. Nejvyšší správní soud zrušil část územního plánu obce Rybitví na Pardubicku, který znemožňoval společnosti AVCZ obnovit spalovnu nebezpečného odpadu. Vyhověl tak kasační stížnosti odpadové firmy a zároveň zrušil nedávný rozsudek Pardubického krajského soudu. Ten převážnou většinu územního plánu obce ponechal v platnosti. Firma s tím nesouhlasila. Rozsudek nejvyššího správního soudu nezávislou starostku Rybitví Evu Šmeraulovou překvapil.
4: Jsem si myslela, že krajský soud se s námitkama firmy AVCZ to dostatečně vypořádal a myslela jsem si, že nejvyšší správní soud bude řešit, jak se krajský soud vypořádal s těmi námitkami a nebude řešit ty technické věci toho územního plánu.
2: Rybitví bojuje proti spalovně více než 20 let. Společnost AVCZ má už kladné povolení vlivu stavby na životní prostředí a usiluje o integrované povolení. Sport. Tenistka Sara Bejlek je v Cincinnati v semifinále. S domácí Kýsovou ze Spojených států si poradila po obratu a setech 3-6, 6-4 a 7-6.
0: Počasí.
2: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Hlavně v severozápadní polovině se místy objeví déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Později začne...
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na nehodu dejte pozor na D46 na kilometru 25,5 směrem do Brna. V pravém jízdním pruhu se srazila dvě osobní auta. A na dálnici D5 na kilometru 69 ve směru do Prahy je na krajnici upadlé kolo a odstavený kamion. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer vám všem, kteří se k divadlu pro vaše uši utíkáte s tím, že vám ta následující hodinka přinese lehce nostalgické ohlédnutí a zastavení v čase. Máte pravdu, dnes tedy za pomoci několika usměvných a veselých povídek. Pěkný poslech.

Když tedy povídky, tak mezi nimi rozhodně nemůže chybět aspoň jeden z příběhů Jaroslava Haška. Co třeba ten S malým Mílou? Povídka, která věrně popisuje to, co jsme s dětmi určitě zažili každý z nás. Je to podařený kousek v humoristické próze a tak není divu, že se dochoval hned v několika různých nahrávkách. A víte co? Pojďme si poslechnout, jak by to vypadalo, kdyby se u mikrofonu společně potkali pánové Vlasta Burian a Petr Nárožný.

0: Před více než 4 měsíci slíbili malému Mílovi jeho rodiče, že s ním jeho strýček, totiž já, půjde na procházku. Chtěj, nechtěj, musel jsem s ním jít, slíbiv nebohým rodičům, že toho chytrého chlapečka přivedu zas v pořádku naspátek. Tak jsem mu hned, jakmile jsme vyšli z domu, řekl: drž se mě za ruku, aby se ti nic nestalo.
1: A proč se mě nemá nic stát?
2: S touto otázkou překvapilo mě hned to chytrý dítě. Víš, Miloušku, mohli by tě přejet.
1: A proč by zrovna mě přejel? Proč pak nepřejedou tebe?
2: Ty jsi ještě malinký.
1: A proč pak jsem malinký?
2: No, poňáči jsou teprve 4 roky.
1: A proč mě jsou teprve 4 roky?
2: No, poněvadž ti není 5.
1: A co kdyby mě bylo 5?
2: No, pak bys byl o rok starší.
1: A co je to starší?
2: No, vidíš, támhle ta slečna je už starší.
1: Proč říkáš, strýčku, támhle ta?
2: Poněvadž, miláčku, není to tahle, co jde naproti.
1: Jak to tahle?
2: No víš, Miloušku, mlč hezky.
1: A proč mám mlčet hezky?
0: Dal jsem mu pohlavek. Kluk se dal do pláče a já mu řekl: tak už nebreč. Utřel si rukávem oči a otázal se mě nevinně: proč nemám brečet? Poněvadž jsi muž. A proč jsem muž? Poněvadž nejsi holčička. Proč nejsem holčička? Poněvadž, milé dítě, nosíš kalhotky, ostatně to se dozvíš, až budeš starší. Ty nosíš také kalhotky, strýčku? Vždyť to vidíš, miloušku. Proč nejsi, strýčku, ty taky chlapeček jako já? Poněvadž už jsem z toho vyrost. Vyrostu já taky tak, taky vyrosteš. A teď už drž hubu.
1: A proč mám držet hubu?
2: No, poněvadž bych tě hodil do řeky.
1: Je, to bych byl rád, strýčku.
2: Není bylo na mě, abych se ho optal já. A proč bys byl rád, miloušku?
1: Poněvadž bych dělal párniček.
2: A jak bys dělal párniček?
1: No, já bych si odfukoval, strýčku, pak by po mně lezli lidi a zvonili by. A já bych dělal párniček chuchle a vyplivoval bych oheň.
2: Náhle obrátil svou pozornost na muže, který kropil ulici.
1: Proč pak ten pán kropí ulici?
2: No, poněvadž víc z plachu je prach.
1: A proč nás nepostříká?
2: No, poněvadž nesmí.
1: A proč nesmí?
2: No, poněvadž by nám zkazil šaty.
1: A proč by nám zkazil šaty?
2: Vodou, synáčku.
1: A proč vodou?
2: No, poněvadž nekropí pivem.
1: A proč nekropí pivem?
2: No, poněvadž by se opil.
1: A proč by se opil? Ty se taky opíjí, strýčku, říká maminka. Strýčku, a proč si prase?
2: Tomu ty nerozumíš, miloušku, ale teď už mlč, nebo tě praštím.

0: proč bych měl rád do stoličku?
1: Pan, já si koupím lístek a pojedeme hezky spolu, víš, po mašině. Zatleskal ručičkama a zvolal.
0: Já budu funět.
1: No tak jen fuň, chlapečku.
0: Já budu pouštět páru.
1: Dělej, co chceš, Miloušku. A koupil jsem dva lístky na Pusta Maďarát směrem k Fízeš Džarmátu na poslední stanici uprostřed nesmírné pusty. Podotýkám, že to chytrý dítě se ptalo pořád.
0: Kdy už budem na místě? Kdy mě už odložíš, strejčku?
1: No konečně se toho dočkalo. Šli jsme ze stanice Pusta Maďará do pusty přes půl druhýho dne a tam uprostřed jsem řekl Mílovi, aby na mě čekal.
2: Proč mám čekat, strýčku? Poněvadž jsi takový rozumek. A rychle jsem se vzdálil. Jen za sebou jsem slyšel jeho nevinný hlásek. Proč utíkáš, strýčku? A za chvíli na to. Proč mě, strýčku, štípají bravenečkové? A to jest moje zpověď.
3: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
4: Jan Eskimo Welzl, polárník, dobrodruh, cestovatel a taky spisovatel. Dlouho se mělo za to, že to je jenom vymyšlená fiktivní postava a že autorem jeho originálních textů z Dálného severu je, nevěřili byste, Karel Čapek. No aby ne, když Welzlovy povídky vycházely v prvorepublikových Lidovkách. 30 let na Zlatém severu se jmenuje jedna z Welzlových knížek a povídku o Edisonově vynálezu si v ní vybral pro veřejnou nahrávku v Pražské Viole i Karel Heger.
5: My jsme jedenkrát lovili na Alasce, já už nevím, který roku to bylo, to myslím, že 1900. A tehdy jsme lovili zvěře a nic se nestalo. Všechno šlo po pořádku a nebylo by nic vypravovat doma, kdyby z nenadánou nepřišel Karabuje Bill. No páni, to byl velká potvora. To byl člověk po hledání vzití. To byl člověk, který rozuměl všemu. A i všelijakému různému novému vynalezení. A i přes ty geografické mapy se vyznal. A i přes měření těma vědeckýma přístrojema a přes zkoumání severní polární záře. No prostě přes všecko, co bylo ve světě novýho. Přes všecko nový vynalezení, on tu zprávu měl, anebo o všem dobře on věděl, všelijaký různý věcí on spravit dovedl, nebo kázat uměl, jak by se to spravit mělo. No a jak jsme teda takto táboření brali, znenadáno, jak jsem povdal, někdo k nám jde s psama, se saněma plnýma a napokovenýma až povrch. Psi od toho člověka měli pěkný postroje se zvonečkama. A tak hned jsme tu vědomost měli, že to nemůže být nikdo jiný než Karabuje Bill. Hej, Bill, jsi to ty? U čerta volá Bill zdaleka, jakživ jsem se nemyslel, že mezi ty největší lotry a piráty Zlatého severu já tu padnu. No on tak špásová jenom, víte. Tak jsme mu pomohli s vypřáhním těch psů. Zavedli jsme ho do jedné kabiny, aby tady u nás přenocoval a cestu potom dál mohl brát. No a jak jsme mi ty psi vypřáli, tak on najednou křičí: Jehoši, Jezus Maria, dávejte pozor na to, co je na saňách, ať se temu nic nestane. To nám bylo divný, ne? Co může mě traper na saňách? Nějaký pastě, nějakou ulovenou zvěře, pušku, municu, sůl, pepř, koření a temu všeckému dohromady se tam nemůže nic stať. Dokud to nespadne do vody a nepropadne se to tam a nezmrzne to uvnitř v tým. No a to jsme pro jisto mysleli, že on si blázní přes nás dělá. A tak jsme mu to chtěli na těch saňách pořádně pošlapat. Ale on dal prosil, aby jsme to nedělali, že to doopravdy, že tam má takový věci, o kterých jsme ještě nikdy slyšet nemohli. Povdá, abyste věděli vy. Já jsem zástupce od toho Edisona přes celý Zlatý sever. No tož tenkrát my jsme ještě nevěděli přes toho pána, kdo to je. No tak jsme se ptali, jestli je to nějaký nový náčelník amerikánské vlády, či co? No Karabuje Bill se smál, až se za břuch popadal. A poté nám povdal, že teď aspoň vidí, jaký my jsme v těch pustinách pro věčnost a pro věčnost ztracený. Ten Edison povdá, to prý je člověk, který každý den udělá veliký nový vynalezení hotový. A tým pádem je už tak bohatý, že by mohli aj týden s tím vynalezením nových krámů přestat a nic by mu to neškodilo.

Ale co týden povdal roky, by nemusel ten člověk žádný vynalezení udělat, dal hotový a ještě by se měl dobře. A Karabuje byl, pil bílý kafe a jenom palcem ukazoval ke svým saňám. Když já jsem u něho byl, hoši, to jsem mu povdal, jak ta zvěře se traperům chytá pořád hůř a hůř. A to tím pádem, že je jí míň a míň. A to jsem ho prosil, aby nějaký vynalezení udělal, aby ta zvěře se na Zlatým severu víc do pasti lezla a víc se chytala do něch. Já mu povrám, pane Vizon, něco takového, rozumíte? Aby to bylo prosíní Zlatého severu jako požehnání, aby na vás vzpomínali. A ona to povdá dobrá, tak já něco takového udělám. A hoši, on to taky opravdu se slovo vyplnil a on to taky udělal. No tož jako co, tak jsou to nějaký náhradní pasti, alebo co? Ježiš, Karabuje Bíl se zase smál, jako kdyby jsme ty největší blázni byli na té země kouli. Ale depak, jenom myslíte pasti a pastě. Od jeho on je velký vynálezec, že on myslí na jiné věci než na pastě. Co by vám byly nejlepší pastě, když do nich zvěře nevleze dovnitř? Lepší mět v obyčejný pastě a tu zvěře do těch pastí nahnat. Udělat, aby ta zvěře do té pasti sama nalezla. Povdal taky, když to vynalezení začal dělat. Koukejte, nejlepší by bylo, kdyby to maso v pastě samo žvalo na zvěře, že tady je. Ale pán, že to maso samo žvat nebude chtět, tož my tam dáme přístroj, který bude na tu zvěře sám žvat po celých těch dalekých pustinách. No a tak on udělal ten přístroj hotový, který místo toho masa na zvěře žve. A tu je ten pád, že ta zvěře, aj když to maso necítí, tož ona k němu přijde, poněvadž ona něco slyší, co je pro ní náhradně zajímavý. No tak teda my jsme poslouchali a zdalo se nám, že to nemusí být špatný. Nejak ty zvěře vyložit, že tu je maso a v opasách ji neříct nic. Jenom nám to nešlo na rozum, jak se to udělá. A to jsme byli už zvědali přes tu věc, když Karabuje Bill zašel k saňám a dones vodu takovou velikou troubu, pěkně pomalovanou na modro a zlato. Potom to dal do kaslíčku a položil tam váleček. A z té trouby napřed vycházelo takový škvrčení ven, ale naráz šel fajnový hlas náramního viti vlka. A jak ten hlas vyšel, hned přiběhli naši lidi, kteří venku stáli a hrozně se smáli, bo oni mysleli, že vlci jdou v krajině. No a potom položil Karabuje ještě jiný váleček a to zase bylo, jako když liška štěká. No takový a jiný zvířata. A já povdám Karabuje Bílovi, no a pak to ten Edison udělal, že ta liška dělá takový kravál. No, on se Karabuje zase smá. Vykládá, že tu lišku měli tam u Edisona a píchali už špendlíkama bez slaninové kůže zasazenýma a že tím pádem si dala ta liška říct. A Edison to chytil na ten váleček. No a tady jeden váleček je a podlívá něho ještě moc jiných udělaných. To nám se to nám líbilo. Ta věc. A celou noc jsme si nechali všelijaký různý zvířata být až čekat. A jenom jsme byli zvědaví, jestli to vynalezení něco k čemu. A na druhý den jsme to hned začali zkoušet. Karabuje Bill postavil velikou klec z drátu, do který ten přístroj zavřel, aby mu to nějaká zvěře nerozbila. Kolem ty klece nastavil všelijaké různé pasti. Napřed pět kroků dal první pást, potom do polovičního kruhu ostatní pastě pěkně vedli sebe. A potom pouštěl po větru to veliký vití, který bylo slyšet kilometry a kilometry daleko. Jak váleček dohrál, on tam byl skovaný, tož hned pustil nové a tak vyhrával a vyhrával do lesa a ta zvěře je tak zvědavá, že to všecko nevydržela. A tož napřed obíhala sem a tam v lese, potom už si troufala přijít blíž, ale tím pádem, že ještě nikoho neviděla, tož ji to přestalo zajímat. A tady bylo maso
A to šla za tým masem a zrovna do pastě. A tož to se nám zdalo, to vynalezení moc dobrý. A tak jsme hned od Karaboje byla koupili 5 takových Edisonových vynalezení na zvěřechytání na dalekém severu. Enomže potom, když ta zvěře se na to vynalezení chytala, potom už nebyla tak zvědavá jako napřed. Ale kdyby bylo jenom to, nic nepovdám. Horší bylo, že za chvíli z každého koutu pralesa žvala na tu zvěře jedna trouba to vytí zvěře a ta zvěře byla z toho tak hloupá, že už potom nevěděla, ke kterému gramofonu se má jít poslechnout. A nakonec už z toho byla tak vyplašená, už běhla sem tam po lesu a do pastě nechodilo nic. No, potom taky možná, že jak se na ten furt hrálo a hrálo, tož už to potom taky nebylo dobrý. Ta zvěře už poznala, že to je nějaké lidské vynalezení na chytání a lákání do pastě. No, tož jak to pěkně začalo, tož to potom dopadlo nepěkně. A já jsem můj gramofon přivezl na Novou Sibériu našim eskimákom pro radost. No a Karaboje byl, jezdil s těma gramofon dlouho a dlouho po dalekém severu, prodali hromadu a hromadu. No, že ale nakonec to nešlo už ten obchod tak, aby se to panu Edisonovi vyplácelo. No tož povdá, že z těch gramofon na tu zvěřechytání udělá gramofon na zábavu pro lidi. A že místo toho, aby se na ty gramofon chytala zvěře na dalekém severu, že budou prodávat gramofon ve státech a v celém jiném světě. No a taky Karaboje byl, začal potom vozit k těm gramofon všelijaký různý valečky se zpíváním lidí v tým a s všelijakou různou hudbou. No a tak se potom už gramofon nedělal ten rámus té zvěře, ale zase rámus jiné po nejvíce lidí. No tož tak, víte, to bylo s gramofonem. Teda tak, a ne ináč. Kdyby nebylo traperů severopolárské zvěře, nebyl by Edison udělal to vynalezení. A kdyby byl gramofon dobře chytal kužovou zvěře na dalekém severu, kdyby jsme ho my mohli třebovat, to jste ještě do dnešního dňa nevěděli, že je na světě nějaký gramofon.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Ještě dřív, než nám František Nepil připomene svůj nejkrásnější koncert v životě, dovolte mi, abych vás vlastně ve shodě s jeho vyprávěním pozval za flétnistou Václavem Žilkou a jeho přáteli. Patřil k nim mimo jiné herec Josef Kemr, malíř Cyril Bouda nebo violončelista Antonín Kohout. A takhle všichni pospolu, ač profesí různých, muzicírovali v malém domečku malíře Cyrila Boudy v Praze pod Petřínem.
2: Jak na tebe zapůsobilo to nedělní dopoledne, kdy poprvé k tobě přišel Josef Kemr na zkoušku?
3: No, to bylo úžasné. Já jsem měl radost, když říkal, že nic neumí, poněvadž já neumím taky nic. Tak jsme byli dva a měl jsem ohromnou radost z toho, že tak jako se v tom ztratím, v tom neumění.
4: Pane profesore, já jsem se dozvěděl, když jsem přišel, že jste měl ze mě strašnou trému. Já jsem o vás slyšel před lety, že hrajete na flétnu. Já jsem měl daleko větší trému než vy. Jak, když jste mě vyzval jako do vašeho intimního kvarteta k muzicírování, já jsem si opravdu sehnal housle a já od toho okamžiku, jak jsem se to dověděl, hned jsem sah na škály stupnice, hned jsem cvičil prsty, abych je rozejbal, protože jsem slyšel, že vy jako ovládáte ohromně na ten nástroj. No, tak to víte, já se chvěju i teď. Já máme sehrát toho Haydna. No, to tam není napsaný u toho Haydna. Já mám v levý mám trilky a v pravý mám tremolo. Kdy to je o život, pane profesore?
5: Tak uslyšíme Kemrovo trio v obsazení Josef Kemr, housle, Cyril Bouda flétna, Antonín Kohout violončelo. Jo. Toníku, co myslíš, má si pan Kemr sodinku?
6: Já myslím, že by měl nechat zaznít krásu svého tónu naplno. Proč jí tlumit?
5: No, ale neprozrazujte, co budete hrát.
4: No, to já musím procvičit, to já musím pláč. Tady jsou, to jsou trioly, to je dost rychle. Víte? No vidíte, tady je i cis, to nesmím taky zapomenout, abych to tam vymakal, pláč, to je... No vidíte, aby to zaznělo v tom fofru.
5: To je krásné, vy umíte číst noty.
3: Máte to cis? Který to je?
4: Pardon, gis, tadyhle gis, to ne cis.
3: Jo, to je, jo, to je tam ten křížek.
4: No, tak. To je cis.
3: To je těžký.
4: Cis a gis.
5: Je to Cyril Bouda ani nezná číznoty.
3: Já znám jenom některý.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Nejkrásnější koncert mého života. Příběh o tom, jak jsem získával Otu Janečka za svého ilustrátora s pomocí foukací harmoniky, jsem vyprávěl v letohrádku Hvězda na Bílé hoře. Pozval si mě tam na alšovské variace jako hosta Václav Žilka, flétnista České filharmonie, který se v oněch letech rozhodl, že na flétnu musí umět hrát každý Čech, a to i neduživý, neboť učil děti pískat nejprve kvůli radosti z muziky a potom i ze zdravotních důvodů, protože přišel na to, že kdo píská na dřevěnou píšťalku, tomu sílí plíce, tomu sílí dudy, a že národ nebude tak dýchavičný. No a mě pozval do letohrádku Hvězda, protože tam pořádal něco, jako je v tanečních prodloužená, a já se měl ve svých vyprávěnkových vstupech nějak dotýkat hudby. Taktně, neboť na takovém kulturním odpoledni se čeká, že k hudbě máte vztah co nejkrásnější, že ji posloucháte od rána do večera, protože vás povznáší a inspiruje, a že na něco hrajete tak dobře jako Václav Žilka nebo Yehudi Menuhin. A to já ne, já hudbě vyhražuji úměrný prostor, protože píšu. Když píšu, nesnesu ani bublání konvice na plotně, ani zvuk kročejů po bytě, ani vzdálený hovor nebo kašel, natož tedy, abych snášel takový hluk, jaký dělává Frédéric Chopin nebo symfonický orchestr. Prostě do Hvězdy jsem nejel s velikými rameny, protože hudba není moje parketa. Trošku jsem se bál, že to obecenstvo rozladí a že na Bílé hoře nedopadnu o nic líp než Bedřich Falcký. Dopadl jsem však líp. Návštěvníci mě přežili ve zdraví, dokonce se snad i bavili, a když to měli za sebou, stoupli si do dlouhé fronty na můj drahocený autogram. Každá autogramiáda je vždycky malé dobrodružství. Vždy se vám při ní objeví někdo, koho nečekáte, a naopak přehlédnete někoho hodně známého a pak to máte na talíři, jak je rok dlouhý. No a mně se na Bílé hoře vynořili ku příkladu Knechtlovi z Kladna, se kterými jsme se neviděli léta páně. A jen jsem se jich poptal, co a jak, potřásla mi rukou paní Vaníčková, co procestovala Koreu a Japonsko oholi, protože jí už léta nedělá noha dobrotu. A když už jsem si myslel, že je po všech překvapeních, stála přede mnou, věřte nebo nevěřte, sama Miluška Hofmanová s krásnýma zlatýma očima, mistryně republiky v jízdě na skibobech, co by byla i mistryní Evropy, kdyby v Oberstdorfu neměla smůlu, nepadla na ledovce a neprojela závěrečnou část trati na sice mnohem půvabnějším, ale podstatně brzdivějším jízdním prostředku, než je skibob. Ještě jsem se z mistryně republiky nevzpamatoval a už jsem cítil, že něco není tak, jak má být, že se porušil rytmus autogramiády, že přede mě nikdo nepokládá nic k podpisu. A v tom slyším přepovědomý hlas. Pane Nepil, já si nepřišel podepsat žádnou knížku, ale budete prosím vás zítra dopoledne doma? Tohle přece musí být hlas pana Kumpošta, co mi nosíval poštu. Není to pan Kumpošt? Ovšem, že je, proto se ani neptá, kde bydlím, vždyť to ví. Budu doma, pane Kumpošt, odpovídám, ale ne dopoledne, nýbrž ráno a pak až večer. Děkuju vám, oddychl si pan Kumpošt, já bych si teda dovolil přijít. Autogramiáda skončila, v kanceláři mi postavili na kávu a já si začal jako obvykle dělat v klidu před zrcadlem dodatečnou inventuru svých trapností. No ovšem, zase jsem absolvoval podpisování s hlínou za nehty, co si Knechtlovi a paní Vaníčková pomyslí. Dopoledne jsem totiž přesazoval ke dlubny a při mítí jsem si nevšiml, že mi mýdlo sice pročistilo dlaně, ale pod nehty se nedostalo. dostalo. Snad se mi alespoň Miluška Hofmanová při podpisování dívala na tvář a ne na moje prsty. Dále jsem měl zase rozepnutý knoflík u košile, na břichu a na nose mám fialovou žmouhu z propisovačky. No nazdar, snad se mi Miluška nedívala na tvář, když už ze mě nemohli odtrhnout oči k Nechtlovi a paní Vaníčková. Zotavil jsem se z toho až doma. Tam jsem se taky vykoupal a vypadal konečně tak, jak jsem měl vypadat na Bílé hoře. Ráno jsem se pro nic za nic probudil v 17:30. Do 18:00 jsem bloumal po stropě, jestli se mi nevrátí spaní, a když to k ničemu nevedlo, šel jsem do koupelny a namydlil se holicím mýdlem. Oholil jsem si jednu tvář a crr, někdo zvoní. Takhle brzo, za mého mlada mezi 22. hodinou večerní a 6. raní odváželi na Pankrác. Otevřu tedy s jednou tváří oholenou a druhou namydlenou a hle, za dveřmi stojí pan Kumpošt. Docela jsem zapomněl, že mi ráno přinese podepsat knížky, ale že zrovna v 6, to by mě nenapadlo, i kdyby mě hoblovali. Dobré ráno, pane Kumpošt, prosím vás, posaďte se, já si trošku přispal, doholím se a hned jsem tady. Když jsem za pár minut vstoupil do pokoje, pan Kumpošt povstal, vyňal z náprsní kapsy složený list, rozložil si jej a oslovil mě, ale nikoli rozkročen, nýbrž ve stojí spatném, slavnostně jako ministr při uvádění nové válcovny do provozu. Pane spisovateli, vy jste nám včera na Bílé hoře tak pěkně vyprávěl, jak jste hrál Otovi Janečkovi na foukací harmoniku, že jsem se rozhodl, že za vámi dneska přijdu. Říkal jste, že jako předehru jste hrál, nahlédl do svého papíru, Ovčáci čtveráci, to by mohlo být takhle. Sáhl do kapci a vytáhl foukací harmoniku, jenomže ne takovou mřenku, jakou já měl ve mlýně na Brzině. To byla harmonika velká jako šamotová cihla a zvuk měla jako varhany. Když mi na ní padl zrak, rozářili se tentokrát mě oči tím dychtivě zvědavým výrazem klášterní chovanky a víc než Otovi Janečkovi. Na rozdíl ode mě na ní dovedl Hugo Kumpošt hrát.

pak pan Kumpoš dohrál, já, jediný posluchač a divák, se mu zatleskal a on, že abych dovolil dál, že by hrál v sedě. Dovolil se mu to rád, Zuzana Ružičková hraje taky v sedě, proč by nemohl hrát v sedě pan Kumpošt? Dále jste vyprávěl, pane Nepil, že druhou skladbou bylo Kolíne, Kolíne, pohlédl do svého papíru můj privátní koncertní mistr. Nebylo to nějak takhle? Nevěřili byste, jak je pražský dům v 6 hodin ráno tichý a jak skvěle rezonuje foukací harmonika. Jistě to už probudilo paní Šlitrovou pode mnou a ona hledá koště a za chvíli zatluče násadou do stropu, ať si uvědomím, že nejsem v domě jen

pan Kumpošt opět nahlédl do svého papíru a oznámil mi, že další skladbu mi vybral sám. Na svém programu měl totiž vypsán celý svůj koncert krásným, poctivým, čitelným písmem, jakému se učili naši otcové po skončení první světové války. Schoval jsem si ho na památku, protože toho rána jsem vyslechl nejkrásnější koncert svého života. Měl tento program: Ovčáci, Kolíne, My pluli dál, 50 let uprchlo nám, Na břehu Blanice, Vandrovalo děvče, Můj otec rybářem byl a Neapol. Koncert byl nejenom produkcí instrumentální, nýbrž i pěveckou. Písně, které jsem neznal, a já neznal ani o Blanici, ani o vandrujícím děvčeti, ani o otci, jenž rybářem byl, ty mi pan Kumpošt nejdříve zahrál na harmoniku a pak zaspíval, alespoň teda sloky, které si pamatoval. A nemyslete si, že to bylo jednoduché. Bylo mu přece jen už 72 let a dlouhou službou u pošty si přece jen hodně ochodil plíce. První písně odehrál jakoby nic, ale od 50 let, co uprchlo nám, musel sem tam nějaký takt věnovat nadechnutí. A poslední píseň byla velice napínavá a krizová. Ta zněla asi takto: Krásná je Neapol, dejchy, dejchy, dejchy, když měsíc svítí, dejchy, dejchy, dejchy, dejchy, tichý je, dejchy, dejchy, vítr, dejchy, dejchy, dejchy, hvězdy se, dejchy, dejchy, třpití, dejchy, dejchy, dejchy, dejchy. A i když jsem jasně dával najevo, že mi to ke třpitění naprosto stačí, pan Kumpošt neodpustil svým plicím ani štych a neodložil harmoniku, dokud nedorazil do uličky Santa Lucia. Nikdy by se byl nevrátil, dokud neměl roznášku hotovou. Dohrál, ale k podpisu žádnou knížku neměl. Na tu mu ani po těch důchodcovských brigádách na poště nezbylo. Tak se mu jí dal na památku a jako dík. Když však odešel, měl jsem pocit, že nejsem o nic štědřejší než ta jeho pošta. Že jsem ho pěkně natáh. A taky, že ano, už dneska vím, že kdybych mu dal za ten koncert celou svou knihovnu, byl bych a jsem jeho dlužníkem.

0: Skoro se mi teď chce říct, že tam, kde býval František Nepil, nechyběla často ani Eva Pilarová a taky Miroslav Horníček. Ten, který, jak víme, tolik obdivoval humor anglického spisovatele Jeroma Klapky Jeroma a jeho Tři muže ve člunu, o psu nemluvě. A právě z téhle knížky vybírám tu dnešní poslední humoristickou povídku o umění chytat ryby. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví a brzy zase s divadlem pro vaše uši naslyšenou.
1: Až někdy budete na řece a najdete si volný večer, dejte na mou radu a zapadněte do některé vesnické hospůdky a posaďte se do výčepu. Můžete si být skoro jisti, že tam najdete jednoho nebo dva staré lovce s rybářským prutem a ti vám během půl hodinky naservírují tolik rybářské latiny, že vám to pokazí trávení na celý měsíc. George, já a pes jsme se jednou zastavili v jedné hospůdce u řeky a posadili jsme se do salonku. Tam byl jen děda pokuřující z dlouhé hliněnky a s tím jsme se pochopitelně začali bavit. Řekl nám, že dneska se ten den vydařil. A my jsme mu řekli, že i včera se ten den vydařil. A pak jsme si všichni říkali navzájem, že zítřek se asi taky vydaří. A George ještě řekl, že obilíčko žene letos moc pěkně do výšky. Po tomto postřehu vyšlo nějak ani nevím jak najevo, že jsme tady v kraji cizí a že na zítří ráno zase odjíždíme. Pak v té konverzaci nastala pauzička a naše pohledy začaly bloudit po místnosti. Nakonec spočinuli na staré, zaprášené skleněné skřínce, která visela vysoko nad krbem. Byl v ní pstruh. Ten mě teda uchvátil. Ten pstruh. To byla ryba přímo monstrózní. Abych řekl pravdu, na první pohled jsem ji považoval za tresku. Jo, pravil ten starý pán, když si všiml, kam zírám. To je chlapák, co? Dost abnormální, zabručil jsem. A George se toho dědy zeptal, kolik asi podle jeho odhadu váží. 8 kilo 18 deka, odvětil náš nový známý, zvedl se a sundával si z věšáku kabát. Jo, jo, dodal, 3. příští měsíc to už bude na den 16 let, co jsem ho vytáhl. Tady dole pod mostem jsem ho chytil, na střevličku. Lidi mi říkali, že tady v řece je a já jim říkal, že ho teda dostanu. A taky jsem ho dostal. Počítám, že dneska tady už moc těchhle velikých ryb neuvidíte. Dobrou noc, páni, dobrou noc. A už byl pryč a nás tam nechal samotný. Teď jsme od té ryby teprve nemohli odtrhnout oči. Byla opravdu pozoruhodná. Pořád ještě jsme se na ní dívali, když se ve dveřích naší místnosti objevil se sklenicí piva v ruce místní špeditér. Před chviličkou přišel do hospody a teď se taky díval na tu rybu. Pořádný pstroužek tohleto, řekl George, otáče se k němu. To bych řekl, pánové, odvětil ten muž. A když si dal notný lok piva, dodal. To jste tu asi nebyli, že ne, pánové, když tahle ryba byla chycená. Ne, ne, řekli jsme. A vysvětlili jsme mu, že jsme tady cizí. No jo, to jste tu teda být nemohli, pravil špeditér. Ono už je to skoro 5 let, co jsem toho pstruha chytil. Ale, tak toho jste chytil vy, povídám. Baže, pane, přikývil ten bodrý chlapík. Zrovinka tady, pod zdejmadlem jsem ho chytil. Teda tam, co to zdejmadlo bývalo dřív, takhle v pátek odpoledne. A nejzajímavější na tom je, že jsem ho chytil na mouchu. Vyšel jsem si na štiky, pstruh mi pámů ví, ani na mysl nepřišel. A když jsem na konci svýho vlastce uviděl tohle kolosa, tak mě to teda dočista sebralo. Vážil 13 kilo, považte. Tak dobrou noc, pánové, dobrou noc. Za 5 minut přišel 3. chlapík a vylíčil nám, jak on toho pstruha chytil. Jednou časně z rána na běličku. A pak zas odešel a do lokálu vstoupilo individuum středního věku s takovým slavnostním přitroublým výrazem a posadilo se k oknu. Chvilku nikdo z nás nepromluvil, ale pak se George k tomu novému hostu otočil a povídá: promiňte prosím, snad se na nás nebudete zlobit, že si troufáme vás oslovit, ačkoliv jsme tady v těchto končinách úplně cizí, ale tuhle můj přítel a já bychom vám byli velice vděční, kdybyste nám pověděl, jak jste ulovil tamhle toho pstruha.
2: No ne,
1: Kdo vám řekl, že jsem toho pstruha chytil já? Zněla udivená otázka. Odvětili jsme, že nám to neřekl nikdo, že jsme prostě nějak instinktivně vytušili, že to byl on. No to je teda fantastický, dočista fantastický, pravil se smíchem ten neznámý bambula, protože se vůbec nemejlíte. Já toho pstruha vážně chytil, ale takhle to uhodnout, no to je teda k nevíře. Já povídám dočista fantastický. A pak nám vykládal, jak se s tím pstruhem tahal půl hodiny a jak si přitom zlomil prst. A jak ho pečlivě zvážil, když pak přišel domů a jak se ukázalo, že má 15,5 kila. Potom i on musel odejít a když zmizel, přišel za námi sám Hostinský. Řekli jsme mu, kolik různých historek jsme vyslechli o tom jeho pstruhovi, což ho ohromně pobavilo a všichni jsme se moc upřímně zasmáli. Tak Jim Bates a Joe Muggles a pan Jones a starý Billy Manders vám jeden jako druhý napovídali, že toho pstruha chytili? Oni? Ha, ha, to se teda povedlo, pravil ten starý poctivec se srdečným smíchem. Jo, ty by ho tak zrovna dali mně, do mýho lokálu, kdyby ho chytili oni. Ti určitě, ha, ha. A pak nám pověděl, jak to s tou rybou bylo doopravdy. Ukázalo se, že ji chytil on sám před mnoha lety, když byl ještě mladíček. A ne, že by to byl nějak zvlášť uměl, nebo byl, kdo ví, jak šikovný, měl prostě takovou tu nevypočítatelnou kliku, jaká zřejmě vždycky čeká na nějakého kluka, až se za slunného odpoledne uleje ze školy a vyjde si na ryby s kouskem špagátu na konci obyčejné větve. Že přinesl domů toho pstruha, toho prý tenkrát zachránilo před výpraskem. Dokonce i jeho učitel prý prohlásil, že taková ryba má větší cenu než trojčlenka a zkrácený násobení dohromady. Tu Hostinského ze salonku odvolali a George a já jsme se znova zahleděli na tu rybu. Byl to opravdu pstruh naprosto nevídaný. Čím dál jsme si ho prohlíželi, tím více jsme nad ním žasli. Zvláště George byl z něho celý pryč. Vylezl si dokonce až na opěradlo jednoho křesla, aby se na něj mohl kouknout zblízka. Ale křeslo s ním uklouzlo a George se v bláhové snaze o záchranu neuváženě chytil té skřínky s pstruhem. A ta s třeskotem sletěla se zdi a George i s křeslem sletěl na ní. Doufám, že jsi nerozbil tu rybu, vykřikl jsem zděšeně a hnal jsem se k němu. Taky doufám, řekl George. Opatrně se zvedl a koukal kolem sebe. Ale rozbilý. Ten pstruh se roztřískal na 1000 kousků. Říkám 1000, ale možná, že jich bylo jenom 900. Nepočítal jsem je. To nám připadalo divné a neuvěřitelné, že se vycpaný pstruh mohl rozbít na takové mrňavé kousíčky. A taky by to divné a neuvěřitelné bylo, kdyby to vycpaný pstruh byl. Ale nebyl. Byl sádrový.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo? To je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Noční linka.
1: Dámy a pánové, přeji vám krásný páteční večer. Sice o něco později, ale přece jen se vám hlásím na startu Noční linky Českého rozhlasu. Dnes na téma, jak se po srpnu 68 změnil život naší rodiny. Vzhledem k datu, máme pátek 21. srpna, je to, myslím, téma docela pochopitelné. Ale pár slov by si to téma zasloužilo. V den, kdy si připomínáme 58 let od té smutné noci, kdy naděje pražského jara ukončily ruské tanky a invaze vojsk Varšavské smlouvy, dává Noční linka prostor příběhům vás, pamětníků. Právě vás se budu ptát na to, jak se po srpnu 1968 změnil život váš a vaší rodiny. Snažili se vaši rodiče nakoupit zásoby potravin v nejbližším obchodě? Byl to na dlouhou dobu poslední den, kdy jste se probudili na území Československa, protože už odpoledne jste jen s tím nejnutnějším měli hraniční přechod za svými zády? Přišli jste na dlouhou dobu o část svých blízkých? Postarala se v uvozovkách nastupující politická garnitura o to, že jste už nemohli vykonávat své povolání? Budu čekat na telefonu 731 800 900 a oči budu mít upřené na náš web rozhlas.cz/linka, kam můžete psát. U mikrofonu Borek Kapitanček. Držím pěsti všem, kteří budou mít čas, najdou odvahu, no a budou mít to štěstí, že se jim poštěstí dovolat se do studia Noční linky. Tak příjemně strávenou poslední hodinu tohoto dne a i tu první dne příštího. Za chvíli začínáme s vašimi příběhy. Ty tvoří Noční linku.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Nezapomněli jste telefonní číslo? 731 800 900. Spojení se studiem Noční linky, které právě teď využívá pan Vladimír. A je to Třeboň, odkud telefonuje. Vladimíre, dobrý večer.
2: Dobrý večer. Já jsem vás poslouchal už včera, takže jsem věděl dopředu, o čem ta dnešní linka bude, takže jsem si tak trošku popřemýšlel o tom, co bych mohl k tomu říci. To moje povídání jsem si tak nějak rozdělil na dvě části. No. Kolik mi dáváte času, abych nějak se srovnal do času? Kolik můžu mít?
1: Takovým, řekněme, průměrem, který má k dispozici každý z posluchačů a posluchaček, no, je no. Zhruba 5 minut.
2: 5 minut, no tak to nevím. Tak dobře, tak jdem na to. Takže v tom roce 68, to mi bylo 16 let, vyšel jsem právě základní ředitelskou školu a trávil jsem vlastně svoje poslední prázdniny. Nějaký, co se dělo v Praze, nějaký dub, jako obrodný proces, pražský jaro, to nějak šlo mimo mě, to mě teda ještě tak nějak nezajímalo. 1. září jsem nastupoval do učení. Že jsem tehdy s rodiči, s bratrem a ještě s dědou starým na takové malé vesnici nedaleko Milevska. A rodinu živilo takové malé hospodářství, byli jsme takzvaně soukromě hospodařící rolníci. Někdo nám říkal kulaci, ale to jsme byli. To hospodářství bylo opravdu malé. Prostě rodiče odmítali vstoupit do EZB. Ty moje poslední prázdniny byly, nebo všechny prázdniny byly pro mě pro bráchu vždycky trošku pracovní, protože to bylo nejvíce práce na poli a my jsme museli pomáhat. A takže když to dneska vyprávím třeba nebo svým noučatům, tak to na mě koukají jak ty díky. Přesně to 21. srpna, to jsme doma mlátili obilí. Tak, co, myslím, že to každému něco řekne, to znamená mlátit obilí, dělal se takový výmaz. To, co na poli narostlo, se sklidilo, odvezlo se to domů, sklidilo se to na půdě, aby to uschlo a pak se to muselo prostě to obilí vymlátit. To byla taková velice s tou mlátičkou náročná fyzicky práce a velice prašná. A i my s bráchou jsme tam měli za úkol odebírat od té mlátičky tu vymlácenou slámu a skládat to do takové hromádky a pořízli to svazovat, to potom zase putovalo zpátky na půdu. A na nějaký poslech rády

0: mlieko, ťukalo sa máslo, bolo pod máslí. Mieli sme dve prasátka vždycky, diali sa dve zabíjačky, jedna niekdy pred Vánoci, dva niekdy v únoru. Bolo sádlo, maso sa udilo, pečený maso sa dávalo do sklenic. Mieli sme slepice, vajíčka, občas sa udiala slepice, sa uvažila do rejže. Mieli sme husty, kachny, to byli výborné pečinky, hlavne na pouti, na posvícení. Husí peří sa zimne dralo, taky doufám, že každý ví, co to znamená drát peří. A měli jsme králíky, ty se dělali snad každou druhou neděli na 100 způsobů.
1: Nemusíme z toho dělat gastronomický katalog, Vladimíre. Já se jenom snažím dostat k tématu, jak se po srpnu 68 změnil život vaší rodiny.
0: No, tak ani nějak moc ne. Já jsem to 1.9. nastoupil do učení a vyučil jsem se a takhle, no, nikdo z naší rodiny ani z našeho příbuzenstva nikam neemigroval, jo, a tak nějak ani na vojně potom jsem se nikdy žádnýma Rusama nepotkal, mě se to nějak prostě tahleta invaze se mě nějak vyhnula, prostě do sebe odešli a to. No a teď bych ještě, jestli můžu, tak bych ještě řekl něco přímo k tomuhle tématu. Já mám takového koníčka, vlastně celý život se zajímám o historii. A zajímají mě hlavně války, první válka, legie, druhá válka, vlastně od roku 14, roku 47 to probírám. Teďko v důchodu, jsem už 12 let, tak mám na to víc času. Navštěvuju tady státní oblastní archiv v Třeboně, navštěvuju archiv Jindřichově Hradci, jezdím do Prahy, do vojenského ústředního archivu do Prahy Rudině, jezdím do archivu bezpečnostních složek v Praze v ulici ve Struze, jezdím do hlavního archivu města Prahy, v Praze na Chodovci. A z těch dokumentů, které jsem za ty roky pozbíral, prostudoval, to jsou tisíce dokumentů, jsem si vytvořil takové své přesvědčení, a to se asi nebude všem posluchačům líbit. Prostě tady se dneska posledních 37 let vytváří taková psychóza, jako kdyby snad tato okupace vojsky Varšavské smlouvy byla to nejhorší, co tuhle zemi za 108 let existence se potkalo. To přece není pravda. To nejhorší nás potkalo o 30 let dříve, 39, když byla podepsaná v Mnichově dohoda, kdy nás Anglie, Francie, Itálie hodili Hitlerovi jako z hadru a připravili nás o pohraničí. A to byla jenom předehra toho, co nás jedovalo za půl roku. 15.3.39 nás okupovala německá armáda a Hitler nad náma vyhlásil protektorát Čechy a Morava.
1: Já si myslím, že to je historie, kterou známe. Vladimíre, já vám děkuji za tenhle exkurs, nicméně já se vracím k tématu, jak se po srpnu 68 změnil život vaší rodiny. Děkuji za to, že jste zatelefonoval, děkuji za váš příspěvek. No a zkusíme dát šanci zase někomu dalšímu. Bylo to už víc než 5 minut, které jsem slíbil Vladimírovi a rád bych slyšel i další vaše příběhy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a ptám se v tomto případě posluchače Karla, jak se v jeho případě po srpnu 1968 změnil život jeho rodiny. Dobrý večer, Karle.
1: Dobrý večer.
0: Je to na vás?
1: Jo, ano, já začnu 21. srpnem 68, to mě bylo 17. A šel jsem v Lovnici a fotografoval jsem ruský tanky na náměstí v Lovnici a přišel za mnou příslušník veřejné bezpečnosti, sebral mě kuťák, vytáhl film, poklepal mě na záda a řekl, že mám smůlu. No tak se odešel domů, foťák mi teda nechal a vzal jsem si jiný fotoaparát, to jsem měl na kinofilm. Tam jsem si nasadil ten objektiv a začal jsem fotografovat Lovnici na podměstí na takové zatáčky. Tam jsem se schoval za takovou hromadu dražebních kostek a zamířil jsem s teleobjektivem foťák na ruský tanky. A řeknu vám, to byla chvíle, kdy teda to nepřeju a najednou se ten jeden tank tu hlaveň obrátil na mě. A tu se ze mě zastavila krev. Já jsem se skrčil, jsem se krv, teď na mě vystřelil. Naštěstí nevystřelil, ale byl jsem asi zbabilec. Něco jsem tam cvaknul a utíkal jsem posterníma uličkama na zpátek domů. Tak to byl takový jeden první zážitek z 68. A druhý zážitek mám z 21. srpna 69. To byly nepokoje. Pracoval jsem krátce na Barandově a šel jsem naspátek do centra města. To byl takový protest, že se nebude jezdit tramvají a šel jsem pěšky z Barandova až do středu města. Tam jsem se zúčastnil těch demonstrací a nebylo to nic příjemného. Honili nás naši vojáci, lidové milice, což jako bylo úplně tristní, protože Češi byli proti Čechům. To byla nová situace. A tam jsem se dostal úplně do šílené situace. Jinak jsem fotil na... Tam byla taková bariéra z lidových milicí na Jungmannově náměstí. Tak jsem skrytě fotil ty milice a pak jsem byl v centru, kde nás honili tím slzákem a jsem měl doopravdy strach o život, protože pak se začalo střílet. Asi jsem jeden z pamětníků tohoto nešťastné události a už jsem měl strach a chtěl jsem se dostat ven a nemohl jsem, že tudy stály kordony milicí nebo vojáků, až jsem pak se dostal, jak je Jungmannovo náměstí, průchod do zahrady k bývalému semaforu, tak tam stál nějaký nákladňák a byl tam vojáček, který mě pustil. A já jsem byl rád, že jsem se dostal teda ven. A pak jsem bydlel u tety na Letný nahoře a slyšel jsem celou noc, jak se střílelo. Takže to je zážitek z 21. srpna.
0: Z 21. srpna 68 i 69. Přesně jak tak. Se po těchto datech změnil život váš či vaší rodiny? Mělo třeba to, že jste byl někým viděn, jak fotografujete, nějaké následky?
1: To nemělo. Já jsem se dostal i pak na... To jsem absolvoval Gimpl a pak jsem se dostal na vysokou školu. Ale pro mě bylo úplně šílený, když jsem viděl v listopadu 69 prohlášení, jak všechno se mění a jsem si říkal, to se mění úplně celý můj svět, všechno se zbortilo, protože jsem se zajímal o to politické dění a musel jsem absolvovat přednášky marxismu, leninismu, což bylo úplně šílené. Ale to bylo v tom prváku, to byly aktuální otázky socialismu, to bylo úplně hrozný. ale všechno jsem přežil, i když to byl v nějakém napětí, ve stresu, i absolvoval jsem vysokou školu. Podobně i můj bratr, ten taky absolvoval, takže nějaké zásadní dopady, to, že bychom byli perzekováni, to nebylo, museli jsme si projít tím životem v té době, kdy to nebylo nic ideálního, ale mám na to doposud jako stále takové nepříjemné zážitky.
0: Ti, kteří se narodili po událostech ze sklonku 60. let, se narodili vlastně do toho, co už považovali jako za normální. Já bych to nerad spojoval s tím slovem normalizace, ale právě proto se ptám těch, kteří si pamatují 68., 69., co by už dejme tomu dospělí, jak se jejich život změnil po srpnu 68. Jejich a její rodiny. Ale Karle, vám samozřejmě taky děkuju za váš telefonát a za váš autentický příběh. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Mějte se hezky, když jsme spolu mluvili o fotografování.
0: Vzpomínám si, Matně, ano. A děkuji. Tak naslyšenou.
1: Mějte se hezky, já děkuji. Naschledanou.
0: Dobrý večer, píše Bedřich na rozhlas.cz/Linka, což je ta druhá možnost, jak dát světu najevo, že také máte příběh na dnešní téma. Bedřich tedy píše, dobrý večer, lidé byli sledováni státní bezpečností STB. Tady ten vzkaz končí. Ale i tak děkuji Bedřichu. Stručné, ale myslím si, že jasné. Zavoláte ten svůj příběh na téma, jak se po srpnu 68 změnil život naší rodiny?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a tím dalším, kdo se hlásí na telefonu 731 800 900 s příběhem na téma, jak se po srpnu 68 změnil život naší rodiny, je paní Ludmila. Dobrý večer, Ludmilo.
1: Dobrý večer. Borku, zdraví vás, zdraví všechny posluchače.
0: Já vás samozřejmě taky, ale Ludmilo, jedna věc je důležitá a zapomněli jsme na ní oba dva. Vypněte si prosím rozhlasový přijímač.
1: Já mám totiž nový radio.
0: Jo, vy se chlubíte, tak to je v pořádku.
1: Už to mám vypnutý, mám ovladač.
0: Tak tedy, tak. Jak se změnil váš život a život vaší rodiny po 68.
1: Tak já teda musím říct, že můj tatínek byl zahraniční montér a před 21. večer se vrátil ze služební cesty z Jugoslávie. My jsme mu byli naproti v Brně, přijeli chvíkem z Prahy, no a jeli jsme domů a ráno, že pojede do Šmeralek, on dělal ve Šmeralka, a že pojede do Šmeralek a já jsem byla první ročník v učení v Černých Polích. No a teďka ráno vstáváme, nešlo rádio. Ale to já vám zkrátím. Nešlo rádio, šli jsme na, a že bude válka. No tak jsme byli z toho vykulení, ale jeli jsme do toho Brna, nepustili nás dovnitř. Ten první den nás nepustili vůbec do Brna, z Chrlicích nás otočili zpátky a nepustili nás dál. No a aspoň za dva dny jsme tam jeli znovu, tak to nás pustili a všude tanky, všude vojáci, tak to víte, já jsem byla 17 vykulená to. No ale tak tatínek potom pro mě přijel, jeli jsme dom. Ale to chci říct, nebyl ve straně a dostal se, jakože nás to nepostihlo tak moc, protože ve straně nebyl a stejně mohl jezdit ven, jo. A maminka musela jít do strany, protože brácha byl o rok mladší než já a chtěl jít studovat a je teda učitel. A tak ona šla do strany, ale vždycky mě vykládala, že když šla na schůzu, takže první měla vypít kafe a neposlouchala je. Tak to byla taková stranička. Ale dneska jsem měla návštěvu. Měla jsem kamarádku, která je vdova a 21. se vdávala. Ona byla z Jičína a brala si z Brna z kluka. A tak dneska jsme si na to vzpomněli. Ona říkala, že už v noci nespala, že se jí to strašně vrací, že ráno jako ten toho 21. stali a ten tatínek od toho kluka říká, vyvoli, napadli nás Rusy. A co bude s tou svatbou? No tak kluk, ten ženich musel jít ven, musel jít pro kytku a byly 2 hodiny, svatba měla být v 11 a nebyla a jeho maminka ta volala pořád na úřad, jestli to platí, nebo jestli se to zruší. A oni, ne, budeme tady do 5 hodin, kdy přijdete, tak vás seznáme. Ona říkala, tak místo v 11 dobilo ve 3 hodiny, na svatbu se báli jet autama, tak jeli tramvají, ona v bílým závoji. Říkala, že se třepala, že vůbec neví, jak to přežila. A ten ženík se vrátil od rána až ve 2 hodiny, aby stát frontu na konzervy pro tu kytku. A tak ona je teďka už vdova teda taky. A tak jsme si tohle vykládali dneska, takže to jsem vám chtěla říct. Potom prý je teda oddali ve 3 hodiny a šli pěšky na náměstí Svobody. Tam pre vojáci ruští opřední o samopale a o to na tankách byli A ona povídá, na to já v životě nezapomenu, co jsem zažila.
0: A kdyby náhodou hrozilo, že už zapomíná, tak se stačí podívat do oddacího listu, kde má dodnes vepsáno datum 21. srpna 68.
1: Ano, ano.
0: Ludmilo, děkuju.
1: Takže nevím, jestli to bylo ke tématu, ale já si myslím, že jo.
0: Autentické vzpomínky. A třeba i pro ty, kteří nemohli zažít 68. na vlastní kůži a to, co potom následovalo, taky ne. Autentické vzpomínky jsou důležité pro paměť národa. A to děláte
1: jo,
0: dobře.
1: Ale ještě tam něco, prosím vás, řeknu. A v září, já jsem teda chodila s klukem a v září jsme byli hody v Praci pod Mohylou Míru, takže tam budou hody. A on pro mě přijel na motorce a já jsem teda pocházím z újezda u Brna a nad újezdem byly kasárna a k Mohyle Míru vedla silnice tý Třešňová alej. No a my jsme vám jeli na ty hody, na tu zábavu, on pro mě přijel na motorce a teďka přejeli jsme ty kasárna a teď jsme slyšeli rachot. Proti nám kolona tanků ruských, tak on zajel do polí, jako trošku z té silnice. Já jsem byla určitě podruhý na světě, protože oni začali svítit a tím tankem ukazovali na nás. No ale asi, ale nevystřelili teda, jo? A já už jsem měla po zábavě. Tak to je všechno.
0: Ludmilo, děkuju a přeju vám krásný zbytek srpna. Naslyšenou.
1: No já vám taky. Děkuji moc. Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: Hodně zdravíčka.
0: Aleš píše na rozhlas.cz lomítko linka. Mně bylo v srpnu 68 13 let a protože byly prázdniny, byl jsem vyslán do obchodu nakoupit. Jenže před samoobsluhou byla neskutečná fronta a téměř všichni z tranzistorových rádií hltali slova generála Svobody. Lidé, zachovejte klid a rozvahu. Bez nákupu jsem se vrátil domů a popadl filmy a fotoaparát. K večeru jsem se domů vrátil, maminka za tu dobu hrůzou zestárla o několik let. Okupace samozřejmě měla dohru, přesně v duchu, jak se jen Češi mohou mstít Čechům. Otec, který přes přání širokého příbuzenstva vstoupil do KSČ, aby z ní byl následně vyloučen. Inu, sebestředný egoista, který mi zničil start do života. Rád bych zapomněl, ale odpustit nelze. Zkomplikoval život i sobě. Já měl přece jen štěstí, pokračuje Aleš. Dostal jsem se na gymnázium, prestižní a nakonec na vysokou. VŠB v Ostravě. Brala vše. Se laví. Takový je život.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jsou to autentické vzpomínky vás, posluchačů a posluchaček Noční linky Českého rozhlasu, které dostávají prostor v těchto dvou hodinách našeho povídání. Jednak povídání na telefonu 731 800 900 a potom také vaše psaní na webu rozhlas.cz/linka. Tou další, kdo přichází do vysílání pomocí telefonní linky, je paní Vlastina Bolá z Krnova. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane kapitánče.
0: Zdravím vás.
1: Zdravím.
0: Paní Vlastino, jak se po srpnu 68 změnil život vaší rodiny?
1: Já jsem měla dvě děvčata, se mě narodili. Jeden termín, druhý termín. Jedna 31. srpna a druhá 5. května. 69. a ta v srpnu 68. No a proběhlo to velice pěkně i v nemocnici, v porodnici, všude. Mě to proběhlo pěkně, veselo, měla jsem dvě děvčata, předtím syna, tak jsem byla šťastná, že mám děvčata. No a jezdili tanky, z rodiny jeden, dělal stěhováka, a říkal, že to bylo strašně hrozné. Já jsem se nikde nedostala, že? Ale říkal, to je to ještě, že se nedočkala. To bylo hrozné, ty tanky, jak to jezdilo. Říkal, no já jsem se toho minula, měla jsem štěstí, že? Tak to je všechno, co vám můžu tam říct. Dneska holky už jsou babičkama, jo? Tak to upeklo, že už jsou babičkama. No jedna je, no obě dvě mají po dvě novčatka. A já několikrát pro babičkou a babičkou. Takže tak ten život jede. Ale jinak se nemůžu stěžovat. Jinak dobrý.
0: Paní Vlastino, děkuju. Přeju vám dobrou noc. Zkusím připomenout téma. Jak se po srpnu 68 změnil život vaší rodiny? Posloucháte Noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Datum 21. srpna bude platit ještě čtvrt hodiny, tedy necelých 15 minut. Ale i v té další hodině, tedy v té první hodině srpna 22. si budeme povídat o tom, tedy věřím v to, jak se po zmíněném srpnu 68 změnil život vaší rodiny. Teď by nám to měl říct pan František, který čeká na telefonu. Pěkný večer.
1: Tady je František, původem z Přerova, a to 21. srpna jsem byl v Přerově, a protože můj otec dělal zástupce ředitela pošty, a tam byla jako vlaková pošta, byl takový uzel v Přerově, no a už o 12:15 hrčel telefon u nás, otec se zbudil a vzrušeně mluvil na předsíni, tak jsem vyskočil, šel jsem na toaletu a teď jsem poslouchal a tata říká, počkej, já ti řeknu a pořád říkal, to není možné, Rusy nás napadli, nebo co, já ti nevěřím a prostě tak diskutoval s těma chlapama z pošty, protože oni nevěděli, jestli mají poslat prostě poštovní vozy do Prahy, že tehdy se vozila hotovost normálně v pytlech peníze. Tehdy nebyly žádné banky, nic takového, jak dneska. No a tak otec šel, hned se oblíkl a utíkal na poštu, protože to bylo asi 20 minut, se dalo na to nádraží zejít. A ten, co byl ředitel, ten pošty, ten byl z Holešova, ale ten se neměl jak dostat. No a tak já jsem dostal instrukce, dostal jsem peníze, kup benzín, kup mouku, olej a takové potraviny. No a tak prostě jsme v tom Přerovi začínali toto. Jenže do Přerova oni Rusy se nedostali hned, oni si popletli Přerov s hranicema, oni obsadili hranice na Moravě. A do Přerova se dostali až měsíc za 2 dny. No a mezi tím na letišti důstojníci stihli pokácet stromy, nalít olej na přistávací drávu, aby se tam nedalo přistávat. No a asi za ty 3 dny se objevili, no a tož taky tam řádili tam s tankama, tam kousek pod naším byla nově udělaná cesta, tak křižovatku tam pásama roztrhali dlažební kostky, to bylo z těch kostek 10x10 cm z těch malých, no a tak to poničili, kde se dalo. Prostě až za ty 3 dny se objevili na letišti, tak tam byly ty zíly nad skládaným. My jsme se dívali s budoucí manželkou, tehdy dalekohledem jsme měli k dispozici dalekohled, dobré, no tak jsme tam mohli počítat vojáky a toto, no a chvíli tam k té jedině, to se jmenuje Lověšice, tak za Kravinem se tam usadili, udělali si tam takový menší tábor a pak se přesunuli jako na to letiště. No ale v Přerově byl celkem jako klid, nebylo tam nějakých demonstrací nebo něco takového, tam se nedělo. No ale ti důstojníci, kteří byli na tom letišti, tak to všecko je vyházeli, protože ti, co tam byli namočení v těch akcích, co se dělali proti Rusom, tak ti to odnesli, buď je vyhodili z armády, nebo je převelili a tak. No.
0: A váš tatínek pracoval i nadále v tom poštovním uzlu?
1: No ano, on dělal vedoucího pošty, jako no a potom později teda pokračoval, protože ten povýšil, šel do Olomouce, ten, co dělal toho ředitel, tak otec potom dělal vedoucího té pošty a tam bylo asi 300 lidí na té poště, to bylo veliký jako. Takže tam to, ten provoz jako poštovní byl dost velký, no. A jinak já jsem dělal hornickou průmyslovku, no tož potom jsem nastoupil do školy a v 69. roku po Staravě jsem nějak nezažil žádný. Já jsem se dneska díval, bylo v televizi na Dvojce.
0: Přerušené jaro.
1: Ano, o tom, já jsem to nechytl celý, já jsem to a tak od poloviny jsem to sledoval. No tak člověk tam poznává ty věci, protože my jsme měli průmyslovku jako naproti soudu hnedka. Takže to jsem tam znal, no jenže co já jsem 69. roku, já jsem se musel ženit, tak jsem musel jít dělat. Jsem kopal normálně jako na brigádu, tak jsem dělal na šachtě, aby nějakou korunu si na svatbu vydělal, no a co se dalo, no. Nic jiného. No a jinak život se nezměnil, protože na vysokou školu jsem nešel samozřejmě a do strany mě nikdy nedostali, když jsem celý život dělal nějakého vedoucího pracovníka THPčko, Jo, takže jsem přežil až do konce, než strana vláda padla, tak jsem ve straně nebyl. No.
0: Františku, děkuji za váš telefonát, díky i za tuhle autentickou vzpomínku na dobu víc než 50 let starou a přeju vám krásný zbytek léta. Naslyšenou.
1: Letím do Egypta v pátek.
0: Tak šťastnou cestu.
1: No, tak jo, mějte se, nashledanou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ještě před půlnocí, která rozdělí tu aktuální noční linku na dvě stejné části, tedy před těmi několika minutami, jsem to málem nestihnul, ale vidím, že to opravdu půjde, že tedy ještě do půlnoci stihneme jeden příběh. Po písničce kapely Elan je čas na to, co nám chce říct paní Olga, která čeká na telefonu. Pěkný večer přeju.
1: Pěkný večer. Tak já mám takovou vzpomínku, když nás napadli Ruse. Já jsem měla měsíčního chlapečka, tatínek dělal vedoucího na stavbě a ráno přišel a říká, nikam nechoď, napadli nás Ruse. Já jsem samozřejmě neposlechla, zebrala jsem chlapečka, obléka a utěkala jsem k babičce a to bylo v Uherském Brodě a tam vedli koleje, kam jezdívali ty vlaky a dojdu tam ke kolejám, tam všady všechny Rusem a hád. Zastavili mě jeden ten ruský voják, došel ke mně ke kočárku, pozdvihl peřinku. Já jsem byla div živá, nevím, co si myslel, že tam má a pustil mě dál. Od té doby potom tatínek musel opustit svou práci, sledovali ho. Děda nám psal, posílal nám balíky a to nám ještě stěžovalo v život. Jezdívali jsme do Tuzexu a vždycky to bylo s problémama, protože nemohli pochopit, že nám někdo ty balíky jako poslal.
0: A dědeček, pardon, že vám vstupuju do vašeho projevu, ale dědeček byl kde, prosím, že vám posílal, jak vy říkáte?
1: Jo, já jsem zapomněl, on emigroval do Kanady.
0: Bylo to potom srpnu 68? Co emigroval?
1: Ještě předtím.
0: Ještě předtím.
1: Předtím. A právě ještě udělal to, že mě poslal jízdenku, že měl v Hevlíně známou kamarádku a poslal mě jízdenku, ať tam emigruju také. A já jsem ani nechtěla od rodičů a už bych to stejně nestihla. No. A teď, když slyším slovo válka, tak je po mně. Mám 80 roků zítra.
0: Já vám samozřejmě už dopředu blahopřeju a přeju vám ještě dlouhý život a hlavně zdraví. Paní Olgo, vy jste říkala, kdo ví, co tam hledal ten ruský, sovětský, abych se držel faktu,
1: ano.
0: Sovětský voják. No tak podle mě asi hledali kontraband, jestli náhodou nepřevážíte třeba bombu nebo molotovovy koktejly a podobně. No. Oni mnohdy ani nevěděli, tedy zejména v těch prvních dnech a prvních hodinách okupace, ve které zemi se objevili najednou, kde je vysadili. No ale to už zřejmě bylo několik dnů poté, kdy byli vystřídáni, řekněme, spolehlivějšími soudruhy ve zbraň.
1: Ano.
0: A já vám moc krát děkuju za tuhle autentickou vzpomínku, protože právě ty by měly vytvářet tu noční linku, kterou dnes posloucháte. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju.
0: Sice mě mrzí, že ne vše chodí tak, jak by chodit mělo, tedy teď mluvím o našem webu rozhlas.cz/linka, na který se právě teď, ve kterém se právě teď objevil vzkaz paní Daniely, no ale právě, že jenom krátký vzkaz. Cituju. Téma pro mě jako dělané. Bohužel sedím v lázeňském pokoji a neumím vám poslat text pořádně napsaný. Mám notebook bez připojení a telefon, pokusím se přiložit na rozhlas.linka.cz, ale spoléhám jen na vaši šikovnost, že si to zvětšíte a upravíte. Já vám děkuji, paní Danielo, ale nic mi tedy v tom smyslu, že byste něco měla upraveno nebo připraveno, nedošlo. Takže bohužel tímhle způsobem to nepůjde. Ale aspoň to, co napsal Michal. Cituju. Jsem mladší ročník a tak to znám jen z vyprávění. Máma ten den, rozumějme 21. srpna 68, jako 11letá meškala s rodiči na letním bytě u příbuzných v Babicích u Prahy. Teta prý z dálky volala, jsou tu Poláci, přijeli Poláci. Poláci? No, kéž by Poláci. Prostě se asi jenom spletla. A nebo že by tehdy kolovala nějaká taková falešná zpráva? Možná by mi posluchači pamětníci pověděli, proč taková záměna. Ale myslím, že to nejspíš byl opravdu jenom omyl jedné paní.
2: Noční linka.
0: Vítám vás v novém dni. Je sobota 22. srpna 2026 a pokračuje noční linka na téma, jak se po srpnu 68 změnil život naší rodiny. Využít můžete jak služeb naší webové stránky, tam napište, je tam i okénko, když si najdete rozhlas.cz/linka, stačí, dejme tomu, vymyslet nějakou přezdívku anebo napsat vaše skutečné jméno, netrvám na tom, ale důležitý je ten větší rámeček, tam napište, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny. A nebo telefonujte, číslo do studia je 731 800 900. Přeji vám úspěch.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl Karel Gott, to byl posel dobrých zpráv. Jako první písnička nového dne, de facto, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A dnes se vás v ní ptám na to, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny. Já se na to pro jistotu ptám každého z vás, kdo se dovolá ještě mimo vysílání. Většinou dostanu souhlasnou odpověď, ale potom uslyšíme třeba i něco jiného. Tak jsem zvědavý, co uslyšíme v případě paní Anky. Dobrý večer, zdravím vás do Uherského Hradiště a zejména vás zdravím o to srdečněji, protože je to vaše premiéra, jestli jsem správně rozuměl.
1: Ano, ano, dobře jste rozuměl. Dobrý večer,
0: Dobrý večer.
1: Vás zdravím, pane Borku.
0: Děkuji.
1: Vás a všechny posluchače. Tak v roce 68 mě bylo 18 let, skončila jsem výuční list, byla zahradnici ve Břenci a byli jsme s panem profesorem Příkazským, jsme jeli na brigádu do Erfurtu. Tam jsme byli, tam se čekala jako zahradnická výstava. Jelikož to všecko, co se stalo, tak tam nedojeli kamiony s kvítkama, tak jsme tam jako pracovali. A potom se stalo, že kluci našli v novinách napsané, že jsou nachystané tanky na hranicích. Tak jsme psali dom, co se děje u nás a napsali nám, že nic se neděje. No, ale potom teda došlo ten 21. srpen. Kluci si vzali trikolorky a dali si to jako na nějaké na to oblečení. No, pan profesor jim řekl, že to okamžitě udělají, že zbytečně, aby neprovokovali. No, ale hranice byly zavřené, tak jsme se nemohli dostat dom. No, potom nám nějak se první den se otevřely hranice a nějak nám zajistili nějaký autobus, že nás dovezl na hranice a tam jsme se nějak dostali na vlak, už si nepamatuju odkud nebo jak a jeli jsme, už jsme se dostali teda dom. Já jsem měla nastupovat do Prahy na školu, kde jsem měla dělat si takovou nástavbu zahradnickou, ale kamarádka mě řekla, ty chceš jít do Prahy, můj taťka s tama odešel, protože je tam takové různé, jsou tam nepokoje v Praze a ty tam chceš nastoupit, tak jsem tam nenastoupila a zůstala jsem pracovat jako normálně dělnice v zahradnictví. Mm-hmm. No a chodila jsem s chlapcem, který byl jako déle sloužící na vojně a oni měli různé prověrky po tom 68. Měl mít postup.
0: Ale neměl.
1: Neměl, protože řekli mu, že má... On prostě jim řekl, že když tady něco bylo, že jsme si to měli vyřídit sami a nedělat, nevolat semky jako ty vojáky, že jako, že jsme si ten pořád měli udělat sami. Napsali mu nálepku, dostal ideologický zmatek v hlavě. A postup byl zaražen. Tak jsme potom se v roce 70 jsme se vzali. V 71. přišel do civilu a tak teda měl. Já jsem si nedodělala školu tam a...
0: Nenastoupila jste na to pražské místo? Ano.
1: Ne. A on také jako potom šel do civilu už. No, takže
0: stačila jedna větička v kádrovém posudku, což bychom měli těm, kteří jsou třeba mladších ročníků, asi vysvětlit. To bylo takové lejstro, které vás provázelo v podstatě po celý život a střádalo se tam mnoho věcí. A existovaly ještě horší lejstra, ale to zase nechme být. Paní Anko, já vám děkuju a přeju vám krásný zbytek léta.
1: Děkuji vám taky a mějte se hezky. Naschledanou.
0: Naslyšenou. Jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny? To je téma Noční linky, která tady bude ještě 50 minut. Psát do ní můžete na rozhlas.cz/linka a telefonovat na číslo, které za chvilku znovu připomeneme. Ale já bych se teď rád zastavil u toho psaní. Paní Helena totiž napsala. Moje rodina se toho roku rozdělila na dvě poloviny. Tehdy jsem si myslela, že to nesouvisí s událostmi kolem, ale když na to teď vzpomínám, nejsem si tím tak moc jistá. Vnímala jsem velké změny, hlavně v tom, jak se lidi měnili společně s tím, jak se přiostřoval režim. V té době jsem studovala na střední škole A situace ve škole se pomalu a jistě měnila tím, že profesoři buď to mizeli, anebo ti samí se změnili opravdu o 100%. Nemám na to období hezké vzpomínky. Byla to divná doba, i když dost poučná. Člověk měl možnost sledovat lidi kolem sebe a vidět, jak se charaktery mění a jak zlo začalo růst, až se považovalo za normál.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Přeji vám nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o tom, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny. S odpovědí na tyhle otázky teď čeká na telefonu Zdeněk.

0: aby ten okřištěj někoho si zavolat. No a ještě říct, že můj táta taky nebyl komunista, jo, a oni ho taky vyšetřovali tam, říkali, to pak jste tam poslouchali u toho kamaráda nějakého, říkal, no poslouchali jste muziku, ne, měli strach, jestli něco na Evropu neposlouchal, a pak mu dělali dovolení pro lítu, on byl truhlář, dělal pro Gota, dělal a to, takže takhle jenom ten to chtěl jenom zrychleně, abych to neprodlužoval, takže takhle to bylo. Doma.
1: No tak vy jste to sice neprodlužoval, ale zase jste to podle mě zkrátil trošku moc. Nicméně nejsem tady o toho, abych vás kritizoval. Ptám se jenom na to, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny. Dostalo se mi i téhle odpovědi. Mějte se pěkně, Zdeňko, naslyšenou.
0: Děkuju vám.
1: Aby byla fakta úplná, upozornila mě na to posluchačka, která napsala na rozhlas.cz/Lomítko Linka a má pravdu. Cituju. Borku nás obsadili i Poláci, Maďaři, Bulhaři, Rumuni, pokud si to pamatuji dobře. Máte pravdu, Ludmilo. Vojska Varšavské smlouvy nám přišla na bratrskou pomoc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná jsme na tom podobně. Pro mě to byl nezapomenutelný hlas, hlas Karola Duchoně. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a když přijmu telefonát na čísle 731 800 900, ještě mimo vysílání, tak to první, co říkám, je Noční linka, Borek Kapitánčík, dobrý večer. A snad to paní Ivě nebude vadit, ten můj jemný pokus o vtip. Ona trošku dělala okolky s tím, jak se jmenuje ona. Málem se mi už oslovoval Plzeň. Takže zdravím do Plzně paní Ivu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer přeju.
0: Jak se po srpnu 68 změnil život vás a vaší rodiny?
1: Ano, chtěla jsem vám jenom říct, to byl můj příběh z toho dne, kdy jsem měla ročního chlapce a jelikož jsem se přestěhovala ze středních Čech na to Plzeňsko, tak prostě jsem byla doma ještě, jako na mateřské. A rodiče mi z peček tedy, abych konkrétní byla, poslali balíček. Tak jsem musela do dvě vesnice teprve na počtu pro ten balíček. No a tak jsem jela na kole, doma jsem nechala dědečkovi chlapce a jela jsem honem pro ten balíček. No, ale jedu zpátky a teď tam byla zatáčka a proti mě tanky. No, na tom nezapomenu celý život. Jak jsem se lekla a první moje bylo, jak se dostanu k tomu chlapci domů. Jo, prostě ta starost a bojezní nebo...
0: Paní Ivo, vás ruší rádio, které jste nechala puštěné, že jo? Že vás to trochu mate, jak se ozýváte dobře, ještě se zpožděním.
1: Dobře, už jsem ho zavřela. No, takže jsem, oni mě zastavili, nechtěli ten balíček, mačkali na něj, když viděli, že to je měkký, tak mi to tedy nechali. No, ale jak byli namířený na mě, nezapomenu na ten pocit toho všeho. No a jela jsem domů a doma tchán stříní na mě spustili, že půjde můj manžel na vojnu, bude mobilizace a že jsme chtěli stavět a nepůjde to. Jo, no takže jsem dostala další facku. Aby se to tak řeklo, chtěli jsme stavět barák svůj.
0: No, máte to podobné nakonec jako Magda, která napsala na rozhlas.cz Lomítko Linka. 21. srpna je narozená moje maminka a můj syn a vždy, když slavíme, tak nezapomeneme na ten soudný den, když jsem měla strach, že můj chlapec bude muset jít do války. Ale paní Ivo, jak se změnil po srpnu 68 život váš a vaší rodiny? Vy už jste měla ročního chlapce, takže dokážete zřejmě posoudit ten rozdíl před a po.
1: Ano, dokážu to, jenomže jsme byli na vesnici, kousek od Plzně, takže jsme byli takový, jako nebyli jsme přímo toho svědky, jenom co já jsem potkala ty Rusové a ještě potom byli za nás, za vesnici byl les a tak tam taky byli se stanovali tam ty vojáci nějakou dobu, ne pořád, jako pořád už potom to nebylo. No, manžel se vrátil z Plzně pozdě, protože tam byl, tam pracoval a autobusy taky nejeli, protože se nechtěli vyhýbat těm tankům a tak dále. Takže to a jinak pro nás se nic vážného nezměnilo od té době.
0: Paní Ivo, já vám děkuji za váš telefonát a ani si nechci představovat ten pocit, který jste měla, když vám prohlíželi ten zmíněný balíček a hlavně, když jste si představila, jak se dostanete nazpět ke svému ročnímu synovi.
1: Právě. To bylo to nejhorší. Já jsem potom sedla na to kolo a nevím vůbec, jak jsem dojela domů. Vůbec nevím. Ale spála jsem se hrozně.
0: Děkuji za důvěru, děkuji za váš telefon.
1: Příjemný další povídání a dobrou noc.
0: Dobrou noc a naslyšenou. Eva z Jižních Čech napsala na rozhlas.cz Lomítko Linka následující. Byla jsem dítko školou povinné. Maminka nás tehdy ve středu 21. srpna 68 budila v 7:30 se slovy bude válka. Protože jsem pro rodinu chodila nakupovat potraviny, byla jsem vyslána pro chleba a asi konzervy. Pamatuji si, že ze samoobsluhy se kroutila fronta mnoho metrů po náměstí. Po městě byly vápnem vyvedené nápisy běž domů Ivane v azbuce, věz narod v tjurmu neposadiš, celý národ se do vězení neposadíš. Zpívala se písnička běž domů Ivane, čeká tě Nataša. Po náměstí jezdily tanky od severu na jih. A jen dodám, že invaze se účastnila vojska Varšavské smlouvy NDR, PLR, SSSR, MLR a BLR. Tak je možné, že ve městě, jak psala jedna posluchačka, byli Poláci. Rumuni odmítli, ti se invaze neúčastnili. Tolik tedy k faktům, která zmínila posluchačka Eva z Jižních Čech. Jak se změnil život váš a vaší rodiny po srpnu 68? Je to téma, o kterém ještě můžete něco říct všem, kteří poslouchají Noční linku během následující půl hodinky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jana Kirchner a Jarek Nohavica mi vlastně dali návod k dalšímu tématu, možnému tématu noční linky. Někdy v budoucnu, jaká byla první noc ve vašem novém bytě. Ale teď zase naspět k tématu aktuálnímu. Jak se po srpnu 68 změnil život můj a mé rodiny, nám chce říct paní Slávka. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Velice mě překvapily odpovědi nebo příběhy některých lidí, kteří popisovali, jakým způsobem ovlivnil ten šťastný 21. srpen životy jejich rodin a jejich. Já sama jsem měla 22 let toho v tom datu. A musím říct, že jsem pocházela z rodiny, kde byli oba rodiče komunisti. Když jsem se jich kdysi ptala na to, proč vstoupili do té strany, tak mě řekli, že to bylo po válce a že se prostě báli. Ano, že se báli, jaká byla atmosféra, proto vstoupili do strany. Během jara srpnu toho
0: 68.
1: Jara, ano, promiňte, 68. jsem dokonce sama měla pocit, že bych mohla vstoupit do strany, protože byla taková příjemná změna těch komunistů, jo? Že se to všechno uvolnilo. Začali jsme mít pocit, že všechno bude výborné a když jsem o tomhle řekla otci, tak otec mi řekl, pro boha jen to nedělej, protože ty se svojí pusou nevymáchanou by si se úplně zničila by si život. Tak jsem samozřejmě nevstoupila do té strany, protože na svoji zkušenost nebo svoji praxi jsem věděla, co bych mohla asi říkat. No a pracovala jsem v takovém malém kulturním zařízení, kde jsem byla, bylo mi nabídnuto místo vedoucího, který byl odejít. Ano, nastoupila jsem, práce mě velice bavila, bylo to perfektní, bylo to setkávání s lidmi, byla tam atmosféra taková, že potom měsíci srpnu se všechno začalo najednou měnit. Lidi se opravdu měnili. Já osobně jsem pracovala v tom smyslu trošku jiným, než ty komunisti představovali. Když začala normalizace, tak jsem byla předvolána jako nestraní, protože jsem byla ve vedoucí funkci, tak mi bylo řečeno, že se mnou musí provést pohovor, protože jsem byla malá vedoucí nějakého zařízení. A na tom pohovoru jsem prostě řekla, že první otázka byla, jaký jste měla názor na vstup spojeneckých vojsk na území České republiky, tak jsem jednoznačně řekla takový, nebo jaký máte názor. Já jsem řekla takový, jaký jsem měla v srpnu, že tady toto se nemělo stát, Rusové tady neměli co dělat a že a oni se zarazili a řekli, jestli to myslím vážně. A říkal ano, že to myslím vážně, že prostě jsme si svoje věci měli vyřizovat sami a nepoužívat tady tuhle tu záležitost s tím vojenským přepadením. No a tak mi bylo řečeno, ať odejdu do své kanceláře, že se musí poradit. A jakmile nenapadlo mě to, prostě zavolali mě za 15 minut do té komise a řekli mi, že jsou šokováni, jaké mohou mít takové názory, že v tom případě budu muset odejít, opustit svoji funkci, protože nemohu narušovat a ovlivňovat své podřízené svými názory. No takže se stalo to velice rychle a začal na mě přes odbory ROH, začal na mě být vyvinut tlak, kterým jsem postupně musela v podstatě víc přijít, protože mě neustále vyzývali, že mi nabízí jiné místo, které neodpovídalo mé praxi, že mě prostě budou přeřazovat, kam budou oni chtít nakonec. A dozvěděla jsem se od svého nadřízeného dalšího, že by se mi mohlo taky stát, že bych se dostala na pracovní místo, kde pracují prostitutky bývalé a zlodějky a tak. Takže nakonec jsem se rozhodla a sama jsem odešla. Jenomže jsem netušila, že něco existuje, něco takové jako kádrové listy, kádrové složky. No a odešla jsem. Rozvázala jsem pracovní poměr a rozhodla jsem se, že si najdu nové pracovní místo. V té době jsem se prohnala za mého přítele. Vzali jsme se, můj přítel zastával stejné názory jako já a prostě jsme se snažili žít době. Jenomže já jsem neměla šanci. Já jsem se dokonce v televizi ucházela o místo nějaké a bylo tam výběrové řízení, já jsem to místo vyhrála a bylo mi telefonicky sděleno kádrovačkou, že bych měla nastoupit další za dva dny do té nové funkce a nebylo to žádné vedoucí pracovní místo. Běžná prostě funkce běžného pracovníka televize. No ale představte si, že takhle já vám musím říct, že komunisty mám svoje názory a není to dobré. Není to dobré a v momentě, kdy jsem byla bez práce, kde mi lidé, firmy mi odmítali jakoukoliv šanci, abych u nich pracovala, neřekli mi proč, jo, prostě mě akorát ta televize se den večer před mým nástupem ozvala kádrovačka, která mi řekla, že vy nemůžete nastoupit do televize ani jako uklízečka, protože já jsem si dala tu práci, já jsem si přišla do toho vašeho předcházejícího podniku, kde jste pracovala a tam jsem se seznámila s kádrovým materiálem. A teď mě řekla, co v tom kádrovém materiálu bylo. A já jsem se rozhodla, že prostě to takhle nemůže být. Sebrala jsem se a volala jsem své kolegyni nebo své ředitelce, protože jediný, kdo mě pomohl z komunistů, byla ředitelka kulturního zařízení, která mě byla to komunistka, ale byla to normální ženská, maximálně schopná, pracovitá, šlo jí o provoz její firmy, jejího kulturního zařízení, která mi umožnila v době, kdykoliv pár lidí onemocnělo, že mě volala, dávala mě informaci, jestli mám zájem, ať přijdu na zástup třeba půl roku, tam někdo, tak já jsem byla šťastná, že mám práci a navíc tak výborném kulturním zařízení. Pomáhala mi. Potom jsem se provdala, jsem byla, přišla jsem do jiného stavu, tak jsem byla šťastná, že mě takovýmhle způsobem, i když ta práce nebyla nepřetržitě, vždycky třeba jsem skončila a to se mě pozvala, když se uvolnilo další nějaké místo. A
0: na nějaký záskok.
1: A bylo to fantastické od té paní a můžu říct, že v podstatě když jsem byla v tom domě kultury, tak jsem přišla do jiného stavu a byla jsem u ní říct, v jaké situaci jsem a ona mě řekla, dobrý, bude mateřská a potom se uvidí. Já jsem porodila, šla jsem na mateřskou a jakmile mi končilo, syn měl, jsem mu blížil třetí rok, tak jsem po poradě s touto ženou fantastickou, jsem se poradila, jak bych měla hledat pracovní místo, abych se mohla umístit. A ona mě poradila a řekla mi, prosím vás, vůbec už se nepište si žádosti, protože všechny ty firmy, které vás odmítly, měly možnost nahlédnout do vašeho
0: kádrového materiálu, ano, o kterém už tady byla řeč.
1: Já jsem jim musela dávat tu informaci a právě ten televizní kádrovač se tehdy nedala a ona nemeškala
0: a zjistila si informace o vás přímo u pramene.
1: Došla pro ty informace.
0: Ano, rozumím. Paní Slávko, já se omlouvám, že vám skáču do řeči. Paní Slávko, poslouchejte mě.
1: Jak se mám zajímat o zaměstnání.
0: Ano.
1: Řekla mi jednoznačně, musíte si hledat místo jakékoliv na zástup třeba po mateřské dovolené, po někom, na dobu jednoho roku. A to jsem taky udělala a pomohlo mi to v tom, že jsem si získala pracovní místo sice v jiném oboru, ale kde jsem začala pracovat, byla to katastrofa, protože to byl podnik služeb městských, ve kterém se v podstatě částečně zhromáždilo několik lidí, kteří měli stejné názory jako já.
0: Bylo takové hnízdo kontrarevoluce, jak to popisujete. Ale paní Slávko, já jsem vám teď už musel vstoupit do řeči, protože mi vyzvání další konce naší telefonní linky a chtěl jsem vám především poděkovat za, řekněme, ucelený příběh vašeho života na téma, jak se po srpnu 68 změnil život můj a mé rodiny. A myslím si, že jste si několikrát za tu dobu vzpomněla na slova vašeho tatínka, který zmínil, teď cituju vás, přímo to, co jste říkala, vaše nevymáchaná ústa. On to řekl trošku jinak, já to nechci opakovat úplně doslova. Takže paní Slávko, já vám moc krát děkuju a přeju vám krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linky na téma, jak se po srpnu 68 změnil život můj a mé rodiny, zbývá už jen 14 minut. Ale věřím, že ještě tenhle příběh uslyšíte. Paní Věro, omlouvám se. Kdo je prosím u telefonu? Je to opravdu Věra? Mám to napsáno správně?
1: Ano, máte to správně napsané, pane Borku.
0: Takže děkuju za potvrzení. Ptám se vás, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny? Respektive jste schopná? Bylo vám tolik let, abyste porovnala, co bylo před a co bylo po?
1: No, porovnat jako asi ne, ale prostě já jsem se narodila v září 62, takže vlastně rodiče nepočítali ani s tím, že vlastně by šla jako do školy, jako v tom září, jako 68. Jenomže vlastně týden před tou invazí se vlastně vdávala sestřenka, která si brala Němce, ale z východního Německa, protože on tady vlastně v Olomouci jako studoval, ona tam studovala také. A oni jak jeli na tu svatbu, tak prostě už tam byli z té německé strany, prostě tam byly tanky jako nachystané. A oni přijeli z toho Německa autem a říkali, co se bude dít, že vlastně na Česko jsou namířené jako tanky.
0: Že jsou na hranicích shromážděná vojska, ano, to už jsme tady slyšeli, ale pokračujte dál, prosím.
1: No a tak nějak svatba proběhla, no a tak vlastně přes víkend byla svatba a potom vlastně v pondělí jsme šli, mě i sestru zavedla maminka, nás zavedla do školky, mě do školky, sestru do jeslí, a protože aby mohla sestru dávat do jeslí, tak chodila až na 6:30 do práce, což znamenalo, že dělala jako do 3. A bylo vždycky zvykem, že vlastně z té práce se stavila pro mě do školky, já jsem se tam oblékala, pro sestru vyšla o poschodí výš, sestru oblékla, došla dolů, vzala i mě, dooblékla mě, vzala i mě a prostě šli jsme do obchodu a jako bylo. Jenomže my jsme přišli v to pondělí do obchodu, tam nic absolutně nebylo, nebyl ani ten chleba, maminka byla úplně nešťastná, neměla nám jako co dát jako. No a to se opakovalo vlastně i druhý den, potom třetí den vím, že prostě vyjela potom po tom vedoucím, co tam byl tam pán jako, tak po něm jako vyjela, když za to nemohl prostě, tak jako z toho byla už jako zoufala jako, ale my jsme jako měli co, protože byly brambory, byla rýže, byly těstoviny nějaké doma, takže o jídlo jsme jako netrpěli, jako že bychom absolutně jako byli hladí, nebo tak jako víceméně měli jsme i ve školce jídlo, maminka měla v práci, teďka teď měla něco v práci, tak spíš šlo o večeře a obědy. Jenomže to byl takový zmatek, že ti rodiče prostě jako nevěděli, co s náma. No a ve finále místní rozhlas vyhlásil to, že kdo přivede 1. září dítě do školy, tak prostě dítě bude i jako přijato do první třídy. Takže rodiče mě do první třídy, mě do 1. září mě maminka teda dovedla do školy, nás tam bylo jako hodně, tak jako to, tak ale vzali nás jako všechny. Ve finále jsme jako spolu chodili ty 4 roky, jenomže v obci byly i 2 malotřídky. Takže potom, jak jsem to počítala zpětně na fotkách, tak v 5. třídě nás bylo ve třídě 39 dětí.
0: Tak se změnil život vaší rodiny po roce 68?
1: No, to není ještě celé. Takže vlastně já jsem chodila do té školy. No a maminka, protože jak se peklo na tu svatbu, tak zjistila, že je těhotná, tak maminku dali jako rizikové těhotenství do nemocnice, tam byla až do konce ledna. No a tatínka chtěli vzít na manévry jako na cvičení, jenomže vlastně s náma neměl bych dobit, tak nakonec ho jako nevzali. No, ale měla jsem i 2 strýce, kteří dělali významné posty ve fabrice. No a ti byli prostě při těch prověrkách, co byli, tak byli jako odvoláni a prostě potom museli jít na jiná místa a začínat jako v dělnických jako profesích úplně jako chlapi, kteří měli vlastně skoro 50 let, tak museli začínat téměř jako od nuly.
0: Paní Věro, děkuji za váš telefonát a přeju vám krásný zbytek srpna. Mějte se hezky.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Noční linka kráčí směrem ke svému závěru, ale ta další, ta tady bude už za 22 hodin a 9 minut. A bude ji pro vás vysílat kolega Honza Macoun. Tématem povídání s ním bude, když zalžou rodiče. Ale já se ještě na malou chvilku vrátím k jednomu vašemu vzkazu. Tedy je to vzkaz, který už dopředu avizovala naše posluchačka Daniela a podařilo se jí jej odeslat. Nicméně s tou poslední větou mám ještě pořád trošku problém. Až k ní dojdu, asi pochopíte proč. Cituju. Ráno 21. srpna jsem utíkala na své pracoviště odhodlaná bránit obrodu naší vlasti a naplno využít konce cenzury, která už pár týdnů dávala mladým studentům novinařiny naději, že budou dělat svobodnou a poctivou žurnalistiku. Bratrská vojska dávala tušit, že naši vizi tento zásah zhatí. Od tohoto okamžiku až do návratu stranické a vládní delegace z Moskvy jsme nepřetržitě informovali posluchače o postupu cizí armády. Osobně jsem dětinsky žádala, aby se obraceli silniční informační směrovky a informovali jsme o dětských táborech, v nichž měli posluchači své potomky a netušili, co s nimi je. Bylo to neskutečné nadšení a euforie. Převzala jsem na Karlově univerzitě diplom a viděla, že ti nejlepší pedagogové končí. Za pár měsíců jsem držela v ruce výpověď a redakce byla rozprášena. Někdo šel na remorkér, jiná na patologii a já, píše Daniela, do sběrných surovin. Lidé, kteří na nás volali, jak jsme stateční a jsme s vámi, tak ti přecházeli na druhý chodník, jako bychom naráz byli prašiví. Každý se na začátku normalizace bál o vlastní postavení. Dítě školou povinné, manžel hodně na cestách a moje pracovní perspektiva vůbec žádná. 7 let čirého zoufalství. Teprve pak jsem díky pražskému kolegovi získala redakční práci na dohodu. Přestěhovali jsme se do Prahy. To byl v novinářské branži úplně jiný svět. Po půl roce náš časopis zrušili. A protože si kolegové pomáhali, tak jsem prošla pár malých redakcí jako záskok za mateřskou. Za pár let jsem konečně zakotvila ve velkém deníku a prožila tam profesně krásný kus života. Manžel byl v Praze nakonec také spokojený. A kluk, který ječel, že se nikam stěhovat nechce a zůstane, tak tady vystudoval a celý život učí na vysoké škole. Když žertem připomenu, že za živý svět nechtěl, a tady už je ten problém s poslední větou, tak udělá úšklebek hodný 60 pošetilost, z níž rozhlasovou adaptaci připravilo moje mateřské studio. Danielo, děkuji za váš vzkaz. Mám pocit, že tam vypadlo pár slov. Nebudu doplňovat z vlastní libovůle slova, která myslím, že tam chybí, ale to podstatné, myslím si, z vašeho psaní vyplynulo. Já vám děkuju za pozornost, za vaše příběhy v Noční lince, byť ne všechny hovořili o tom, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny, ale snaha se cení. No a příště se za vámi podívám zase s trošku jiným tématem. Tedy za vámi, mám tím na mysli, do vašich rozhlasových přijímačů a do vašich možná, že i domácností, automobilů a podobně. A aby bylo jasno, tak bude to záměna, která bude tématem té příští v uvozovkách brněnské noční linky. Budu se na vás samozřejmě těšit a budu čekat na vaše telefonáty. Telefon, který využijete v té příští noční lince, zůstane stejný, stejně tak web noční linky. Pro jistotu ho raději teď říkat nebudu, abych vás zbytečně nemotivoval těsně před 1 hodinou k dalším telefonátům. Nicméně, pamatujme si, že mnohdy v historii najdeme odpovědi na otázky, které nás trápí v současnosti. I proto tady bylo téma, jak se po srpnu 68 změnil život naší rodiny, které mělo zmapovat, co všechno je schopen totalitní režim udělat svým obyvatelům. U mikrofonu byl Borek Kapitančík a ta poslední písnička, která je před námi, vás přivede možná na trošku jiné myšlenky. Takže příště naslyšenou, bude to v pátek, počítám-li správně, ano, bude to příští pátek, uslyšíme se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Je tu hodina s porcí klasiky českého humoru. A jak už kdysi říkala dnešní osobnost, všechno je málo. Dosti malá bude i ta hodina, abychom si stihli říct všechno o jednom herci a ještě si pustit ukázky z rozhlasu, televize i filmových komedií. Ale pokusí se o to s vámi Patrik Rozehnal. Už brzy uslyšíte muže, který se narodil 22. srpna roku 1922 v Praze.
2: Prosím, promiňte, kdybyste dovolili, bych...
1: Nebojte se, nemáte přece trému.
2: Já bych měl také malou otázku.
1: Prosím, jen se ptejte.
2: Já prosím, teď jsem tu nebo tam?
1: Teď jste všude, protože jste hostem v rádiu.
2: Cože? V rádiu Luxemburg?
1: Ale ne Luxemburg, v Českém rozhlase.
2: No pánové, co teda?
1: Žádný smutek, nahoďte úsměv, pane Miloši Kopecký, a začínáme. Je tu pořad jen a jen o vás.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

Měl jsem baculaté ručičky, sám pan strážník zálibně se díval, jak jsem v parku ničil růžičky, na procházky.

netvor, jiného netvora má rád tak jako já vás. Ať vám šaty sežerou moly, vždyť ty šaty tolik nebolí. Tolik jako moly zabolí, že nikdo nedovolí, aby měli jiné moly rádi.

démonický muž se ze mne stal. Něžně říkám jedné slečně baby, dál jsem se však dlouho nedostal. Na procházky chodil jsem s tou slečnou a jen pro ní hodlal žít. Měl jsem ale potíž nekonečnou, jak vyjádřit svůj cit, až jednou poštípala plecha.

netvor, iného netvora má rád tak, jako já vás. Ať vám šaty sežrou moly, vždyť ty šaty tolik nebolí, tolik jako moly zabolí, že jim nikdo nedovolí, aby měli jiné moly.

sotva se jim za ženu pojal. Znával, říká teď, že prej by onoho anděla nepoznal. Proč si vymyslel komplexy Freude? Ona je pěstuje a myslí si, že jí všechno projde, když je simuluje. Za trest už nešetřím žádnou blechu, pomstím se na hmyzu strašlivě. Když mi choť vytýká tu neplechu, chrknu jí mazlivě. Co bych šetřil chudou štěstí?

0: oušek na moli, ať to bolí nebo nebolí. Tolik je to jistě nebolí, tolik jako mě to bolí, že mě otec nezbyl holý za to, že jsem si vzal vás.
1: Hvězdné návraty.
2: Písnička, kterou jste slyšeli na úvod, je vyznáním lásky ze hry Slaměný klobouk. Natočil ji v roce 1980 orchestr Karla Vlacha. Ale my se přesuneme v historii mnohem hlouběji. Do 22. srpna roku 1922, kdy, jak jsem řekl, se narodil velký herec Miloš Kopecký. Tehdy to samozřejmě ještě netušil. Nejen v dětství, ale i později musel tento muž bojovat s odporem svého otce, aby byl hercem. Jeho táta byl totiž šikovný kožešník, ale špatný obchodník. A přál si, aby mladý Miloš Kopecký jeho majetek rozmnožil a u řemesla zůstal. Byl to velký despota a vyžadoval na něm hlavně poslušnost a kázeň. Jenže nepochodil. Až po letech pochopil, že kožešníka z něj zřejmě neudělá. A teprve později, když se dopracoval Miloš Kopecký k jakémusi úspěchu, začínal být tatínek pozvolna hrdý. Maminka tamu držela palce už od mládí. Nejen když během nacistické okupace založil divadelní kolektiv Tvar, ale také když se poprvé objevil na těch skutečných prknech a také před filmovou kamerou. My se teď společně přesuneme až do roku 1961, kdy se konečně dostává na toho muže z prvního století, tedy na film Oldřicha Lipského. První století je počítáno se vznikem kosmického věku, a tak dnešní letopočet v té jejich filmové budoucnosti už neplatí. Přesto se ale do ní dostane Čalouník Josef, který se kdysi před léty, někdy v 60. letech 20. století, omylem dostal do rakety a uletěl. Na Zemi se vrací po 500 letech. Ale nikdo netuší, že je to on. Mimochodem na podlaze jeho vesmírného korábu najdou i obyčejný zapalovač, který už neznají. Lidstvo totiž nekouří.
3: Dobře, dobře, ale kde jste přišel k takovému křesadlu?
4: No prosím, křesadlu? No prosím, měl jsem ho s sebou. Proč? To je z Tuzexu.
3: Musíme se podívat na mapu, kde ležel Tuzex.
5: Tak to jsou peníze z prvního století.
4: Ano, drobné.
5: A vy tvrdíte, že jste v té době žil?
4: Vždyť to říkám.
6: Poslyšte, kdo první přeletěl kanál La Manche?
4: No, patrně nějaký letec. Nebo ne?
3: Kdy zvítězil socialismus v Luxemburku?
4: Cože? V Radio Luxemburg? No, pánové, co teda?
3: Poslyšte.
4: Prosím, promiňte, kdybyste dovolili, bych... Já bych měl také malou otázku. Já prosím, teď jsem tu nebo tam. Abych tedy upřesnil, tady je to jaksi východ nebo západ. Já stran vystupování.
3: Je z prvního století.
6: To bude světová událost.
3: Ano.
2: Jedním z velkých kamarádů a jevištních partnerů Miloše Kopeckého byl i Miroslav Horníček. Spolu vystupovali třeba ve hře Tvrďák, kterou Horníček napsal a jak Miloš Kopecký dodával, na jeho popud. Hra měla obrovský úspěch a představení se někdy protáhlo i na celé 2 hodiny. Improvizace, které před diváky předváděli, byla jejich dílem společným. Během 4 let spolupráce spolu hráli ještě jeden kousek a jmenoval se Albert a Julius. A užili si spoustu legrace. Možná i proto se objevovali v raných televizních pořadech i v těch zaběhnutých rozhlasových. Mimochodem, vzpomínat teď budou společně na silvestrovské reklamy.
7: Měly to být reklamy na ruby, že jo? Dělali jsme to v tom suprafonu, v dnešním suprafonu, tehdy AR Studio, nebo jak se to jmenovalo?
8: Lucerně prostě.
7: Lucerně nahoře, no. A tam jsme točili takový jako parodie na reklamy, jo? Třeba Vánočka z pramene, to zní tvrdě.
4: Ano.
7: A my jsme to odpálili, bylo po představení asi 11 hodin v noci, jak jsme pospíchali a já domů, Milda.
9: Ne domů.
7: No, Milda, ne domů.
4: Ne domů.
7: Všude, jenom ne domů. A tak jsme pospíchali.
8: Říká všude dobře, tak co doma, že jo? No.
7: A tam jsme měli větu, která jediná vůbec neměla v sobě žádný vtip. Já do dneška nevím, jako tam z bylo, nezapomeňte, že největší módou příštího roku budou kožešiny, nebo taková nějaká slogan. No. A mezi tím hudba. A hudba začala říkat, nezapomeňte, že vyprsk. A já jsem říkal, tak znovu, stop, prosím znovu. A on znovu začal, nezapomeňte, že největší móda, nemo. Teď jsem dostal já záchvat s ním. Teď se to začalo násobit a umocňovat. My leželi a nepřáním čtvrt hodiny na zemi, nás fotografovali. Oni nevěděli, co se stalo.
10: Oni chtěli mysleli, že se perem.
7: Ano, ano, protože ty jsi po mně dupal.
10: Jo.
7: No.
10: Ty jsi po mně čistil.
7: On si po mně čistil boty a takovýhle věci. Ale nejhorší bylo, že my jsme tedy to tu větu jsme nenatočili.
10: Prostě.
7: Vzali jsme si kabáty, klobouky, že půjdeme domů. A Milda pověla, hele, teď, když už jsme se uklidnili, tak pojď tu větu dorazit, ať je to kompletní. Tak v klobouku Milda řekl, nezapomeňte, že největší modu přičtěl znovu.
11: To je pro nervy, no jo.
7: Pro psychiatra, ano, to je jistě.
10: Jistě, to je pro psychiatra.
7: Nikdo nevysedí, do dneška nevím, čemu jsme se to smáli. Ale...
10: No já jsem pak s ním byl u psychiatra, s tohle větou,
7: no.
10: A on mi ji nevysedlil, ale nechal si mě tam. No.
2: Miloš Kopecký nikdy neměl valný vztah ke škole, ke sportu, naopak lákalo ho divadlo a miloval muziku. To je také důvod, proč několikrát provázel i televizní diváky různými hudebními cykly. Jedním z nich byly i písničky pro pamětníky, kde tak trochu rozdělil i mužské typy. Tak si to poslechněte a nechte se zlákat k poslechu jedné skladby.
10: Myslíte si, že každý člověk má ve svém životě takovou etapu, kdy vypadá pořád stejně? Ano. Jsou například lidé, kteří od 20 do 50 vypadají stále stejně. To jsou šťastní lidé.

0: 15 let starší než jsou. Já jsem vždycky vypadal. Já jsem přišel asi do první obecné a žactvo vstalo. Mysleli, že přišel pan učitel. Celý život jsem vypadal o 10 let starší. Následkem toho jsem se ovšem dozvěděl různá tajemství předčasně a od té doby vypadám o 20 let starší.
1: Nazdar, Mildo, to jsi ty?
0: Nazdar, ano, to jsem já. Rád tě vidím, prosím.
1: To se nedivím.
0: Tento sebevědomý muž, ten je mimo všechny kategorie. Já dokonce neváhám říci, že osvítil celé generace zpěváků a zpěvaček.
2: Někdy dokonce i svým hlasem, jak také dodával Miloš Kopecký, mluvil o Karlu Hálovi, kterého právě teď uslyšíme.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Za dobrou náladu by určitě i Miloš Kopecký, kterému je věnován ten dnešní díl, dal ve svém životě téměř cokoliv. Byl často totiž obětí svých maniodepresivních stavů. Tedy, jak se dnes říká, měl bipolární poruchu. To znamená, že se u něj střídalo období velké euforie, nadšení a hrd do práce s tím, kdy nebyl schopen téměř vstát. Celé dny proležel v posteli a topil se v hlubokých depresích. Ale o tom si teď vyprávět tolik nebudeme. Zaměříme se na divadelní role Miloše Kopeckého. Většina z nás ho zná třeba jako Hoga Foga z Brdečkova limonádového Joa. Ale málo kdo z takzvaných širokých diváckých vrstev ví, že tento muž tvrdil, že na divadle hrál lepší role a hrál je dokonce líp. Vytvořme tedy v našem pořadu prostor pro divadelní ukázky. A nechme Miloše Kopeckého chvíli vyprávět o jedné z jeho rolí.
2: Je to o roli, která málem mohla být mou poslední. Byl jsem v jednom divadle, nebudu ho jmenovat, v jednom z divadel, kde jsem tvořil, a jednoho dne na repertoár byla dána dramatizace Jiráskových Psohlavců. Já jsem šel lehkomyslně kolem Fermanu, říkal jsem si, to se mě nemůže týkat. Byl jsem velice šťastný, až najednou prostě přišel ke mně kolega a říkal, víš to, že tam seš napsaný? Já jsem řekl, to je blbost. Lomikar, jo? Říkal, ne, starý hrubej. Já jsem to považoval za velice nejapný vtip, protože já nevím, znáte-li Psohlavce, jestli trošku znáte starého Hrubýho, to je taková ideová páteř těch odbojníků, kteří hájí svoje privileje. Já jsem z toho byl nešťastný, šel jsem za režisérem a říkal jsem mu, podívejte se,

0: to je urážka hrubýho i moje. To prostě, nechcete rovnou, aby hrál Jánošíka nebo Děníka Zprodaný? Ten se vůbec neusmál a řekl mi, dobrý herec musí zahrát všechno. Prostě hrál jsem to, kdykoliv to bylo večer na repertoáru, tak jsem od rána už za nic nestál, spát jsem nemohl, jíst jsem nemohl, chodit jsem nemohl, věděl jsem z toho nešťastný. Věděl jsem, že tady nepomůže nic, co pomůže, co utlačeným pomůže, jedině revoluce, že ano. Řekl jsem si, že musím, že se musím schopit, protože nemám co ztratit, než tuhle tu roli. Jednou večer ve třetím jednání u apelačního soudu jsem si klek a řekl jsem, za nás psohlavce se řekl. Vašnosti, odpuste nám to, my už to nikdy neuděláme. Ten mladý blázen, tedy jako Kozina, neví, co dělá. No, Kozina mě vyvlek z jeviště dozadu a představte si, já jsem očekával hrozný trest, ne? Nic se nestalo a byl jsem převobsazený a od té doby jsem hrál Lomikara.
1: Na řadě je teď divadelní inscenace z roku 1971. Moliérův Lakomec pro divadelníky bývá často problémem. Je tam totiž pouze jedna velká postava, tedy Lakomec Harpagon, a pak řada postav menších, jejichž prostřednictvím se velikost a zábavnost té hlavní buduje. Neplatí to ale pro režiséra Jaroslava Dudka. Jeho vinohradská inscenace právě ze zmiňovaného roku 1971 je v mnohém příkladem, jak nakládat s klasikou. Doufám, že vás přesvědčí i následující ukázka, kde se bude mluvit o jídle a bude se s ním taky šetřit. Tedy aspoň taková je touha Miloše Kopeckého jako Lakomce.
0: Můj věrný Jakube. Já jsem se rozhodl, že uspořádám dnes večer hostinu.
2: Světe zborce.
0: A ty nám k ní něco dobrého uvaří.
2: Když mi dáte dost peněz, beze všeho.
0: Dost peněz, samozřejmě, že dost peněz. To opravdu by nebylo celé, kdybych neslyšel dost peněz. Peníze jsou totiž to jediné, co ti lidé mají po celý den v hlavě. Peníze jsou to jediné, co mají ti lidé po celý den v hubě. Já neslyším nic jiného, než peníze a peníze. Peníze to jsou oni, podle peněz je poznáte. Peníze a peníze, peníze.
3: Něco tak drzného k moci, Jakube, jsem skutečně... Jak se všechno slyšel, ano, dobře uvařit za moc peněz, to dokáže každý blbec. Uvařit za málo peněz, hodně a dobře, v tom tkví mistrovství kuchařské.
2: Víte co, pane správce, když jste takový chytrák, uvařte tu večeři místo mě.
0: Tak co potřebuješ?
2: Tuhle pan správce vám za málo peněz uvaří hodně a dobře.
0: Odpovídej, než se tě ptám.
2: Kolik vás bude u stolu?
0: No, vidíš, kolik nás bude. To je taky, je to na nás bude dost. Sedm?
2: Co?
0: Osm?
2: Co?
0: Říkám pět nebo šest, kde se nají pět, nají se i osm.
3: Samozřejmě, nic jiného jim konečně ani nezbývá.
2: Tak to bychom, dejme tomu, měli čtyři polévky s bohatším závarem a pět mis předkrmů. Polévky račí, koroptví s kapustičkou, zdravotní z jemných zelenin a kachní s bílou řetkvičkou předkrmy. Salátek z kuřátek, paštička z holoubátek v županu, risotko, smetanový klobásek a ladýže.
0: Zblázně se, to je jídla pro celé město!
2: Pečení, pyramida z různých pečení na velemíze. Dvě velké telecí ledviny po panensku. Tři bažanti, čtyři kapouni, půl tuctu perliček, tucet ksepelek, dva tucty kvíčel, tři tucty jako nezřeš.
0: Aha, dost, aha, jako dost, aha,
2: jako nezřeš.
3: Slyšel jsi otázka na to správné výši, pamatuješ si k moci, Jakuby, že plný stůl je pro člověka vražda, ano, hotová vražda. Nehledě už na výrok jistého klasického mudrce, podle něhož člověk má jíst, aby žil. a ne žít a vyjezdat.
0: Ne. Ale no ne. Hoj ti na mou hruď, ať tě obejmu. Za ten nádherný cintát. To je snad nejskvělejší myšlenka, jakou jsem za poslední léta slyšel.
1: Zastavujeme, pokračujeme. Zůstáváme stále ve Vinohradském divadle, ale přesouváme se jen o 13 let blíž současnosti, do roku 1984. Z té doby pochází totiž záznam představení, které se ale už na prknech Vinohradského divadla v té době hrálo celé 4 roky. Bylo napsáno přímo pro Jiřinu Bohdalovou a autorem je Jiří Hubač. Kdo ještě netuší, tomu prozradím, že jde o Dům na nebesích. Hlavní hrdinkou je Klára, stárnoucí žena z nádražního bufetu, která celý život pečuje o svoji rodinu. Má hodného, i když jednoduššího, bratra Fandu a záletného otce, který za sebou zanechává zástupy bývalých milenek a jejich děti. Teď se tento Don Juan v podání Miloše Kopeckého vrací domů na návštěvu. Narazí na Kláru a na Fandu v podání Jaromíra Hanzlíka.
0: Tak jsem tady, no.
4: Koukám. To, že tě pustila.
0: Chtěl jsem ti vyhovět.
4: No máš zase nějaký průšvih.
0: No, Kláro, podívej se. Hele, mně není dobře. No. No počkej, vážně.
4: To tady dlouho nebylo.
0: Počkej, mně opravdu několik dní už není dobře. Já ti vůbec nemůžu pořádně dejchat, já mám pocit, že umírám. Já jsem to říkal i našemu kapelníkovi, povídám, člověče, já mám pocit, že umírám, co mám dělat, a on povídá, tak jdi domů, řekni jim to, aspoň jednou v životě, prej mi uděláš radost, blbec.
4: Co ti píšou z té advokátní poradny?
0: No, oni jedou do ciziny, tak potřebujou podpisu.
4: Ukaž mi ten dopis.
0: Sebe to nemám, já ti to zítra. Zítra ti to, jestli budu ještě živ, píš.
4: Šumár, já kolik si koupil těch kytek.
0: Holky a kytky se nikdy nepočítalo. Řekl jsem za stovku kytky, no tak tobě se nelíbí.
4: Ale líbí, no. Se děláš haura. Fanda má holku.
0: No, konečně.
4: No jo, konečně, byla znásilněná.
0: Ergot, kdo by to do toho našeho kluka řekl?
4: Znásilnili nějaký mužský.
0: Jo, mužský, přímo no, mužský. No. To je nejlepší. Hele, nevzal on to na sebe.
4: Ne, no to ne. Hele, podívej se, to je ona, dělej si něco.
5: Prosím tě, pojď. Ahoj, tato. To je Erika. Já jí vedu ukázat paní domácí.
6: Dobrý den. Dobrý den.
0: Já jsem tatí. To je pro vás. Abyste udělala dojem. Myslím, ještě větší dojem.
6: Tak. Děkuji vám. Tak, moc to potřebuji.
0: Ne, vůbec to rád.
5: Tak pojď, no.
6: Děkuji.
4: Já jsem ti říkal, abys něco dělal.
0: No to jsem jim jak znásilnit, nebo co?
4: Jsi musel líbat ruku, veď?
0: Co učiní gentleman mého kalibru?
4: Prosím tebe, nech to! Co pak nevidíš, že ten kluk úplně zblbnul? No tak nestůj tady a dělej něco. Co?
0: Já jsem vol.
4: No počkej, tati! Tati!
1: Miloš Kopecký miloval mnoho věcí. Pár z nich už jsem vám prozradil. Ještě bych to doplnil i o jednu velkou lásku v podobě Prahy. Toto město miloval se vším všudy a byl jim upřímně fascinován. Veliké vzrušení vždy pociťoval, když viděl večer různými reklamami osvícené Václavské náměstí.
7: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jestliže jsme se v tom předchozím vstupu našeho pořadu, který je věnován Miloši Kopeckému, věnovali jeho tvorbě divadelní, logicky teď přichází na řadu tvorba televizní. A zůstaneme hned u té klasiky. U slavného seriálu Nemocnice na kraji města. Ta se nenatáčela kdesi v severních Čechách, kam byla svým dějem umístěna, ale pouze na severním okraji Prahy. Snad i dnešní někteří studenti Vysoké školy zemědělské si všimnou při pohledu na slavný historický seriál, že jejich školní budova je televizní nemocnicí. Ano, právě tam se v roce 1977 natáčely příchody a odchody lékařů z nemocnice a do nemocnice. Nevypravíme se na místo zjišťovat, kde všude se natáčelo, ale pustíme vám rovnou první ukázku. Hned s tou nejslavnější větou doktora Strossmayera.
2: No dál.
3: Pane doktore, já jsem volám, vy to neberete?
2: Já jsem se byl vyvenčit.
3: No. Ten zlomený krček na device. No. Nemůže usnout a ona říká, že mu hučí v hlavě.
2: Dobrej, mě naučila. Až vám budou v 670 rovná zlomenou hnátu, tak vám bude taky hučet. Dali jste mu, co jsem říkal?
3: No jistě, po operaci, pane doktore, dáváme vždycky Rolzin.
2: Já jsem říkal, abyste tentokrát dali Eunalgit.
3: No, ten jsme dali taky.
2: Já neřekl taky, já řekl tentokrát.
3: No jo, ale my dáváme vždycky Rolzin.
2: Kluci, sergot, ženská! Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička.
1: Je zajímavé, že tento seriál byl také prvním v historii Československé televize, kde se uvažovalo o něčem jako o pilotním dílu. Do té doby nebylo zvykem vytáhnout hned nejtěžší kalibry na úvod, ale Jaroslav Dietl i režisér Jaroslav Dudek pochopili, že pro úspěch seriálu je to klíčové. A také jim to historie potvrdila. Proto i hned v té první části se dozvíte o osudech mnoha lidí a zazní tu také hned několik skvělých gagů, jako třeba ten, který jste slyšeli před chvílí. Svou dohru měl v druhé části.
3: Pan primář prosí pana doktora Strossmayera, aby k němu přišel.
2: Pan doktor Strossmayer se táže, zdali hned. No, jestli pak víte, že to tu Hofmanku děsně urazilo.
4: Všecko přiznej, přiznání je polehčující okolnost. A nešetři podrobnostma.
2: Co se děje?
5: Pane kolego, byla mi adresována stížnost na vaše chování. Řekni to, prosím, meritum věci.
6: Staniční sestra Huňková za mnou přišla, že jí bylo řečeno, že je hloupá a žádá...
2: Pardon. Ta formulace zněla v tom smyslu, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička.
3: No, to je přece stejný.
2: To není stejné.
3: No to je stejný, nedělejte se mě ještě většího blbce.
2: To bych se neodvážil.
5: Soudím, že na takové dohadování nemáme příliš mnoho času. Pokládáte za možné své tvrzení o sestře Huňkové odvolat?
2: Ovšem, prosím, beze všeho, já odvolávám své tvrzení, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička. Není to pravda a prostě není to pravda.
3: No ale to není jasný.
5: Já jsem se v tom orientoval naprosto čitelně. Tím považuji celou věc za vyřízenou. Prosím všechny přítomné, aby se to vícekrát neopakovalo. Máme před sebou vážné úkoly a dost málo času na podobné extravagance. Naschledanou.
6: Naschledanou, pane doktore. Pojďte, prosím, sestra, pojďte.
5: Pane doktore, ještě okamžik. Vy jste ještě nepochopil, že z hlouposti můžete osočit kohokoliv, jenom ne toho, koho se to exaktně týká?
2: Promiňte, pane primáři.

0: Nemocnice na kraji města byla pro Miloše Kopeckého něčím jako podtržítkem jeho popularity. Od té doby už na něj nikdo nemohl sáhnout. Byl miláčkem národa a jeho popularita byla bezmezná. Toho využívali nejen tehdy, ale i dřív nejrůznější silvestrovské pořady v televizi i rozhlase. Ale my jsme v televizi, a tak se podíváme do kabaretu U dobré pohody, kde vám Miloš Kopecký poradí, jak si půjčit peníze od příbuzných nebo známých.
1: Ruku líbám.
2: To jste vy, přišel jste kvůli tomu?
1: Volala už Jiřina, moje paní, myslím.
2: Jo, já vím, ale máme tady hosty.
1: Tak to já bych přišel někdy jindy.
2: No když už jste tady, tak pojďte.
1: Prosím.
2: Zout.
1: Prosím?
2: Zout.
1: Aha, ano, prosím. Velice nerad bych rušil. Váš pan manžel už je.
2: Promiňte, to je pan Kopecký.
1: Promiňte, že jsem
3: zdrav.
1: Pan Kopecký.
3: No, mám ustalo, no. No co jde? No,
2: přišel jsi pro ty prachy.
3: Jaký pro prachy?
2: Bože, když jsem ti to přece říkala.
3: A kolik potřebujete?
1: Na tom nezáleží, já přijdu tedy někdy.
2: Ježina kolik říkala, že potřebuje 500.
3: Co, 500? No to jsi mě zbláznil, že to pak kradu. No ale uspokně, jsou tady svědkové, vy jste to všichni viděli. Přepočítat.
1: Ne, já vám věřím, to je naprosto zbytečné.
3: Přepočítat, pane, když jde o prachy, tak já nevěřím ani sám sobě. Povídám přepočítat. Co čtyři? Počkej, moment, ukažte. Co čtyři, jaký čtyři? Tři, pět, šest. Čočeť, já jsem vám dal o stovku, vy teď vy neumíte počítat ani do pěti na ten.
1: Děkuji vám velice a nesmírně se omlouvám, že jsem rušil.
3: Moment, kdy to vrátíte?
1: Kdy? Hned, teď! Vy hulváte, vy nevychovanče, vy sprostáku, vy surovče, tady to máte, strčte si to za klobouk, udávte se těmi penězi, má poklona.
0: Myslím, že takhle to Miloši Kopeckému moc nevyšlo. Ale dáme mu ještě jednu šanci. Co říkáte?
1: Tak si to dáme teď ještě jednou, ale přesně podle Guta Jarkovského. Rudný pan.
2: Pane Kopecký.
1: Moje paní, už...
2: Máme tady malou společnost.
1: Tak to já bych se...
2: Ne, naopak, pojďte dál.
1: Dobrý den, omlouvám se, že... Dobrý den.
3: Pan Kopecký, to je ale milá návštěva, co pak?
1: No.
4: Pane Kopecký, bohužel spěchá, přišel si jenom něco vyzvednout.
1: Já bych...
3: Ale no ano,
1: já bych
3: ještě nerad samozřejmě, malý okamžik, prosím, hned jsem zpátky.
4: Nechcete aspoň... Sklenku.
1: Ne, děkuji, už jsem měl dnes sodovku, děkuji.
3: Kdybyste byl tak laskav na chvíli, půjdeme stranou. Tady, prosím, v té obálce je všecko, nemusí to nikdo vidět. Tam je všecko tak, jak jste chtěl.
1: Já jsem vám nesmírně zavázán a tu záležitost pochopitelně vyřídím co nejdříve.
3: Ale prosím vás, to nesmírně.
1: No, prosím. Pak prý, že to nejde. Jak by to na světě bylo krásné a líbezné, kdyby všichni jednali podle starého dobrého Guta Jarkovského. Tajemnost, ten takt, jak mě předával tu obálku. Kam dal ty peníze? Vážený pane, prachy zásadně nepůjčuju. Příště vás vyrazím i s tím vaším Gutem Jarkovským.
0: Na anekdoty a také na životní moudra a filozofování o manželství. Na to všechno ještě v našem pořadu dojde, samozřejmě s Milošem Kopeckým.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

někdo si ved mě hvízdá a já chci spát. Ach pro Pětran, kdo to tu hvízdá, když já mám oči zavřené.

okno zavřené, však oči do kořán. Dobře, pane, že jste zmizel, ale čert, aby vás vzal, za tuhle z brusu novou svízel, že jste přitom, jak jste mizel. Moje

0: Bavíme se dnes s Milošem Kopeckým. To proto, že posloucháte pořad...
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to muž, který řekl také spoustu moudrých slov a shrnul v nich možná celý život nebo své zkušenosti. Zdraví je prý předpokladem všeho. Každá ženská je krásná, ale jenom o tom ještě neví. Žena by prý měla být kuchařkou v kuchyni, dámou ve společnosti a gejšou v ložnici. Tragédie je, když to přehází. Také tvrdil, že nezná většího potěšení, než flinkat se na vlastním pracovišti. Ovšem pozor, nikoliv v pracovní době. A blbé není stáří, ale ty blbé keci těch druhých o tom. Možná jste pochopili, že právě teď nastává okamžik anekdot v podání Miloše Kopeckého. Tak jsou tu ty židovské.
2: Pan Štern, vážený a velice mohovitý a úspěšný obchodní cestující, zůstal před večer šábesu v malém polském takovém hnízdě. A protože se ubytoval v hotelu, který nebudil mnoho důvěry a protože je zakázáno, aby zbožný žid nosil o šábesu u sebe peníze, rozhodl se celou hotovost uschovat u místního rabína. Rabín byl ochoten peníze u sebe přenechat, ale pouze pod podmínkou, že při převzetí těch peněz, té hotovosti, že tam přitom budou asistovat dva počestní členové místní obce, jako svědci pochopitelně. Dohodnuto, provedeno. V sobotu večer po šábesu si přišel Štern k rabínovi pro ty peníze. A rabín povídá, já jsem žádný peníze nepřevzal, jaký peníze, o čem to mluvíte? No, Štern byl úplně konsternován a povídá, no tak zavolejte svědky. On řekl, jaký svědky? A zavolal personál, ti přišli a když slyšeli rabínovo tvrzení, říkali, že o žádných penězích nic nevědí a dokonce říkali, že Šterna v životě neviděli. No tak Štern byl úplně na oběšení, z toho zoufali. Svědci odešli a rabín vzal ty peníze a vracel mu je. Dává je Šternovi a povídá, pane Štern, já jsem vám chtěl jenom předvíst, abyste viděl, s jakým ksindlem já tady musím žít.
0: Oblibu židovských anekdot mohl stvrdit i v televizním cyklu Jitky Němcové Uctivá poklona, pane Kohn, kde si zahrála řada populárních herců, tedy i on, v předpokoji při čekání na rabína.
3: Jenže mu to trošku dlouho trvá. A přitom já musím k lékaři.
4: A co pak jich trápí, pane Munk?
3: Co by mě trápilo? Já půjdu k doktorovi a nechám si předepsat prášky. Na to mám gebír, ne?
4: Dají pokoj s práškama. Prášky jsou svinstvo na žaludek, lepší jsou čaje. A vůbec se divím, že tam chodí, když jim dohromady nic není.
3: Proč bych já nenavštívil doktora? Pamatujou si, že i doktor chce být dneska živ. A i ten lékárník, co k němu půjdu pro ty prášky, chce být živ.
4: Chápou, pánové, někdo tuhle magoriádu? A prosím vás, řeknou mi, kolik oni těch prášků berou denně?
3: Jsem mešuga a nijeden, já chci přece být taky živ.
0: Miloš Kopecký byl přeborník, pokud šlo o ženský element a uzavírání manželských svazků. Jeho manželkami byly dámy herečka Stella Zázvorková, se kterou měl dceru Janu, která ale bohužel v mládí spáchala demonstrativní sebevraždu, dále pak Kateřina Soukupová, Jana Lichtenbergová a nakonec i Jana Křečková. Měl tedy mnoho zkušeností a ty mohl předávat i budoucím generacím. Tak poslouchejte bedlivě. Je to povídání, uvažování a filozofování nad životem společně s Jiřinou Bohdalovou.
5: Všimla jsem si vašeho snubního prstínku. Sám jste říkal, že ke štěstí v manželství není potřeba žádný souhlas úřadu a nic podobného. Co vás tedy vedlo k manželství a jste v něm šťastný?
6: To mě bude taky zajímat.
7: No, to je tedy několik problémů v jedné otýpce. Tak, pokud o snubní prstýnek, nikdy v životě jsem nenosil snubní prstýnek, vždycky jsem s ním pohrdal, tvrdil jsem, že nejsem kroužkovaný holub, který, aby to nosil, proto aby se vrátil správně do toho.
6: No. Takový ten...
7: No, slova, do hlubníku. Nikdy jsem to nenosil, až teď k stáru nad hrobem. K stáru nad hrobem jsem si řekl, že jsem vlastně pošetilý. Proč ten kapric, pokud jde o snubní prstýnek? Proč? Vypadá to seriózně? Pohybu prstu to nějak nebrání? Proč bych to nenosil?
5: A k té další části otázky, pokud...
6: No, právě.
3: Proč jste tolikrát ženil?
5: No, to
6: ne,
5: ani
6: to
5: ne.
6: Tam ne,
5: ale jestli jste šťasten v manželství.
6: Šťasten.
7: To je tak, podle mého názoru, manželství by mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými vyznavači a přílišnými pomlouvači. Jo? Mimochodem, není náhoda, že jedni se velmi záhy a velmi často zvrhávají v ty druhé. Manželství, no co, no tak... Není to nic ke chlubení a není to taky žádná hamba.
5: Poslední otázka pro vás, pro oba, pro Miloše Kopeckého i Jiřinku Bohdalovou. Myslíte si, že při dodržení kritérií pro šťastné manželství byste mohli vytvořit harmonický manželský pár?
7: Já se napiju. No, mohli. Ale proč bychom to dělali?
6: Já bych na to odpověděla zcela vážně. Já si myslím, že bych mohla s Milošem Kopeckým vytvořit harmonický ideální pár, protože v jednom z těch kritérií jsme zapomněli na jednu věc, že si toho druhého musí člověk vážit. A tak si myslím, že bych s ním mohla při nejhorším vytvořit harmonický pár.
7: Mí drazí, má drahá. Máš naprostou pravdu, jsem taky zapomněl říct. Je to strašně podstatné. Nelze o něčem tak vážným, a já doufám, že vám bylo jasno z toho, co jsem říkal o manželství, že to nebylo schazování. A právě naopak, já jsem to chtěl pouze zařadit tam, kam to patří. Co pak lze vážného podniknout, aniž si toho druhého vážit? Nic. Nic. Že? Čili to je strašně důležité. Na druhé straně, s tou úctou vystačíte akorát, než se odestele.

Nezapomenutelný herec a charismatický člověk, pan Miloš Kopecký, zemřel v pátek 16. února roku 1996 v 15:30 odpoledne ve své milované rodné Praze. Pokud vás jeho život zajímá, zaměřte do knihoven a vypůjčte si knížku s názvem Já. A já, Patrik Rozehnal, se s vámi loučím a těším se zas někdy příště. Protože vytvářet důvody k smíchu je pro mě nejen prací, ale i potěšením.